0: Zápasy v lize mistrů s největší pravděpodobností v Pardubicích. Nový klub, který vznikl sloučením s posledním ligovým šampionem Nymburkem, totiž pro letošní sezónu nedostal výjimku pro působení na pražské Královce. Radiožurnálu Sport to potvrdil spolumajitel klubu Tomáš Petera s odkazem na Mezinárodní basketbalovou federaci FIBA.
1: Pardubice jsou zatím jediná varianta, kterou nám FIBA schválila. Vlastně od letošního roku nepovoluje vůbec žádnou výjimku. A my, když jsme hráli nad Královkou poslední sezóny, tak to bylo právě na ty výjimky a ty už neexistují, takže kapacita hlediště na Královce nevyhovuje. Proto musíme hledat halu bohužel někde mimo Prahu.
0: Slavii Praha čeká v basketbalové lize mistrů německá Alba Berlín, bosenský tým Igokea a španělské Bilbao.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D5 za Zdicemi a překážka na D2 za Brnem. Dálnice D5 z Prahy do Plzně je teď uzavřená se sjezdem na Zdice. Na 34. kilometru pokračuje odstraňování následků po včerejším požáru kamionu. Na místě je těžká technika. Odklon je na 28. kilometru, jede se po souběžné silnici 605 k nájezdu za Žebrákem. A provoz má být zastavený přibližně na 30 minut. Na dálnici D2 zvyšte pozornost za Brnem ve směru do Bratislavy. Na prvním kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu. Vozidla tam vybočují doleva. A na Domažlicku vyšetřují nehodu na silnici 26 do Plzně. Mezi Horšovským Týnem a Staňkovem se stala nehoda v Semošicích. A průjezd je omezený, místem se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se pak většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
4: 5,5 minuty po 2 hodině jste s nočním radiožurnálem a budeme soutěžit. Dnes a po zbytek tohoto týdne tu pro vás mám audioknihu od Jakuba Franka s názvem Tropické noci. Jedná se o psychologický thriller zasazený do moravské vesnice, kde tamní samotář Eduard najde jednoho tropického dne ve své zahradě přivázanou mladou dívku. Co se bude dít dál? Tak to zjistíte, když s námi budete soutěžit. A to na číslech 221... 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Dua Lipa zazněla v nočním radiožurnálu a já připomínám, že teď je ten čas, kdy s námi můžete soutěžit. Tento týden tu pro vás máme psychologický thriller na audioknize s názvem Tropické noci. Jedná se o dílo Jakuba Fránka a vy se v této audioknize vypravíte do moravské vesnice, kde tamní samotář objeví jednoho tropického dne ve své zahradě přivázanou mladou dívku. Pokud vás zajímá víc, tak samozřejmě můžete využít naše telefony 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak pokud jste fanoušci herce Jiřího Orálka, který audioknihu namluvil, anebo by se vám hodil poslech na dovolenou, ať už do auta či k vodě, soutěžte s námi a to právě teď.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Vanil v nočním radiožurnálu a teď jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má tropické noci. Poslechněte si psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
2: Krátce na prázdnosti skl dlaně. Necítil v nich nic divného. Přesto věděl, že už nejsou stejné jako dřív. Vzali život.
1: Audioknihu z pera Jakuba Franka ve skvělém podání Jiřího Vyorálka. Tropické noci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Tak výhru pro tento týden jsme si připomněli a teď už zbývá jediné zjistit, kdo z vás je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
3: Slyšíme se, ano. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Tady je Anka.
0: Anko, já vás zdravím, vítám vás ve vysílání.
3: Já taky vás.
0: Děkuji. Zeptám se, máte raději audioknihy anebo klasickou četbu, klasickou knížku?
3: No tak klasickou četbu mám radši.
0: Máte radši? No tak ano. Já doufám, že audiokniha i tak by se vám případně
3: ale
0: líbila.
3: Ale jo, no tak ano, my se podělíme doma.
0: Perfektní, takže posloucháte doma audioknihu případně.
3: Ano, ano.
0: Výborně. Tak já nevím, s kým vším se budete dělit, ale můžete ony dotyčné potěšit, protože dneska není soutěžní otázka, takže já vám gratuluji, výhra je vaše.
3: Já moc krát děkuji, já jsem připravovala nějak.
0: Vy už jste se připravovala na soutěž.
3: Děkuji, pane redaktore.
0: Tak dneska to máte bez zbytečné práce, takhle v noci si myslím, že se to může i hodit si trochu odpočinout.
3: Ano, určitě, já jsem si četla ještě dnes.
0: Tak vidíte, tak si kromě četby budete moct brzy dopřát i audioknihu. Já vás tedy jenom poprosím.
3: Tak děkuji moc.
0: Není vůbec zač, jenom vydržte ještě chviličku na telefonu. Díky.
3: Já taky děkuji.
0: A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit zase zítra v nočním radiožurnálu, a to v tradičním čase, tedy po 2. hodině.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: V nočním radiožurnálu teď zamíříme do kina. V pražském IMAXu zažijete při sledování filmu Odyssea Christophera Nolana pocit, že jste skutečně součástí historické výpravy. Přesně tak, jak to režisér zamýšlel. Snímek tam totiž promítají ze 70mm pásu. Přijíždějí i diváci ze zahraničí a zatím je beznadějně vyprodáno.
1: Na první poslech by podle zvuku mohla promítací kabina IMAXu připomínat autodílnu. Místo motorů a součástek tu ale mezi kovovými válečky visí lehce napnutý 3hodinový film Odyssea Christophera Nolana. Pás leží navinutý na obřím ocelovém talíři, na který jednou rukou sahá promítač Tomáš Višinský.
2: Ta IMAXová filmová kopie je specifická tím, že tím filmovým projektorem prochází horizontálně. Standardní film, ať už to byla klasická 70 nebo 35mm film, má orientaci políčka vždycky kolmo ke směru pohybu té filmové kopie. IMAX právě je specifický tím, že to políčko je otočeno o 90 stupňů a tím pádem to obrazové políčko není omezeno ze stran, ale na výšku. Takže ta jeho velikost může být potom takhle ohromná.
1: A velikost filmového políčka není jediné unikum. Celá kopie Odyssey má zhruba 18 kilometrů. Životnost kotouče je díky šetrné technologii téměř neomezená. Přehrát se tak může klidně 500krát. Promítači se ale musí starat o velkou promítačku na kolejnici skoro jako o závodní stroj, který se pravidelně čistí od prachu.
2: To, co je tady slyšet v pozadí, tak to je kompresor, to znamená stlačený vzduch, kterým ofukujeme jednotlivé mechanické části a optické části toho projektoru. Při projekci se každé políčko přisaje na takovou malou čočku zakřivenou, která jinak stabilizuje jeho pohyb, aby se filmové políčko nehýbalo v průběhu projekce a zároveň i pomáhá té ostrosti v průběhu projekce. Takže to zakřivení vlastně pomáhá tomu, aby se ten obrázek jevil na promítací ploše jako ostrý. Help me go home.
1: Zájem o projekce Odyssey ze 70mm pásu v IMAXu na pražské Flóře je obrovský. Rezervace mizí v řádech minut. Promítá se tak od rána do večera.
2: Tady je to koncipováno vlastně na dvě směny. Ty projekce jsou teďka celodenní, promítá se 4x až 5x, tak jsme tady vlastně na dvě 10hodinové směny. Jsme tady vždycky ve dvou, jeden hlavní promítač, druhý vždycky nějaký support. Je to hlavně z toho důvodu, že u toho média, u té projekce pořád někdo musí být fyzicky přítomen i pro nějaké případy, kdyby se cokoliv dělo. Směna začíná v 8 a ta poslední končí někde ve 4 ráno.
1: Jak dlouho se bude filmový pás v promítačce točit, záleží na návštěvnosti. Například drama Oppenheimer režiséra Christophera Nolana promítali v pražském IMAXu ze 70mm filmového pásu ještě několik týdnů po premiéře. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: 2:30. Stručné zprávy přináší Monika Chmilová.
1: Prezident Petr Pavel jmenoval na návrh ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO 15 nových soudců a novou předsedkyni Krajského soudu v Ostravě. Stala se jí dosavadní místopředsedkyně soudu Daniela Teterová, která se funkce ujme od srpna. V minulosti prezident obvykle jmenoval 50 i víc soudců najednou. Tejc ale už po nástupu do funkce oznámil, že chce počet kandidátů snížit. Důvodem je podle něj to, že soudy v posledních letech řeší méně případů. Hasiči na jihozápadě Francie stále bojují s rozsáhlým lesním požárem. Ten se šíří všemi směry a zatím se ho nepodařilo dostat pod kontrolu. Plameny už sežehly přes 40 tisíc hektarů porostu. Domovy kvůli tomu opustilo zhruba 220 tisíc lidí. Nejhorší situace panuje v okolí města Bordeaux. Kvůli požáru jsou tam přerušené spoje vlaků TGV. Zavřená je taky dálnice mezi městy Toulouse a Bayonne. Polská prokuratura požádala Spojené státy o dopadení a vydání bývalého ministra spravedlnosti Zbigniewa Ziobra. Národovecký politik čelí obvinění ze 26 trestných činů, mimo jiné z pronevěry peněz z fondu na pomoc obětem zločinu. Ziobro, který stál v čele soudních reform vlády konzervativní strany Právo a spravedlnost, to označuje za pronásledování. A škodu přes 90 tisíc korun mají na svědomí tři cizinci, kteří okrádali řidiče na odpočívadlech dálnice D1 a D2 na Vysočině a v Jihomoravském kraji. Policisté trojici dopadli. Dva obvinění skončili ve vazbě, třetího propustili na svobodu. Případem se dále zabývají. Sport. Basketbalová hvězda LeBron James bude i ve svém novém týmu v NBA ve Filadelfii nosit na dresu číslo 23. Nejlepší střelec v historii zámořské soutěže a její čtyřnásobný šampion se do východní konference vrátil po konci smlouvy v Los Angeles.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D5 za Zdicemi a nebezpečná situace na dálnici D2 do Brna. Dálnice D5 z Prahy do Plzně je uzavřená za nájezdem do Zdic. O kus dál se uklízí po včerejším požáru kamionu. Sjíždějte na 28. kilometru, místo pak objedete po souběžné silnici 605 a to až k nájezdu u Žebráku na 34. kilometru. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna hlásíte velmi nebezpečnou situaci na 19. kilometru. Povozovce po dálnici pobíhá v levém pruhu Srna. 19. kilometr D2 ve směru do Brna. V Ostravě čekejte omezení na silnici 56 do Frýdku Místku. V Místecké ulici před odbočkou do Hrabové na 39. kilometru silničáři opravují portály nad vozovkou. Čekejte je v pravém pruhu a projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách nejčastěji kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Polsko má nový zápis na seznamu světového kulturního dědictví. Pokud se chystáte k našim sousedům na dovolenou a míříte třeba právě do Gdyně, tak tamní modernistické centrum je nově zapsané na seznamu UNESCO. Jestli vás zajímají detaily, tak článek na toto téma od naší tamní zpravodajky Kateřiny Havlíkové najdete na irozhlas.cz. Tak se tam podívejte a dál už teď posílám zpěvačku Alize.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Říká se jí také tichý zabiják. Žloutenka typu C se totiž zpravidla nijak neprojevuje. I proto o své nemoci většina lidí neví. Lékaři na to upozorňují u příležitosti dnešního dne, nebo respektive dnešního světového dne hepatitid. A my se tématu budeme věnovat v nočním radiožurnálu podrobněji už za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dnes je Světový den hepatitid. V Česku s nejčastější chronickou žloutenkou typu C žije podle odhadů lékařů až 60 tisíc lidí. Většina z nich o své nemoci ale nic netuší. Přestože postupně ničí játra, zpravidla se nijak neprojevuje. V ohrožení jsou hlavně lidé užívající nitrožilně drogy a ti, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek.
1: Jsem vlastně měla jít na podzim na operaci žil. Týden předtím mi volal pan doktor a říkal mi, jste pozitivní.
2: Vypráví čtyřicátnice Hana. Na to, že má žloutenku C, se u ní přišlo díky krevním testům při předoperačním vyšetření.
1: Mám zhruba 3 takový jako podezření, no.
2: Není se pacientka jistá, kde k nákaze přišla. Při testech se z krve nejprve zjišťují protilátky, říká přednosta pracoviště laboratorních metod pražského IKEMu Ilja Stříž.
3: Podají informace, že ten člověk buď prodělal tu infekci, anebo jí stále. Ale neřeknu vám nic o té aktivitě.
2: Pokud je vzorek pozitivní, putuje ještě do laboratoře lékařské genetiky. Tady se vyhodnocuje metodou PCR, říká Jana Ždichová.
4: Vzorky plazmy se vkládají do tohoto automatického analyzátoru. Je určovaná koncentrace viru ve vzorku pacienta.
2: Výsledky má lékař do 2 hodin od odběru krve. Před dnešní kontrolou si na krev zašla také Hanka. Už měsíc bere jednou denně přímo působící antivirotika.
5: Dobrý den.
6: Zdravíčko, dobrý den.
2: Zve svou pacientku do ordinace Soňa Fraňková z kliniky hepatogastroenterologie.
5: Prostě a jednoduše už po měsíci nemáte žádné viry, to je skvělá zpráva.
2: Čte z monitoru výsledky Hančiných krevních testů lékařka. Přelomová léčba přišla do praxe před 10 lety a znamenala obrovský pokrok. Její účinnost je totiž takřka 100%. Léčba trvá 3 měsíce a pacienti ji snášejí velmi dobře. Pro hepatitidu typu C je typické, že na sebe zpravidla nějak neupozorní. Postupně ale vážně poškozuje játra.
5: Tím, že vzniká v játrech zánět, se ta játra zánětlivě změněná hojí vazivem. Problém je ten, že neléčená hepatitida C v průběhu 20-30 let může vést k jaterní cirhóze.
2: Jak játra pacientky po měsíci léčby vypadají, si proto lékařka ještě ověřuje pomocí takzvané elastografie. Zjistí tak, jak moc jsou tuhá a tučná.
5: Dejte si pravou ruku dlaní pod hlavu.
7: Pacientka už teda leží na zádech na lůžku, připravená na to vyšetření.
5: Budete jenom lehoučce studit a malinko ťukat, jako když vás někdo lechta.
7: Takže máte v ruce takovou sondu, která svítí.
5: Na monitoru potom vidíme, jak jsou ta játra tuhá. To vazivatění je naprosto minimální, stejně tak jako to stučení.
2: Podle údajů Státního zdravotního ústavu přibylo za prvních 6 měsíců letošního roku 950 případů žloutenky typu C. Loni jich ve stejném období bylo přes 700. Podle lékařky Soni Fraňkové je to tím, že praktici na tuto nemoc u rizikových pacientů častěji myslí.
5: Hepatitida C se přenáší zejména krví, v menší míře pohlavním styku a přenosem při porodu z matky na dítě. Ta krev je naprosto stěžejní v dřívějších dobách do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali. Většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. To jsou ti, kteří jsou dneska 60, 70 a dostali právě tu infikovanou krev. V dnešní době tím dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
2: V riziku jsou i lidé, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek. I když se v poslední době více testuje, zároveň stále platí, že většina pacientů o své nemoci neví.
5: Mějte se moc hezky, ať se vám daří, uvidíme se za 2 měsíce na konci.
2: Loučí se svou pacientkou hepatoložka Soňa Fraňková.
1: Já vám moc děkuju za všechno a jsem za to rád, že jste to zjistilo, protože kdyby to nezjistilo, tak nevím, jak bych asi dopadla možná.
2: Přestože se hepatitida C běžně označuje jako žloutenka, téměř žádný pacient při ní nezažloutne. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Radiožurnál. Thank you.

0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Na letošní Karlovarský festival se vrátila i nezaměnitelná poetika divadla Sklep. Tomáš Hanák, Milan Steindler, David Vávra a Tereza Kučerová přišli představit digitálně restaurovanou tragikomedii Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Ta se natáčela právě v Karlových Varech a po letech se na festival vrátila ve slavnostní obnovené premiéře. Jak na vznik kultovního filmu vzpomínají? A k mikrofonu přišli i další, sice nepozvaní, ale velmi milí hosté, kameraman a producent.
2: To nejlepší z hosta radiožurnálu
0: poslouchejte dnes po 9. hodině.
2: Radiožurnál
0: každý den s vámi
2: i o prázdninách.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis připravila Monika Chmilová.
1: Vláda zmenšila zamýšlenou plochu pro akcelerační zóny na výstavbu větrných a solárních elektráren. Ukrajina získala licenci na výrobu britských elektronických rušiček. Fotbalisté Artisu Brno prohráli na úvod šance ligy s Mladou Boleslaví 2-4 a dnes bude zpočátku jasno, postupně až oblačno, večer se znovu vyjasní, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda výrazně omezila rozlohu plánovaných akceleračních zón. Jde o oblasti, kde by mělo být možné snadněji a rychleji povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Kabinet schválil, že rozsah těchto zón bude 297 km čtverečních. To je zhruba desetina rozlohy, kterou původně navrhoval předchozí kabinet. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z Hnutí ANO současná vláda zohlednila připomínky obcí a krajů.
3: A to, co je zcela zásadní, obce a občané zůstávají účastníkem stavebního řízení. Jinými slovy, přeloženo češtiny, postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
1: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL k tomu řekl, že vládní představitelé bojují proti obnovitelným zdrojům. Návrh podle něj výrazně omezí výstavbu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský při setkání s novým britským premiérem Andym Bernemem uzavřel dohodu o licenci na výrobu speciálních elektronických rušiček. Ty znemožňují protivzdušné obraně sledovat drony. Ukrajině to tak zjednoduší protiúdery v ruském vnitrozemí. Tam útočí například na ropnou infrastrukturu. Politici spolu jednali také o rozvoji výroby bezpilotních letounů nebo posílení ukrajinské protiraketové obrany. Z Velké Británie Zelenský odletěl do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Zástupci pražské koalice se dohodli na společném postupu kvůli korupční kauze na odboru pozemních komunikací a drah. Budou například požadovat prověření problematických zakázek spojených s dopravou a taky zavedení protikorupčních pravidel na magistrátu. Policie vyšetřuje korupci spojenou se schvalováním dokumentů ředitelem odboru Alešem Krejčou.
4: Zástupci koalice budou spolupracovat s ředitelem magistrátu Tomášem Havlem například na vzniku etického kodexu, říká předseda zastupitelského klubu ODS Tomáš Portlík.
5: Aby zrovna v tomto případě ten úředník měl povinnost takovýto střet zájmu, když to řeknu, hlásit.
4: Ještě před jednáním zástupci koalice spolu avizovali, že budou chtít vysvětlení po náměstkovi pro dopravu Jaromírovi Beránkovi z Pirátů. Ten po jednání řekl, že si s koaličními partnery situaci ujasnili.
6: Už nikdo nevznášel nějaká nařčení nebo obvinění, že já bych byl zodpovědný za konání pana ředitele Krejči na odboru pozemních komunikací a drah.
4: Ředitele odboru Aleše Krejču jsme se pokoušeli kontaktovat. Měl vypnutý telefon. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy vstoupili do nového ročníku šance ligy vítězstvím. V dohrávce porazili v Brně nováčka Artis 4-2. A fleretista Alexander Šupenič je po zisku titulu mistra světa poprvé v seniorské kariéře světovou jedničkou. Do čela žebříčku Mezinárodní federace postoupil majitel bronzu z Tokia z 5. místa, kterému patřilo před šampionátem v Hongkongu. Velký úspěch zaznamenali i kordisté před 2 roky v olympijské Paříži, kde vybojovali 3. místo. Podle předsedy českého šermířského svazu Oldřicha Kubišty, ale zájem dětí o tento sport zatím výrazně neroste.
7: Myslím, že ještě chvilku bude trvat, než jako do šermu se pohrnou davy lidí, ale my jsme spokojeni určitě s tím, co máme. Samozřejmě ten zájem se zvětšil jak po Tokiu, tak po Paříži. V každé zemi ty priority jsou dlouhodobě nastavený a delší časový úsek to vyžaduje, aby se to změnilo prostě v hlavách lidí, kteří sport jako chtějí, aby

0: děti dělali.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: D5 za Zdicemi opět průjezdná a omezení na Pražském okruhu za sjezdem na Barrandov. Dálnice D5 z Prahy do Plzně je ještě uzavřená za sjezdem na Zdice. Na 34. kilometru pokračuje úklid po včerejším požáru kamionu. Na 28. kilometru už ale silničáři sbírají dopravní značení. Odklon už brzy přestane platit a opět se bude projíždět po dálnici. V místě úklidu před Žebrákem na 34. kilometru, ale ještě počítejte s omezeným provozem průjezdem jedním pruhem. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se připravte na omezení mezi sjezdem na Barrandov a nájezdem na dálnici. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh, opravují tam vodorovné značení. A na Českolipsku je uzavřená silnice 268 do Mnichova Hradiště. Mezi Mimoní a Ralskem neprojedete kvůli hrozícímu pádu sloupu elektrického vedení. Objíždět je možné přes Doxy a Bělou pod Bezdězem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Pokračuje noční radiožurnál, a to 6 minut po 3. hodině a dnes je úterý 28. července. Záchrana života má hodně podob. My budeme za chvíli mluvit o transplantacích orgánů. Přichystali jsme pětidílný seriál s názvem Nový život a za okamžik představíme 4letou Toničku po transplantaci srdce.
1: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.
6: Oh,

0: myself. To byl Justin Bieber v nočním radiožurnálu. Naživo jste ho vlastně nedávno mohli vidět při finále mistrovství světa ve fotbale, kde vystoupil při poločasové show. A teď už pojďme na další slíbené téma. Lékaři v Česku loni transplantovali téměř 1000 orgánů a počet operací dlouhodobě roste. I proto o nich budeme celý týden mluvit v seriálu s názvem Nový život. Nejčastěji pacienti dostanou od dárců ledviny, játra nebo také srdce. Právě nové srdíčko zachránilo život malé Toničce z Děčínska, dostala ho pár měsíců po narození. Dnes jí jsou 4 roky.
1: Toňo, pojď sem.
2: Na hřišti v pražském Motole jsem s Petrou Vrbkovou. Vy teď sledujete Toničku, ta jezdí na odrážedle, má růžový klobouček.
1: Dneska jsme byli na odběrech, na kontrole, protože Tonička před 14 dny byla v nemocnici, že měla chřipku. Takže chodíme teď na kontrolní odběry co týden, aby se zjistilo, jestli hladiny léků jsou v pořádku.
2: Ta diagnóza Toničky se jmenuje dilatační kardiomyopatie. Srdce nezvládá stahovat a pumpovat krev do těla, což vede k selhání.
1: U nás to bylo akutní, my jsme s Toničkou přijeli jako s normálním miminkem. Odjížděli jsme bez miminka, který bylo na jipce v umělém spánku.
2: Tonička přišla, ahoj Toni. Chceš si jít k nám sednout? Ty máš na šatičkách srdíčka. Symbolický vzor.
1: To má ráda, no. Máš ráda srdíčka, Toňo?
3: Já mám ráda panenky.
2: Máš ráda panenky?
3: Jo.
2: S dlouhými vlásky.
3: Jo.
2: Kolik jich tak máš, těch panenek?
3: Já mám víc.
2: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky. Zvonil vám budík. Je to potřeba přesně dávat.
1: To je sirup, to jsou imunosupresiva. Ty imunosupresiva a léky na cholesterol bere už jenom ráno a večer bere už jenom imunosupresiva. Takže z toho, kdy jsme dávali léky opravdu xkrát denně, tak už jsme opravdu jenom na tady té hladině, což je super.
2: Je zvyklá.
1: Bere léky v podstatě automaticky.
2: Jaká má Antonie omezení po transplantaci?
1: Musí se mít často ruce. Často luxujeme, vytíráme, máme dezinfekci u umyvadla, takže vždycky, když si umyjeme ruce, tak se ještě dezinfikujeme. Nesmí do kolektivu většího, v zimě hlídáme, aby se nedostala mezi moc lidí. V létě je to všechno lepší a chodíme vlastně do lesní školky.
2: Je důležitý ten malý kolektiv.
1: A hlavně, že jsou venku. No.
3: Taky.
2: Chceš, aby mamka šla s tebou si hrát na hřiště?
3: Mamo.
2: Teď si bereš modré houpátko a neseš si ho někam do stínu. Fyzicky je na tom Tonička dobře?
1: Velice dobře. Je hrozně moc rychlá a neúnavná.
4: Toňo, pojď sem.
3: Mami.
2: Tonička říká, zkus mě mami chytit. Ona je rychlá, ne, opravdu.
3: Jedeme na měsíc.
1: Jedeme na měsíc, tam je raketa, viď, nějaká.
2: Jak má vlastně Tonička velkou tu jizvu? Já vidím v dekoltu, že začíná.
1: Můžeme ji ukázat odsuď, podsuď.
2: Od dekoltu po pupík zhruba.
1: No. Tak nějak, no.
2: Toni si teď sedla na sochu zvířete. Toni, víš, na čem sedíš? Je to hroch. Dárcovství je samozřejmě anonymní. U toho srdíčka je jasné, že to byl zemřelý malý dárce. Víte nějaký věk?
1: Říkali, že to srdíčko bylo větší, než by úplně chtěli, ale nedalo se čekat. Tenkrát jí byly 4-5 měsíců, že já nevím, o kolik mohlo být dítě starší. No, podle mě možná přes rok.
2: Proměnilo vás to?
1: Já jsem vždycky všechno jako hrozně plánovala a teď se snažíme žít každý den, být šťastný za to, co je. Se snažíme být šťastný, no.
2: Říká Petra Vrbková, maminka 4leté Toničky po transplantaci srdce. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Vyčesávat se dají nejen vlasy, ale i louky. Ochranáři porosty v létě projíždí se speciálním strojem a získávají tak luční osivo. Na jihu Čech češou louky zhruba na 20 místech a do přírodní památky Horní Luka na Českokrumlovsku se s nimi vypravila i naše reportérka.
1: Já teď před sebou tlačím kartáčovač. Je to takový velký box na kolečkách.
2: Na louku nedaleko Holubova na Českokrumlovsku jsem právě vyjela sbírat semena lučních travin a květin se studentkou Janou Petráskovou.
1: Vepředu má plastové štětiny, které zachytávají nodyhy rostlin. Potom putují dále do boxu.
3: Jezdíme po této louce křížem krážem a za jeden sběr nachodíme tak 3 kilometry.
2: Teď jsme s kartáčovacím strojem přijeli k botaničce Kamile Vítovcové z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, která dohlíží na sběr semen. Podíváme se, co jsme nazbírali.
4: Je tady spousta druhů tráv, zejména kostřava, lipnice, ale vidím tady i byliny, například kopretiny, zvonek. Osivo si teď odvezeme na fakultu, kde to trošku prosušíme, analyzujeme na jednotlivé druhy.
2: Učitelé a studenti Přírodovědecké fakulty začali sbírat tímto způsobem semena před 6 lety.
4: Nám se tahle ta technologie líbí, protože je celkově šetrná, zároveň je to udržitelná technologie, nemusí se osiva dovážet z velkých vzdáleností.
2: Přírodovědci kartáčují na jihu Čech zhruba 20 luk. S jejich výběrem jim pomáhají ochránci přírody. Doplňuje botanička ze správy chráněné krajinné oblasti Blanský les Tereza Reinková.
5: Nejdůležitější je ta druhová pestrost a také, aby ty louky byly univerzální, aby ty rostliny mohly potom růst v podstatě kdekoliv.
2: Z tohoto osiva vzniknou v budoucnosti květnaté pásy v okolí nově vznikající dálnice D3. Jitka Cibulová-Vokatá, Radio

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Monika Chmilová.
1: Írán pohrozil Ukrajině, že se pomstí za sobotní útok na jeho loď v Kaspickém moři. Teherán úder, při kterém zemřel jeden námořník, označil za porušení charty OSN. Podle Kyjeva plavidlo převáželo do Ruska vojenský materiál a bylo tak legitimním cílem. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andreje Sibihy se Írán výhruškami snaží odpoutat pozornost od ruského teroru proti civilní mořeplavbě v Černém moři a tím ohrožuje světovou potravinovou bezpečnost. Pondělní útok neznámých ozbrojenců ve vesnici na severozápadě Nigérie nepřežilo nejméně 30 lidí, včetně 8 dětí. Další lidé utrpěli zranění. Agentuře Reuters to potvrdili dva tamní obyvatelé. Útočníci ve vesnici spustili střelbu a zapalovali domy. Bezpečnostní složky na místo dorazily až několik hodin po útoku. Severovýchod africké země čelí povstání islamistické organizace Boko Haram a tamní frakce organizace Islámský stát. Bankovní identitu v Česku používá stále víc lidí. Na konci prvního pololetí ji mělo 5 milionů 300 tisíc Čechů, tedy o 200 tisíc víc než loni, informoval o tom ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Lidé službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. Roste ale taky zájem o nahlížení do katastru nemovitostí. A pražské letiště Václava Havla za letošní první pololetí odbavilo přes 8 milionů cestujících. Meziročně je to skoro 6% nárůst. Vyplývá to ze statistik na webu letiště. V červnu z něj nejvíc lidí letělo do Velké Británie. Následovala Itálie, Španělsko nebo Řecko. Sport. Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezóny porážkou. Ve slezském derby nestačili na Opavu, která na domácím stadionu vyhrála 2-0. Karviná hrála od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 u Žebráku a taky na D1 za Klimkovickým tunelem. Dálnice D5 z Prahy do Plzně je za odbočkou do Zdic opět průjezdná. Na kilometru 33,5 ale pokračuje úklid po včerejším požáru kamionu. Projíždí se stále pouze levým pruhem, teď ale bez výraznějšího zdržení. Na dálnici D1 z Ostravy na Přerov čekejte omezení za Klimkovickým tunelem. Na silnici na kilometru 343 je kvůli poškozeným svodidlům uzavřený levý pruh. Opravovat to mají dnes během dne. A nové omezení vás zdrží v Heřmanově Městci na silnici 17. Na výjezdu na Chrudim v ulici 5. května se kvůli práci na vozovce projíždí pouze jedním pruhem k Kyvadlově a pracovat se tam má ještě celý příští týden. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď ve vysílání Radiožurnálu uslyšíte letní speciál našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Druhý díl ze série Kořist se zaměří na luskouny.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Oškubat, prodat. Vzácné šupiny vymírajících luskounů jsou na černém trhu horké zboží. Jak tomu zabránit? Pomohou pašeráky dopadnout otisky prstů nebo genetická analýza? Ptám se v dalším díle letního speciálu Kořist Barbory Černé-Bolfíkové z České zemědělské univerzity. Dnes je úterý 28. července. Dobrý den, díky, že jste přišla k nám do studia Vinohradské 12.
5: Dobrý den.
4: Já začnu příběhem. Je to pár měsíců, co singapurští strážci přírody zadrželi nákladák, ve kterém bylo 30 pytlů se šupinami luskounů, dohromady 830 kilo šupin. Ty pytle byly obrovské, jsou z toho fotografie. Pašeráci je maskovali za rybí šupiny. A tohle to rozhodně není ten první případ, kdy dojde k nějakému záchytu těchto pašeráckých skupin. Jak často to zkoušejí?
5: Zkoušejí to poměrně často vlastně. Zdá se to hodně, je to přes 2000 zvířat. Ale není to vlastně vůbec ta největší zásilka. Ty některé zásilky mají i přes 20-30 tun, takže těch případů je spousta. Ale co my vidíme, tak v současné době už vlastně nezachycujeme ty největší, že ten trh se trošku změnil a vlastně častěji vidíme menší zásilky a vlastně hodně se to změnilo třeba během covidu, kdy ty velké lodě stály během covidu, takže se musela najít jiná cesta, jak to distribuovat mezi ty koncové uživatele, takže v současné době spíše vidíme ty menší zásilky, takže co se týká současnosti, tak je to vlastně jedna z těch hodně velkých, ale obecně, co víme u Luskounu od nějakého roku 2016, tak to ještě daleko více přesáhlo.
4: A pardon, vy jste říkala 2000 zvířat, těch 800 kilo šupin bylo z 2000 Luskounu.
5: Je to přibližný odhad, množství. Je to přibližný odhad, je to spíš takový minimalistický odhad, protože my víme, jaký to je druh, podle toho si nějak dopočteme, kolik tak mohli vážit jeho šupiny, od toho se odhadne počet zvířat, ale samozřejmě těch zvířat tam může být mnohem více.
4: Já se musím na to zeptat, protože mě to zajímá, ale bojím se vaší odpovědi, jak to vypadá to sundávání těch šupin z toho zvířete.
5: Je to úplně různé, třeba z Afriky se hodně vozí už rovno jenom šupiny, protože tím, že to cestuje dlouho na lodích, tak to jsou rovno vlastně zpracované vysušené šupiny, ale vozí se třeba i zmražené celé těla, ty častěji najdeme právě v Asii.
4: Deník South China Morning Post psal o tomhletom případu a připomíná, že anatomicky ty šupiny jsou velmi podobné lidskému nechtu, že to je vlastně keratin. Tak proč je o ně takový zájem?
5: Je to keratin, je to vlastně, ano, morfologicky jsou nejpodobnější primátím nechtům, ale současně je to stejné jako chlupy nebo rohovina, tyhle všechny.
4: No, tak ničemu přece ne, lidskému
5: to je otázka, no, to my vlastně jako nevíme, protože se vlastně nedá úplně eticky navrhnout experiment, který by to zjišťoval. Je to složité, protože vlastně my nemůžeme říct, jestli to funguje nebo nefunguje, protože zároveň třeba používáme i ovčí vlnu jako hnojiva, protože ten keratin je prostě protein, je tam spousta minerálních látek, takže teoreticky nějakým způsobem to může katalyzovat nějaké biochemické reakce. Na druhou stranu tahle otázka není podstatná, protože i kdyby to fungovalo, i kdyby jsme prokázali, že to nějakou funkci má, vůbec nic to nemění na tom, že to používání je prostě nadměrné a neudržitelné.
4: Tak a lépe, když by si ti, kteří kupují ty šupiny, kousali třeba vlastní nechty, že jo? Ptám se na to z toho důvodu, že mě zajímá, kde je o to největší zájem. Protože ta zásilka, která jela přes Singapur v tom nákladňáku, směřovala z Indonésie do Kambodži. To znamená, bavíme se o jakých státech, které primárně odebírají ty šupiny z Luskounu nebo tu kůži. Je to jihovýchodní Asie?
5: Je to tak, je to celá východní jihovýchodní Asie. Nejčastějším koncovým uživatelem je Čína, ale velkou roli tam hraje i Vietnam, většinou ta Kambodža, Malajzie, Indonésie jsou takový jako překladiště, vlastně nějací prostředníci, kde ty zásilky přijíždějí, odtamtud se distribuují dál, takže ta síť je velká, je hodně variabilní, v čase se to hodně mění, vždycky, když se vlastně něco zachytí, tak okamžitě ty cesty se začnou měnit, ale většina těch zásilek je koncovým uživatelem, jak jsem říkala, ta Čína.
4: Takže Číňané a Číňanky věří, že keratin obsažený v těch šupinách má nějaké zázračné magické schopnosti, které jim zlepší života, z toho důvodu to prostě nakupují?
5: Nejenom ti Číňané, všude, kde se luskouni vyskytují, tak tam nějaké pověry, nějaká tradice a kultura existuje.
4: Že to vyléčí všechny nemoci?
5: Je to úplně různé. Jo, může to fungovat na různé nemoci, zároveň je to nějaký magický předmět, který dodává sílu, může vás ochránit před něčím, je to i delikatesa, to maso se popisuje jako, že je velmi chutné.
4: Takže oni se i jedí luskouni?
5: Je to tak, luskouni se hodně i jedí, nejenom v Asii, ale třeba hodně i v Africe, kde jsou součástí vlastně těch bušmítových trhů.
4: To mě taky zajímá, protože mnoho z těch případů, o kterých my se tady bavíme s těmi šupinami, ty se týkají teda jihovýchodní Asie, které jsem zaznamenal i v médiích. Nicméně mě zaujalo, že se do Asie dovážejí luskouni i z Afriky, z Nigérie například.
5: Je to tak.
4: To znamená, to je další silná obchodní trasa, nejenom, že v Asii jsou luskouni, tak z Asie do Asie se převážejí, ale i z Afriky do Asie.
5: Je to tak, protože my máme skupinu luskounů afrických a asijských a ty asijské už jsou na pokraji vyhubení. Třeba teďka nedávno se objevily dva druhy, úplně nové druhy luskounů, které jsme neznali. A nikdo je vlastně jako pro tu vědu nikdy živé neviděl. My je známe jenom z těch zásilek. Vůbec nevíme, jestli ještě existují v přírodě. A ty čtyři druhy, které už známe teda delší dobu, tak jsou kriticky ohrožené. Když to v té Africe vlastně je to takový přímý přenos toho, co se může stát, pokud to dostoupí tam, kde dneska je Asie.
4: To znamená, fázi luskouni došli, proto začali odebírat luskouny z Afriky, když se zeptám takhle napřímo.
5: Dalo by se to tak v podstatě říct.
4: V Africe je ještě o to větší problém, že teda tam kromě těch šupin ještě se zajímají o to maso jako takové.
5: To využití je hodně jako tradiční v každé té kultuře. Každá kultura ho používá toho luskouna jinak, vyrábějí si třeba z nich i šperky a podobně. A vlastně každý národ nebo různé kmeny můžou mít jinou kulturu, jinou tradici. Historicky prostě ti luskouni se používají úplně všude k různým účelům. Takže v té Africe tradičně se taky lovili, ale bylo to jako v minulosti, to bylo poměrně dost udržitelné, protože to prostě bylo jedno ze zvířat, které se takhle používalo. Ale tím, že ta poptávka přišla i z té Asie, tak se začaly hodně vyvážet.
4: průzkum budí tu pozornost ať už pro kohokoliv, zejména tím, že má ty šupiny, že jo, o kterých my jsme tady začali mluvit, které z něj dělají výjimečné zvíře, protože žádné jiné nevypadá jako obživlá šiška z borovice. K čemu ty šupiny jsou? To je brnění, ne? To je obrana proti
5: predátorům. Proti
4: lidem to teda vlastně úplně nefunguje, ale...
5: Není to vůbec třeba dobré k termoizolaci nebo k tomu, aby měli méně parazitů, je to čistě vlastně obranná záležitost.
4: Kolik těch šupin má jeden luskoun?
5: Je to různé, protože máme různé druhy luskounů a jsou jako od úplně malinkatých, které mají 3 kg, až po velikánské luskouny, kteří mají více jak 30 kg. Mm-hmm. A ten počet těch šupin taky je od nějakých 500 do 1000.
4: Takže když přijde tygr nebo já nevím, levhart nebo hyena... Ti běžní predátoři luskouna, tak se jim hůř loví, nebo se
5: je to skvělá obrana. Není to úplně stoprocentní obrana. Třeba medojedi to dokážou jako velmi dobře prostě překonat, ale luskouny nacházíme v trusu různých predátorů, třeba i hadů, vlastně krajty dokážou lovit luskouna, hyeny, krokodýlové, takže není to úplně stoprocentní obrana, ale je to jako velmi velký pomocník, jsou jako velmi tvrdé, jak jsem říkal, že jsou mineralizované, tak se to těžko prokousne.
4: Já jsem se dočetl, že snad tvoří pětinu váhy luskouna, že jsou i těžké docela.
5: Může to být, je to od nějakých 10-30% té váhy luskouna můžou tvořit ty šupiny.
4: A kromě šupin má ještě ten hrozně dlouhý jazyk, to je další pozoruhodná věc u luskounu, to mě vždycky hrozně zajímalo, protože oni jedí mravence nebo...
5: Mravence a termity.
4: Termity, takže potřebují ten jazyk protáhnout tím labyrintem těch chodbiček.
5: Přesně tak, je to stejné jako mravenečníka nebo hrabáče, vlastně všechny ty mravencožravé zvířata jsou v tomhle jako poměrně podobné. Takže mají dlouhatánské jazyky, velké slinné žlázy, které jim potom umožňují, aby se tam ti termiti nalepily.
4: Genetici taky zjistili, že oni mají poměrně blízko k mravenečníkům, že?
5: K šelmám.
4: Šelmám?
5: Je to tak.
4: Ježiš, jak vlastně to? Oni mají ty velké drápy, tak možná kvůli tomu.
5: Ten mezičlánek už nám jako vymizel, takže oni si moc podobní nejsou. Přeti luskouni jsou strašně specializovaní, vlastně jak se živí těmi mravenci, plus ještě si vyvinuli ty šupiny, takže se od těch šelem úplně oddělili, už jsou to dlouhé miliony let, kdy se oddělili, ale ano, dříve, než jsme používali molekulární data, tak se právě dávali dohromady s mravenečníky a mravencožravými zvířaty, ale dneska už víme, že jsou nejbližšími příbuznými šelem.
4: Tak jinak, tak vědci v minulosti zjistili, že mají blízko k mravenečníkům a pak genetici je opravili, to jsou taky vědci samozřejmě, ale s novými metodami, a že mají blízko k šelmám. To je teda pozoruhodné, že to je šelma bez zubů.
5: V podstatě jo.
4: Protože tráví potravu kamínkami, které má v žaludku.
5: Je to velký predátor, stejně prostě jako další hmyzožravci, ještě krce, jsou taky velcí predátoři.
4: Jak dlouho už chodí luskoun po planetě Zemi? Vy jste říkala, že tady je kolik? 4 druhy kriticky ohrožených plus ty 2 nové.
5: To je 6 asijských.
4: No.
5: A v současné chvíli rozeznáváme 4 africké, ale ti afričtí jsou mnohem méně studováni. Takže uvidíme, čeho se tam ještě dočkáme.
4: A pardon, k té původní otázce, jak dlouho chodí luskoun po planetě Zemi? Já nevím, kdy se našly nejstarší fosíly
5: jsou někde z Evropy, z Německa, jsou 50 milionů let staré. A ti současní, ti žijící luskouni, tak se začaly vyvíjet před nějakými 30 miliony lety přibližně.
4: Luskoun žije hodně v noci. Právě v noci ho chytají lidé?
5: Spousta těch druhů je nočních, ale je otázka, jestli by chtěli být noční.
4: To znamená,
5: že v místech, kde nejsou lidi, kde není ten velký tlak ze strany lidí, tak je vidíme na fotopastech i přes den. Takže je to dost časté u zvířat, třeba i vlci by možná dali přednost denní aktivitě, ale právě aby se vyhýbali lidem, tak začnou vlastně aktivovat více v noci.
4: Vy jste mluvila o tom, že v rukách pašeráků skončí tisíce luskounů naraz, pak jsou odesílány v některých těch zásilkách prostě různě po světě, ať už je to Asie nebo Afrika. Dá se říct, o kolik luskounů tímto způsobem přijdeme každý rok? Je to vyčíslitelné? Monitoruje to někdo?
5: Je snaha to monitorovat, ale samozřejmě my asi zase zachytíme minimum těch zásilek. Odhaduje se třeba nějakých jako 500 000, že vlastně za tu dobu od roku 2016 bylo pašovaných, ale je to fakt minimalistický odhad, spíš je to mnohem více.
4: Zároveň, když mluvíme o kriticky ohrožených druzích, co to znamená? Kolik jako luskounů ve volné přírodě ještě žije?
5: To bychom hrozně chtěli vědět. Ale
4: já bych
5: vlastně
4: to taky chtěl hrozně vědět. Jsou to stovky tisíc?
5: Ono to vypadá, že třeba ty africké druhy, třeba luskoun bělobřichý, asi musí žít ve vysokých populačních hustotách, protože vlastně z těch genetických dat se zdá, že jsou extrémně variabilní. I ten genom toho luskouna oproti ostatním savcům je naprosto nadprůměrně geneticky variabilní, což je velká zvláštnost. A je to možná tím, že jich opravdu jako žijou ve velkých populačních hustotách, takže v tuhle chvíli jich třeba ještě může být hodně, ale ta populace může skolabovat velmi rychle, když se dostane pod nějakou kritickou hodnotu.
4: Když mluvíte o té genetické analýze, tak se jí podržme teď chvíli, protože vy jste se podílela v minulosti na studii, kterou publikoval i prestižní časopis Science, o trasování původu pašovaných luskounů právě pomocí genetické analýzy. Jak to funguje?
5: Funguje to tak, že my musíme mít z přírody srovnávací vzorky, takže my vlastně si získáme vzorky z celého areálu výskytu toho druhu a určíme nějaké nejdůležitější znaky, které ten luskoun v tom daném místě má, a pak právě když máme ty zásilky, tak na základě toho my se snažíme namodelovat, že to srovnáváme s těmi, které známe, odkud jsou, a modelem je takhle v prostoru, odkud by tak mohly být, a ta přesnost je poměrně velká, takže je to skvělá metoda, která nám velmi pomáhá jakoby zjišťovat, jak ten trh funguje, kde jsou třeba hotspoty toho lovu, a je to strašně důležité.
4: To je taková forenzní vyšetřovací analýza teda. Vy takhle dokážete dojít po stopách až k původnímu lovci, ne? Skoro.
5: Skoro k původnímu lovci, ale možná spíš k tomu, kde se hodně lovilo. Ale zrovna tam jsme použili analýzy, které jsou jako velmi náročné, které v těch nejchudších státech nelze použít, protože jsou jako metodicky i finančně velmi náročné, takže teďka je třeba snaha vyvíjet metody. To je další práce, kterou jsme opublikovali, které jsou jednodušší, kde se dají vzít určité přístroje přímo do terénu a zjišťovat i v těchto zemích, odkud ta daná zásilka je, že vlastně jste přímo na místě a můžete jako rovnou odebírat vzorky, zpracovávat je kdekoliv v Africe, v Asii a rovnou přijít na to, a je to mnohem rychlejší, protože třeba ta práce, kterou jsme dělali v tom Science, tak my jsme ji publikovali v roce 2024, ale zpracovávali jsme data, které byly do roku 2018, takže my tak spíš honíme toho ducha minulosti a víme, co se dělo tehdy, ale dneska už to všechno může být úplně jinak.
4: Bavíme se o šupinách, to znamená, vy ty šupiny ale musíte někde získat, ne, abyste je mohli geneticky analyzovat. Jak se k ním dostáváte? To jsou šupiny z těch zabavených zásilek, takže jste domluveni s úřady, úřady vám je poskytnou a vy to pak strčíte pod mikroskop.
5: Je to přesně tak, je tam spousta spolupracujících institucí a organizací. Tohle už si vlastně nikdo neudělá sám, takže tam jako velká síť kolegů, kteří právě dali dohromady všechny ty vzorky. My, protože pracujeme hlavně v Republice Kongo, tak odtamtud nikdo žádné další data neměl, takže naší hlavní úlohou bylo získávat informace v této oblasti.
4: A šlo to. V Kongu byly nápomocné úřady k tomu.
5: Kongu jsme měli skvělou studentku, moji kolegyni Markétu Světskou, která byla hrozně dobrodružná a během své diplomky se prostě rozhodla, že se sebere a pojede zkoumat luskouny do Konga.
4: A obejde pašeráky tam.
5: A obcházela vlastně místní trhy a dělala s nima rozhovory, kdo je ten lovec, jak to funguje, všechny tyhle jako sociální kontext vlastně toho trhu, a tím, že ji příliš nezajímala genetika, tak vzorky dala nám a my jsme je potom zpracovávali.
4: Když to na těch trzích je, to znamená, že to je legální v těch zemích? Že tam prodej luskounu není ničím omezený?
5: Ten prodej samozřejmě je omezený. Legální to není, ale všechny ty zvířata jsou. Najdete tam primáty, kteří jsou taky ohrožení, jsou zakázaní, ale tohle byly vlastně malé trhy okolí Národního parku. A všechny ty zvířata byly místní. To byla taky vlastně jako jedna z velkých otázek, jak ten trh jako funguje, jestli je někam vozí, jestli je ten obchod jako velký, ale ty genetické data ukázaly, že všechna ta zvířata jsou místní. Takže takhle já si třeba představuju nějaký udržitelný trh, kde vlastně ta zvířata se uloví v nějaké oblasti a spotřebovávají se tam místními lidmi. Otázka je vlastně, jak masivní to je, jestli to teda udržitelné je nebo není.
4: Já jsem viděl reportáž na BBC, která informovala před lety o tom, že jsou vědci, kteří snímají ze zabavených šupin i otisky prstů. To může fungovat, tahle sherlockovská metoda?
5: Může to fungovat, protože vlastně, když šaháte na ty šupiny, tak vaše otisky tam zůstanou. Pak je ale otázka, jestli dokážete ztotožnit někoho s tím otiskem prstů, takže vy už musíte mít konkrétního člověka, kterého podezříváte, a vlastně ho jenom ztotožníte s tím, že na toho luskouna šahal.
4: Dobrá, tak když vypátráme, pokud máme databanku podezřelých a vypátráme podezřelého a on dostane možná nějaký trest, možná taky ne, já nevím, nakolik je to vymahatelné v těch rozvojových zemích.
5: To každá země je různá. Byly nějaké případy, kdy třeba dostali až 8 let.
4: Až 8 let, tak to je ale zase něco, co by mohlo ty ostatní odstrašit od toho, aby to přestali dělat nebo aby to nedělali. Nicméně se to stále děje. Co dělat pro to, aby se to nedělo? Protože já vím, že v některých státech, na Sumatře, v Laosu, jsou záchranné stanice, napašovaná zvířata, že tu jsou záchranné programy, že se z pašeráku, a bylo to tak i v díle o mořských želvách, jsme se o tom bavili, že se z pašeráku a lovců často stávají pak ochranáři, což je samozřejmě šlechetné od těch lidí, že se takhle poučí. Co víc ale dělat pro to, aby se z kriticky ohrožených druhů nestaly nakonec zvířata, která vymřou?
5: My jsme se třeba na začátku hnedka vyjadřovali hodně o té Číně, že to vlastně díky nim ty zvířata hodně vymírají. Na druhou stranu Čína teďka začala zavádět jako velmi přísné omezení. Samozřejmě není to úplně ještě dotažené do konce. Součástí některých těch léčiv ještě pořád oficiálně mohou být luskouní šupiny, ale už je to jako velmi omezené oproti tomu, co bylo. A myslím si, že když se podíváme třeba na dobrý příklad z Číny, tak je to panda, kdy z kriticky ohroženého zvířete se jim podařilo vlastně udělat ten velmi pozitivní příběh. Takže já si myslím, jestli to někdo dokáže, tak jsou to určitě Číňani. A věřím tomu, jestli budou vymáhat ty zákony a budou to dodržovat a vlastně ty tresty budou vysoké, tak je to jeden ze způsobů. Na druhou stranu, jak jsem říkala, ti luskouni je jako velmi tradiční věc, velmi zakořeněná ve všech těch kulturách, takže to nesnadno vymítíte z těch lidí. Hlavně ten obchod se dneska přesunul do nějakého e-commerce a podobně, že už to není jenom, že si to dáte koupit někam na trh.
4: Ale na
5: obchoduje se s tím hodně na internetu. Takže důležité je vzdělávání. Vzdělávání malých dětí hlavně, protože se tady bavíme i o spoustě lidí, kteří třeba ani neumí číst a psát a pro ně je to jako jiný způsob obživy vlastně jít někam ulovit luskouna. Takže za mě třeba já hodně propaguju vlastně to vzdělávání, protože mi to připadá jako smysluplné, když o nich budeme vědět a budeme si toho všímat, tak vyroste jako nová generace lidí, kteří už třeba nebudou mít tyhle potřeby.
4: Když jste zmiňovala tu Čínu a ty lékařské předpisy, to je ta zpráva, která oblétla média, už je to nějakou dobu, že Číňané ty luskouní ingredience, když to řeknu takhle, vymazali z těch oficiálních receptů, že už je nepředepisují lékaři. Oni je totiž, chápu správně, předepisovali dokonce přímo na léčení.
5: Byly to zcela oficiální věci. Ano, úplně ty případy, kdy to byly čistě ty luskouní šupiny, tak už tam nejsou, ale zároveň jsou ještě někde jako schované v některých jako patentech, že pořád se někam jako přidávají. Není to ještě, jako je to fakt hodně omezené, ale není to úplně 100%.
4: Že se to třeba drtí ty šupiny na prášek, dává se to různě do mastí a takhle, jo?
5: Já se v tom úplně nevyznám, takže to nedokážu říct, ale jako četla jsem o tom docela hodně, že vlastně se to snaží omezovat, což mi připadá super.
4: Co by se stalo, kdyby se tyhle ty snahy třeba v Číně nepodařily nakonec a luskouni by vymizeli? Co by to znamenalo třeba pro planetární ekosystém?
5: Já znovu zdůrazním to, jak strašně málo toho o luskounech víme. Opravdu jsou to jako totálně podstudovaná zvířata, nejenom, že nevíme, kolik jich je, my vlastně nevíme spoustu dalších věcí o nich, o jejich ekologii. Takže víme teda, že žerou mravence, že žerou termity. Zdá se ale, že jsou vybíraví, že třeba preferují jenom jeden nebo dva druhy těch mravenců. Mm-hmm. Takže je otázka vlastně, jaké další ekosystémové služby oni poskytují. Hrabou nory, ty mohou využívat další zvířata. Takže když by ti luskouni chyběli v tom ekosystému, dává to prostor přemroženým termitům, mravencům. Zároveň vlastně nikdo nebude vytvářet ty nory, takže to bude chybět v tom ekosystému.
4: No a když o ně přijdeme, tak je ani nebudeme moc konečně studovat, že jo? Takže se o nich tolik už nedozvíme. To je ta další věc.
5: Je to tak?
4: Tak jo. Tak moc díky, že jsme se o nich mohli bavit.
5: Tak já taky děkuju.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Dneska byla ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu Barbora Černá-Bolfíková z České zemědělské univerzity. Ptal jsem se jí na velmi vzácné luskouny, tedy proč pašeráky zajímají a jak tomu zabránit. Tohle už byl druhý díl našeho letního speciálu Kořist o pytlácích a pašerácích. Dělá na něm spolu se mnou Terka Velebilová, Stella Chvojková, Krištof Cejp, Damiana Smetanová, Johan Fos a Hanka Řeháková, tedy velká část týmu Vinohradské 12. Moc jim za to děkuju a díky i vám za poslech. Další příběh uslyšíte ve středu, nezapomeňte si nás pustit. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Monika Chmilová a zpravodajský souhrn.
1: Další vlna veder může zkomplikovat hašení požárů na jihozápadě Francie. Ledviny jsou nejčastěji transplantovaný orgán. Loni chirurgové provedli skoro 580 operací. Fotbalisté Artisu Brno ve svém historicky prvním utkání v nejvyšší soutěži prohráli s Mladou Boleslaví 2-4. A dnes bude zpočátku až jasno, postupně i oblačno, večer se znovu vyjasní, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat hašení obřího požáru na jihozápadě země. Teploty se podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům. Oheň už spálil přes 40 tisíc hektarů a vyhnal z domovů zhruba 220 tisíc lidí.
3: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba. Přizpůsobíme se. Budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
4: Prezident Emmanuel Macron navštívil místa, kde hoří. Upozornil na to, že následující týdny budou těžké. A to i kvůli další vlně veder. Meteorologická služba vydala varování před vysokými teplotami pro celou oblast Gironde. Horko může zkomplikovat život taky evakuovaným, především seniorům, které odvezli na výstaviště do Bordeaux, kde ale chybí klimatizace a ventilátory. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Chirurgové loni provedli v Česku téměř 580 transplantací ledvin. Meziročně to je o 55 víc. Ledviny jsou tak stále nejčastěji transplantovaný orgán. Nevydrží ale fungovat na pořád a pacienti se pak často na operace vrací. Podle Ondřeje Vyklického, přednosty Transplant centra v pražském IKEMu, je výhodnější získat novou ledvinu od žijícího dárce. Je kvalitnější a vydrží déle.
5: 25 let očekáváme, že bude ledvina fungovat od žijícího dárce, aspoň naše data z IKEMu toto svědčí, ale když ten dárce je starší, no, tak ta funkce není tak dlouhá. A čím díl ty pacienti jsou na dialýze, tím více ubývá komplikací, které nakonec tu transplantaci znemožní. Že už potom není dostatečně fit na to, aby mohl tu transplantaci podstoupit.
1: Průměrná doba dožití pacienta na dialýze je podle Vyklického 5 let. Hasiči v pondělí likvidovali požár střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Záchranáři na místě ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali splodin z kouře a 10 převezli do nemocnic. Součástí budovy je i pobočka České pošty. Tu požár nepoškodil.
6: Sery byly doma. A šla jedna vina z odpadky a z druhou a se alarmovala, která se koupala, že musí začít evakuovat, to zvolili 112 a popletla, mu se nikomu z baráku nestalo.
7: Lenka Nováková bydlí v jednom ze 16 bytů. Většinu z nich požár neponičil, potvrzuje místostarosta Jaroslav Sojka ze soukromníků.
8: Zasažený jeden byt, který vlastně chce i vyšetřovatel, aby zůstal uzavřený, takže ten bude definitivně uzavřený.
7: Náhradní ubytování připravila radnice ve středisku volného času. Příčiny požáru policie vyšetřuje. Z Ivančic Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Artisu Brno při své premiéře v české nejvyšší soutěži prohráli. V úvodním kole šance ligy doma podlehli Mladé Boleslavi 2-4. Oba góly brněnského týmu dal Kvadri a Dediran. Dvakrát se prosadil i mladoboleslavský Jiří Klíma. V nastavení utkání dostal červenou kartu domácí Dominik Preisler. Příčiny porážky popsal trenér Artisu Brno Roman Nádvorník.
9: Celkově nás ten zápas slíknul do naha v tom, že v těch posledních 20 metrech k naší bráně tak jsme špatně nabírali soupeře a to je ten velký rozdíl mezi tou první a druhou ligou. Tam jsme měli největší problémy, že si myslím, že směrem nahoru tak jsme schopni něco vytvořit, udělat. V té obrané fázi tak jsme byli špatní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D5 za Zdicemi i na pražském okruhu u Barandova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně ještě pokračuje úklid vozovky po včerejším požáru kamionu u Žebráku. Na 34. kilometru se projíždí levým pruhem, aktuálně bez zdržení. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením mezi sjezdem na Barandov a nájezdem na dálnici. Na 16. kilometru je uzavřený pravý pruh, opravují tam vodorovné značení a projíždí se ale plynule. A u Hodonína se pracuje na silnici 55 do Břeclavi a v úseku přes písečný rybník obnovují vodorovné značení. Průjezd má být omezený až do 6 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553

0: 553. Počasí.
1: Dnes bude ráno polojasno až jasno, během dne postupně až oblačno a večer se opět znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách nejčastěji kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Dobré brzké ráno přeji, probouzíte se ve společnosti nočního radiožurnálu a to 5,5 minuty po 16:00. Hlasitá hudba a pokřikující lidé. Město Slaný po stížnostech obyvatel rozšířilo omezení provozní doby barů a dalších podniků z centra i do okrajových částí města. Podle Asociace hotelů a restaurací je takové plošné nařízení v Česku neobvyklé. Do Slaného se proto vypravíme za chvíli v reportáži.
0: Noční radiožurnál
3: a Adam Carda.
4: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Město Slaný rozšířilo omezení otevírací doby pro bary a restaurace i na okrajové části, včetně sídlišť. Vedení města tak reagovalo na přibývající stížnosti obyvatel na hluk v ulicích a rušení nočního klidu. Doteď omezení platilo jen v historickém centru. Podle Asociace hotelů a restaurací jde o zásah do podnikání.
1: Omezenou provozní dobu měly dosud pouze bary a restaurace v historickém centru. Místní radnice ale pravidla rozšířila na celé území města. Oceňuje to třeba slánská obyvatelka paní Ivana.
2: Některý lidi si jako nedají po dobrým říct. Stává, že o víkend prostě tam vyřbávají až do 2 do rána, do 4 do rána.
1: Všechny místní podniky tak musí ve všední den zavřít nejpozději o půlnoci. Před pracovním volnem pak můžou mít otevřeno maximálně do 3 hodin ráno. Do poloviny července si mohli otevírací dobu nastavit podle sebe. Námi oslovení majitelé dotčených provozoven se ke změně vyhlášky nechtěli vyjádřit. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka jde ale o zásah do podnikání.
3: To, co vidíme my jako trošku problém, je ta plošnost. Primárně by takovéto omezení podnikání se mělo stahovat na nějaká problémová místa, problémové lokality, většinou to bývají třeba části, čtvrti, ale ne plošně.
1: A dodává, že taková změna v Česku neobvyklá.
3: U nás to není až tak častá záležitost. Když vemu naše města, kde něčemu podobnou dochází, je to Praha, ale jenom v určitých oblastech, a většinou se to týká předzahrádek Brno, Ostrava, České Budějovice a Liberec.
1: Změna vyhlášky o nočním klidu ale vychází ze zkušeností místních strážníků, říká slánský starosta Martin Hrabánek z ODS.
4: Cílem je lépe chránit obyvatele před rušením nočního klidu a zajistit veřejný pořádek. Zkušenosti městské policie i podněty od občanů totiž ukazují, že k podobným problémům nedochází jen v historickém centru, ale i v dalších částech města.
1: A dodal, že v některé dny můžou mít bary a restaurace otevřeno déle.
4: Vyhláška zároveň zachovává výjimky ze stanovené doby nočního klidu podle platných městských pravidel. Týká se to například oslav Nového roku.
1: Místní strážníci zatím letos řešili přes 50 oznámení o rušení nočního klidu. Ze Slaného na Kladensku, Richard Webs, Radiožurnál.

0: se podíváš.
1: Ladíte stále Noční radiožurnál a historici možná budou muset přepsat jednu kapitolu dějin pardubického zámku. Restaurátoři při obnově renesančního stropu učinili nečekaný objev. Průzkum ukázal, že pochází už z doby Karla IV. Je tak nejméně o 150 let starší, než se doposud předpokládalo. Zjištění zároveň naznačuje, že starší je i celé zámecké křídlo. Jeho vznik se tak z 16. století posouvá už do století 14.
2: Ach, já se v tuto chvíli dostávám přímo pod kazetový strop.
3: Stojíme pod opětovnou montáží renesančního stropu.
4: Říká restaurátor a historik umění Martin Číhalík. Právě v jeho dílně skončily jednotlivé dřevěné díly stropu, kde prošly speciálním ošetřením.
3: Jsme zjistili, že dřevo bylo pokáceno v polovině 14. století a ten strop jako takový je výrazně starší než ta malba na něm. Je to z doby Karla IV.
5: Objev je rozhodně pro mě překvapení.
4: Dodává restaurátorka Hana Vítová, která se podílela na prvotní záchraně před 30 lety. Renesanční strop byl totiž v 80. letech rozřezán a připraven k likvidaci.
5: Protože v těch 90. letech to dřevo mělo strukturu perníku v podstatě, někdy až prachu.
4: Nechybělo málo a strop úplně zmizel.
5: Ty trámy byly rozřezaný, vyházený z okna.
4: Takže teď v podstatě sahám na dřevo, které je ze stromu ze 14. století.
3: To, že ten trámový strop tady byl výrazně dřív před tou renesanční přestavbou, trošičku ovlivní i pohled na historii celého zámku.
4: Pojďme k těm jednotlivým částem toho stropu. Na co se koucháme teď?
3: Díváme se na takový zvláštní motiv a shodou okolností totožný motiv v totožné barevnosti a také na stropě restaurují ve Španělsku na jednom hradě.
4: Vysvětluje restaurátor Martin Číhalík. Nabízí se tak hypotéza, že tento vzor byl do Pardubic převezen Vratislavem z Perštejna.
6: Pokud je tam jako takový přímý španělský vliv, tak je tady na snadě, zdali vztah Pernštejnu ke Španělsku v těch 50. letech 16. století, jestli nemohl mít dopad na tu výzdobu.
4: Reaguje na objev Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea, které Pardubický zámek spravuje. Z Pardubic Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: Je půl páté. Monika Chmilová doplní krátké zprávy.
1: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes přijme svého moldavského protějška Antolieho Nosatyjeho. Součástí oficiální návštěvy bude bilaterální jednání ministrů i členů obou delegací. Konkrétní témata společné diskuze ministerstvo obrany nezveřejnilo. Přesně před 50 lety se u Bratislavy stala jedna z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Letadlo na pravidelné lince z Prahy se krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté písky. Z 79 lidí na palubě přežili jen 3. Oběti neštěstí si dnes připomenou pietním setkáním přímo u místa havárie. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda se souhlasem jeho rodiny. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. Patřil k nejvýraznějším osobnostem českého moderního umění. Po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii. A 5 let po modernizaci dálnice D1 pokračují kolem silnice náhradní výsadby stromů. Ředitelství silnice dálnic je vysazuje jako náhradu za zeleň, kterou bylo nutné při stavbě pokácet. Celkem už kolem modernizované dálnice přibyly tisíce nových stromů a keřů. Sport. Fotbalisté Artisu Brno prohráli v úvodním kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-4. Pro Artis to byl historicky první zápas v české nejvyšší soutěži. A dvojnásobný olympijský vítěz Jakob Ingebrigtsen se po únorové operaci achillovy šlachy vrátí k závodění na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 za Zdicemi a také na silnici 43 na Orlickou Ústecku. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně počítejte s omezením za odbočkou do Zdic. Na 34. kilometru celou noc uklízeli po včerejším požáru kamionu. A kvůli čištění vozovky je ještě uzavřený pravý pruh. Levým pruhem projedete plynule. Na silnici 43 ze Svitav do Lanškrouna se zastavíte u Davníkova. A kvůli opravě mostu se tam bude až do konce července projíždět pouze jedním pruhem Kyvadlově. A na Českolipsku je uzavřená od včerejška silnice 268 do Mnichova Hradiště. Mezi Mimoní a Ralskem neprojedete kvůli hrozícímu pádu sloupu elektrického vedení. Objíždět je možné přes Doksy a Bělou pod Bezdězem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno a večer se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách nejčastěji kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Na silnicích se v létě bohužel nevyhneme situacím, kdy se v našem okolí stane dopravní nehoda. Jak máme správně postupovat, když se na dálnici tvoří kvůli nějaké takové události kolona? Tak to si povíme už za malou chvíli v našem seriálu Letní autoškola radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Anna K. zazněla v nočním radiožurnálu a teď zamíříme na silnice. Snad každému řidiči se někdy stane, že uvázne v koloně. Jak správně vytvořit záchranářskou uličku na dálnici, která má 3 a více pruhů? Tak nejen o tom je další díl letní autoškoly radiožurnálu, ptal se reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: V silničním provozu dochází statisticky k nejvyššímu počtu nehod. Když se tak stane, je nutné umožnit složkám integrovaného záchranného systému, aby se k místu nehody dostali co nejrychleji. A k tomu, jak jistě víte, slouží záchranářská ulička. Na dvouproudé silnici je to jasné, ale víte, jak se zachovat na tříproudé komunikaci? Jak na to vysvětluje plukovník Jan Straka?
3: Pokud stojím v levém jízdním pruhu, uhýbám vlevo a v těch ostatních, to znamená prostředním, pravým, v případě, že jich je tam víc, tak těch dalších, uhýbám vždycky co nejvíc doprava, co to jde.
2: Mnohokrát se stane, že je na vozovce hodně těsno, copak?
3: Můžu přitom najet na krajnici, případně na střední dělící pás. Jde o to, abych tam umožnil průjezd záchranné technice a vozidlům IZS.
2: A když už je ulička vytvořená a můj sjezd je kousek přede mnou, můžu ji nakrátko využít?
3: V žádném případě nemůžete. Záchranářská ulička je určená pouze pro vozidla s právem přednostní jízdy, pro vozidla správce komunikace anebo vozidla, které odstraňují následky nějaké dopravní nehody. To znamená, pro nikoho ostatního ta záchranářská ulička určená není a nikdo ostatní do ní vjet nesmí.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Dnes je 28. července, noční radiožurnál pomalu končí, v 5 s vámi bude Petr Král a ranní radiožurnál. Ovšem předtím ještě pojďme do světa sportu. Za 2 týdny začne v Birminghamu mistrovství Evropy v atletice, ale tentokrát na něm bude závodit jenom minimum juniorů. Ti totiž budou mít světový šampionát své kategorie těsně před ním a případnému rychlému přesunu nenahrává ani to, že mladí atleti budou bojovat o medaile na severozápadě Spojených států v Eugene.
1: Samozřejmě my to nějak moc nemáme šanci ovlivnit ty termíny a obzvlášť v letošním roce, kdy mistrovství světa juniorů je ve Spojených státech, takže i v rámci časových posunů není vhodné, aby jsme přetěžovali mladé atlety a já jsem rád, že jsme se s trenéry dohodli, že junioři na mistrovství Evropy startovat po většině nebudou.
2: Přibližuje šéf-trenér českých atletů Pavel Sluka, i když zároveň přidává jednu výjimku, kterou je sprinterka Johanka Šafářová, kterou dospělý tým potřebuje do štafety na 4x400 metrů. Šampionát v Eugene skončí 9. srpna a od 10. se pak bude závodit v britském Birminghamu. Na možnosti, jak se rychle přepravit přes 8 časových pásem, se dívala i tyčkařka Nicole Krutilová, která na začátku července překonala juniorský národní rekord Amálie Švábíkové. Ale jedna z medailových adeptek pro Eugene nakonec uznala, že by se to stihnout nedalo. Podle Pavla Sluky ale tato termínová kolize není zas tak zásadní věc.
1: Každá ta kategorie má ten svůj vrchol a na ten by se mělo soustředit a vždycky říkám, že je potřeba jít step by step nahoru. A samozřejmě druhá věc je, že ta výkonnost od té juniorské a dospělé kategorie přece jenom ještě kousek je a musí projít další přípravou, aby ta úroveň měla výkonnost na světovou atletiku a evropskou atletiku té dospělé kategorie.
2: Popisuje Sluka, podle kterého je navíc v sezóně tolik závodů na různých úrovních, že to ani organizátoři nemají lehké.
1: A další věc je ještě to, že není jednoduché úplně poskládat ten harmonogram těch termínů tak, aby vyhovoval všem.
2: A tak v srpnu pravděpodobně moc neuslyšíme o juniorských talentech na mistrovství Evropy dospělých napříč různými reprezentacemi. Do Eugene vyrazí čeští atleti ve čtvrtek a tým by alespoň částečně rád navázal na poslední juniorský šampionát v peruánské Limě, kde slavili zlaté medaile desetibojař Tomas Jervinen a čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Umožňují protivzdušné obraně sledovat drony. Ukrajině to tak zjednoduší protiúdery v ruském vnitrozemí. Tam útočí například na ropnou infrastrukturu. Politici spolu jednali taky o rozvoji výroby bezpilotních letounů nebo posílení ukrajinské protiraketové obrany. Z Velké Británie pak Zelenský odletěl do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Dodavatelé energií v Česku zvyšují investice do svých distribučních sítí. Například ČES letos plánuje na rozvoj přenosové soustavy vyčlenit 19 miliard korun. Ještě před 5 lety to bylo 10 miliard. Důvodem růstu je hlavně vyšší počet zapojených domácích fotovoltaických elektráren. Společnost EGD investuje letos do distribuční sítě 9 miliard korun. To je oproti roku 2023 nárůst o 3 miliardy, říká mluvčí společnosti Lubomír Budný.
2: Důvodem jsou jak potřeby do obnovy a modernizace sítí, tak příprava na zásadní změny v energetice spojené s rozvojem obnovitelných zdrojů, akumulací, elektromobilitou a například elektrifikací vytápění.
0: Vyšší investice o stovky milionů korun oproti předchozím rokům plánuje taky pražská energetika, letos přes 3 miliardy korun. A třeba státní společnost ČEPS loni do páteřní přenosové soustavy investovala rekordních 10 miliard a 800 milionů. Letos bude částka ještě vyšší. Dramatik a bývalý politik Milan Uhde dnes slaví 90. narozeniny. Narodil se 28. července 1936. V 70. letech patřil k zakázaným autorům. Divadelní hry proto psal pod cizím jménem, například slavný muzikál Balada pro banditu. Po revoluci vstoupil do politiky, působil jako ministr kultury a byl prvním předsedou poslanecké sněmovny. Dnes se věnuje výhradně divadlu. Na jaře dopsal hru Obhájce a v tvorbě plánuje pokračovat.
3: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože, jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou, že? Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
0: Jubileum Milan Uhde oficiálně oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Sport. Fotbalisté Artisu Brno ve své premiéře v nejvyšší soutěži podlehli doma Mladé Boleslavi 2-4. Dvěma góly pomohl k vítězství Středočechů v úvodním kole šance ligy útočník Jiří Klíma. Obě trefy Artisu obstaral Nigeriec Kwadri Adedrian. V nastavení zápasu byl vyloučený domácí Dominik Preissler. Po dvou týdnech rezignoval bývalý slavný fotbalový obránce Paolo Maldini na funkci technického ředitele Svazu italské federace. S informací přišla televizní stanice Sky Sport. Důvodem jsou neshody představitelů italského fotbalu při výběru nového reprezentačního trenéra.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zvěř na D8 u Ústí nad Labem a omezení na D5 u Žebráku. Na dálnici D8 z Drážďan do Prahy pozor na překážku za odbočkou na Děčín. Před sjezdem do centra Ústí nad Labem a na Bukov na 75. kilometru máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D5 z Prahy do Plzně se za odbočkou na Zdice ještě uklízí po včerejším požáru kamionu. Na 34. kilometru je volný pouze levý pruh, kolona se zatím netvoří. Na dálnici D1 z Přerova do Brna opatrně u Hulína na kilometru 265 stojí dodávka s přívěsem a zabírá celý odstavný pruh, na místě už je policie. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 jste hlásili komplikace za sjezdem na Jesenici. Na kruhovém objezdu na silnici 603 stojí dva nepojízdné kamiony a výrazně překáží provozu, hlavně v odbočce na Kamenici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude slunečno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23 a na horách 19. Tolik zprávy. A začíná ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
6: Dobré ráno, pěknu.

0: 5. Pokud se vám nespalo na dešek úplně nejlépe, tak no úplně to nesvádějte, ten nás čeká až zítra přesně v 16 hodin a 37 minut. Ranní radiožurnál tedy začal, vám všem za volanty přejeme šťastnou cestu bez překážek, no a vy, kteří teď vstáváte, tak přejeme příjemný start do dalšího dne, který vám opět po ránu zpříjemníme informačním přehledem o všem podstatném a důležitém. Ranní radiožurnál je tady, tak ať se daří.
1: Ranní radiožurnál
2: a Petr Král.

0: Ranní radiožurnál začneme na pražském magistrátu, kterým hýbe nová kauza. Zástupci koalice se tam ale teď dohodli na společném postupu kvůli korupci na odboru pozemních komunikací a drah. Jeho ředitel Aleš Krejča podle vyšetřovatelů schvaloval dokumenty firmě svých příbuzných.
1: Zástupci koalice budou spolupracovat s ředitelem magistrátu Tomášem Havlem například na vzniku etického kodexu, říká předseda zastupitelského klubu ODS Tomáš Portlík.
2: Aby zrovna v tomto případě ten úředník měl povinnost takovýto střet zájmu, když to řeknu, hlásit, to, že to pak udělá nebo neudělá, jeho osobní zodpovědnost, ale aby to město skutečně přehled mělo a tady je ta samosprávní působnost.
1: Ještě před jednáním zástupci koalice spolu avizovali, že budou chtít vysvětlení po náměstkovi pro dopravu Jaromírovi Beránkovi z Pirátů. Ten pojednání řekl, že si s koaličními partnery situaci ujasnili.
3: Už nikdo nevznášel nějaká nařčení nebo obvinění, že já bych byl zodpovědný za konání pana ředitele Krejči na odboru pozemních komunikací a drah.
1: Kvůli kauze se sešel taky kontrolní výbor pražského zastupitelstva. Vyslechl zprávu ředitele magistrátu Tomáše Havla, říká předseda výboru Jan Hušbauer z hnutí ANO.
4: Zároveň jsme požádali ředitele magistrátu hlavního města Prahy, aby neprodleně podal ministerstvu dopravy ČR podnět přezkumu rozhodnutí, zadal odboru kontrolních činností prověrku vnitřních kontrolních mechanismů.
1: Dopis pro ministerstvo dopravy, které je nadřízené odboru pozemních komunikací a drah, už vedení magistrátu připravuje, potvrdil jeho mluvčí Vít Hofman.
5: Pan ředitel chce také připravit komplexní aktualizaci nařízení ředitele k protikorupčnímu podání a střetu zájmů, které bude jasně rozlišovat samostatnou a přenesenou působnost státní správy a samosprávy.
1: Oba minulé úterý zadržení úředníci magistrátu jsou dokonce na postavení mimo pracovní výkon. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál a další novinka. Vláda teď omezila místa, kde bude možné rychleji postavit větrné a sluneční elektrárny. Oč tam přesně jde, i to se dozvíte v ranním Radiožurnálu ještě do 17:30. Teď krátké zprávy a také počasí. Je 17:45. Irán hrozí Ukrajině vojenskou reakcí na sobotní zásah jeho lodi v Kaspickém moři. Plavidlo podle Kyjeva převáželo do Ruska vojenský materiál a bylo proto legitimním cílem. Teherán tento útok označil za zjevné porušení charty OSN. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Schválila to vláda a souhlasila s tím i umělcová rodina. Milan Knížák zemřel v neděli, bylo mu 86 let.
1: Dnes nás čeká příjemný letní den, slunečno a teploty do 30. Ráno bude polojasné až jasné, během dne se může přechodně oblačnost zvětšit, k večeru se ale opět nebe projasní. Teploty od 25 do 30 stupňů, chladněji kolem 23 stupňů Celsia, bude na severovýchodě a severu našeho území. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 19 stupňů. A foukat k tomu bude jen slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr, který k večeru opět zeslábne. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 518. Co je nového? Jednodušší proces schvalování a rychlejší výstavba větrných a fotovoltaických elektráren. Tak tohle mají zajistit akcelerační zóny, které v pondělí stanovil kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO. Jejich rozsah omezila oproti původnímu návrhu předchozí vlády, a to o 11%. Podle odborníků ale nastavila takové podmínky, že někde to nebude možné.
1: Vláda stanovila, kde v Česku mají prioritně vznikat větrné a fotovoltaické elektrárny. Z původních 110 lokalit jich v návrhu zbylo 61.
2: Vyjednali jsme tedy s ohledem na požadavky občanů, s ohledem na požadavky obcí, krajů a tak dále, minimalistickou variantu.
1: Řekl po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Ke vzniku zón zavazuje směrnice Evropské unie. Jejím cílem je podpořit vznik obnovitelných zdrojů energie a posílit tak soběstačnost evropských zemí do roku 2030.
2: Česká republika není na to ideálním prostředím, to víme dlouhodobě, nejsme u moře a ty povětrnostní podmínky u nás nejsou ideální pro výstavbu větrníků.
1: Odůvodnil Havlíček výrazné omezení budoucí výstavby. Připomněl taky, že akcelerační zóna neznamená automaticky výstavbu. Do standardního stavebního řízení budou podle něj moci nadále vstupovat obce. Štěpán Chalupa z Komory obnovitelných zdrojů energie s argumentem ministra, že v Česku nefouká, nesouhlasí.
3: My podle studie Akademie věd tady máme potenciál zhruba třeba někde až na třetinu pokrytí současné spotřeby elektřiny České republiky. Takže to, že nefouká, s tím bych si troufal nesouhlasit. A opravdu právě ty moderní technologie, oni umějí využívat velmi efektivně i ty lokality, kde není tak silný vítr.
1: Právě moderní technologie, ale vláda podle Chalupy v předpisu omezuje.
3: Nejefektivnější typy, které vyrobí nejvíce elektřiny, tak měří zhruba od 260 do 280 metrů. A my máme vlastně různé výškové limity napříč těmi zónami a ten nejvyšší možný limit je 250 metrů.
1: Přílišná omezení kritizují i opoziční poslanci. Například předchozí ministr životního prostředí Petr Hladík z Lidovců to považuje za otázku ideologie.
4: Ten proces byl poznamenán tím, že celá řada vládních představitelů fakticky šíří dezinformace, bojují proti obnovitelným zdrojům a je to vlastně vidět i na tom rozhodnutí.
1: Kritikům se nelíbí ani nejasnosti kolem výběru jednotlivých lokalit už minulou vládou. Podle nich ale není jasné ani to, podle jakého klíče teď kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO část z nich vyškrtl. Josefína Báčová, Radiožurnál.

0: To byly Madness a ranní radio žurnál s vámi i teď 5,5 minuty před 17:30. Asi to tak teď ještě nemusí nutně vypadat, ale to, co meteorologové na dnešek slíbili, by se mělo stát. Začnou pomalu, ale jistě stoupat teploty. Dnes by se měly dotknout 30 stupňů Celsia. Nejenom počasí v Česku bude ranní radio žurnál. Vydáme se také do evropských míst, kde nejenom počasí, ale i požáry a ohně teď trápí místní obyvatele i turisty, ať už je to Francie nebo Španělsko. I tam máme naše reportéry a spolupracovníky. Dobré ráno.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
1: Tisíce aktivních zpravodajů.
2: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
1: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
2: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
1: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
2: 800 553 553.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál Support Lesbians, minutu před půl šestou a dalšími zprávami dnes po ránu, mimo jiné také o tom, co se děje v nejvyšší fotbalové soutěži, kam se derou další nováčci. Ale aktuální dění doma i ve světě shrnou zprávy připravené Tereza Tomášková. Dáme jí slovo.
1: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
2: Na letošní Karlovarský festival se vrátila i nezaměnitelná poetika divadla Sklep. Tomáš Hanák, Milan Steindler, David Vávra a Tereza Kučerová přišli představit digitálně restaurovanou tragikomedii Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Ta se natáčela právě v Karlových Varech a po letech se na festival vrátila ve slavnostní obnovené premiéře. Jak na vznik kultovního filmu vzpomínají? A k mikrofonu přišli i další, sice nepozvaní, ale velmi milí hosté, kameraman a producent.
1: To nejlepší z hosta radiožurnálu poslouchejte dnes po 9. hodině. Radiožurnál každý den s vámi i o prázdninách.
0: Radiožurnál půl šesté. A slovo má Tereza Tomášková.
3: Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dnes v Bílém domě přijme Donald Trump. Do Washingtonu Zelenský přijíždí na pohřeb senátora Lindseyho Grahama, který byl dlouhodobě jedním z největších amerických podporovatelů Ukrajiny. Převod auta nebo změnu jeho registrace si lidé budou moct nově vyřídit i přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který schválila vláda. Teď zamíří do sněmovny. Součástí změn je i možnost ponechat si stejnou registrační značku při výměně auta. Značky i technický průkaz bude možné doručit do výdejního boxu. Na Pardubickém zámku začíná divadelní festival Pernštejnové. Až do soboty nabídne 10 divadelních představení, půlnoční show pod širým nebem, několik koncertů i pohádku pro děti. Hrát se bude na hlavním nádvoří, v šapito, na rondelu i v zámeckém parkánu. Tématem festivalu jsou láska a vztahy ve všech podobách.
1: Sport.
3: Novým trenérem tenisty Jiřího Lehečky je Francouz Frédéric Fontang. Lehečka, který je českou jedničkou, to oznámil na svém Instagramu. Fontang se stal jeho koučem krátce před začátkem turnaje v mexickém Los Cabos.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení u Humpolce taky na silnici 38 na Jihlavsku. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova popojíždějí už teď kolony mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Je tam omezení hned dvakrát. Dva semafory řídí průjezd kyvadlově kousek za sebou a zdržíte se teď v součtu asi 15 minut. Podobná situace je na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi D1 a Štoky opět dvě omezení za sebou. Silničáři tam budou až do půlky srpna. Jinak hlavní tahy dálnice zatím průjezdné bez větších komplikací. D1 je volná, bez kolony zatím i Praha. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Tuto chvíli nad Českem převládá jasná až polojasná obloha, jen místy je oblačnost zvětšená. To hlavně na severovýchodě naší republiky a také na horách. Teploty se pohybují nejčastěji od 15 do 10 stupňů, výjimečně klesly k 8 stupňům Celsia. Na Šumavě opět ojediněle i slabě mrzne. Na Březníku je minus 1 stupeň. Den pak začne s polojasným až jasným nebem. Během dne může být přechodně až oblačno, k večeru pak budou mraky na nebi ubývat. Teploty dnes budou docela příjemné. Letní od 25 do 30. Na severovýchodě a severu bude o trochu chladněji, jen kolem 23 stupňů. Na hřebenech hor naměříte kolem 19 stupňů Celsia. A slabý vítr se postupně rozfouká, přes den bude foukat mírně od severozápadu až západu a večer pak opět zeslábne a změní směr na severní. Tolik zprávy. A po nich se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
0: Na Prahu dnešních tropů Marcela Hálová. Dobré ráno.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: vámi Radiožurnál. O obci Vykantice na Šumpersku se mluví v souvislosti s nebezpečnými kadmiovými kaly. Jejich odvoz je konkrétně víc než 1000 tun a jsou uložené v plechové hale v katastru obce, je ale zatím v nedohlednu. Státem vybraná firma je má zlikvidovat v Ústeckém kraji. Tamní ředitel ale rozhodl, že se vše musí ještě posoudit v procesu zvaném Velká EIA. Vedení Vykantic má proto obavu z dalších průtahů a také z toho, jestli hala plná chemikálií vydrží v lese na okraji obce další zimu.
1: Já už jsem měl za to, že to je poslední hodina té haly, že ta hala spadne.
2: Nezávislý starosta Vykantic Libor Sedlaříků plechové haly plné kadmiových kalů vzpomíná na poslední zimu, kdy se do zasněžené haly opíral silný vítr.
1: To nebyly jenom zvuky plechu, to byly zvuky konstrukční. Skutečně to vrzalo, skřípalo.
2: Starosta se teď bojí dalšího odkladu odvozu chemikálií. Zmizet měli podle původně daných termínů loni, nyní ovšem krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl, že se vše ještě posoudí v rámci procesu zvaného Velká EIA, říká mluvčí kraje Jan Nový.
3: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.
2: Starosta Vykantic má za to, že zpracování tzv. Velké EIA zabere 1 až 2 roky.
1: A to tady bude další 2 roky stát. Uvědomme si, že tam je 1000 tun kadmiových kalů, které když se dostanou do toku, tak to otrávíme až do Černého moře. Na co tady čekáme? Až to spadne?
2: Kdy bude Velká EIA uzavřena, nelze podle mluvčího Jana Nového odhadnout. Sanaci kalů zastřešuje státní podnik Diamo a má na ní smlouvu se společností AHV Ekologický servis. Podle ní mají být chemikálie zlikvidované do konce tohoto roku, pokračuje mluvčí podniku Diamo Tomáš Indrej.
4: Naším cílem je dokončit projekt v termínu stanoveném smlouvou. Zda to bude možné, ale závisí především na výsledku probíhajícího povolovacího procesu.
2: Kadmiové kaly jsou ve Vykanticích uložené přes 40 let. Z Vykantic Michal Poláček, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál 5.44 a teď jedno tajemství, které by mělo být oficiálně teprve odhaleno. Francouzská fotbalová federace totiž dopoledne představí nového reprezentačního trenéra. Podle tamního rozhlasu a prestižního sportovního serveru L'Équipe se jim stane bývalý fotbalista a trenér Zinedine Zidane.
1: Zinedine Zidane neboli Zizou se stal národním hrdinou v roce 1998 po vítězném domácím mistrovství světa. Ve finále proti Brazílii vstřelil 2 góly a stal se vzorem pro nastupující generace fotbalistů. Ve stejný rok získal zlatý míč. Jako trenér dovedl španělský Real Madrid ke 3 titulům v Lize mistrů. Zidane v čele francouzského národního týmu vystřídá Didiera Deschampa, který vedl modré 14 let.
2: Zinedine Zidane a déjà signé son contrat.
1: Podle televize RMC jsou už smlouvy podepsané a počítají s tím, že si Zidane přivede i nový realizační tým, včetně bývalých spolupracovníků z Reálu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Jsme tam, kde se něco děje.
4: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
3: Aktuality v regionech po celé zemi.
4: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
3: Hlavní zprávy Radiožurnálu.
4: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
3: Denně ve 12 a v 18 hodin.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 6:15. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do francouzského regionu Giron. Čechy v oblasti úřad vyzval k odjezdu kvůli rozsáhlým požárům a my se tomu budeme podrobněji věnovat hned po zprávách v 6 hodin. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odletěl z Velké Británie do Spojených států amerických, setká se tam s prezidentem Donaldem Trumpem a společně se spolu také zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině.
5: Omezení na D5 u Žebráku a v Praze překážka na Chodově. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně opatrně u Žebráku. Na 34. kilometru těsně před sjezdem na Žebráku klízejí vozovku po požáru kamionu. Silničáři se pohybují v odstavném pruhu. V Praze pozor na Chodově, v ulici Pod Chodovem ve směru z Turkovy ulice k nákupnímu centru Westfield. Hlásíte v podjezdu pod magistrálou rozházené dopravní značení.
6: V rámci toho dočasného dopravního značení jeden z mezníků vystrčený do jízdního pruhu a ještě tak nešťastně, že stojí bokem, nejužší plochou. Tak teď si dává každý pozor, že do toho nevrazí.
5: No v Praze už se začíná ucpávat Novopatská ulice, okruh ve směru z Černého mostu do omezení Vekbelské. Teď se brzdí u sjezdu na Satalice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Dnes po ráno opět mrzlo, na Březníku, na Šumavě klesla teplota k -1 stupni a také na ostatním území se teploty pohybovaly docela nízko, nejčastěji od 8 do 15 stupňů. Přes den pak místy vyšplhají až ke 30, většinou se ale budou pohybovat kolem 25 stupňů. Na severu a severovýchodě jen kolem 23 stupňů Celsia. Na horách 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 19 stupňů. A nebe bude ráno téměř bez oblačnosti, během dne se bude přechodně zatahovat. Pršet by dnes ale nemělo vůbec. Večer se obloha zase projasní a foukat k tomu bude nejprve slabý, postupně mírný a k večeru opět slabý vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Pořád ještě nováček, slýcháme ho zhruba 2 roky, britsko-jamajský zpěvák Miles Smith v ranním radiožurnálu v 5.50. A teď fotbaloví nováčci, fotbalisté Artisu Brno v historické premiéře nejvyšší soutěži totiž selhali. V domácím utkání prohráli s Mladou Boleslaví 2-4. Podle trenéra Romana Nádvorníka na mužstvo dost možná trochu dolehla výjimečnost tohoto okamžiku. Klub dlouho spojený s městskou částí Líšeň totiž čekal na prvoligový zápas celých 102 let své existence.
1: O tady tom zápasu se bude mluvit i za 20, za 30, za 50 let, protože je to první ligový zápas Líšně v celé historii. Tohle to jsme vnímali, hráči to vnímali a samozřejmě jsme chtěli ten zápas zvládnout líp.
2: Litoval trenér fotbalového Artisu Brno Roman Nádvorník po prohře 2-4 s Mladou Boleslaví. Už ze skóre je jasné, že problém měl nováček především v obraně. Podle trenéra si ještě jeho svěřenci musí zvyknout na prvoligovou kvalitu.
1: Ano, asi i to, že prostě ten prostor na to, aby jsme dali tomu soupeři takovou volnost a nenabírali to, tak asi ten nováčkovská daň. Zaplať pámu, že se nám to stalo v prvním kole a že si to můžeme ukázat a musíme to teď daleko zlepšit.
2: 2 ze 4 mladoboleslavských gólů do sítě Artisu vstřelil útočník Jiří Klíma. Ten varuje ostatní soupeře, že si nemají myslet, že na hřiště nováčka budou jezdit pro laciné body.
3: Už jsem říkal v tunelu, když jsem viděl, jak tam vedle nás nastoupili, že 3/4 týmu přes 190 cm, tak jsme asi čekali, že to bude hodně soubojový silový styl zápasu a to se potvrdilo, byli jako nepříjemný vepředu, mají hodně šikovný kluky a nebyl to určitě nějaký soupeř skor na první kolo, ale myslím, že jsme si s tím poradili dobře.
2: Další ukázkou kvality Artisu bude sobotní utkání na hřišti Slovácka. Právě tomuto týmu Brňané v květnu jasně podlehli v baráži. Do nejvyšší soutěže se pak dostali tak, že nahradili vyřazenou Karvinou. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál. Ještě jeden raz.

0: číslo a do zámku nepasuje viac můj.
1: Jsme všude tam, kde se děje něco důležitého.
2: Přinášíme aktuální informace z celého Česka.
1: Jsme i ve vašem městě.
2: Tým regionálních zpravodajů Radiožurnálu.
1: To jsou rychlé a spolehlivé informace přímo z terénu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I u vás.
1: I ve vašem městě.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Já mám ráda panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
3: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
7: Radiožurnál 6 hodin. Další zprávy Tereza Tomášková.
8: Francii zasáhla další vlna veder. Může to zkomplikovat hašení požárů. Vláda výrazně omezila plochu pro snadnější povolování větrných a solárních elektráren. Fotbalový artist Brno při premiéře v nejvyšší soutěži prohrál s Mladou Boleslaví. Nehoda brzdí provoz na silnici 11 na příjezdu do Hradce Králové z Vamberka. A bude slunečno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Francii zasáhla.

0: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL to kritizuje.
1: To rozhodnutí fakticky stanovuje celé řady omezení, které dle odborníků znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů. Dokonce experti mluví o tom, že teď vlastně bude možné stavět rychleji mimo ty akcelerační zóny než v nich.
0: Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO, ale současná vláda zohlednila připomínky obcí a krajů. Vedení polské strany Právo a spravedlnost rozhodne o vyloučení desítek členů. Stranu by měli opustit ti, kteří se přidali ke sdružení expremiéra Mateuše Morawieckého a nepodepsali věrnost straně.
2: Sdružení Rozvoj plus polského expremiéra Mateuše Morawieckého podpořilo 40 poslanců a poslankyň, 3 europoslanci a 1 senátor.
3: Do ostatních chvíli...
2: Morawiecki tvrdí, že sdružení nemělo stranu Právo a spravedlnost poškodit, ale mělo oslovovat nové voliče. Předseda PISu Jaroslav Kaczyński ale rozhodl, že projekt v rámci strany nemůže existovat. Skupině politiků kolem sdružení proto hrozí vyloučení. Rozhodne hlasování politického výboru strany. Pokud se Rozvoj plus skutečně stane samostatnou politickou formací, pak Právu a spravedlnosti hrozí výrazný pokles voličských preferencí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Obyvatelé Volar na Prachaticku půjdou v říjnu k referendu. Budou rozhodovat o novém obchvatu města. Zastupitelé návrh na jeho uspořádání jednomyslně schválili. Opozici se projednání podařilo prosadit díky petici, kterou podepsalo 700 obyvatel města.
4: Už dneska tady projíždí přes 4000 aut denně. Člověk nemusí být velký pozorovatel, aby si všiml, že nejenom pro samotné občany, ale třeba pro podnikatele v tom centru ta situace není příznivá.
5: Vysvětluje opoziční zastupitel Tomáš Válek z Pirátů. Podle nezávislého starostky města Martiny Pospíšilové bude případná stavba v režii státu nebo kraje.
6: Rozhodně bychom se podíleli na plánování té trasy, kudy by to mělo jít. Máme tady přemostění potoka, přemostění kolejí. Byla by to jako ohromná stavba. Jako rozhodně se budeme podílet na tom, kudy to jít a kudy to nejít, jako nechceme si rozbít město.
5: Lidé ve Volarech rozhodnou o možném obchvatu druhý víkend v říjnu společně s volbami do zastupitelstva obcí. Z Volar Michal Bělský, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Artisu Brno prohráli ve svém historicky prvním utkání v české nejvyšší soutěži s Mladou Boleslaví 2-4. Oba góly domácích dal v zápase úvodního kola šance ligy nigerijský útočník Kwadri Adediran. Bez týmového vítězství se z toho ale radovat nedokázal.
8: Když tým nemá výsledky, je úplně jedno, jestli dám gól. Takže teď to jako nějaký výjimečný okamžik necítím. Myslím na to, že se musíme zlepšit. A čím rychleji se nám to podaří, tím lépe.
7: Artis Brno nahradil v šancelize před sezónou Karvinou, kterou vyřadilo zapojení do korupční kauzy. Karvinští fotbalisté vstoupili do druhé ligy porážkou. Na stadionu Opavy prohráli 0-2.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na Pražském okruhu a nehoda u Hradce Králové. Na Pražském okruhu byl chvilku zavřený Lochkovský tunel směrem z letiště na dálnici D1. Tunelem se snažilo projet moc vysoké vozidlo a tunel se automaticky zavřel. Policisté už vozidlo odstavili a kolona se pomalu rozjíždí. Ucpává se taky dálnice D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště v Praze je zúžení a zdržíte se zatím do 10 minut. Na silnici 11 pozor dejte na výjezdu z Hradce Králové směr Vamberk. Před Blešnem, před kruhovým objezdem, se srazila dvě osobní auta. Na místě je i sanitka a omezili průjezd ve směru z Hradce Králové do Vamberka. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, během dne přechodně oblačno a teploty většinou 25 až 30 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
11: Dobré úterní ráno, přejeme krátce po šesté, konkrétně 6 minut po šesté. Plánujete-li dovolenou a chcete-li vyrazit třeba do Francie, tak si možná kladete zásadní otázku, zda tam jet a nebo nejet. Tak ono záleží, kam konkrétně máte namířeno. Francouzské úřady doporučují vyhnout se okolí Bordeaux, kde hasiči už několik dní bojí s velmi rozsáhlými požáry. Ty požáry sledují také naši reportéři, jak to tam aktuálně vypadá. Dozvíte se za chvíli od nás.
9: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 9 minut po 6. Možná i vaše letní plány. Pokud máte naplánovanou dovolenou na jihozápadě Francie, tak zvažte, kam přesně tedy máte chtít mít namířeno. Francouzské úřady důrazně doporučují cestovat do oblasti Giron v okolí Bordeaux. Dávat tedy velký pozor a spíše sem nejet. Informovala o tom také české velvyslanectví v Paříži. Detaily k tomu teď přinesla Eliška Zábrocká z domácí redakce. Úplně přesně dobré ráno.
1: Hezké ráno. V aplikaci ministerstva zahraničí Drost je ve Francii zaregistrováno 317 českých občanů, ve Španělsku pak 1048. Potvrdil nám to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle něj se kvůli rozsáhlým požárům na jihozápadě Francie zatím na českou ambasádu ani na tísněvou linku nikdo neobrátil. Ministerstvo ale na všechny registrované mobilní telefony rozeslalo upozornění o stavu nouze v regionu. Podle webu ministerstva zahraničí může být kvůli požárům přerušená železniční doprava, kvůli plamenům se můžou uzavírat nejen místní cesty, ale i třeba celé dálnice, a ministerstvo upozorňuje i na rozsáhlé evakuace právě v okolí Bordeaux a doporučuje v takovém případě uposlechnout varování místních úřadů, které je rozesílají na telefony v zasažené oblasti.
0: A jak dlouho už francouzští hasiči u požáru zasahují?
1: Už několik týdnů, nejprve v Pyrenejích, poslední týden západněji v okolí Bordeaux, pomáhají tam znovu i čeští hasiči s vrtulníkem. No a do Francie se v ranním vysílání Radiožurnálu ještě vydáme, a to za naším tamním zpravodajem Martinem Paluchou krátce po půl osmé.
0: Liška Zámbrovská, varování před cestami na některá místa ve Francii. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 6 hodin, 11 minut.

0: Nejen Farma, ranní radiožurnál. Jsme s vámi i dnes v úterý 28. července. Říká se jí také tichý zabiják, to je žloutenka typu C. Ta se totiž pravidla nějak neprojevuje. Lékaři na to upozorní právě u příležitosti Světového dne hepatitid. Teď je 6.15. A k hepatitidám se ještě vrátíme, teď ještě aktuální přehled toho, co se děje kolem nás. Ve 2 hodiny odpoledne si lidé v Bratislavě připomenou třeba jednu z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Přesně před 50 lety se letadlo na pravidelné lince z Prahy krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté písky. Na palubě bylo tehdy 79 lidí a přežili to jenom 3. Obyvatelé Volár na Prachaticku půjdou v říjnu k referendu. Rozhodovat budou o novém obchvatu města, a to na základě petice, kterou podepsalo už 700 obyvatel.
1: Nehoda u Teplic směr Řehlovice a kolony na Jihlavsku. Na silnici 63 z Teplic směrem k dálnici D8 dejte pozor za sjezdem na Malhostice. Stojí tam auto po srážce se zvěří a vybočuje se dost prudce. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova čekejte kolony mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Je tam omezení hned dvakrát za sebou a projíždí se Kyvadlově. Zdržíte se okolo 15 minut. A podobná situace i na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi D1 a Štoky opět 2 omezení za sebou. Tam budou silničáři až do půlky srpna. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Po docela chladném ránu nás čeká příjemný letní den. Teploty odpoledne vyšplhají na 25 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě bude o trochu chladněji. Tam se budou hodnoty na teploměrech pohybovat kolem 23 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 19. A nebe bude po ránu a dopoledne spíše jasné až polojasné. Během dne ale může mraků přibývat. To pak bude až oblačno. A k večeru se obloha zase projasní. Noc na zítřek bude s jasným nebem a ještě nízkými teplotami. Opět mezi 10 a 15 stupni. Zítra přes den už nás ale čeká slunečno a teploty vyšplhají k tropickým 34 stupňům. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 6.19 Radiožurnál. Dnes je Světový den hepatitidy. Nejčastější je žloutenka typu C. V Česku s ní podle odhadu žije až 60 tisíc lidí a většina o tom vůbec neví. Postupně nemocničí játra, zpravidla se ale nijak neprojeví. Riziko je to hlavně pro lidi užívající nitrožilní drogy a ty, kteří podstoupili tetování nebo piercing.
1: Jsem vlastně měla jít na podzim na operaci žil. Vyvolal pan doktor a říkal mi, jste pozitivní.
2: Vypráví čtyřicátnice Hana. Na to, že má žloutenku C, se u ní přišlo díky krevním testům při předoperačním vyšetření. Už měsíc bere jednou denně přímo působící antivirotika.
3: Dobrý den.
4: Zdravíčko, dobrý den.
2: Zve svou pacientku do ordinace Soňa Fraňková z kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu.
3: Už po měsíci nemáte žádné viry, to je skvělá zpráva.
2: Čte z monitoru výsledky Hančiných krevních testů lékařka. Přelomová léčba přišla do praxe před 10 lety a znamenala obrovský pokrok. Její účinnost je totiž takřka 100%.
3: Problém je ten, že neléčená hepatitida C v průběhu 20-30 let může vést k jaterní cirhóze.
2: Podle údajů Státního zdravotního ústavu přibylo za prvních 6 měsíců letošního roku 950 případů žloutenky typu C. Loni jich ve stejném období bylo přes 700. Podle lékařky Soni Fraňkové je to tím, že praktici na tuto nemoc u rizikových pacientů častěji myslí.
3: Hepatitida C se přenáší zejména krví, v menší míře pohlavním stykem a při porodu z matky na dítě. Do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. V dnešní době dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
2: V riziku jsou i lidé, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Já mám ráda panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
6: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 3/4 na 9.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
4: Dobré ráno, 6:30. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes ve Washingtonu setká se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, který byl jedním z největších amerických podporovatelů Ukrajiny. Po korupční kauze na pražském magistrátu koalice prověří problematické dopravní zakázky a chystá i změny protikorupčních pravidel. Politici se na tom dohodli na mimořádném jednání. Připraví taky přísnější pravidla pro střet zájmů. Dva obvinění úředníci pražského magistrátu zůstávají do konce srpna mimo službu. Jeden z nich měl schvalovat dokumentaci pro firmy svých příbuzných. Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Schválila to vláda a souhlasila s tím i umělcová rodina. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák zemřel v neděli v 86 letech. Byl výraznou osobností moderního umění, stál u zrodu českého undergroundu a po roce 1989 vedl Akademii výtvarných umění i Národní galerii. Patřil mezi dlouholeté příznivce bývalého prezidenta Václava Klause.
0: Sport.
5: Fotbalisté Artisu Brno podlehli v dohrávce úvodního kola šance ligy na domácím stadionu Mladé Boleslavi 2-4. A tenistka Kateřina Siňáková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettenem. Organizátoři Grand Slamu v New Yorku to oznámili na svém webu. Tenisové US Open začne 23. srpna.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda u Teplic a taky na Královéhradecku. Na silnici 63 z Teplic směrem k dálnici D8 na Prahu a na Ústí nad Labem. Dejte pozor za sjezdem na Malhostice. Stojí tam auto v pravém jízdním pruhu.
7: Stojí v pravém pruhu, pravděpodobně po srážce se zvěří. Je to nevoznačený a je to ve světu z kopce. Takže je to docela nebezpečný, jak se tam vidí a čmachá.
6: Na Královéhradecku čekejte komplikace na silnici 611 z Hradce Králové do Chlumce nad Cidlinou. Za Kratonohy na úrovni Obědovic se zrazila dvě auta. Je to vážná nehoda, na místě záchranáři a podle potřeby mohou zastavovat provoz. Na silnici 11 ještě jedna nehoda. Na příjezdu do Hradce Králové ve směru z Vamberka se za Blešnem za kruhovým objezdem srazila dvě auta. I tam je to vážnější, projet byste ale měli kivadlově. A v Praze houstne provoz na příjezdu do Prahy z Chomutova po dálnici D7. Postojíte v koloně už asi 10 minut po pojištění před zúžením u letiště. No a ucpává se taky pražský okruh, hlavně ve směru z D1 na letiště. Budete popojištět před sjezdem na Ořech. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Tropické dny se opět blíží. Včera jsme zažili proměnlivou oblačnost s přeháňkami. Dnes už pršet nebude vůbec a také mraků bude méně. Po ránu jasno až polojasno, přes den jen přechodně oblačno, ale bez srážek. K večeru se nebe zase projasní. Od zítra pak bude hlavně ve středních Čechách jen minimum oblačnosti a teploty budou stoupat. Dnes na teploměrech nejčastěji uvidíme od 25 do 30. Zítra už nebudou výjimkou, teploty ani kolem 34 stupňů a to není konec. V pátek bude bude s největší pravděpodobností nejtepleji. To mohou teploty dosahovat téměř až ke 40. O víkendu by se pak mohlo začít ochlazovat. Od západu bude přibývat oblačnosti i srážek. V sobotu spíše v Čechách, v neděli pak i na Moravě a ve Slezsku a podle toho budou vypadat i teploty. V sobotu v Čechách maximálně do 33, na východě stále ještě až do 36 stupňů. Neděle pak přinese ochlazení i na Moravu a do Slezska. To byly zprávy. A teď už ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Marcela Halová s počasím. Zdá se tedy podle teplot a toho, co jsme teď slyšeli, že i nám v Česku budou hrozit lesní požáry. Ty už teď sužují třeba Francii a Španělsko. Dnešek je podle vyjádření vládních představitelů klíčový, protože se blíží další vlna veder. Co se děje ve Francii, ve Španělsku, shrneme v ranním radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Harry Styles vám dospíval v 6:38 v ranním radiožurnálu. Hasiči z celé Evropské unie dál bojují s lesními požáry ve Španělsku a také ve Francii. Podle španělského premiéra Pedra Sancheze je čekají náročné hodiny. Zítra totiž na Pyrenejském polostrově začne nová vlna veder. Z domovů už plameny vyhnaly na 100 000 lidí ve Španělsku a přes 200 000 ve Francii. Tu situaci sleduje také Jiří Chábera z naší zahraniční redakce. Jiří, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak v madridském regionu a taky v provincii Ávila ve Španělsku i nadále platí kvůli nepříznivým meteorologickým podmínkám stav nouze. Požár šířící se Ávilou je navíc zatím vůbec největším lesním požárem v novodobé španělské historii. Plameny jenom ve Španělsku už sežehly přes 50 000 hektarů půdy. To je mimochodem asi rozloha celého hlavního města Prahy. Právě kvůli blížící se další vlně veder a s ní vlastně zvýšeným rizikem dalších požárů bude dnešní den podle španělského ministra vnitra Fernanda Grande Marlaska kritický. I kdyby se ale Španělům podařilo plameny dostat pod kontrolu, tak stále nemají vyhráno. Když to totiž srovnáme s loňským rokem, tak ty nejničivější požáry ve Španělsku loni udeřily až v srpnu.
0: No a co ve Francii, jaká je situace tam?
1: Tak tam je situace velmi podobná jako ve Španělsku. Radiožurnálu ji popsala Radka Hradcová, která žije nedaleko Bordeaux ve městě Gijón-Mestras.
2: Tady kouř doteď cítit nebyl, kromě až dneska ráno vlastně, protože jak přes noc pršelo, tak se vlastně změnil vítr, změnilo se ovzduší a to jsme teda cítili jako hodně, to nás vlastně, co jsem se ptala i tady jako známých, tak všechny nás to kolem 2., 3. ráno zbudilo, protože to bylo jak v udírně.
1: Francie se připravuje na v pořadí letos už čtvrtou vlnu veder. Teploty tam mají opět přesáhnout hranici 40 stupňů Celsia a tím se tedy opět výrazně zvýší riziko vzniku dalších nových požárů. Zatím plameny údajně neohrožují ty velké jihofrancouzské vinice, ale požáry v okolí Bordeaux taky kromě francouzských hasičů pomáhají hasit třeba Češi a Slováci, kteří tam mimochodem přiletěli spolu se dvěma vrtulníky Black Hawk.
0: Jiří Chábera ze zahraniční redakce, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Plameny zužují Francii a Španělsko. My se přesně za hodinu, tedy někdy po 7:30, spojíme s naším reportérem ve Francii Martinem Maluchou, abychom se dozvěděli, jak to aktuálně vypadá tam. Radiožurnál 6:41.

0: S vámi Radiožurnál, my se za chvíli vydáme do Kaprálova mlýna u Brna, to protože desítky lidí tam teď oslavují umělý jazyk Esperanto a zdokonalují se v něm, zdokonalují sebe i své děti. Byli jsme u toho, no a za chvíli tedy nikoli v esperančtině, ale v češtině další aktuální přehled zpráv na Radiožurnálu. Je 6:45. A o tom, co se děje. Na nový orgán teď v Česku čeká téměř 750 lidí, což vyplývá ze statistiky koordinačního střediska transplantací. Nejčastěji jde o nové ledviny, o játra a také o srdce. A my se tomu budeme věnovat podrobně příští hodině a také v ranním interview v 7:50. Hasiči vyšetřují příčiny požáru střechy přístavby bytového domu v centru Ivančic na Brněnsku. Záchranáři v pondělí ošetřili 19 lidí, kteří se nadýchali splodin z kouře a 10 převezli do nemocnice. Uzavřený zůstává jeden byt.
1: Ucpaný Pražský okruh a nehoda na Šumpersku. Na Pražském okruhu čekejte kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech, jako od letiště, tak i ve směru z dálnice D1. Od D1 je kolona o něco větší, musí už regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se okolo 20 minut. Ucpává se taky dálnice D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště je zúžení, tam je kolona aktuálně asi na 10 minut. Na Šumpersku pozor na silnici 43 ze Šumperka do Svitav. Za štíty v zatáčkách policisté šetří nehodu, dvou osobních aut pohybují se ve vozovce a brzdí se opatrně. Komplikace na silnici 611 z Hradce Králové do Chlumce nad Cidlinou. Za Kratonohy zasahují záchranáři u vážné nehody, policisté zastavují provoz. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Máme před sebou pořádně horké dny i noci. Dnes si ještě užijeme příjemné letní teploty, nejčastěji mezi 25 a 30 stupni. Od zítra už nás ale čekají tropy, které vyvrcholí na konci pracovního týdne, kdy by se mohla teplota místy vyšplhat až k 39 stupňům. Také nás čeká slunečné počasí, které se pokazí právě v pátek, kdy se na našem území začnou objevovat přehánky nebo bouřky. Těch bude přibývat o víkendu. Teploty ale mírně poklesnou. Stále se budou pohybovat kolem 30. Na jižní Moravě bude tepleji, tam zůstane kolem 34 stupňů. Příjemné úterý přeju.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: to vypadá, když to iskrí, tak to o tom zpíval teď Adam Ďurica. V ranním Radiožurnálu zněla slovenština, to v Kaprálově mlýně u Brna teď zase zní Esperanto. Na vskutku netradiční letní tábor přijeli třeba lidé až z Uruguaye. Umělý jazyk inicioval v roce 1887 polský lékař Ludvík Lazar Zamenhof a mluví jim zhruba 2 miliony lidí po celém světě. Teď velmi intenzivně, tedy v Kaprálově mlýně.
1: Počem třeba teď zpívají?
2: Je to písnička o tom, že jeden, dva, postupně víc a víc slohnů se procházelo po pavučině a pořád ještě ta pavučina vydržela. A pak na konci jednou pavučina rupne a všichni spadnou a to skončí. Taká dětská, ne? Zvolají vždycky jednoho dalšího. Ne?
1: Mě to hrozně připomíná, chodí pešek okolo, trošičku.
3: Ano, zatímco si děti z rodiči zpívají v Esperantu, povídám si s Markem Blahušem z brněnského klubu esperantistů, nejstaršího a největšího v Česku. Blahušova rodina sem pozvala přátele z Polska, Itálie, Belgie nebo Uruguaye.
2: Aspoň na 10 dní v roce udělat z toho jinak minoritního esperanta ten hlavní jazyk, kterým tady všichni mluví a který se používá přirozeně v běžných každodenních situacích.
3: Esperantem mluví na světě až 2 miliony lidí. V Česku jsou 2 tisíce aktivních mluvčích. Část z nich se jazyk učí už od dětství. Mezi nimi je třeba i 10letý František.
1: Doma mluvíš s kým tím jazykem? S tatínkem?
4: S tatínkem, někdy s bratrem.
1: A baví tě ten jazyk?
4: Jo, baví.
3: Slova v esperantu bývají často složená z různých slov, různých jazyků. Některé výrazy jsou podobné i těm českým. Říká mi malý Vincent.
5: Je úplně jednoduché je auto, to se řekne úplně stejně.
4: Jo.
1: Auto se řekne auto?
4: Na? Dům je domo.
1: Domo, aha.
3: A na setkání dorazili i skauti, například Helena z Německa.
2: Pro mě je to způsob, jak poznat mnoho dětí z různých zemí. Máme tady ty skauty, já to mám moc ráda, to společenství, jsem tady už po šesté.
3: Setkání esperantistů pořádají jednotlivé rodiny, každý rok v jiné zemi ve střední Evropě. Letošní ročník je 47. Jakub Holler, Radiožurnál.

S vámi Radiožurnál, varování od našeho zpravodaje. Praha jižní spojka směr na Barrandovský most, ukřížení s magistrálou, na jižní spojce po nehodě auto na boku a před ním kolony. Šťastnou cestou.

0: Radiožurnál 7 hodin. Aktuální zprávy a Tereza Tomášková.
1: Prezidenti Spojených států a Ukrajiny se dnes setkají ve Washingtonu. Hasiči vyšetřují příčiny požáru bytového domu v Ivančicích u Brna. 10 lidí skončilo v nemocnici. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli na hřišti ligového nováčka Artisu Brno. V Praze brzdí provoz nehoda na jižní spojce směrem na Barandovský most. A bude slunečno, přechodně oblačno a teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes ve Spojených státech setká se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, který byl jedním z největších amerických podporovatelů Ukrajiny.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: dál.
1: Na nový orgán čeká v Česku asi 750 lidí. Uvádějí to statistiky koordinačního střediska transplantací. Nejčastěji lidé potřebují nové ledviny, játra a srdce. Budeme o tom mluvit hned po zprávách a taky v ranním interview Radiožurnálu v 7.50. Restaurátoři obnovují velkou skleněnou kopuli v bývalém obchodním domě Breda, který je jednou z historických dominant Opavy. Do části střechy musí postupně umístit 4200 luxfer.
2: Já teďka začišťuju luxfery zevnitř, kde vlastně kolegyně vkládá luxferu zvenku a tmelí.
3: Popisuje jedna z restaurátorek, jak skleněných tvárnic pomalu přibývá.
4: Je pár pasáží v Praze, kde jsou ty luxfery použité podobně, ale nikdy ne v takovémhle rozsahu.
3: Dodává Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Obnova kopule je spolu s výměnou oken a otevřením části přízemí začátkem celkové rekonstrukce památky, která byla kdysi největším obchodním domem v meziválečném Československu. Teď už Breda patří městu a radnice chystá nové využití budovy. Z Opavy Martin Knitl, Radiožurnál.
1: Vrátíme se k tomu v ranním Radiožurnálu před 7:45.
5: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy v úvodním prvoligovém kole vyhráli na hřišti Artisu Brno 4-2. Nováček z jihu Moravy v zápase dvakrát srovnal skóre. V obou případech se ale středočeši rychle vrátili do vedení. Mluví o tom trenér Aleš Majer.
6: Jsem za to samozřejmě rád, že nás to spíš třeba vždycky nakoplo a hned jsme šli za tím gólem zase ho střelit, protože samozřejmě vždycky potom, když jim kasujete gól, tak taky soupeř se může dostat do hry, může ho to dostat na koně a my jsme vlastně dvakrát v tom zápase to Artisu neumožnili, takže to asi pro ten výsledek zápasu bylo klíčový.
5: Druhé ligové kolo začne už páteční předehrávkou Sparta Zlín.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: V Praze neprůjezdná jižní spojka, kolony na Pražském okruhu. V Praze je ten už silný provoz komplikuje teď vážnější nehoda na jižní spojce. Ve směru na Barandovský most se pod magistrálou za sjezdem na centrum srazilo několik aut. Podle našeho zpravodaje se jedno i převrátilo.
9: Jedno auto je na boku, další dvě auta jsou v levém, v pravém pruhu, nákladní auto. Všechny pruhy jsou blokované, kličkuje se mezi tím, já se jdu podívat, jestli tam nepotřebují pomoc.
8: V tuto chvíli jižní spojka směr Smíchov neprůjezdná. Na místo přijeli hasiči, taky sanitky a zablokovali všechny jízdní pruhy. Kolona se velmi rychle prodlužuje, jak na spojce směr Smíchov, tak i v ulici 5. května směrem z D1 do centra. Tam se nedá sjet na jižní spojku. A ještě jedna nehoda na městském okruhu za Barandovským mostem směrem na Smíchov blokuje jeden pruh, takže i Barandovský most se teď ucpává. Kolony i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště před sjezdem na Ořech. Kolona už od sjezdu na Vestec a musí regulovat vjezdy do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno nebo i jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
10: Přejeme dobré ráno, 7:05 jste s námi právě i dnes v úterý 28. Možná si to neuvědomujete, ledviny jsou orgán, který chirurgové transplantují v Česku nejčastěji. A nejenom tady. Proč nám ledviny selhávají a jak dlouho se na ledvinu v České republice teď aktuálně čeká? Transplantační téma otevřeme po 7:00 už za pár minut a vrátíme se k němu také aktuálně i v ranním interview. Tak buďte s námi. Dobré jitro.
7: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: 750, tak tolik lidí v Česku teď čeká na nový orgán. Vyplývá to ze statistik koordinačního střediska transplantací. Nejčastěji lidé potřebují nové ledviny.
1: Si víc užívám to zdraví a každý den vlastně toho života, protože je to pro mě vlastně vzácná věc ten každý ten den.
0: Říká Karel Vaně, který novou ledvinu dostal před 8 lety. Tak jeho uslyšíte v dnešním díle našeho seriálu o transplantacích před 9 hodinou. Už teď ale transplantace probereme s Eliškou Zábrockou z domácí redakce. Vítej.
2: Hezké ráno. Podle dat koordinačního střediska loni lékaři transplantovali ledviny 579 lidem. Proč nám ledviny selhávají, vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Viklický.
3: Nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
2: Pacienti po transplantaci ledvin navíc často podstupují operaci opakovaně. Podle Viklického je to v IKEMu asi 20% případů. Transplantovaná ledvina totiž nevydrží na pořád, zatímco od mladého dárce to může být až 25 let, od dárce staršího 15 až 17 let.
0: Jak dlouho se vlastně na transplantace v Česku čeká?
2: Je to zhruba rok, v případě jater nebo srdce pak rozhodují řádově měsíce. No a tématu se budeme věnovat taky v ranním interview Radiožurnálu v 7.50.
0: Slíbila Eliška Zábrská z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 7 hodin a 11 minut. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Na letošní Karlovarský festival se vrátila i nezaměnitelná poetika divadla Sklep. Tomáš Hanák, Milan Steindler, David Vávra a Tereza Kučerová přišli představit digitálně restaurovanou tragikomedii Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. Ta se natáčela právě v Karlových Varech a po letech se na festival vrátila ve slavnostní obnovené premiéře. Jak na vznik kultovního filmu vzpomínají? A k mikrofonu přišli i další, sice nepozvaní, ale velmi milí hosté, kameraman a producent.
2: To nejlepší z hosta radiožurnálu
0: poslouchejte dnes po 9. hodině.
2: Radiožurnál
0: každý den s vámi
2: i o prázdninách.
3: Dobré ráno, ve 7:45. Nevzdáme se, tuhle bitvu vyhrajeme, tak tohle říká francouzský prezident Emmanuel Macron k obřím požárům u Bordeaux. No a s novinkami se teď po ránu přihlásí také náš pařížský zpravodaj Martin Balucha, a to po 7:30. Polská prokuratura žádá Spojené státy americké o dopadení a následné vydání ex-ministra spravedlnosti Zbigněva Žobra. Politik z éry vlády strany Právo a spravedlnost čelí totiž obvinění z 26 trestných činů, mimo jiné z pronevěry peněz z fondu na pomoc obětem zločinu. Sám Žobra to považuje za politické pronásledování.
4: V Praze nehoda na jižní spojce a kolony u letiště. V Praze je po nehodě velmi špatně průjezdná jižní spojka směr Barandovský most. U křížení s magistrálou se srazilo několik aut, jedno skončilo na boku. Na místě záchranáři a další přijíždějí.
5: Stále přijíždí nové záchranné složky, prosím o vyklizení záchranné uličky z té strany od Lanovýho mostu, to nejde, tam je to úplně plný narvaný.
4: Spojka byla chvilku zavřená, směr Smíchov teď už se podařilo uvolnit, alespoň levý jízdní pruh. Kolona ale stále dlouhá, prodlužuje se. A to nejen na spojce, taky ulice 5. května z D1 do centra. Tam se nedá sjet na spojku. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova postojíte v koloně u letiště. Asi 10 minut projíždí se u letiště jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Dnes nás čeká příjemný letní den, slunečno a teploty do 30. Ráno bude polojasné až jasné, během dne se může přechodně oblačnost zvětšit, k večeru se ale opět nebe projasní. Teploty od 25 do 30 stupňů, chladněji kolem 23 stupňů Celsia, bude na severovýchodě a severu našeho území. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 19 stupňů a foukat k tomu bude jen slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr, který k večeru opět slábne. Krásné ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 7.20. Společné polsko-ukrajinské týmy archeologů teď pátrají po masových hrobech na místě volyňského masakru z 30. srpna roku 1943. A tak se za nimi na tohle místo vydáme i další reportáži.
1: Jsme v místě, kde stával statek. V květnu tohoto roku jsme tu při průzkumech našli hromadný hrob.
2: Popisuje Dominika Šemínská, která archeologické práce na území Voliostrovětské a ostrůvků vede.
1: Vidíme částečně odhalené ostatky obětí masakru z 30. srpna 1943. Pomalu je odkrýváme, abychom je mohli vyjmout.
2: V hrobě se nachází nejméně 38 těl. Konečné číslo ale může být vyšší. Archeologové totiž hrob ještě zcela neodkryli, jak popisuje archeolog Michal Šemiňský.
3: Problém spočívá v tom, že ty mrtvé tehdy nikdo neuložil, ale vhodil je do díry. Těla jsou na sobě, ostatky jsou různě propletené, takže je nemůžeme hned vyjmout.
2: Práce jsou rozdělené hned do několika stanovišť, tedy to hlavní místo, to je ten masový hrob, nebo jak tady říkají, jáma smrti.
4: Jsme teď na takovém místě ve stanu, ve kterém čistíme ostatky vyzvednuté z té jámy smrti. Zbavujeme je hlíny a dalších nečistot.
2: Popisuje na dalším stanovišti kněz Tomáš Třaska z informačního oddělení Institutu národní paměti. Volyňské masakry dál představují bolestnou část společné polsko-ukrajinské historie, která má vliv na současné vzájemné vztahy. Nedávno vyvolalo pobouření rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pojmenovat jednu z jednotek speciálních sil po hrdinech UPA, tedy těch, kteří stáli za vyhlazením i Voliostrovětské a ostrůvků. Po týdnech napětí Zelenský oznámil, že Ukrajina povolí průzkum a exhumace v širokém měřítku. Z Volyně Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zemeživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Dobré ráno, v půl osmé. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Provoz v Praze komplikuje hromadná nehoda na jižní spojce ve směru na Barrandovský most. Auto se tam převrátilo na bok, na místě zasahují záchranné složky. Úsek byl zcela uzavřený, teď už se místem podle zelené vlny Radiožurnálu projíždí dvěma pruhy. Policie doporučuje řidičům, aby se oblasti úplně vyhnuli. Další informace uslyšíte v zelené vlně za chvíli. Tisíce lidí protestovali v libyjském hlavním městě Tripolisu proti opakovaným výpadkům elektřiny. Demonstranti zablokovali silnice i vstupy do úřadů, zapalovali pneumatiky a před sídlem ministerstva zahraničí vyložili nákladní vůz s hlínou. Akci pořádalo hnutí, které víc než rok vystupuje proti vládě Národní jednoty, viní ji z korupce a usiluje o její rozpuštění. Ve 94 letech zemřela baletka Vlasta Pavelcová, oznámil to její syn. Od 50. let až do roku 1976 působila jako solistka v Ostravě. V Národním divadle Moravskoslezském nastudovala hlavní role v 70 baletních představeních. V roce 2003 dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství v baletním oboru.
3: Sport.
2: Nejhezčí gól letošního mistrovství světa ve fotbale dal Sydney Caporal z Kapverd. Výsledek ankety zveřejnila Mezinárodní fotbalová federace FIFA na svém webu. Caporal se trefil v úvodním kole play-off proti Argentině. Přesnou střelou do levého horního rohu branky vyrovnal na 2-2. Argentina následně vyhrála 3-2 po prodloužení a Kapverdy na šampionátu skončily.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D35 u Opatovic a nehoda v Praze na jižní spojce. Na dálnici D35 ve směru z Hradce Králové do Vysokého Mýta zbystřete za sjezdem na Opatovice nad Labem. Na kilometru 134 leží v levém jízdním pruhu kanistr. Brzdí se a vybočuje. Na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy, pozor Hladově, průjezd tam komplikují dvě auta po nehodě.
5: Na úrovni čerpací stanice, je tam odbočovací pruh, tak se střetlo osobní a nákladní auto. Od Jihlavy už se tvoří kolona, už je tak půlky Hladova, bude to tam Tivadlově.
4: Na 38. kolony taky mezi Jihlavou a Štoky. U Zvonějova hned dvakrát omezení semafora, zdržíte se okolo 20 minut. Ucpává se i silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova. Tam je omezení za Vystrkovém, opět dvě za sebou, kolony na 20 minut. V Praze velmi komplikuje silný ranní provoz nehoda na jižní spojce. Ve směru na Barrandovský most se na křížení s magistrálou srazilo několik aut. Jedno auto skončilo na boku, teď ho budou hasiči převracet na kola a opět omezili průjezd pouze na jeden jízdní pruh. A ta kolona už od Lanového mostu opět zpomalila a zdržíte se až hodinu. No a hodně ucpaná je taky ulice 5. května. A směrem do centra nedá se sjet na spojku. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: V tuto chvíli nad Českem převládá jasná až polojasná obloha, jen místy je oblačnost zvětšená, a to hlavně na severovýchodě naší republiky a také na horách. Teploty v noci a po ránu nejčastěji od 15 do 10 stupňů, výjimečně klesly k 8 stupňům a na Šumavě opět ojediněle i slabě mrzlo. Na Březníku minus 1 stupeň. Přes den nás pak čeká polojasno až jasno, během dne může být přechodně i oblačno, k večeru pak budou mraky na nebi ubývat. Teploty dnes budou docela příjemné. Letní od 25 do 30 stupňů, na severovýchodě a severu bude o trochu chladněji, jen kolem 23 stupňů Celsia. Na hřebenech hor naměříte kolem 19 stupňů. A slabý vítr se postupně rozfouká, přes den bude foukat mírně od severozápadu až západu a večer pak opět zeslábne a změní směr na severní. Tolik zprávy. a po nich se k mikrofonu ranního radiožurnálu vrací Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tropy a horko nejenom u nás, ale i jinde. Další vlna veder teď může třeba výrazně zkomplikovat hašení obřího požáru na jihozápadě Francie. Plameny už se přiblížily předměstí Bordeaux, tam žijí stovky tisíc lidí, a tak detaily k tomu přímo z Francie už za chvíli náš zpravodaj.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 7.37, Radiožurnál teď ve Francii. Francii zasáhla totiž další vlna veder. Teploty mají místy vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Takové počasí by mohlo zkomplikovat i hašení obřího požáru na jeho západě Francie. Detaily přímo ze země teď náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, vítej, dobré ráno.
1: Také zdravím, hezké ráno.
0: Jak výrazně tedy může ta další vlna velkých veder zasáhnout do práce hasičů a zmírnit šíření požáru?
1: Může to být velká komplikace, protože ty vysoké teploty můžou ještě víc vysušit ten les, zkomplikovat práci hasičům. Velkou překážkou může být i vítr. Ostatně starosta městečka Leš Kapfere upozorňoval na to, že začalo foukat od vnitrozemí, tedy vítr, který tu krajinu ještě víc vysouší. V předchozích hodinách foukal vlhčí, studenější vítr od oceánu, což pomohlo ten požár stabilizovat. Byť tedy je stabilizovaný, není úplně pod kontrolou. Noc byla podle hasičů klidnější, i přesto, že na některých místech znovu začalo hořet a ta místa toho požáru navštívil i prezident Emmanuel Macron.
2: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba, přizpůsobíme se, budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
1: Macron upozornil na to, že Francie má před sebou těžké týdny, hašení stále komplikuje nepřístupný terén borových lesů, které jsou plné pryskyřice, požár je tak velký, že si vlastně vytváří vlastní podmínky, dokáže skákat i kilometr daleko přes silnice, proto i hasiči za pomocí traktorů vytváří už ze těch spálených stromů a materiálu takové hradby, aby zabránili dalšímu šíření. S hašením pomáhají čeští hasiči, pomoc přislíbila taky německá armáda.
0: No a pokračují ještě evakuace, nakolik je třeba teď reálné, že bude třeba evakuovat město Bordeaux, tam žije asi 300 tisíc lidí.
1: Požár se zastavil na předměstí zhruba 15 kilometrů od města. Všechno teď bude záležet na tom, jaký tedy bude vítr, jak hašení ovlivní ta čtvrtá vlna veder v pořadí. Evakuovaných je asi 220 tisíc lidí. Zhruba tisícovka jich je na výstavišti v Bordeaux. Jsou mezi nimi i seniori z domovů důchodců evakuovaní. I v tomto ohledu může být ta následující vlna veder velmi náročná, protože na tomto výstavišti nejsou ventilátory a chybí tam taky klimatizace.
0: Rozsáhlý požár ve Francii, konkrétně na jeho západě země, aktuálně Martin Balucha. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Ledviny, játra, srdce, orgány, které nejčastěji potřebujeme při transplantacích. Téma našeho seriálu, ale také ranního interview v 7.50. Teď ale ještě míříme za restaurátory, kteří obnovují velkou skleněnou kopuli v historické dominantně Opavy. Na střeše bývalého obchodního domu Breda a je to unikátní operace. Skleněných tvárnic, tedy takzvaných luxfer, je totiž několik tisíc a váží celkem asi zhruba tak 5 tun.
1: Tak husté a spletité lešení se opravdu hned tak někde nevidí. Musíme se proplést až k restaurátorkám.
2: Já teďka začišťuju luxfery zevnitř. Kolegyně vkládá luxferu zvenku a tmelí.
1: Takže souhra musí být.
2: Musí být souhra, ano.
1: Jak dlouho trvá jedna luxfera?
2: Jedna luxfera, tak 10 minut.
1: Původní historickou kopuli poničil požár před více než 20 lety a musí se vyměnit všechno. Je to dokonale precizní skládačka, říká restaurátor Tomáš Oršový.
3: Celkový počet vlastně těch luxfer je 4200.
1: Už jste to někdy dělali? Protože to je dost neobvyklá práce.
3: My vlastně nemáme možnost ani čerpat z nějaké takové podobné realizace, ale určitě to zvládneme.
1: Potvrzuje to i Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Luxfery se musí vkládat rovnoměrně kvůli zátěži.
4: Pár pasáží v Praze, kde jsou ty luxfery použité podobně, ale nikdy ne v takovémhle rozsahu. Ten ruční práce opravdu hodně.
1: Stoletý někdejší obchodní dům Breda byl ve své době nejhonosnějším a největším v zemi. Opuštěnou a schátralou dominantu odkoupilo město od insolvenčního správce a snaží se jí vrátit život. Po výměně oken, zprovoznění části přízemí je na řadě kopule a podle primátora Opavy Tomáše Navrátila z hnutí ANO vznikla i pracovní studie.
5: To znamená ze vším tím, co jsme tam chtěli dostat, včetně kavárny na střeše, zázemí loutkového divadla a některé patra budeme obsazovat také soukromým sektorem.
1: Celková rekonstrukce by měla začít v roce 2028. Z Opavy Martin Knetl, Radiožurnál.
0: Radiožurnál, teď je 7:45. A pozor na dopravní kolaps na jižní spojce v Praze. Ve směru na Barandovský most se ukřížení s magistrálou srazilo několik aut, jsou tam záchranáři. A kolony jsou teď také na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u letiště. Víc už za chvíli naši zpravodajové a zelená vlna. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský míří do Spojených států. Setká se tam s prezidentem Donaldem Trumpem a společně se zúčastní pohřbu senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině. No a po 8. hodině se do vysílání přihlásí s podrobnostmi také náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín.
6: Nehody v Praze a ucpaná dálnice D7 u letiště. V Praze velké komplikace působí v ranní špičce hromadná nehoda na jižní spojce. Ve směru na Barandovský most se pod magistrálou srazilo několik aut. Teď už se opět projíždí dvěma pruhy ze tří. Kolona je ale dlouhá, zdržíte se desítky minut a ucpávají se i okolní ulice, možné objížďky. Ucpaný taky Pražský okruh, popojíždějí kolony v obou směrech před sjezdem na Ořech. Delší je to ve směru z D1 na Plzeň, kolona od sjezdu na Jesenici a občas musí regulovat vjezdy do tunelů. Postojíte i na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. U letiště je zúžení, projíždí se pouze jedním pruhem, kolona od sjezdu na Středokluky je na 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
7: Dnes po ránu opět mrzlo, na Březníku na Šumavě klesla teplota k -1 stupni a také na ostatním území se teploty pohybovaly docela nízko, nejčastěji mezi 8 a 15 stupni. Přes den pak místy vyšplhají až ke 30, většinou se ale budou pohybovat kolem 25 stupňů. Na severu a severovýchodě bude jen kolem 23 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 19 stupňů. A nebe bude po ránu ještě bez oblačnosti, během dne se ale bude přechodně zatahovat, pršet by dnes ale vůbec nemělo. Večer se obloha zase projasní a foukat k tomu bude nejprve slabý, postupně mírný a k večeru opět slabý vítr. Krásné ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: 7.50 s vámi ranní radiožurnál. Na transplantaci nového orgánu teď čeká v Česku téměř 750 lidí, což uvádí statistiky koordinačního střediska transplantací, a to k 1. červenci. Z jejich údajů také vyplývá, že nejčastěji potřebují lidé nové ledviny, nová játra a také nové srdce. A operace provádějí například chirurgové v Brně, a proto teď ve vysílání vítám přednostu tamního centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Petra Filu. Dobrý den, pane Filo.
1: Dobrý den.
0: Povězte, proč jsou ledviny orgán, který se transplantuje nejčastěji?
1: Tak obecně to vychází z množství onemocnění ledvin, které se vlastně vyskytuje v populaci. To je asi ta nejčastější příčina. Dále ti pacienti, kteří mají nějaké onemocnění, závažné onemocnění ledvin, tak vlastně přežívají delší dobu díky dialýze. U ledvin jako u jednoho z mála orgánů můžeme použít darování i živé dárce. A samozřejmě i takový trošku technická záležitost, že vlastně od jednoho dárce získáme dvě ledviny, to znamená, že vlastně je to transplantovaný ten orgán dvěma příjemcům. To jsou asi ty nejčastější důvody.
0: My jsme přichystali právě k transplantacím také seriál. Dnes konkrétně se věnujeme právě transplantacím ledvin.
2: Karel Zima, dárce, má jednu ledvinu a vy jako příjemce máte tři ledviny.
3: Ano, je to tak, no. To tělo vlastně bylo doplněné o tu jednu zdravou ledvinu, která to tělo stabilizovala.
4: No je to nefér, já myslím, že bys měl jednu mi dát zase.
3: Je to nefér.
4: Aby jako... to bylo vyrovnaný.
2: Vy jste si tu ledvinu, tu darovanou, pojmenovali, je to Jitka?
3: Určitě to tak platí pořád a nedošlo k žádnému přejmenování do tady toho okamžiku. Pořád Jitka.
4: Žádný umělecký jméno nechtěla.
0: Tolik tedy k tomu, co před chvílí také říkal Petr Fiala, náš dnesní host. My celý ten seriál, respektive ten dnešní díl, uslyšíme zhruba v 8.50. Pane doktore, jaký je taková transplantace náročný zákrok? A pro koho je náročnější víc? Pro příjemce nebo pro žijícího dárce?
1: Tak obecně, pokud se bavíme obecně o transplantacích ledvin, tak je to náročné, nebo o transplantacích, tak jsou to náročné výkony a vyžadují nejenom tu vlastní technickou transplantaci, to chirurgické napojení těch orgánů, ale vyžadují to i nějaké předoperační, perioperační a pooperační péči. Obecně, pokud to řekneme, tak dárce orgánů, žijící dárce, pokud se bavíme v tomto případě, tak vlastně musí mít kvalitní orgán, kvalitní ledviny, aby jsme ho nějak neohrozili a vlastně mohli odebrat ten orgán. Dnes se už odebírají mini-invazivně, což méně zatěžuje toho dárce, a samozřejmě musí to být bezpečný výkon. Obecně, pokud se bavíme o transplantaci, tak transplantace ledvin jako takové jsou spíše technicky méně náročnější než transplantace srdce nebo transplantace jater.
0: No, ono to pro pacienty ale často neznamená první a konečnou transplantaci ledvin. Často se na operační sály vrací. Tak třeba pražský IKEM uvádí, že jde zhruba o 20% případů. Proč to tak je? Odpovídají tyhle statistiky také tomu, co víte od vás?
1: Ty čísla zhruba odpovídají. Je to asi 15 až 20%. Procent pacientů, a je to dáno tím, že ty pacienti i po transplantaci se dožívají vyššího věku a vlastně i ten orgán s nimi přežívá. Uvádí se, že zhruba medián přežití té transplantované ledviny je kolem 15 let, takže ty pacienti se dočkají další retransplantace. Takže druhá transplantace v uvozovkách se stává, neříkám běžnou, ale poměrně častou, ale máme pacienty, kteří mají i třetí, čtvrtou ledvinu.
0: Kromě ledvin dáváte lidem v Brně také nová srdce a nová játra. Zároveň to jsou orgány, které vyžadují nejrychlejší zákrok. Jak rychlý?
1: Pokud se bavíme o rychlosti zákroku, možná máme na mysli takzvanou studenou ischemii, to je ta doba od toho vlastně zastavení nebo propláchnutí toho darovaného orgánu konzervačním roztokem do té doby neší, než ho našijeme a pustíme do ní tu teplou dárcovskou, tu příjemcovskou krev. U srdce ta doba té studené ischemie je kolem 4 hodin, u jater asi 8 hodin. V dnešní době ovšem máme výhodu toho, že se používá stále více takzvané perfuzní přístroje. Jsou různé perfuzní přístroje, které vlastně proplachují ten orgán a umožňují zlepšit kvalitu orgánu, ale i prodloužit tuto dobu.
0: Přednosta Brněnského centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Petr Fiala byl naším hostem. Děkujeme za váš čas a k tématu se vrátíme zhruba za hodinu našem seriálu. Díky, ať se daří. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
2: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
3: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
4: 734.
0: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
5: Já mám ráda panenky.
3: Máš ráda panenky?
5: Jo.
3: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
6: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
1: Jak je událost proměnila?
0: A co by vzkázali svému dárci?
6: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
0: Nový život.
1: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
0: Denně po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
7: Radiožurnál vás zve do Pardubic. Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
8: Dobré ráno, je 8 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
9: Francii zasáhla další vlna veder, může to komplikovat hašení požárů. Obyvatelé Volar půjdou v říjnu k referendu o novém obchvatu města. Fotbalisté Artisu Brno v prvoligové premiéře prohráli s Mladou Boleslaví. V Praze komplikuje dopravu nehoda na jižní spojce a bude slunečno, přechodně oblačno a teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Francii zasáhla další vlna veder. Může zkomplikovat hašení rozsáhlého požáru na jihozápadě země. Teploty budou podle předpovědi znovu místy až kolem 40 stupňů. Oheň ve Francii už zničil přes 40 tisíc hektarů. Domovy muselo opustit 220 tisíc lidí.
10: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba. Přizpůsobíme se. Budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
11: Prezident Emmanuel Macron navštívil místa, kde hoří. Upozornil na to, že následující týdny budou těžké. A to i kvůli další vlně veder. Meteorologická služba vydala varování před vysokými teplotami pro celou oblast Gironde. Horko může zkomplikovat život taky evakuovaným, především seniorům, které odvezli na výstaviště do Bordeaux, kde ale chybí klimatizace a ventilátory. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
9: Před cestami do zasažených oblastí ve Francii varuje i České ministerstvo zahraničí. Týká se to hlavně regionu Gironde. Obyvatelé Volar na Prachaticku půjdou v říjnu k referendu. Budou rozhodovat o novém obchvatu města. Zastupitelé návrh na jeho uspořádání jednomyslně schválili. Opozici se projednání podařilo prosadit díky petici, kterou podepsalo 700 obyvatel města.
12: Už dneska tady projíždí přes 4 tisíce aut denně. Člověk nemusí být velký pozorovatel, aby si všiml, že nejenom pro samotné občany, ale třeba pro podnikatele v tom centru ta situace není příznivá.
13: Vysvětluje opoziční zastupitel Tomáš Válek z Pirátů. Podle nezávislé starostky města Martiny Pospíšilové bude případná stavba v režii státu nebo kraje.
14: Rozhodně bychom se podíleli na plánování té trasy, kudy by to mělo jít. Máme tady přemostění potoka, přemostění kolejí. Byla by

0: člověče, já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štereku.
1: 90. narozeniny Milana Uhdeho si připomeneme v ranním radiožurnálu před 8:45.
2: Sport. Fotbalisté Artisu Brno v úvodním kole šance ligy prohráli na domácím hřišti s Mladou Boleslaví 2-4. Pro brněnský tým šlo o historicky premiérový zápas v nejvyšší soutěži. Příčiny prohry hledal trenér Roman Nádvorník.
3: Celkově nás ten zápas slítnul do naha v tom, že v těch posledních 20 metrech k naší bráně tak jsme špatně nabírali soupeře a to je ten velký rozdíl mezi tou první a druhou ligou. Tam jsme měli největší problémy, že si myslím, že směrem nahoru, tak jsme schopni něco vytvořit, udělat. V obrané fázi, tak jsme byli špatní.
2: Ligu po prvním kole vede díky rozdílu ve skóre mistrovská Slavia. Výhry zapsalo dalších 7 týmů. Ve druhé fotbalové lize jsou po úvodním zápase v čele Dukla Praha, Ústí nad Labem, Jihlava a Opava. Právě Opava porazila v pondělní dohrávce Karvinou 2-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody v Praze na spojce a kolona u Humpolce na silnici 34. V Praze stále komplikuje silný ranní provoz nehoda na jižní spojce. Ve směru na Barandovský most se pod magistrálou srazila 4 auta. Teď už se projíždí 2 ze 3 pruhů, kolona tak jede o něco rychleji. Je ale stále velmi dlouhá, spojila se i s kolonou na Štěrboholské spojce a poprvé zastavíte už na Černém mostě za sjezdem z Hradecké dálnice. Na Černém mostě na okruhu fronty i ve směru na Ústí nad Labem a Mladou Boleslav. Tam je to kvůli omezení na Novopatské a Vekbelské ulici a brzdí se u sjezdu na Běchovice. Ještě jednou pražský okruh. Mezi D1 a Plzeňskou dálnicí čekejte kolony v obou směrech. Popojíždějí před sjezdem na Ořech. Delší ve směru z D1 na Plzeň, tam musí i regulovat vjezdy do tunelu. Počítejte asi 25 minut navíc. Silnice 38 ze Znojma do Jihlavy. U Hladova u benzínky šetří policisté nehodu auta s kamionem. Silnice je průjezdná kyvadlově a zdržíte se chvilku v obou směrech. Dlouhá kolona na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Za Vystrkovem 2 semafory za sebou, je to minimálně na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. A foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
6: Přejeme dobré úterní ráno, s vámi tedy radiožurnál, tak jako vždy touto dobou aktuálně o všem, o čem je dobré po ránu vědět, tedy i o počasí, předpověď jsme doposlechli právě teď, no a mimo jiné naznačuje, že nás opět čekají přeplněná koupaliště, vyprodané ventilátory a nebo také vyhledávání stinných koutů. Ano, takové budou další dny v tomto týdnu. Do Česka totiž míří další vlna poměrně intenzivních veder. Kolik přesně uvidíme na teploměrech a jaké počasí bude, tak to vám za chvíli podrobně povíme i v našem vysílání. Dobré jutro.
4: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po 8. Ranní radiožurnál v úterý s vámi. Teploty kolem 40 stupňů a také slunečné počasí a bez deště. Tak tohle nás čeká v těch následujících dnech, kdy přesně tropy na naše území dorazí a jak dlouho se tady zdrží, tak to nám právě teď vysvětlí kolegyně Marcela Hálová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Dnes bude ještě takový příjemný letní den, převážně slunečno, jen místy přechodně může být mraků víc a teploty většinou od 25 do 30 stupňů. Zítra už se ale musíme připravit právě na ty tropy. Teploty na mnoha místech dosáhnou až ke 34 stupňům.
0: Nutno dodat, že to bude jenom začátek veder, která nás čekají.
1: Je to tak, od čtvrtka se budou teploty blížit ke 40. Na naše území totiž bude proudit mimořádně teplý a suchý vzduch ze severní Afriky.
0: No a horké budou i noci, je to tak.
1: Je to tak, noc na dnešek byla ještě poměrně chladná. Nejčastěji jsme na teploměrech ráno viděli od 10 do 15 stupňů. Na šumavském Březníku dokonce slabě mrzlo. A podobná bude i noc na zítřek, pak už se ale osvěžení v noci nedočkáme. Teploty se budou v nočních i ranních hodinách držet nad 20.
0: Pojďme si raději ještě připomenout to, co už jsme sice mockrát slyšeli, ale přece jenom, jak se v takových vedrech chovat. Důležité je dostatečně pít vodu anebo také minerálky, s rozumem plánovat i jakékoliv venkovní aktivity.
1: A také vyhledávat stín, jíst spíše lehká jídla a klidně se jít schladit do vody anebo do klimatizovaných prostorů.
0: Připravme se na tropy, právě přichází, už to pocítíme dnes. Marcela Hálová pro nás měla aktuální předpověď počasí i výhled toho, co nás tady čeká. Marcelo, díky a naslyšenou.
1: Krásný den přeju.
0: No a k počasí a nejenom k němu se budeme vracet už za pár minut i v našem vysílání, takže pokud jste to neslyšeli, za chvíli se vrátíme.
2: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu. A mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýš a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš. Jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

0: Dobré ráno, je 8.15. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do francouzského regionu Gironde. Čechy v oblasti vyzvalo k odjezdu kvůli rozsáhlým požárům a rozeslalo jim zprávu prostřednictvím dobrovolného registračního systému pro cestovatele Drost. Je to jedna z dnešních nejočekávanějších sportovních zpráv. Vedení francouzského fotbalu má dopoledne oznámit, kdo bude trénovat národní tým. A má to být bývalý hráč Real Madrid, národní hrdina Zinedine Zidane. Sledují to také naši sportovní reportéři a přihlásí se podrobnosti do vysílání.
1: V Praze nehoda na jižní spojce a ucpaný taky Pražský okruh. V Praze stále kolony na jižní Štěrboholské spojce popojíždějí ve směru na Barandovský most. Pod magistrálou hromadná nehoda a zablokovaný pravý jízdní pruh. Kolona od Černého mostu zabere asi 45 minut. Hodně ucpaná ještě Štěrboholská spojka i směrem na Mladou Boleslav a Ústí nad Labem. Tam je to kvůli omezení ve Kbelské ulice a taky kvůli nehodě za nájezdem z Hradecké dálnice. Blokuje levý jízdní pruh a komplikuje to ještě více tu situaci v oblasti Černého mostu. A ještě jednou Pražský okruh mezi D1 a Plzeňskou dálnicí, kolony v obou směrech před sjezdem na Ořech, delší ve směru z D1, tam je to až na půl hodiny směrem na letiště. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Po docela chladném ránu nás čeká příjemný letní den. Teploty odpoledne vyšplhají na 25 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě bude o trochu chladněji. Tam se budou hodnoty na teploměrech pohybovat kolem 23 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte 19 stupňů Celsia. A nebe bude po ránu a dopoledne spíše jasné až polojasné. Během dne ale může mraků přibývat, to pak bude až oblačno a k večeru se obloha zase projasní. Noc na zítřek bude s jasným nebem a ještě nízkými teplotami. Opět mezi 10 a 15 stupni. Zítra přes den už nás ale čeká slunečno a teploty vyšplhají k tropickým 34 stupňům. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál v 8 hodin a 20 minut. Spojené státy se dnes rozloučí s republikánským senátorem Lindseym Grahamem, který 11. července náhle zemřel. Smutečního obřadu ve Washingtonu a v katedrále se zúčastní také ukrajinský prezident Zelensky. Graham totiž patřil k největším obhájcům Ruskem napadené země. My jsme ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazíně. Martine, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Volodymyr Zelensky se ve Washingtonu setkal také s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Co bude hlavním bodem jednání?
1: Tentokrát to téma je zcela jasné a Zelenský to předeslal už, když letěl z Velké Británie do Spojených států. Budou to licence na střely do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Ukrajina už prakticky žádné nemá, chtěla by si je vyrábět sama, teď je schání po celém světě, protože Rusko samozřejmě si této mezery všimlo a začíná stále více útočit právě balistickými raketami na ukrajinská města, tady na Oděsu, na Kyjev, zkrátka tam, kde vidí své cíle, vidí, že ta protivzdušná obrana nemá dostatek munice, kterou by potřebovala k sestřelení těch balistických střel. No a dalším tématem, které oba prezidenty spojuje, jak Spojených států, tak Ukrajiny, je bezpečnost mořeplavby, potravinová bezpečnost, energetická bezpečnost. Trump, jak víme, má problém v Hormuzském průlivu, Ukrajina teď má obrovský problém právě kvůli těm útokům ruskými různými střelami na lodě vyplouvající z Oděsy s nákladem potravin pro země třetího světa. To je ohroženo. Oděský přístav, jak vidím prakticky každý den, když se chodím kolem, tak prakticky nic neodbavuje. Lodě sem sice připlouvají, ale na své vlastní obrovské riziko, že posádka zahyne a loď se potopí, jako se to stalo před několika dny. Takže to je obrovské téma pro jak Spojené státy, tak samozřejmě Ukrajinu. No a tím dalším tématem bude vlastně osud mírových jednání, ve kterých Spojené státy hrají důležitou roli.
0: Jednání budeme sledovat. Martin Dorazín o Volodymyru Zelenském, který je ve Spojených státech. Martine, díky, naslyšenou, zdravíme na Ukrajinu a děkujeme, uslyšíme se.
1: Hezký den.
0: Radiožurnál za 8 minut půl deváté.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Je 8:30. A se zprávami je tu Tereza Tomášková.
2: Írán hrozí Ukrajině vojenskou reakcí na sobotní zásah jeho lodi v Kaspickém moři. Plavidlo podle Kyjeva převáželo do Ruska vojenský materiál a bylo proto legitimním cílem. Teherán útok označil za zjevné porušení charty OSN. Mezi Roztoky u Křivoklátu a Zbečnem osobní vlak srazil stádo krav. Při nehodě se nikdo z cestujících nezranil. Provoz je přerušený. Podle zprávy železnic by vlaky měly v úseku začít znovu jezdit po 9. hodině. Jaká bude škoda, zatím České dráhy ani zpráva železnic neuvedly. Dodavatelé energií zvyšují investice do distribučních sítí. Například ČES letos plánuje na rozvoj přenosové soustavy vyčlenit 19 miliard korun. Ještě před 5 lety to bylo 10 miliard. Důvodem růstu je hlavně vyšší počet zapojených domácích fotovoltaických elektráren. Investice zvyšují i další energetické firmy.
0: Sport.
2: Sportovní arbitrážní soud se bude zabývat odvoláním Senegalu proti odebrání titulu z afrického fotbalového šampionátu. Slyšení má být 8. října. Senegal porazil v lednovém finále Maroko 1-0 po prodloužení. 2 měsíce po zápase v Rabatu, ale Africká fotbalová federace oznámila kontumační vítězství Maroka. Senegalci údajně porušili herní řád soutěže. V závěru druhého poločasu totiž odešli z hřiště na protest proti soupeřově penaltě a vrátili se až po čtvrt hodině.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Velkého Meziříčí a v Praze ucpaný okruh na Černém mostě. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 je zúžení do jednoho pruhu a do krátké kolony se dojíždí u sjezdu na Meziříčí východ na kilometru 146. Zatím je to na 5 minut, ale brzdí se prudce. V Praze velké komplikace dnes ráno na okruhu na Černém mostě. Ve směru na Mladou Boleslav, taky na Ústí nad Labem a čekejte kolony. Jednak omezení ve Kbelské ulici a pak i nehoda u nájezdu z Hradecké dálnice. Kamion tam stojí s osobním v levém pruhu. Kolona se sune už od Průmyslové ulice a ucpává se kvůli tomu i sjezd z dálnice D11 od Hradce Králové, hlásí náš zpravodaj.
4: Víceméně to fakt stojí a po chvilkách pár metrů popojede, protože to ten Černák blokuje, tak hlavně ty, co přijde z Hradecké dálnice, do toho nevletějí.
3: Ucpaná stále taky jižní a štěrboholská spojka směr Barandovský most. Pod magistrálou likvidují následky hromadné nehody. Blokovaný je tam pravý pruh. Zdržíte se přes půl hodiny už od Hradecké dálnice. Ještě silnice 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Hlásíte kolony mezi Štoky a D1. Hned dvakrát semafor, 2 omezení za sebou a zdržíte se okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Tropické dny se opět blíží. Včera jsme zažili proměnlivou oblačnost s přeháňkami, dnes už pršet nebude vůbec a také mraku bude méně. Po ránu jasno až polojasno, přes den jen přechodně oblačno, ale bez srážek. K večeru se nebe zase projasní. Od zítra pak bude hlavně ve středních Čechách jen minimum oblačnosti, teploty ale budou stoupat. Dnes na teploměrech nejčastěji uvidíme od 25 do 30, zítra už nebudou výjimkou teploty až do 34 stupňů a to není konec. V pátek bude s největší pravděpodobností nejtepleji. To mohou teploty dosahovat téměř až ke 40. O víkendu by se pak mohlo začít ochlazovat, od západu bude přibývat oblačnosti i srážek, v sobotu spíše v Čechách, v neděli pak i na Moravě a ve Slezsku. A podle toho budou vypadat i teploty. V sobotu v Čechách maximálně do 33, na východě stále ještě až k 36 stupňům. Neděle přinese ochlazení i na Moravu a do Slezska. To byly zprávy. A teď už ranní radiožurnál a Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím a my za chvíli s naší Vinohradskou 12 a jejím dalším speciálem, tentokrát o pašerácích. V jejich rukou končí totiž tisíce luskounů, savců, kteří v přírodě sami vymírají. Je to tedy téma, které probíráme podrobněji ve Vinohradské 12 i v dalších dílech a za chvíli také v ranním radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál. Oškubat a prodat. Vzácné šupiny vymírajících luskounů jsou na černém trhu horké zboží. A zabývá se tím také druhý díl speciální letní série našeho podcastu Vinohradská 12, pojmenovaném Kořist. Moderátor Matěj Skalický mluví s Barborou Černou Wolfíkovou z České zemědělské univerzity a víc k tomu teď poví Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Luskoun je savec s dlouhým jazykem. Často jsou připodobňovaný k mravenečníkům, ale nejblíž mají podle genetiků k šelmám. Může mít 3, ale taky 30 kilo a šupiny mu slouží k ochraně.
0: No jak takové šupiny luskounů vypadají?
1: Asi jako šupiny šišky a vlastnosti jsou podobné lidským nechtům.
2: Je to keratin, je to vlastně, ano, morfologicky jsou nejpodobnější primátním nechtům, ale současně je to stejné jako chlupy nebo rohovina. Ten keratin je prostě protein, je tam spousta minerálních látek, takže teoreticky nějakým způsobem to může katalyzovat nějaké biochemické reakce. Na druhou stranu, tahle otázka není podstatná, protože i kdyby to fungovalo, i kdyby jsme prokázali, že to nějakou funkci má, vůbec nic to nemění na tom, že to používání je prostě nadměrné.
1: Popisuje ve Vinohradské 12 Barbora Černá-Wolfíková.
0: No a kde je o šupiny luskounů největší zájem?
1: Je to v jihovýchodní Asii. Nejčastěji končí šupiny v Číně. Podle některých fungují proti nemocem, pro jiné je to magický předmět, který dodává sílu nebo může ochránit. Zájem ale není jen o šupiny, ale i o samotné luskouny. Pro některé národy jsou delikatesou. No a právě proto končí v rukou pašeráků tisíce luskounů. Některé zásilky se šupinami mají dokonce až 30 tun. A pašeráci je často maskují za rybí šupiny.
0: Eliška Zábrocká, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Kořist. Vinohradskou 12 luskounek si můžete už teď najít v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích a také na webu i rozhlas a Radiožurnál.

0: Dramatika bývalý politik Milan Uhde právě dnes slaví 90. V 70. letech patřil v komunistickém Československu k zakázaným autorům. Divadelní hry proto musel psát pod cizím jménem, například i veleslavný muzikál Balada pro banditu. Po sametové revoluci v roce 1989 pak vstoupil do politiky, byl ministrem kultury i prvním předsedou České poslanecké sněmovny.
1: Já jsem nesměl jít na premiéru, protože já jsem měl ten zvyk, že si to píše odříkávám z herci.
2: Vzpomíná Milan Uhde, který od 70. let patřil k zakázaným autorům. Jeho nejslavnějšímu muzikálu proto tehdy propůjčil jméno režisér Zdeněk Pospíšil.
1: Já jsem věděl, že budu zakázaný, ale nevěděl jsem, jak si zakázaný autor počíná. Já jsem v 60. letech patřil mezi rozmazlené debitanty.
2: V první den nově samostatné České republiky přednesl jako předseda poslanecké sněmovny tento známý projev. V politice pak zůstal aktivní několik dalších let.
3: Česká republiko, dobrý den.
1: Jsem byl dvakrát šťastný. Jednou, když jsem do té politiky vstoupil a snil, co já tam jako ministr kultury všechno dokážu. A když jsem po 8 letech pochopil, že mám jít domů.
2: Společenské dění komentuje dodnes. Letos na jaře například v Brně podpořil sjezd sudeckých Němců, proti kterému
4: já
2: část lidí i politiků protestovala.
4: Zlo, které se prohnalo střední Evropou, není dědičné.
1: Domnívám se, že když je ten strach dán pudem sebezáchovy, že nemá být důvodem k potrestání.
2: Roli dramatika stále neopustil. Svoji novou hru obhájce tradičně tvořil se skladatelem Milošem Štědroněm.
5: S Milanem samozřejmě se spolupracuje báječně. Teď on tím svým biblickým prorockým hlasem řekne, Miloši, je to zdařilé, ale mohlo by to být ještě také jinak? Já jsem mu napsal písničku.
6: Díky za vše, Milane, díky za vše.
2: Dnešní narozeniny Milan Uhde stráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
0: Je 8:45. Na nový orgán teď v Česku čeká téměř 750 lidí. Vyplývá to ze statistiky koordinačního střediska transplantací. Nejčastěji se jedná o nové ledviny, o játra a také o srdce. No a jeden konkrétní příběh úspěšné transplantace uslyšíte v našem novém seriálu už za pár minut ještě před 9:00. Ve 2:00 odpoledne si lidé v Bratislavě připomenou jednu z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Přesně před 50 lety se letadlo na pravidelné lince z Prahy krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté písky. Na palubě tehdy bylo 79 lidí a nehodu přežili jenom 3.
7: Kolony u Humpolce a v Praze ucpaný okruh. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova čekejte kolony mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Jsou tam omezení hned dvakrát za sebou a projíždí se Kyvadlově. Zdržíte se teď asi 20 minut. Podobná situace je na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi D1 a Štoky opět 2 omezení za sebou. V Praze připomínáme ucpaný okruh, Štěrboholskou spojku v obou směrech. Ve směru na Mladou Boleslav navíc na Černém mostě nehoda blokovala levý pruh, kolona tak už z Lanového mostu jede pomalu. Ještě jednou pražský okruh, mezi D1 a plzeňskou dálnicí čekejte kolony v obou směrech. Popojíždějí před sjezdem na Ořech. Delší ve směru z D1 na Plzeň, a tam musí i regulovat vjezdy do tunelu. Počítejte až půl hodiny navíc. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Máme před sebou pořádně horké dny i noci. Dnes si ještě užijeme příjemné letní teploty, nejčastěji mezi 25 a 30 stupni. Od zítra už nás ale čekají tropy, které vyvrcholí na konci pracovního týdne, kdyby se mohla teplota místy vyšplhat k 39 stupňům. A také nás čeká slunečné počasí, které se pokazí právě v pátek, kdy se na našem území začnou objevovat přehánky nebo bouřky. Těch bude přibývat o víkendu. Teploty ale mírně poklesnou. Stále se budou pohybovat kolem 30. Na jižní Moravě bude tepleji, tam zůstane kolem 34 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásné úterý.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál, mluvíme o transplantacích a také už jste od nás mohli dnes slyšet, že na transplantaci nového potřebného orgánu teď v Česku čeká téměř 750 lidí, což uvádí statistiky koordinačního střediska transplantací a ty statistiky jsou teď aktuálně tedy citované k 1. červenci. Z těch údajů také vyplývá, že nejvíce lidé potřebují nová játra, nová srdce. Probrali jsme to také v ranním interview s chirurgem z transplantačního a kardiovaskulárního centra Brno Petrem Filou v 7.50. Ranní interview najdete na našem webu a také potvrdil, že nejčastějším transplantovaným orgánem jsou ledviny. Lékaři jich loni nahradili 580, většina z nich pochází od zemřelých dárců. Ve 40 případech to ale byl dárce žijící. Přesně tak to absolvoval i herec Karel Zima, který daroval ledvinu svému známému Karlu Vaňkovi.
1: Karle Zimo a Karle Vaňku, já jsem s vámi mluvila před skoro 8 lety. To jste byli oba po operaci.
2: To jsme byli ještě mladíci. Musím tady říct, že zákrok se povedl, za to jsem do dneška velice rád.
1: Takhle mluvil po operaci příjemce Karel Vaněk.
2: Mně se tady říct skvěle, určitě jako mám mnohem víc jako energie.
1: A takhle mluvil Karel Zima, tedy dárce.
3: Dobře se cítím, všechno je v pohodě, mně vyšly všechny výsledky v pořádku, ostatně i tady v nemocnici teď, takže od teďka už mě čeká akorát jedna kontrola roční vždycky a cítím se dobře.
1: Ty operace proběhly v září 2018, jak se máte dnes?
2: Si víc užívám to zdraví a každý den vlastně toho života, protože je to pro mě vlastně vzácná věc ten každý ten den. No. Neberu to jako šmahem, jako někteří. Takže určitě dobře.
1: Jak se má zdravotně Karel Zima?
3: Zdravotně se mám fajn.
1: Můžete popsat, odkud kam máte vy jako dárce jizvu?
3: To vám klidně ukážu takhle. Začíná nějaký 10 cm nad slepým střevem. No a táhne se šikmo prostě přes ten bok někam, kam až nevidím, k zádům. No. Tak bylo to asi 30 stehů nebo kolik. Samotná jizva může mít tak 30-40 cm, není malá.
1: Vy máte dodržovat po tom, co jste daroval ledvinu, pitný režim, pak je tam omezení léku na bolest, dál se máte vyvarovat sportům, kde hrozí úrazy, jízda na koni, závodění v autech.
3: Jo, tak to pořád trvá. Samozřejmě jste nemenovala velmi důležité věci, a to je alkohol, kouření a takové věci, to je jasný.
1: A Karle Vaňku, vy jako příjemce tu jizvu máte jinde?
2: Ta ledvina se do toho těla vkládá jako přes břicho, to znamená předem. Někteří lidi si myslí, že je to zadem, ale to předem.
1: A teď ten aktuální stav je takový, že Karel Zima, dárce, má jednu ledvinu a vy jako příjemce máte tři ledviny.
2: Ano, je to tak, no, to tělo vlastně bylo doplněné o tu jednu zdravou ledvinu, která to tělo stabilizovala.
3: No je to nefér, já myslím, že bys měl jednu mi dát zase.
2: Je to nefér.
3: Aby jako to bylo vyrovnaný.
1: Vy jste si tu ledvinu, tu darovanou, pojmenovali, je to Jitka?
2: Určitě to tak platí pořád a nedošlo k žádnému přejmenování do tady toho okamžiku. Pořád Jitka.
3: Žádný umělecký jméno nechtěla.
1: A ta ledvina Jitka, ta je sledovaná, vy chodíte každé 3 měsíce k lékaři, berete léky?
2: Léky ty imunosupra jsou každý den vlastně, ráno jich jim asi 5 a večer asi 3. Když nejte léky, tak zahájíte ten proces toho odstraňování. Jako.
3: Vypuzení toho orgánu.
2: Vypuzení toho orgánu, no, vlastně. No.
1: Znáte někoho, koho jste inspirovali? Já vím, že Karel Zima se osobně s někým setkal, který o tom uvažoval. To dopadlo?
3: Jo, to dopadlo. A dopadlo to dobře. Byl to velmi sympatický, podobně starý člověk jako já, který dával ten orgán svý kamarádce. No a už tenkrát jsme se dozvěděli o pár lidech, který jsme třeba neviděli osobně, jako s kterýma se neznáme, ale to bylo nedlouho po operaci, 2 měsíce po operaci, si myslím.
1: Dá se popsat, jak moc děkujete svému dárci?
3: Já u toho nechci bejt asi.
2: Já to řeknu jako úplně v té největší jako lidské stránky. Člověk, já nevím, přesně honí v různý, já nevím, jestli auto a prostě věci a jo, ale potom vlastně zjistíte, jak je vlastně třeba super se jenom vyčurat. Fakt zase se vzpomenu na toho Karla, jako je to díky němu, že prostě tam vůbec můžete zajít.
3: Já tě nemít, hele.
2: Mám zařídil i takovouhle banální jako věc, no.
1: Říká Karel Zima a Karel Vaněk. Podrobně píšeme o transplantacích na webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál 9 hodin. Zprávy Tereza Tomáškova.
3: Na transplantaci čeká v Česku 750 lidí. Írán hrozí Ukrajině vojenskou reakcí na sobotní zásah jeho lodi v Kaspickém moři. Tenistu Jakuba Menšíka čeká první utkání po Wimbledonu. V Praze popojíždějí kolony na okruhu na Černém mostě a bude slunečno, přechodně oblačno a teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Na nový orgán čeká v Česku 750 lidí. Uvádějí to statistiky koordinačního střediska transplantací. Z jeho dat taky vyplývá, že nejčastěji potřebují lidé nové ledviny, játra a srdce.
4: 7 specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580 případech.
5: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka a vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
4: Vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Vyklický.
6: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině a to je číslo, které je hrozně jako nízké. To dárcovství u nás je dobře organizované.
4: Dodává ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že dárců loni evidovali skoro 400. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: Írán hrozí Ukrajině vojenskou reakcí na sobotní zásah jeho lodi v Kaspickém moři. Plavidlo podle Kyjeva převáželo do Ruska vojenský materiál a bylo proto legitimním cílem. Teherán útok označil za zjevné porušení charty OSN.
7: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha na sociální síti X napsal, že íránské hrozby jsou bezdůvodné a neopodstatněné, protože režim v Teheránu je přímým účastníkem ruské agrese proti Ukrajině. Írán přiživuje zločinnou válku Moskvy zbraněmi, které zabíjejí Ukrajince od roku 2022, napsal Sibiha a vyzval Írán, aby se přestal tvářit jako oběť a absurdně se odvolávat na chartu OSN. Podle šéfa ukrajinské diplomacie se Teherán zároveň pokouší odpoutat pozornost od ruského teroru proti civilní mořeplavbě v Černém moři a tím ohrožuje světovou potravinovou bezpečnost. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: V Bratislavě dnes uctí památku obětí jedné z nejtragičtějších leteckých nehod v historii tehdejšího Československa. Přesně před 50 lety tam havarovalo letadlo na pravidelné lince z Prahy. Krátce před přistáním se zřítilo do jezera Zlaté písky. Na palubě bylo 79 lidí, přežili jenom 3.
8: Vyšetřování ukázalo, že katastrofu z 28. července 1976 způsobila souhra lidských chyb. Po nesprávném navedení letadla dispečerem posádka nezvládla přistávací manévr a stroj se zřítil do jezera Zlaté písky.

0: si proti Španělce Basolsové.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Mirošovic a taky u Velkého Meziříčí. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pracují silničáři za sjezdem na Benešov. Na kilometru 22 zavřeli pravý jízdní pruh a začíná se tvořit kolona směrem z Prahy. Zatím krátká, opatrně dojíždějte. Na D1 menší kolona směrem do Brna taky u Velkého Meziříčí. Tam je zúžení na kilometru 147. Naopak dobře průjezdná je D1 na průjezdu Brnem. V Praze čekejte kolony na jižní a Štěrboholské spojce v obou směrech. Ve směru na Mladou Boleslav a Ústí nad Labem se nesouvislá fronta nejen kamionů sune od Lanového mostu přes Černý most až do Novopatské, do zúžení ve Kbelské ulici. V opačném směru Štěrboholská plná od nájezdu z Hradecké dálnice až k Průmyslové. Na jižní spojce ve směru na Barandovský most stále uklízejí po nehodě pod magistrálou. Blokovaný pravý a připojovací pruh, tam je kvůli tomu dost ucpaná taky magistrála 5. května před sjezdem na jižní spojku. Velká kolona i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Po pojíždí před sjezdem na Ořech už od sjezdu na Jesenici a zdržíte se okolo půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
4: Dobrý den, znovu vás zdravíme ze Sadové kolonády v Karlových Varech na Mezinárodním filmovém festivalu. Dobrý den taky našim hostům, které bych tímto poprosil, jestli by se laskavě nemohli vymanit ze sevření faninek a fanoušků a nepřišli sem za účelem, kvůli kterému jsou zváni. Říká David Vávra, pojďte, máte jít sem. Přichází David Vávra, Milan Steindler, pan režisér Brabec, kameraman tohoto filmu, Tereza Kučerová a Tomáš Hanák.
5: Oni mě sem natáhli, takže já jsem tady nedobrovolně, ale rád.
4: Pojďte nedobrovolně, ale rád, tak to je ta nejlepší vstupenka pro to, abyste tady byl.
5: A můžu vám něco ukázat na začátek?
6: Tam to ukáž.
5: Já se hned otočím.
4: Otočte se k lidem, ano, to jste ještě neviděli.
6: Tak jo.
4: Pan kameraman Brabec nám to tedy ukázal. Všichni to viděli.
7: Ještě se mám se šoupnout?
4: Ano, ano, Tereza Kučerová se šoupne, se dá...
5: Ne, máme krásně. Já mám dokonce nejlepší místo.
4: Ano, myslíš, na to, že jsme vás nezvali, tak...
8: Můžeme.
5: Já se vetřu.
4: Přátelé, začíná další z rozhovorů radiožurnálu, který nepotřebuje moderátora. Pánové, máte slovo.
6: Já jsem chtěl... Prosím vás, než mě skočíte do řeči, protože to je jinak masakrova. Že já vždycky, když se slyším, když mluví takhle, já se mluví lidí jako najednou.
7: Milane, nechci se říct, že to je negativní. Je to prosím vás negativní, ta zkouška.
6: Kdyby bylo možný, aspoň ale na chvilku, aspoň jednou.
5: Určitě se budete bavit tím filmem.
6: Že by každý řekl svoje jméno a pak řekl, že mluví. Protože já, když to takhle poslouchám, tak nikdy nevím, kdo mluví, když je tam víc jak dva lidi.
5: To je jako v televizi.
6: Ano.
5: No, ne, to je jako, když je tam Babiš.
6: Co? Když je tam Babiš. To, zapomeň. Největší trest je...
5: Babiše, neměli no tak to řek.
6: Největší trest je zapomnění, tak dost, jo.
5: No, tak právě.
6: No.
9: Já jsem jenom chtěl říct, že vůbec nechápu, proč měl Tomáš Hanák větší potlesk než já. To je snad nějaký hrdina dívčích snů, nebo co?
10: On to Milan nechce chápat prostě. Víš, Milane,
6: mluví to Tomáš Hanák.
10: Mají mě radši, no a pojďme dál.
5: No po tom filmu uvidíte, kdo bude mít větší teda, jo.
7: Tak se to Milane naučíš chápat.
9: Nemám rád ty dvojsmyslné vtipy, ale když je dobrý, proč ho nepoužít?
4: Jako třeba ten s tím velbloudem, že?
9: Ano.
6: Ten já neznám.
5: Řekni s velbloudem.
4: David ho říká, ne?
5: Davide, řekni,
4: že jedno, jestli ten velbloud má jeden hrb nebo dva?
6: To je jako moudrost takzvaná Gregarie našeho přítele Františka Váši a zní takto. je jedno,

0: jestli je velbloud jedno nebo dvouhrbý, ale jaký je to člověk.
1: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, vysíláme ze Sadové kolonády v Karlových Varech.
1: A Tomáš Hanák.
2: Od velblouda k jelenovi. Přijde takhle jelen na bungee jumping, kouká takhle na to a pak říká, prej tady skáčete na laně.
3: Tak schválně. Ruku nahoru, kdo to pochopil.
0: Všichni, celá Sadová kolonáda, no, to znamená stovky divaček a diváků, kteří si přišli poslechnout, která se tady v Karlových Varech v roce 1988 natáčel snímek Věry Chytilové, kopitem sem, kopitem tam.
4: 87 začal,
0: promiňte, děkuji za korekci Davidu Vávrovi.
3: Natáčel jsem ho já, oni jenom hráli.
0: Natáčel ho pan kameraman Brabec, oni jenom hráli. Režírovala Věra Chytilová. Terezu Kučerová, co maminka říkala o tom filmu doma?
5: Já si to teda... takhle, vím, že tam byly předtáčky, ta zima, ty běžky, nebudu prozrazovat, no, ale poprvé, myslím, že se máma, když se vrátila a poprvé řekla, tak to bylo docela dobrý, jako, že to bylo fajn. Ale
3: a já mám něco jiného. Maminka říkala, že dělat filmy...
0: Její maminka.
3: Její maminka.
2: Ona byla maminka
3: naše maminka.
4: Na konci natáčení byla naše univerzální maminka.
3: Ano. Moje mocné teda.
5: Ale moje hlavně.
3: Věra vždycky říkala, dělat film to je jako vstoupit do pekla. Měla pravdu.
2: A já jsem viděl, jak paní Věra jednou tady pana kameramana mlátila pěstma do zad.
3: Nejednou, a to neviděl Milan. Ale jinak jsme měli schodu a já jsem zase viděl, jak Tomáš měl vstupovat opilej do dveří v ateliéru a když to bylo po 37., tak řekla, že to je docela dobrý.
5: Ne, počkej,
2: jen drobnost, byl to Milan Steindler.
5: Byl to Milan.
3: To nevadí. Byli to oni dva.
2: Diváci nemají moc rádi, ale...
6: možná jsem to byl já, možná to byl Tomáš, ale v každém případě mi říkala, to si pamatuju, pořád jsme to točili znova a znova, ona říkala, napřed vidíš, potom reaguješ. A z toho jsem si vzal příklad pro moji další režijní práci.
4: A proč máš brejle, Milane?
6: Abych tě lépe viděla, ty.
5: Můžu ještě k tady té scéně něco říct, protože já jsem u toho byla tam za dveřma, měla jsem je otevírat a šlo o to, že tady ty dva měli hrát opilí.
3: Ano.
5: A to jim vůbec nešlo.
3: Ano, to jim nešlo, takže to bylo po 37. A aspoň, Milane, vidíš, proč nejsi tak oblíbený jako no. Tady jsi kolega, protože já jsem si tě splet.
6: No, to je mě si každej plete, jo.
0: Když no, ale že s Tomášem Hanákem.
6: Tak říkali, když viděli Bartošku, tak říkali, hele, Bartoška. A když viděli mě, tak říkali, hele, to je ten herec.
2: Já jsem byl za Krampola jednou už.
4: Jak? No, já jsem častokrát za Tomáše Hanáka a naopak. A umím docela zručně jeho podpis. Takže už jsem rozdal mnoho Hanáků, zatímco Tomáš častokrát podepisuje šumné stopy a ano. Šumná města.
2: Pane Vávro, my máme tak moc rádi ty vaše pořady o architektuře, tak jim říkám, no dělám, co můžu, je to taková moje láska, vím kulové v kostce, ale proč ne?
6: Tak no jako to... mě říkali, můžete se nám podepsat, a já jsem říkal, no jasně, je, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
2: Jinak moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.

0: Posloucháte Radiožurnál, vysíláme ze Sadové kolonády v Karlových Varech a jako médium veřejné služby se samozřejmě snažíme vytvořit co nejlepší podmínky pro naše hosty, takže jsme tady vytvořili i dětský koutek. Dobrý den, milé děti.
1: Ano, to jsou naše děti.
0: To jsou děti vás všech, téměř.
2: Protože tady nemám já, tak je tady ještě volno.
3: Geronto koutek ještě pro nás.
4: Ale trošku se víc skrčte, oni ty za vám asi nevidějí. Musíte se lehnout.
3: Vysílat dál,
2: můžu já mít technickou poznámku k těm podpisům? Přerušila mě nějaká francouzka. Tak,
0: To byla zaz.
2: No, to mi jedno. To je už na konci abecedy, já jsem mnohem víc před ní. Takže já vím, jak je to s těma podpisama. Tomášův podpis jsou 4 Milanovi a 6 Davidův.
3: Aha.
2: Takhle se to vyměňuje.
3: Přepočet.
2: To je přepočet.
1: Jsem rád, že jsem se umístil docela slušně.
2: U mě je to ještě horší, protože já se musím podepisovat Jaroslav, protože jinak jsem FA, jo. Takže já to mám ještě komplikovanější. Tím Francouzům zdravím a mám ho rád.
0: Tak říká kameraman Jaroslav Brabec, abychom se zase identifikovali po hlase pro vás, kteří nás nesledujete živě tady na Sadové kolonádě nebo pomocí moderních technologií, jako je například internet. Tamhle nad vámi, pane kameramane, je kamera, vidíte ji. Můžete si ji sundat, dát si jít na rameno.
3: Seznamte se, pane kameramane.
0: Ne, nešajte na to.
3: To je kamera.
1: Zamávejte a řekněte, pozdravujte doma mámu.
2: A ta je nepohyblivá, jo?
0: To je statická, téměř
2: až,
0: ano.
2: Já bych ji udělal třeba tak, jakože...
4: Dělej na křivo ji udělej.
5: Jardo, na té jsme se tě vzali jako navíc, no, tak mluvíš furt teda. Už si sedí
0: pravda.
5: A chvilku mlč, kameramani většinou mlče, jo? Ty se projevují obrazem a nikoliv slovem.
2: To jsem chtěl slyšet, no.
5: No, dobrý.
0: Jak se na první dobrou změnili Karlovy Vary od roku 87, kdy se tady natáčelo, Davide?
5: Tak první dobrá...
0: Může být i špatná.
5: Já nevím. Já jsem šel tady asi 100 metrů, tak jako to toho těžko hodnotit.
0: Aha, Milane?
1: Je tady hrozně lidí.
0: Terezo?
4: Velmi se změnili všechno. A hlavně teda teď doufám, že tady není tolik Rusů.
5: Správná poznámka, to podepisuji.
3: A já jsem jednou měl štěstí, shodou okolností jsem byl, a to bylo koncem normalizace, v Karlových Varech mezi svátky, mezi Vánocemi a Silvestrem. A to bylo všechno zavřeno, všechny lázeňské domy a tady nebyla ani noha. A člověk procházel sám a bylo to opravdu výjimečné. A potom nastalo to období, kdy naši východní přátelé z Ruska to začali tady obsazovat. A vím, že jsme na rádiu Limonádový Joe s Jirkou Macháčkem, který byl v roli starosty Karlových Varů, dělali rozhovor a já jsem mu říkal, co říkáte na tu situaci, kdy stále více movitých občanů z Ruské federace tady zakupuje. A on odpověděl, já myslím, že ten problém není nějak výrazný.
0: Tak vítáme tady na dálku i Jiřího Macháčka, také jednu z občasných opor divadla Sklep. Jak dlouho tam byl vlastně? Já jsem vás nechal.
5: Já nevím, 10 let?
3: No.
5: On s náma teda
4: to
5: nejdřív...
4: To asi ne. Já vím, že odešel 2000, ne?
5: On s náma nejdřív musel hrát 10 let fotbal, aby se dostal před do Sklepa, se člověk může přiženit, přivdat, nebo s náma hrát fotbal, no. To je...
3: Ano.
0: Aha.
4: To není pravda.
0: Terezo, vy jste nehrála fotbal.
4: Ne, já jsem nehrála fotbal.
2: Jsem hrál fotbal a zlomil jsem si ruku.
3: Je čas začít, Terezo. Je nejvyšší čas začít hrát fotbal.
0: Ale Tereza se tam ani nepřiženila vlastně. V podstatě.
4: Ne, my jsme se tam vsunuli z baletní jednotky Křeč a já už ani nevím, jak se to stalo, nějakým vystoupením, postupným vystupováním.
0: Jaká to byla symbioza baletní jednotka Křeč a divadlo Sklep svého času?
4: No tak to nebyla jenom Křeč a Sklep, to byla celá pražská pětka a tak se to nějak...
5: Tak se zeptáme diváku, jestli znají ty další soubory. Tak kdo tam byl ještě?
3: Tak víme Křeč, Sklep...
4: Cože?
5: Výborně. A to bylo co? Jaký druh umění? Pan Tomima, výborně, ano. A ještě, je tam jeden takový zvláštní trumf. Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, kolotoč. Výtvarné divadlo Kolotoč.
2: Ty ma to děláš, to se ho nauč doma a pak ho předváděj.
4: Du, du, du, du, du.
5: Že půjdeš za tu kameru.
0: A to byl řetízkový kolotoč.
1: A to jsme cvičili včera asi 2 hodiny, jo. On to tady du.
4: Kolotoč je
2: No, a musíš to opakovat.
5: To byl jiný kolotoč.
4: Jo, aha, to je pravda.
2: No, ale když ho předvádíš, tak ho musíš opakovat.
1: Ale ono to tak jako postupně prorůstalo prostě. Mm. To se nedá říct, ono už dřív to tak jako prorůstalo, až to prorostlo a sklep je teď vlastně nejaktivnější z toho celého souručenství.
6: Reklamu, udělej PR.
0: Napovídá Tomáš Hanák Milanu Steindlerovi.
1: Já vůbec neslyším ho. Já si pod tomhle jeho poznámkou udělám ale výraznou
0: máte,
1: červenou vlnovku.
0: Milane, máte udělat PR, říkal pan Hanák.
1: PR, ano. Já PR, já dělám PR, já dělám, co můžu. Abych použil jeho slova, Tomáše, teď já proto dělám všechno. Já večer chodím spát a ráno vstávám. Jo.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Radiožurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO významně pod 400 miliardami korun. Řekl to před dnešním jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Na schůzce mají řešit právě sestavování rozpočtu. Babiš taky řekl, že chce příští rok tlačit na ministry, aby měli provozní úspory. Zároveň očekává růst investic. Letos má stát hospodařit se schodkem 310 miliard. Francii zasáhla další vlna veder. Může zkomplikovat hašení rozsáhlého požáru na jihozápadě země. Teploty budou podle předpovědi znovu místy až kolem 40 stupňů. Oheň ve Francii už zničil přes 40 tisíc hektarů. Domovy muselo opustit 220 tisíc lidí. Úřady v Ugandě začaly kvůli suchu a neúrodě distribuovat nouzovou potravinovou pomoc. V příštích dvou měsících plánují podle deníku Guardian rozdat přes 9 tisíc tun potravin. Na východě země v poslední době zemřelo hladem nejméně 19 lidí. V regionu Karamoja je nejhorší období sucha za poslední roky. A na pardubickém zámku začíná divadelní festival Pernštejnové. Až do soboty nabídne 10 divadelních představení, půlnoční show pod širým nebem, několik koncertů i pohádku pro děti. Hrát se bude na hlavním nádvoří, šapito, na rondelu i v zámeckém parkánu. Tématem festivalu jsou láska a vztahy ve všech podobách.
0: Sport.
3: Basketbalista LeBron James bude v NBA pokračovat s číslem 23. Nosit ho bude i ve Philadelphii, která je jeho čtvrtým týmem v soutěži. Nejlepší střelec v historii NBA a její čtyřnásobný šampion nosí 23 jako poctu další basketbalové hvězdě Michaelu Jordanovi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Mirošovic a taky Velkého Meziříčí. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se chvilku asi 5 minut zdržíte u Mirošovic v Kolodě. Na kilometru 22 za sjezdem na Benešov zabrali silničáři pravý pruh. Menší kolona na D1 směrem do Brna taky u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 je zúžení, opět je to asi na 5 minut. Na dálnici D7 jsou ucpané příjezdy k letišti v Praze. Kolony jsou tam v obou směrech, jak od Slaného, tak i z Prahy na 10 až 15 minut. Ucpaný je Pražský okruh ve směru z D1 na letiště, a to před sjezdem na Ořech. Fronta je tam už od Jesenice až na půl hodiny. Má velké kolony na okruhu i na Černém mostě, opět v obou směrech. Zdržíte se i na příjezdu do Prahy po Brněnské od dálnice D1. Je to odchodová kolona až ke sjezdu na jižní spojku. Tam ještě odstraňují následky ranní nehody. A ještě silnice 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Mezi dálnicí D1 a Štoky jsou dvě omezení, dva semafory za sebou. Jede se kyvadlově a popojíždět budete asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23. Tolik zprávy. A pokračuje repríza hosta Jana Pokorného z letošního vysílání Radiožurnálu na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.
5: Posloucháte Radiožurnál ze Sadové kolonády na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech na jeho 60. ročníku. Jehož ozdobou bude digitálně zrestaurovaná verze snímku Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. O tom jsme si původně chtěli s našimi hosty povídat. Tady
6: já tady technická poznámka. Zdravím Jaroslava Boučka, produkční.
5: Jaroslav.
7: pan producent Jaroslav
6: Bouček. Klonklaj Bouček.
8: Ahoj.
5: Tady je pro vás, pane Boučku, připravené křeslo, aniž bychom tušili, že přijdete.
6: Já jsem tady taky nečekal, neboj.
7: No, tak to producent také mého filmu Vrať se do hrobu.
5: Takže abiturientský večírek se nám utěšeně rozrůstá. I o Jaroslava Boučka, dobrý den.
9: Dobrý den, hezký den ve Varech.
6: Řekni nějaký vtip, to se musí. Dělej.
8: Ale jedině.
9: Jak mě Věra škrtila po tom natáčení?
6: Můžeš.
5: Někoho tloukla do zad, to už jsme slyšeli, a vás škrtila.
9: Škrtila, říkala, Jardo, ty jsi mě zničil film. Tak to bylo nějak, Davide, ty jste
8: to natáčili. No ne, ta historka byla takto, asi, jestli to můžu říct. Jako. Věra s náma chtěla natočit psychologický film. A já byl o ním pokusným králíkem a týden jsem chodil v noci natáčet a přes den jsem chodil do práce. A Věra umístila kameru asi 10 cm od mého obličeje.
6: Já jsem ji umístil.
8: Jarda ji správně. Jarda na pokyn Věry ji umístil.
6: Ne, na moji invenci.
8: Nebo na tvoji invenci.
5: Jenom pro posluchače sdělím, že do debaty se vměšuje nepozvaný kameraman Jaroslav Brabec.
6: Úplně na začátku.
8: A ano, to tím to začalo.
5: Pokračuje David Vávra.
8: A stále běžel ten film a Věra říkala, nevěřím, přidej, špatně a tak. A zjistila, že ten psychologický film s námi nenatočí. Takže se to změnilo v to, že s náma začala točit ty, protože mimo kameru to bylo zábavnější.
6: To bylo psychologický.
8: No ano, na nás. A začala vlastně to, co říkáme kolem ty hlášky, jak tady jste zazněli, jako z divadla Sklep. A pak už to bylo tak, že ráno přišla a ptala se, tak co tam dneska dáme? A já říkám, no Tomáš tady, jak dneska bude flambovat, tak ty policajti, co ho přijdou,
6: to zatknou. Neříkej!
8: Já jsem scénář, já to musím říct.
6: Zase bude za vtipnýho.
8: Nech toho, to je jedno, to je, já jsem realista teď, jo.
5: Do debaty už se poněkolikrát vysvěl nepozvaný kameraman.
8: Dobře, tak já nevím, jestli mám prostor teď.
6: Ne, nemáš.
8: Už jsem ho měl dost dlouho.
5: Prostor má stále David Vávra.
8: Ticho, já budu pokračovat.
10: Ale
8: jo, prozradím to. Já jsem říkal, Věro, co kdyby ten policajt, jak uvidí toho Tomáše, jak tam flambuje, že se mu rozsvítilo, ať mu takhle začne hořet čepice. A ona, co to je za blbost, jako. A já tak jsem odešel, hrálo se a ona po hodině přišla a ptala se, jak to bylo s tím ohněm a s tím policajtem. A říkal, no ne, ten policajt, jako, že se mu jako rozjasnilo, takže mu ji zahoří ta čepice. A ona, jak do pocem? Tomu policajtovi bude hořet čepice. A Jarda říká, ne, ale Věro, neblázni, to není nějaký herec. To je tady pochůzkář, který jsem přišel a nemá rezervní čepice, tomu nemůže hořet čepice. A ona mu říká, jachdo, ty mi vědomě kurvíš film. Jo?
5: Slyšeli jsme doslovný citát režisérky Věry Kytilové.
9: Ta byla ještě vtipná, ta historka skončila tak, že nehořela čepice, ale říkala, Jardo, bude hořet jenom rukáv, jako nebo něco, že jo, jsem říkal, dobrý. Ale když hořela v 5 ráno celá francouzská restaurace, že jo, a jako já jsem teda řekl po 16 hodinách šílený šichty, že dost teda, tak pak mě teprve škrtila, ty jsi mě, Jardo, zničil film, jako takže, ale tak to bylo taková docela vtipná. Naštěstí teda ředitel Pupu, golfista, protože já jsem tady nejstarší golfista už ve Varech, takže byl můj kamarád, takže mi to stálo ten koberec nové jenom 15 000, dneska by stálo tak asi 1,5 milionu, takže to byla ještě taková dobrá doba na ty finance docela.
8: Ale já chci jenom do toho, pardon, že se teda nechci skočit do řeči.
5: Než mi skočíš posloucháte do řeči, show Davida Vávry.
8: Že tedy těch 15 000 byla daleko větší teda částka, než my jsme dostali jako hlavní herce na ten film. To si nestěžuju, to jenom říkám realitu.
7: Ale to já jsem chtěl říct, když vidím Jardu Boučka, tak si vybavím samozřejmě ten moment, jak jsem bojoval svůj vnitřní boj, jestli teda zůstat věrný Vorlovi a hrát v tom Kouři hlavní roli, nebo vyslyšet vábení tady Věry Chytilové. A ten vnitřní boj jsem vedl v jedné restauraci na sídlišti Pankrác 2, ohavná, ale zaplať pámu za to, pivo tam bylo. A pak se objevil Jarda Bouček, nevím, jak mě tam našel a doufám, že je to tak. A takhle mi přistála na tom ulepeném stole smlouva. A tam byla částka...
10: Kolik?
7: 12 000 korun za celý film. A to bylo tolik, že jsem ojíněný podepsal a díky tomu zde můžu sedět jako představitel hlavní role. Ale ta částka je neuvěřitelná.
11: Já jsem ještě chtěl říct k té francouzské restauraci. Jo.
5: Ujímá slova.
11: Oni nám tam, my jsme tam měli pít ferneta a oni nám lili nějakou kolu do těch skleniček a my jsme asi, když to jelo po pátý, tak jsme říkali, helejte, my už to nebudeme, ať nám dají normální panáky. A paní Věra začala zase křičet, ona si nechtěla nic nechat zničit, jo, tak říkala, přineste mi ferneta! Já si nenechám zničit film a herce nějakejma... Tedy my asi rozumíte, že?
5: Rozumíme naprosto. Milanu Štajndlerovi, Tereze Kučerové, Tomáši Hanákovi, panu Brabcovi, Davidu Vávrovi, Jaroslavu Boučkovi,

0: Sestava se nám trochu zredukovala, opustili nás Jaroslav Bouček a pan kameraman Brabec, zamířili do hotelu Termál, kde právě v 10 hodin bude...
1: V 11,
0: děkuji Tomáši Hanákovi za další opravu. V 11 hodin tam bude slavnostně uvedena premiéra tohoto zrestaurovaného snímku, který se začal natáčet i tady v Karlových Varech v roce 1978. Máte...
2: 87
3: teda, to dobře. Je den. Jo. 87 v zimě, jako.
4: Jo, zimě, jo, to
1: ano.
4: Je možný, jo.
1: Během chvilky dojde k výměně moderátora, tak vydržte ještě chvilku.
0: Díky těmto chtěným přeřekům se nám debata utěšeně rozbíhá. Ale úplně jiným směrem, než moderátor chtěl.
5: Ale je to... silným důkazem svobody veřejnoprávních médií.
1: Ano.
0: A o tom... Takže i trocha politického aktivismu zazněla ve vysílání, které je věnováno primární snímku Kopitem sem, kopitem tam. Ale nevadí. Ten film nechtěli zakázat tenkrát.
3: Taky ho zakázali. Rok ležel v trezoru s pražskou pětkou. Ano, premiéra měla být 88.
4: Prosím tě.
0: Zdá se, že letopočty nejsou nejsilnější stránkou jenom
4: Teď
0: moderátora.
4: Teď to šlo hnedka ven.
3: Ale ne, nešlo to ven.
4: Aha, tak já nevím.
0: Kdo jiný by to měl
4: vědět? Někdy v březnu 89 jsme byli tady ve Varech na premiéře, mám pocit.
3: V Praze.
4: První byla ve Varech, tady v březnu, protože jsme se vrátili celý zmrzlí do Prahy.
5: Možná bych protože v Karlových Varech byla větší veselou historkou.
3: Z natáčení.
0: Ne, tak jako dobrat se toho, kdy a kde byla premiéra, není důležitý, vůbec odvěcí.
1: Samozřejmě, hlavně po 38 letech je to úplně zásadní. Ale...
3: ono došlo k restaurování filmu, ale méně k restaurování nás.
1: Ano, a našich pamětí.
4: My se musíme zrestaurovat sami.
0: Protože ty restaurace už nejsou, co bývaly.
1: Zakouřené čtyřky.
5: Já jsem se v restauracích restauroval velmi dlouho, takže jsem naložen a dnes dokonce dobře naložen.
1: No, takže ať už to bylo kdykoliv, ta premiéra.
0: Hlavně, že to bylo.
1: Jo, hlavně, že to bylo.
5: Shodneme se na tom, že jednou byla premiéra.
1: Kapituloval a vlastně to šlo, nejdřív v mém případě přišli Bony a klid, což byl film na svou dobu velmi odvážný, pak jsme točili Pražskou pětku, kde třeba postava tam Kulturträgera Milana Steinlera, který se zlije u zvadlých rudých karafiátů a pak přišlo samozřejmě Kopito, takže to opravdu bylo krok za krokem, kdy jsme zjišťovali, co všechno vlastně už může projít. Jo, opravdu to byl konec těch 80. let, jo, který jakoby předznamenal to, co přišlo potom v 90. letech Radio Limonádový a další věci kolem sklepa.
4: Můžu k tomu něco říct, co říká David Vávra?
1: Ne.
4: O tomhle roce?
1: Ne.
4: Roce 89.
0: To říkal Tomáš Hanák.
4: No ale Tomáš, já na něj navazuju.
0: Aha.
4: A jenom chci říct, Davide, že ty jsi krásně o tom roku řekl, že to byl těhotný rok. Mhm.
0: Pojďte mu zatleskat, protože to je opravdu
4: rozumíte tomu.
0: Přirozený, ano. Spontánní, nevynucený potlesk pro těhotný rok.
3: Těhotný svobodou, jako.
4: No, samozřejmě.
3: Kdy už se mohlo všechno. To jsme si zakřičeli i smrt komunismu a nezatkli nás, no.
0: No tak paráda, díky tomu jste tady, protože 38 let byste dostali na tvrdo tenkrát, bezesporu.
3: No, v 50. letech sekiru asi.
6: Radio

0: Posloucháte Radiožurnál ze Sadové kolonády na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech na jeho 60. ročníku. Jehož ozdobou bude digitálně zrestaurovaná verze snímku Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. O tom jsme si původně chtěli s našimi hosty povídat. Tady hosty zákeřná otázka, jiné nemám. Co by ten snímek podle vás mohl říct dnešnímu divákovi, když už se vracíme do historie a toho kontextu dobového? Mezi hosty se rozhostilo moudré mlčení.
1: Někteří usnuli.
2: Já myslím, že to uvidíme dneska. Potom
1: no, kdo si troufne?
0: Pan režisér Steindler.
3: Co k tomu řeknu?
4: No, já si myslím, že mladá generace si může vzít příklad z toho, že jejich otcové a dědečkové žili minimálně stejně nevázaně jako mnozí dnes, ale z této nevázanosti plyne jisté nebezpečí, tak jako tehdy i dnes.
5: Ježišmarja. Milane, když už Milan jednou je, tak má říkat to, co má.
4: Já za to nemůžu, že jsem moudrý.
0: Milane, neměl jste to připravené do termálu? Nevystřídal jsem?
3: Já jsem si to zkoušel právě.
2: To má připravený pořád.
0: Ale tak funguje to podle reakce.
4: Taková moje floskule, prostě, jako abych ukázal trošku, že jsem chytrý.
0: Má ještě někdo připravenou nějakou floskuli pro tu slavnostní premiéru, do které od této chvíli zbývá 21 minut?
5: No, já bych k tomu jenom řekl, že bychom měli vzpomenout Pavla Škapíka, který to vlastně napsal scénáristu a který mu se v noci zdálo, že Věra ten film přijala a druhý den ji ho poslal. Takže je tam vlastně něco takového zvláštně zázračného a magického a nebej toho snu, tak tady dneska nesedíme.
4: A pak, že já jsem takzvaný nějaký splněný jako moudrý.
5: No.
1: Jestli má co dát ještě současné generaci nebo žijícím.
5: Já bych řekl Tomáši vzít.
1: Jo, dát a vzít. Ale já nevím, ono je to třeba, já to sleduju samozřejmě u jiných filmů, na které se dívám, jsou to třeba poválečné, výjimečné filmy a v reakcích na to vidím v recenzích třeba jako Ježišmarja, a co na tomhle bylo objevného. Jo, kdy to jsme viděli už tolikrát, ano, od té doby už jste to viděli tolikrát, protože lecos bylo třeba rozmělněno, nebo nevemou ty lidi v úvahu ten kontext té doby, že to opravdu je film z roku 88 a co jsme si nejen mohli dovolit teda a jak Věra Chytilová vlastně tam implantovala prostřednictvím šmíráků ze sklepa věci opravdu závažný ten konec, kdy teda mimochodem tady na kolonádě dítě se zraní maličko a je to, dítě je to jen trochu krve.
5: Přece nebudeš brečet kvůli kapce krve.
1: Jo, a to opravdu dobrý. Ten konec je extrémně silný a ten je silný samozřejmě do teďka, ale k tomu se sluší říct, že v dnešní době už by neprošel Věře způsob, jak to dítě přinutila, aby se rozplakalo. Jo? Protože maminko, to nemůžete to dítě přinutit, aby kdybyste jí třeba tu ručičku takhle stiskla a trochu jí udělala bolest, já potřebuji, aby to dítě brečelo.
5: Během celého natáčení se žádnému zvířeti ani člověku nic zlého nestalo.
1: Jo, to je v titulka.
2: Já jenom tady chci říct,
1: nezemřelo žádné dítě.
2: Že my jsme měli šťastné dětství a všechno je úplně v pořádku. A tady tyhle vyprávěnky a historky z natáčení, Bůh ví, jestli jsou pravda.
1: Ty myslíš, že je to snůška polopravd a lží?
5: Já bych jenom vyvolal teď Milana, on dlouho nemluvil, aby...
1: To je dobře.
5: Mluví David, teda vyvolává Milana, aby se vám bylo jasno. A Milane, ty jsi měl jednu scénku, že jsi nedokázal zavřít šuplík. Vzpomínáš si na to?
4: No ano, to si velmi dobře vzpomínám,
2: nebo otevřít,
4: samozřejmě.
2: Nebo otevřít spíš.
5: Byl to
4: otevřít šuplík.
2: Otevřít.
5: Ano.
4: No, ona mi paní Věra říkala, hele, sem přijdeš takhle, jo, a tadyhle odevřeš ten šuplík. Ono to jde trochu těžko, ale musíš se snažit. Já jsem šel a v záběru, a rval jsem ten šuplík, to nešlo, tak jsem se o ten stůl opřel nohou a urval jsem celou přední desku toho psacího stolu, zřítil jsem se a pak se zjistilo, že paní Věra ten šuplík nechala zatlouct a byla zvědavá, jak budu reagovat, a odměnila mě režijním pokynem, jak to hraješ, debile. A já jsem říkal, ale teď dělám, co můžu. A ona říkala, vypad si mi ze záběru.
0: Má někdo něco lepšího na závěr?
1: Ne.
0: Ne?
1: Není tomu tak.
0: Já oceňuju vaši fenomenální místy, tedy fenomenální paměť, že si vzpomínáte na to všechno, co jste zažili.
1: Zapomeňme na to, co
0: ne,
1: jsme...
0: Ne, na to se nedá zapomenout. Ten film se stal takzvaně nezapomenutelným, včetně té populární scénky, která začíná jednou slabikou. Ho!
6: Dny bijou na věži, vždyť na tom hovno záleží a chlapci pijou. Pijou, pijou, chlas, chlas, na držku je mas, pojď do mě, ať je po mně, pij bír, posílíš mír. Hej, srdci svou lásku zaklovou.
2: Ček.
0: Tereza Kučerová, Milan Steindler, David Vávra, Tomáš Hanák.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme. Děkujeme.

0: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Příští schodek rozpočtu by měl být podle premiéra Andreje Babiše významně pod 400 miliardami korun. Prezidenti Spojených států a Ukrajiny se dnes setkají ve Washingtonu. Fotbalisti Artisu Brno na úvod první ligy prohráli s Mladou Boleslaví. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna brzdí provoz z Úžení u Mirošovic a bude slunečno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO jedná o státním rozpočtu na příští rok. Kabinet se podle něj bude snažit schodek dostat výrazně pod 400 miliard korun. Na ministerstvu financí je reportérka Adéla Burešová.
3: Premiér Babiš přijel sem na ministerstvo už před 8 hodinou raní, řekl, že před samotným jednáním o státním rozpočtu bude řešit ještě záměr výstavby administrativní čtvrti v Letňanech, kam by se měla soustředit část úřadů a ministerstev. Co se týče rozpočtu, prioritou budou pro Babiše v příštím roce hlavně investice do dopravní infrastruktury, třeba do obchvatu, a docílit chce taky toho, aby Česko splnilo alianční závazek, tedy vydávat 2% HDP na obranu. Rozsáhlé investice by měl stát taky dávat do výstavby zdravotnických zařízení, třeba psychiatrických nemocnic nebo onkologických center. A toho nižšího schodku chce Babiš docílit třeba příjmem z EET, které by mělo státnímu rozpočtu každoročně přinést až 14 miliard korun. Z ministerstva financí Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes ve Spojených státech setká se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, který byl jedním z největších amerických podporovatelů Ukrajiny.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Zájem o divadla pod širým nebem stoupá. Vyprodaná představení mají Pražské Studio 2, Muzeum Kampa i letní Shakespeareovské slavnosti.
5: O představení komedie Omylů je na letních shakespeareovských slavnostech enormní zájem.
6: Čtyři zájezdy, Brno, Ostravu, vrací se do Prahy na konci srpna a začátku září a tyto termíny už jsou v tento okamžik prakticky vyprodány.
5: Říká umělecký ředitel festivalu Libor Gross. Na Biskupský dvůr v Brně už dorazilo přes 17 000 lidí a spokojenost hlásí i letní scéna Muzea Kampa. Největší úspěch zaznamenal muzikál Klan Baťa. Desítky tisíc lidí navštívili také představení Studia 2, které vystupuje na čtyřech místech v Praze i regionech. Tereza Cedidlová a Filip Svoboda, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Artisu Brno prohráli ve svém historicky prvním utkání v české nejvyšší soutěži s Mladou Boleslaví 2-4. Oba góly domácích dal v zápase úvodního kola šance ligy nigerijský útočník Kwadri Adediran. Bez týmového vítězství se z toho ale radovat nedokázal.
8: Když tým nemá výsledky, je úplně jedno, jestli dám gól. Takže teď to jako nějaký výjimečný okamžik necítím. Myslím na to, že se musíme zlepšit. A čím rychleji se nám to podaří, tím lépe.
1: Fotbalisté

0: jsou tam v obou směrech, jak od Slaného, tak i z Prahy, na 10 až 15 minut. Ucpaný je taky Pražský okruh mezi D1 a Plzeňskou dálnicí. Opět je to v obou směrech před sjezdem na Ořech. Další směrem z dálnice D1, tam se brzdí už za Jesenicí a občas musí zavřít tunely kvůli regulaci provozu. Pozor dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D6 z Karlových Varů. Ve sjezdu z D6 na Pražský okruh ve směru na Brno stojí nepojízdné auto. Stojí za zatáčkou už připojovacím pruhu na okruh a brzdí se prudce, vybočuje se doleva. Opatrně dojíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. A teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: Úterý 28. července, krásné dopoledne přejeme přesně 6 minut po 10. hodině. Dokáže vláda prosadit obecné referendum nebo ústavní právo na hotovost, když v Senátu dominuje opozice? Náš zpravodajský server iRozhlas.cz oslovil 81 senátorů a zmapoval tak jejich rozložení sil. Co návrhům říkají a pomohly by vládě podzimní volby, uslyšíte v úvodu už za chvíli. Vítejte.
1: Dopolední radiožurnál
4: a Jiří Chum.

0: Obecné referendum, právo na hotovost a offline život, zakotvení české koruny jako národního platidla a navrch ještě úprava prezidentských pravomocí týkající se jmenování ministrů. To jsou návrhy, které by chtěla vládní koalice promítnout do ústavy. Nejenže nemá potřebnou ústavní většinu ve sněmovně, musela by uspět i v opozičně naladěném senátu. Jak se k těm nápadům staví senátoři, tak zjišťovali redaktoři našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz. A z detailů už je ve studiu jeden z autorů textu Jakub Grimm. Jakube, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Proč jste se ptali zrovna na tyto čtyři otázky a proč v Senátu?
1: Tak jde o témata, které si vládní koalice ANO, SPD a motoristé vepsala do svého programového prohlášení, anebo to jsou témata, nad kterými uvažují v parlamentních komisích pro ústavu. No a proč Senát? Tak pro jakoukoliv změnu ústavy potřebuje vládní koalice 3/5 většinu v obou komorách parlamentu. Senát se tak u otázek ústavy nedá přehlasovat, jako je tomu u běžných zákonů. Senát je navíc pověstný tím, že byť jsou jednotliví senátoři nominovaní jednotlivými stranami, tak se rozhodují daleko více samostatně, než je to ve sněmovně.
0: No a má tady některý z těch návrhů v Senátu šanci?
1: Dost pravděpodobně nemá. Současná vláda je v Senátu velmi slabá. Z 81 senátorů se dá o vládních mluvit v případě jen 15členného klubu hnutí ANO. I tam jsou ale někteří nominanti původně z jiných stran. Drtivou většinu si v horní komoře parlamentu tak drží opozice a to vlastně jakoukoliv změnu ústavy komplikuje. Můžeme to tvrdit i proto, že jsme s kolegyní Kateřinou Vrbatovou oslovili všech 81 senátorů a shromáždili jsme odpovědi 66 z nich. Získali jsme tak poměrně komplexní obrázek o tom, jak jsou senátoři ohledně změn ústavy naladěni. No a jak vyplývá z dotazování, tak na nutnou úroveň 3/5 přítomných senátorů, která by mohla změnit ústavu, se koalice v Senátu u všech těchto návrhů dostane jen velmi těžko.
0: Na podzim nás ale čeká obměna třetiny senátu, která by ty nálady v horní komoře parlamentu mohla změnit. Kterému z těch návrhů by to mohlo pomoci nejvíc a který naopak senátoři spíše odmítají?
1: Tak začal bych tím, který má v senátu dle našeho zjištění nejmenší podporu. Je to úprava pravomocí prezidenta republiky ohledně jmenování členů vlády. K úvahám nad změnou ústavy v tomto smyslu v uvozovkách motivoval odpor Petra Pavla jmenovat poslance motoristů Filipa Turka ministrem. Nápad upřesnit článek 68 nebo 70 ústavy, který tyto pravomoci definuje, odmítá drtivá většina senátorů. Jasné ANO mu říkají jen dvě senátorky z klubu ANO a Zdeněk Hraba z klubu ODS a TOP 09. Nejmenší odpor naopak vyvolává otázka zakotvení práva platit hotově a na offline život, i když i ten odmítá nadpoloviční většina senátorů v současnosti, podpořila by ho zhruba třetina senátu. V případě velkého podzimního vítězství kandidátů vládních stran by se v tomto případě mohly počty ale obrátit a návrh na zakotvení práva platit hotově by teoreticky mohl uspět. Ovšem jedno z klíčových zjištění této naší ankety je i to, že žádný z dosavadních návrhů na změnu ústavy nemá kompletní podporu tohoto vládního klubu hnutí ANO a jakákoliv změna ústavy tak bude v dohledné době mimořádně obtížná.
0: To byl Jakub Grimm z našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz, kde můžete celý text i s odpověďmi všech senátorů samozřejmě najít. Jakube, díky, naschledanou.
1: Naslyšenou. Mažu stopy.

0: Byt 66 a Kateřina Marie Tichá ve vysílání dopoledního Radiožurnálu. Investice do elektrické rozvodné sítě v Česku v posledních letech výrazně rostou, potvrzují to dodavatelé energií oslovení Radiožurnálem. Proč museli společnosti investice do elektrické infrastruktury zvýšit? Odpovíme ještě do 10:30. Teď jedna důležitá informace ze silnic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nebezpečná situace u Mohelnice. Na dálnici D35 ve směru z Mohelnice do Olomouce, z Bystřete za sjezdem na Mohelnici jich. Na kilometru 238 stojí auto. Osobní auto částečně v pravém pruhu. Řidič mění kolo směrem do vozovky. Má to neoznačené, pohybuje se kolem vozu, tak ho nepřehlédněte. D35 směr z Mohelnice na Olomouc, kilometr 238. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zvyšování počtu připojených fotovoltaik a taky snaha předcházet výpadkům dodávek elektřiny. Hlavní důvody, proč investice dodavatelů elektřiny do distribuční soustavy v posledních letech rostou. Třeba ČEZ dal loni do rozvoje sítě přes 19 miliard. Druhý největší objem v historii společnosti. Rekordní investice 10 miliard a 800 milionů korun má za loňský rok taky státní podnik ČEPS a letos je ještě navýší. Proberu toho s redaktorem Dominikem Hronem. Dominiku, dobré dopoledne.
1: Pěkný den.
0: O kolik vzrostly investice energetických společností v těch posledních letech?
1: Třeba ČES investoval ještě před 5 lety 10 miliard korun. Loni to bylo už zmíněných 19 miliard a podobná částka bude i letos. Tempo investic chce ČES udržet, do roku 2030 půjde o víc než 93 miliard korun. Společnost EGD letos investuje do distribuční sítě 9 miliard korun, ještě v roce 2023 to bylo o 3 miliardy míň. A pražská energetika letos navýšila investice oproti předchozím rokům o stovky milionů korun na víc než 3 miliardy. I tyto společnosti očekávají podobné investice i v následujících letech.
0: Proč investice rostou? Už jsme naznačili, že třeba přibývá míst připojených do sítě.
1: Ano, třeba v síti ČEZu je teď připojených 159 tisíc výroben elektřiny. To je skoro 10x víc než před 10 lety. Přibývají hlavně domácí fotovoltaické elektrárny, ale taky tepelná čerpadla nebo bateriová úložiště. U EGD se v letošním prvním pololetí připojilo do sítě přes 2,5 tisíce fotovoltaik s úložištěm, což je 85% všech nových instalací. Naopak UPRE nehraje připojování solárních panelů tak významnou roli, říká Jan Bílek z tiskového oddělení PRE.
2: Distribuční území pro distribuce je velice specifické převahou městského prostředí s hustou zástavbou, kde prakticky není možné stavět velké zdroje o vysokých výkonech. Větší roli hrají individuální požadavky na datová centra, bateriová úložiště nebo požadavky na příkon pro dobíjení elektromobilů v nových developerských projektech.
1: Všechny oslovené společnosti se shodují, že roste i výkon celé přenosové soustavy.
0: Musí tedy dodavatelé taky modernizovat distribuční sítě, aby předcházeli přetížení?
1: Ano, investice rostou i proto, že firmy například posilují kabelové sítě, budují nové transformační stanice a rozvodny, anebo modernizují ty stávající, pokračuje mluvčí EGD Lubomír Budný.
3: Vedle fyzické výstavby investujeme také do automatizace a digitalizace provozu, chytrých trafostanic, dálkového řízení sítě, pokročilého monitoringu vedení, rychlejší lokalizace poruch i kybernetické bezpečnosti.
1: Digitalizace podle Budného lépe pomáhá ovládat právě domácí fotovoltaiky, které jsou na různých místech celé soustavy. Podle PRE dálkové řízení umožňuje taky technikům zkrátit čas mezi výpadkem a následnou opravou poruchy.
0: Říká ve vysílání dopoledního radiožurnálu Dominik Hron. Děkuji Dominiku, nashledanou.
1: Hezký den.
0: 5,5 minuty a bude 10:30. Tady je úterní dopolední radiožurnál, je 28. července a my vám už za chvíli nabídneme zprávy. No a zprávy online, kdykoliv potřebujete, po ruce na iRozhlas.cz, zpravodajském serveru Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Informace z D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou na 53. kilometru se srazila 3 osobní auta. Na Prahu tak projedete jedním pruhem a kolona je na 20 minut. Detaily už za chvíli ve zprávách.
1: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte 7. hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Marek Sedláček.
2: Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v Česku výrazně přibylo případů porušování mezinárodních sankcí. Řekl to pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek v podcastu Odkryto. Doteď bylo obviněno 8 lidí a 3 firmy. Další 2 jsou podle Štěpánka před soudem a jeden člověk už si vyslechl rozsudek. Případy se týkají třeba obchodování se zbožím, které je na první pohled určené pro civilisty, ale dá se použít i ve vojenské oblasti, anebo taky dodávek luxusních vozů do Ruska. Obyvatelé Volar na Prachaticku půjdou v říjnu k referendu o novém obchvatu města. Zastupitelé návrh na jeho uspořádání jednomyslně schválili. Opozici se projednání podařilo prosadit díky petici, kterou podepsalo 700 obyvatel města. Hlasovat lidi budou společně s komunálními volbami 9. a 10. října. Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři kvůli tomu omezili proplouvání lodí přes plavební komory. V případě dalšího poklesu hladiny hrozí podle Slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení vodní dopravy. V některých úsecích má Dunaj v Bratislavě až o 180 cm míň než obvykle. V dalších dnech má přitom pokračovat mimořádně teplé a suché počasí. A premiéru nové inscenace s názvem Hotel Fatik chystá na dnešní večer Jihočeské divadlo Continuo v Týně nad Vltavou. Mezinárodní divadelní soubor jí odehraje v bývalé dělnické ubytovně Blanice. Na představení s týmem performerů a tanečníků spolupracovali i místní seniori a lidi s postižením. Představení herci odehrají celkem 13krát, další reprízy v plánu nejsou.
3: Sport.
2: V anglickém fotbale budou testovat pravidlo, které má zamezit zdržování hry při taktickém ošetřování brankářů. Anglická fotbalová asociace oznámila, že změnu zavedou nejvyšší anglické soutěže, včetně Premier League od nové sezóny. Podle současných regulí musí na minutu opustit hřiště po ošetření hráč z pole. V případě brankářů by měl teď trenér 10 sekund na to, aby určil hráče, který půjde do zázemí místo gólmana.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Střechova, taky na dálnici D8 u Nové Vsi. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 53 se srazila 3 auta. Zdržíte se asi 20 minut. Pozor, objížďky jsou tam dost složité kvůli uzavírkám, opravám na Trhový Štěpánov i na Zruč nad Sázavou. Dálnice D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy. Kolony čekejte před Novou Vsí u sjezdu na Slaný a Mělník na 18. kilometru je omezení a v omezení teď překáží zatím blíže neupřesněná nehoda. I tam už se tvoří kolona směrem do Prahy asi na 10 minut. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Liberce pozor v Mladé Boleslavi. Na kilometru 44 u sjezdu na Jičín silničáři něco opravují a dojíždí se do krátké kolony. Brzdí se z plné rychlosti do zastavení, tak pozor na to. Na Pražském okruhu hlásíte kolony, jednak na Černém mostě v obou směrech a pak i mezi dálnicí D1 a Plzeňskou D5, opět v obou směrech před sjezdem na Ořech a zdržíte se okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný, severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: No a poledních 20 minut radiožurnálu bude dnes o počasí. Španělsko a Francii sužují masivní lesní požáry, zkomplikují situaci na jihu Evropy přicházející vedra a hrozí nebezpečí velkých požárů i ve střední Evropě. Ptát se budeme meteoroložky a klimatoložky z České televize Taťány Míkové. Bude hostem po zprávách v 17 hodin.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
5: Mám v hlavě naše dny.

No a v dopoledním radiožurnálu 8 minut po 10:30 David Kolera Gypsy Love. A my se za chvíli podíváme do Králík, kde už brzy začne sanace areálu bývalé Tesly. Z výroby tam zbyla skládka 600 tun žárovek a kalové jezírko s nánosem nebezpečných usazenin. Reportáž nabídneme už brzy.

0: Nebezpečné kovy a další látky jako pozůstatky průmyslové výroby po celém Česku ohrožují podzemní vodu, půdu a samozřejmě i krajinu. Takovým případem je i areál bývalé Tesly v Králíkách na Orlicko-Ústecku. Sídlí v něm už jiná firma a ještě letos chce začít s odstraňováním znečištění.
1: U Kalového jezírka jsem s Pavlem Musilem, jednatelem společnosti, která se zabývá povrchovou úpravou kovů, a vy jste tady to jezírko dostali jako takové dědictví po Tesle, která tady dřív fungovala.
2: Podkladem pro projekt sanace se stala analýza rizik, kterou jsme si nechali zpracovat od odborné firmy. Na dně se nachází asi 1,5 metru kalového sedimentu, který obsahuje těžký kovy, asi nejnebezpečnější je vysoký obsah rtuti. Ten rybník fungoval jako odkaliště z odpadních vod.
1: A my jsme se teď ještě přemístili k velké skládce zářivek a žárovek. Kolik toho je?
2: Asi 600 tun. Tady se počítá s otěžením té skládky a ještě zemina do 3 metrů pod tou skládkou. Z důvodu, že byla zničena kontaminace rtutí až do hloubky ke 3 metrům.
1: Počet starých průmyslových skládek nebezpečných odpadů se postupně daří snižovat po celém Česku. Majitelé pozemků na to můžou čerpat dotace z evropských peněz z operačního programu Životní prostředí, vypsaného pro období let 2021 až 2027, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
3: V aktuálním programovém období proběhl průzkum na zhruba 40 skládkách. Asi u 10 z nich už začala nebo je připravená sanace. Kromě Králík jsou to například také skládky v Mníšku pod Brdy, Frýdštejně nebo Rynholci.
1: Sanace kalového jezírka i skládky zářivek bude dohromady stát asi 80 milionů korun. Z toho 85% pokryje dotace z evropských peněz a zhruba 10 milionů korun přispěje Pardubický kraj. Z Králík Barbora Soukupová, Radiožurnál.

Posloucháte Radiožurnál. Místo kávy a zákusků zatím jen zbíječky a cement. Brno dohání svůj velký rest na náplavce u Svratky. Stezky u řeky jsou hotové déle než rok, ale na hlavní slibovanou kavárnu přišla řada teprve teď. A my vám v další reportáži za chvíli vysvětlíme proč.

0: Dělníci v Brně po roce znovu pracují na náplavce u řeky Svratky, přestavují loni dokončenou hlavní prosklenou budovu, ve které magistrát lidem sliboval kavárnu, jenže ji nechal skolaudovat jako technické zázemí. Poptávku po jídle a pití tak na náplavce zatím zajišťují tři menší kavárny v kojích na kolonádě.
1: Kávu si na nábřeží Svratky vychutnává Dana. Občerstvení tady lidem nabízejí kavárníci v kojích na nově vybudované kolonádě. Uvnitř hlavní dvoupatrové prosklené budovy si lidé zatím jídlo ani pití nedají.
2: Což je škoda samozřejmě, protože tady chodí spousta lidí a myslím si, že fakt je škoda, že tady teď jsou otevřený jakoby jenom takový malý kavárničky.
1: Tento týden otevírá poslední ze tří malých kaváren. Ta hlavní pro několik desítek lidí je teď obsazená dělníky. Magistrát dům nechal skolaudovat jako technické zázemí pro vodohospodáře. Přestože politici od začátku projektu mluvili o tom, že uvnitř bude kavárna.
2: No, mi to přijde jako hodně směšný. Kvůli takové blbosti vlastně, jo, tak se musí vlastně zase spousta toho udělat, no.
1: Poté, co magistrát stavbu na náplavce dokončil, převedl budovu na městskou část Brno-Střed, aby tam kavárnu zřídila. Stejně jako kavárny v kojích na kolonádě, popisuje starosta městské části Vojtěch Mencl z ODS.
3: Úpravy jsou poměrně zásadní, protože teď jsou to čistá patra bez nějakých příček a bez nějakého dělení. A co je asi na tom nejsložitější, tak je potřeba udělat kompletní vzduchotechniku a vytápění tady toho objektu.
1: V budově je potřeba dodělat kuchyni, toalety a taky vnitřní schody, které patro z ulice propojí s úrovní náplavky blíž u hladiny řeky. Tento týden začali dělníci pracovat na probourání stropu, který před víc než rokem dokončili.
3: Chceme tedy propojit vlastně ty dvě patra vnitřním schodištěm, tak aby během i zimního období to fungovalo vnitřkem a nemuselo se chodit tedy venkem.
1: Dohromady Brno-Střed za úpravy zaplatí asi 8 milionů korun. Kavárnu chce otevřít letos v září. Z Brna Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Japonský ostrov Kjúšú zasáhlo zemětřesení. Polská strana Právo a spravedlnost chce vyloučit expremiéra i desítky dalších poslanců. Hokejové kluby se před extraligou vracejí na led. Na dálnici D1 ve směru na Prahu brzdí provoz nehoda na 53. kilometru a bude slunečno, přechodně i oblačno, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Japonský ostrov Kjúšú zasáhlo zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně. Na jihu nejjižnějšího ze čtyř hlavních japonských ostrovů kvůli tomu platilo varování před vlnou tsunami s možnou výškou až 1 metr. Úřady ho ale odvolali. Otřesy způsobily výpadky proudu v tisícovkách domácností. Pozastavili taky železniční dopravu. Úřady zatím nezveřejnily žádné informace o případných obětech ani škodách. Japonsko patří mezi země s nejvyšší seismickou aktivitou na světě. Vedení polské strany Právo a spravedlnost rozhoduje o vyloučení desítek členů. Stranu by měli opustit ti, kteří se přidali ke sdružení expremiéra Mateuše Morawieckého a nepodepsali věrnost PiSu.
3: Sdružení Rozvoj plus polského expremiéra Mateuše Morawieckého podpořilo 40 poslanců a poslankyň, 3 europoslanci a 1 senátor.
4: Do ostatních chvíli...
3: Morawiecký tvrdí, že sdružení nemělo stranu Právo a spravedlnost poškodit, ale mělo oslovovat nové voliče. Předseda PiSu Jaroslav Kaczyński ale rozhodl, že projekt v rámci strany nemůže existovat. Skupině politiků kolem sdružení proto hrozí vyloučení. Rozhodne hlasování politického výboru strany. Pokud se Rozvoj plus skutečně stane samostatnou politickou formací, pak Právu a spravedlnosti hrozí výrazný pokles voličských preferencí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: 5 let po skončení modernizace dálnice D1 mezi Prahou a Brnem končí i náhradní výsadba. Ředitelství silnic a dálnic muselo vysadit nové stromy za ty, které kvůli stavebním pracím pokácelo. Zbývá mu už vysoutěžit jen poslední lokalita. Kácení i výsadbu musel vždy schválit krajský úřad a agentura ochrany přírody a krajiny, vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Riedl.
5: Po dobu celé modernizace D1 bylo pokáceno v řádech vyšších jednotek tisíc stromů a až na 2 nebo 3 výjimky byly vždy v povolení ke kácení určeny náhradní výsadby, a to včetně konkrétních pozemků. Orgány ochrany přírody zpravidla vyžadují původní české druhy, jako je buk lesní, dub zimní, borovice lesní nebo lípa srčitá.
1: Americký zpěvák a producent Charlie Puth se dnes poprvé představí v Praze. Ve Foru Karlín představí své 4. studiové album Whatever's Clever, které vydal letos v březnu. Jeho tvorba kombinuje současný pop s hudbou 80. a 90. let.
6: Zpěvák Charlie Puth na sebe poprvé výrazně upozornil covery slavných skladeb, které vydával na YouTube. Celosvětovou slávu mu pak přinesla píseň See You Again, kterou napsal společně s reperem Wizem Khalifou k filmu Rychle a zběsile 7. Od té doby spolupracoval s Eltonem Johnem, Ozzy Osbornem nebo Justinem Bieberem a získal i několik nominací na ceny Grammy. Koncert ve Foru Karlín je součástí jeho evropského turné, které bude pokračovat v Polsku. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
7: Sport. Další extraligové kluby zahájily přípravu na ledě před novou sezonou. Naposledy to byli hokejisté Českých Budějovic, Karlových Varů a Mladé Boleslavy. Boleslav se připravuje s částečně novým realizačním týmem, do kterého přišly bývalé extraligové hvězdy a nyní asistenti Jakub Klepiš a František Ptáček. Mluví o nich útočník Dominik Lakatoš.
8: Tak je to perfektní pro nás všechny, že takovýhle persony prostě a takovýhle hokejisty, jaký byli, takže nám mají co dát a ten hokej jako samozřejmě strašně dobře vidějí a myslím si, že je to jedině dobře pro nás všechny, jak jako pro nás hráče, tak pro klub, že takovýhle lidi a takovýhle jména tady můžeme mít.
7: Hokejová extraliga začne 15. září zápasem Karlovy Vary Třinec. Zbytek úvodního kola se bude hrát o den později.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A nehoda na D1 u Střechova, v Praze nepojízdné auto v tunelu Blanka. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy až půlhodinová kolona po pojíždí za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometr

0: plná. Hodně ucpaná je v Praze i Štěrboholská a východní spojka směrem na Ústí nad Labem. Od Průmyslové nesouvislá kolona až do Kbelské do omezení a místy i v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. A dál posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
3: A další místa v Česku se zbavují staré ekologické zátěže. Jde o znečištění po průmyslové výrobě, které představuje riziko pro podzemní vody, lidské zdraví nebo pro přírodu. Tak kterých lokalit se bude sanace týkat, vědí naši reportéři a řeknu vám to v úterním dopoledním radiožurnálu už do 11:15. Teď je po 11. po zprávách. Dobrý den a vítejte.
1: Dopolední radiožurnál a Jiří

0: Česku pokračuje likvidace starých ekologických zátěží. Jde o místa znečištěná v minulosti průmyslovou výrobou. Ministerstvo životního prostředí připravuje sanace na dalších zhruba 10 místech a jedním z nich je Frýdštejn na Jablonecku. Detaily zná Johana Tománková. Dobrý den.
1: Dobrý den, ve Frýdštejně čeká sanace bývalý pískovcový lom v lokalitě Podhorčí. Místo bylo za minulého režimu zavezené odpadem a podle nezávislého starosty Miroslava Mencla jeho tam asi 700 krychlových metrů. Práce by tam měly začít v druhé polovině letošního srpna. A v Libereckém kraji likviduje starou ekologickou zátěž také papírenská společnost Emba v Pasekách nad Jizerou.

0: Zrovna tam začínají sanace v areálu v těchto dnech. Několik desítek let se tam nachází turbínový náhon, kde zůstaly téměř 3000 tun toxického odpadu. Náhon netěsní a toxické látky prosakují do podzemních vod. Součástí odstranění toxického kalu je také vybudování dekontaminační stanice, která má právě vyčistit tu kontaminovanou vodu. Celá akce potrvá 2 roky.
1: Redaktorka Johana Tománková, díky. Naopak, ve Šlapanicích u Brna mnohaletá sanace bývalého průmyslového areálu v centru města brzy skončí, jak potvrdí reportér Tomáš Kremer.
2: Hezký den. V centru města, kdysi ve stejném areálu fungoval cukrovar a výrobna dechtových lepenek, právě po ní zůstalo v podzemí velké množství nebezpečných látek, které taky lidem znečistily studny. Radnice ten 6-hektarový areál koupila v roce 2017, na začátku roku 2024 tam ukončila hlavní část sanace, podpořenou i ministerstvem životního prostředí, při níž se podařilo odstranit asi 28 tun dechtu a další skoro 2 tuny jiných škodlivin, třeba fenolů. No a právě teď se chýlí ke konci ještě 3letý navazující monitoring. A jeho průběžné výsledky podle starostky Michaely Trněné z uskupení Čisté Šlapanice ukazují, že to zafungovalo, že se zamoření nevrátilo, ani se dál nešíří a že tedy území už není nebezpečné pro lidi a pro okolí. Do konce roku chce mít radnice hotovou územní studii, která navrhne, co teď s tím areálem dál udělat. Určitě tam má vzniknout kulturní a komunitní centrum, k tomu park, a taky se uvažuje o novém zázemí pro hasiče nebo policii.
1: Reportér Tomáš Kremer, díky, nashledanou.
2: Naslyšenou.
1: Šlapanice u Brna. 11 hodin a 12 minut, úterý 28. července. A s vámi je dopolední Radiožurnál.

0: Volyňské masakry dodnes představují otevřenou ránu v polsko-ukrajinské historii. Na jejím zahojení pracují společné týmy archeologů, kteří pátrají po masových hrobech. A jeden takový teď exhumují třeba v bývalé vsi Vola Ostrověcka. A tam se v další reportáži do 11:30 v dopoledním Radiožurnálu ještě zastavíme.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 30. srpna 1943 přepadli členové ukrajinské povstalecké armády vsi Vola Ostrověcka a Ostrůvky na Volyni. Během několika hodin zavraždili nejméně 1000 obyvatel. Na místě už neexistujících vsí v těchto dnech pracuje polsko-ukrajinský tým archeologů. Ti pod vedením Polského institutu národních paměti z masových hrobů exhumují těla obětí, aby se po více než 80 letech dočkali identifikace a důstojného pohřbu.
1: Jsme v místě, kde stával statek. V květnu tohoto roku jsme tu při průzkumech našli hromadný hrob.
2: Popisuje Dominika Šemínská, která archeologické práce na území Voli Ostrověcké a Ostrůvků vede.
1: Vidíme částečně odhalené ostatky obětí masakru z 30. srpna 1943. Pomalu je odkrýváme, abychom je mohli vyjmout.
2: V hrobě se nachází nejméně 38 těl. Konečné číslo ale může být vyšší. Archeologové totiž hrob ještě zcela neodkryli, jak popisuje archeolog Michal Šemiňský.
3: Problém spočívá v tom, že ty mrtvé tehdy nikdo neuložil, ale vhodil je do díry. Těla jsou na sobě, ostatky jsou různě propletené, takže je nemůžeme hned vyjmout. Každou kostru musíme očistit, prohlédnout, v jaké je poloze. Stává se, že kostru, kterou jsme očistili, nemůžeme vyjmout, protože třeba na nohách leží ostatky někoho jiného.
2: Práce jsou rozdělené hned do několika stanovišť, tedy to hlavní místo, to je ten masový hrob, nebo jak tady říkají, jáma smrti. Hned vedle je místo, kde jsou tři síta. Ta síta obsluhují dva nebo tři lidé a prosívají vlastně tu zeminu, kterou vydolují archeologové v místě masového hrobu. Ve zbytkách té hlíny hledají například různé osobní věci, jako jsou medailonky, ale třeba také kousíčky, úlomky kostí.
4: Jsme teď na takovém místě ve stanu, ve kterém čistíme ostatky vyzvednuté z té jámy smrti. Zbavujeme je hlíny a dalších nečistot.
2: Popisuje na dalším stanovišti kněz Tomáš Třaska z informačního oddělení Institutu národní paměti. Volyňské masakry dál představují bolestnou část společné polsko-ukrajinské historie, která má vliv na současné vzájemné vztahy. Nedávno vyvolalo pobouření rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pojmenovat jednu z jednotek speciálních sil po hrdinech UPA, tedy těch, kteří stáli za vyhlazením i Voli Ostrověcké a Ostrůvků. Po týdnech napětí prezident Zelenský promluvil o rozšíření průzkumu a exhumací.
4: Doufáme, že se ta slova prezidenta Zelenského promítnou právě do udílení povolení k průzkumům a exhumacím, abychom mohli nejen začít s prací na vícero místech, ale abychom tyto práce mohli také trochu jinak plánovat.
2: Na prozkoumání podle duchovního Třasky čeká okolo 2000 obcí a na důstojný pohřeb 100 až 120 tisíc obětí. Pokračování exhumací je přitom podle něj důležité i pro očištění polsko-ukrajinských vztahů a nezbytné k tomu, aby téma přestalo být spouštěčem sporů. Z Volyně Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vzácné šupiny vymírajících luskounů jsou na černém trhu horké zboží. Jak tomu zabránit? Řešíme v dalším díle speciální série Kořist.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 9:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Distribuční sítě v Česku čekají další miliardové investice. Energetické společnosti je zdůvodňují hlavně přibývajícími solárními elektrárnami a postupnou elektrifikací vytápění i dopravy. ČES letos na rozvoj sítí vyčlenil téměř 19 miliard korun. Vyšší investice chystají taky EGD, PRE a ČEPS. Podle firem je modernizace nutná, aby síť zvládla rostoucí nároky odběratelů. Finská armáda kvůli riziku zbloudilých dronů dočasně uzavřela část vzdušného prostoru poblíž hranic s Ruskem. V oblasti u jižního pobřeží země taky omezila námořní dopravu. V červenci se to stalo už po několikáté. Finsko opatření přijímá preventivně pro případ, že by se do jeho vzdušného prostoru dostaly ukrajinské bezpilotní letouny útočící na cíle v Rusku. To už se letos stalo Finsku, ale i Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Kyjev z toho viní ruské rušení signálu. Moskva naopak tvrdí, že Ukrajina drony přes hranice navádí záměrně. Muzea Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany v Praze se musejí do půl roku vystěhovat a jejich budovy čeká rekonstrukce. Pražští radní už schválili ukončení bezplatné výpůjčky obou objektů, které patří městu a Národní muzeum v nich provozuje své expozice. O budoucí podobě muzeí ale magistrát s Národním muzeem teprve jednají. Konkrétní plány chce muzeum představit po prázdninách. A na hlavním nádraží v Trutnově stojí ode dneška do neděle 2. srpna legiovlak. Tvoří ho 14 historických vagónů představujících legionářský vlak z let 1918 až 1920. Českoslovenští legionáři se jim přepravovali po transsibirské magistrále napříč Ruskem až do přístavu Vladivostok, odkud se vraceli zpět do vlasti. Součástí legiovlaku je například ubytovací, filmový, zdravotní nebo krejčovský vůz. Novinkou je výstava v unikátním francouzském rychlíkovém voze z roku 1910, upraveném za druhé světové války na radarový vlak. Vstup do legiovlaku je zdarma. Sport. Česká tenistka Kateřina Siňaková se přihlásila do smíšené čtyřhry na US Open s Britem Henrym Pettenem, který je stejně jako ona deblovou světovou jedničkou. Prvním 16 párům jinak dominují elitní singlisté. Dvojici vytvořili mimo jiné běloruská Arina Sabalenková se Srbem Novakem Djokovicem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Střechova a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony u sjezdu na Zruč nad Sázavou. Na 53. kilometru před benzínkou Střechov odstraňují následky nehody 3 aut. Projíždí se odstavným taky už pravým jízdním pruhem. Do kolony se dojíždí na 60. kilometru a zdržíte se přes 20 minut. V Praze se vyhněte ulici k Barandovu směrem do centra. V klesání před Barandovským mostem šetří policisté nehodu v levém pruhu a zdržíte se přes 20 minut. Na okruhu v Praze dlouhé kolony popojíždějí ve směru z Brna na Ústí nad Labem. Kamiony zastavují už na D1 u Průhonic a sunou se přes jižní a Štěrboholskou spojku až do Novopatské a do Kbelské ulice do omezení. V koloně jsou tam i nehody a často zastavíte i v osobním autě v levém pruhu. Na okruhu silný provoz i ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech a občas musí zavřít tunely kvůli regulaci provozu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: Jsou 4 minuty po půl 12, prožíváme úterý 28. července. Dopolední radiožurnál přeje dobrý den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
4: Dávno už vím, že chodím jak tě.

Dopolední radiožurnál se za chvíli vydá i do Číny. Města a vesnice, tam zaplavuje nejen voda, kterou přinesl tajfun Noul, ale i dezinformace a některé jsou velmi nebezpečné. Náš zpravodaj v Asii David Jakš už v dalších minutách do 3:15. Do té doby ještě Pretenders.

0: Čína ta bojuje nejen s třetím ničivým tajfunem během jednoho měsíce, ale i s dezinformacemi, které následně pronikly na tamní sociální sítě. Videa a fotografie, které vygenerovala umělá inteligence, ukazují desítky mrtvých těl unášených vodou nebo zaplavená města tam, kde ve skutečnosti žádné povodně ani tajfun nejsou. My jsme teď ve spojení s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Davide, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Já jsem uvedl dva příklady falešných zpráv, ale ono je toho momentálně na čínských sociálních sítích mnohem víc. Co všechno je tam k vidění?
1: Na videích a fotografiích, které divákům ukázala čínská televize CCTV, jsou například krokodýly, kteří měli uniknout z chovné farmy, noří se do rozvodněné řeky a budou prý brzy postrachem lidí v zatopeném městě. Nebo záchranáři, kteří vyrovnávají desítky mrtvých těl na říčním břehu. Čínské úřady reagují velmi rozlobeně, argumentují tím, že záchranáři i dobrovolníci odvádějí obrovský kus práce. Ve skutečnosti zachránili tisíce životů, evakuovali více než milion lidí a přitom podle těch falešných videí, které kdo si vyrobil pomocí AI, tak to vypadá, že ve skutečnosti v těch zasažených oblastech panují zmatek a panika.
0: Ví už čínská kyberpolicie, kdo a proč tohle dělá, kdo zatím stojí?
1: Zpravodajský server BBC cituje profesory čínských univerzit, kteří se shodují, že v podstatě jde o tři typy lidí. Buď jsou to lehkovážní mladí lidé, kteří si neuvědomují, jaký dopad to má mezi lidmi na sociálních sítích. Druhou skupinou mají být ti, kteří velmi dobře vědí, co stvořili a dělají to prý právě proto, aby přilákali sledující. No a třetí skupina jsou podle akademiků ti, kteří chtějí škodit státu a společnosti. A samozřejmě v zemi, jakou je Čína, je podobné chování přísně trestáno, v extrémním případě to může být až 7 let vězení.
0: Ty zprávy působí o to zajímavěji, protože právě Čína je považovaná za jednoho ze světových lídrů v privátním i státem řízeném využívání umělé inteligence. Co teď bude dál?
1: BBC upozorňuje, že proti čínskému establishmentu se vlastně začíná obracet to, že po celá desetiletí jsou čínská média státem cenzurována, stejně jako společnost. No a lidé prý teď chtějí vidět a slyšet naprosto všechno, co je ve veřejném prostoru a sami si určovat, čemu budou věřit. A dá se tedy podle BBC očekávat, že podobných fake news bude přibývat.
0: Říká náš zpravodaj v Asii David Jakš ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Davide, díky a nashledanou.
1: Naslyšenou.
0: 2,5 minuty a bude 3:15 na 12. Dobré dopoledne.

0: mí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Máme zprávy z D8. Dálnice D8 ve směru z Prahy na Drážďany je teď neprůjezdná před hranicemi s Německem. Tunelem Libouchec na 82. kilometru se snažilo projet moc vysoké vozidlo, nadměrný náklad. Tunel se automaticky zavřel směrem do Německa a čeká se na policisty. Teď dálnice stojí směrem na Drážďany. Opatrně dojíždějte do kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Druženář Lukáš Doležal má za sebou parádní sezónu, ve které se stal juniorským mistrem světa. Včera se vrátil ze soustředění ve Slovinské Planici, kde trénoval na tamních můstcích. Na jeden z tréninkových skoků ho na lanovce doprovodil i náš sportovní reportér Pavel Petr.
1: Pod mužský Planici stojíme s Lukášem Doležalem, juniorským mistrem světa. Za chvíli se vydáme na lanovku, abychom zažili vlastně tak trošičku pocit toho závodníka, který míří směrem nahoru. O čem už člověk přemýšlí cestou nahoru?
2: Přemýšlí o tom, aby udělal správný skok. No. Není to jednoduchý, protože po každý člověk se jinak probudí, jinak mu to jde, takže uvidíme, jak to půjde. No.
1: Tak můžeme vyrazit na lanovku. Když se přijede pak nahoru, tak co člověk ještě absolvuje? Je tam nějaké soustředění, je tam nějaký rituál, který máte?
2: Někdo má určitě nějaký rituál, já vlastně moc ne. Pak si člověk vlastně jenom váže nahoře boty a nalejzá na lavičku a myslí jenom na to, aby se správně odrazil a nemyslí na nic jiného, teda občas, no. Tady je hezky, že ještě když takhle svítí sluníčko, tak se dá hezky kochat přírodou a měl by se člověk soustředit na skok, ale občas se soustředí i na jiné věci, no.
1: Podle těch slov bych usoudil, že žádný strach z těch výšek a z těch můstků není, přestože někteří skokani a i někteří združenáři tvrdili, že mají strach z výšek, jak to je u vás?
2: Určitě se někdo najde, kdo má strach z výšek, já teda strach z výšek naštěstí nemám, ale z některého skoku mám taky samozřejmě strach, že někdy strach je. Někdy ne, ono to tak je, no, prostě je to takový nahoru a dolů.
1: Tady v Planici vlastně světový rekord 254,5 metru. Dovedete si vůbec představit, co to je za vzdálenost?
2: Ne, to je neskutečný, jako to je vidět prostě, že mohl skočený právě tady Slovinec, který lítá extrémně nízko normálně, takže bylo to z rychlosti a neumím si představit jako jinýho člověka to tady skočit, protože tady jsou takový výšky, že by mě asi prasklo koleno z toho.
1: Pro vás zatím nejdelší skok v životě jaký byl?
2: Při závodě 139,5 právě v Kusámu ve Finsku a jinak asi 144 někde v Zakopaném.
1: Tak nás čeká teď vystoupení na té horní části lanovky.
2: Teďka vlastně tady na ten menší můstek vedou eskalátory dvoje, takže se projedeme ještě po schodech jezdících, ať máme co nejmenší námahu před tím skokem právě.
1: To je asi něco jiného, než pak třeba v Harachově, kde musíte běhat nahoru a dolů pěšky pomalu.
2: Jo, tady je to úplně zadarmo. Vlastně někdo potom i chodí, jako i když to jede, ale já si radši odpočinu a v klidu si popovídám. Pak už jsme na můstku s nájezdové věži a už se připravíme na skok a půjdeme na to.
1: Počkali jsme si na můstku, abychom se dozvěděli, jaký ten skok byl a jak jste s ním byl spokojený.
2: To bylo určitě lepší jak včera, takže pozitivní skok dopředu.
1: Jaká byla délka, víte?
2: Řekl bych něco mezi modrou a červenou, takže nějakých 88 až 92 metrů.
1: A říkal po tréninkovém skoku Lukáš Doležal z Planice, Pavel Petr, Radiožurnál.

0: A Tomáš Pancíř s pozvánkou k polední publicistice. Tomáši, vítej.
1: Dobrý den, začneme požárem ve Francii, protože před chvílí se nám podařilo natočit rozhovor s šéfem mise českých hasičů, kteří jsou přímo na místě, pomáhají likvidovat tamní požár. V tom rozhovoru Václav Novotný popisuje, jak to na místě vypadá, kde berou hasiči vodu, jak je ten zásah koordinovaný a také v čem je ten aktuální požár z jeho pohledu specifický. Vrátíme se také k jednání vedení hlavního města Prahy v reakci na zásah policie na pražském magistrátu z minulého týdne. Hostem bude náměstek primátora z pirátské strany Jaromír Beránek a dramatik a také bývalý politik Milan Uhde dnes slaví 90. narozeniny. My si jeho dramatické dílo připomeneme s literárním a divadelním kritikem Vladimírem Justem.
0: Publicistika začíná za necelou čtvrt hodinu, ale už za 4 minuty ještě předtím další hlavní zprávy. Pak Tomáš Pancíř. Tomáši, díky za pozvání.
1: Naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
3: Hašení ničivých lesních požárů ve Francii může zkomplikovat další vlna veder.
4: Jsme v nejtěžší situaci od druhé světové války.
3: Schodek státního rozpočtu by podle premiéra Babiše měl být příští rok výrazně pod 400 miliardami. Chce tlačit vládu k úsporám.
5: Každý minister dostal za úkol předložit rozpočet 26, návrh ministerstva financí na 27 a jeho představa.
3: Fotbalovou reprezentaci Francie povede Zinedine Zidane. Dálnice D8 je ve směru na Drážďany neprůjezdná kvůli nadrozměrnému nákladu v tunelu Libouchec. A bude jasno až polojasno, teploty do 30 stupňů Celsia. Je 28. července, hezké úterní poledne vám přeje Marek Sedláček.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Kvůli obřímu požáru na jihozápadě Francie evakuují další 4 tisíce lidí. Celkem už úřady nařídili přesun víc než 220 tisíc obyvatel. Francii zasáhla další vlna veder. Teploty mají místy vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia, což by mohlo zkomplikovat hašení požáru.
6: Lesníci, hasiči i obyvatelé řežou stromy, aby vytvořili hradby a zabránili rozšíření požáru.
7: Má tady být znovu 40 stupňů. Když se otočí vítr, plameny se sem můžou vrátit. Snažíme se zachránit tohle místo, kde jsme vyrůstali, stejně jako naši prarodiče.
6: Popsal francouzskému rozhlasu obyvatel poloostrova Cap Ferret, který odmítl odjet do bezpečí. Úřady nařídili evakuace dalších 4000 lidí z oblasti Lacanau, která je vyhledávaná surfaři a je tam hodně kempů. Obyvatelé, kteří utíkají před požárem, popisují, že z nebe padá velké množství popelu a není možné vycházet ven bez roušek a respirátorů. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Západně od Bordeaux dál pomáhají taky čeští hasiči s vrtulníkem Black Hawk. Za nasazení jim na síti X poděkoval francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle velitele české mise kapitána Václava Novotného teď hoří v místě asi 40 tisíc hektarů území.
8: Na jednom místě je opravdu velká plocha hospodářských lesů, které jsou v těsné blízkosti vedle sebe, a ten požár má hodně paliva. Požár o takovém výkonu v podmínkách, které tady máme, to znamená velké sucho, teplo, vítr, se dokáže šířit i stovky metrů daleko od jednoho ohniska k druhému.
3: Celý rozhovor uslyšíte v publicistice. Schodek státního rozpočtu na příští rok má být podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO výrazně pod 400 miliardami korun. Řekl to dnes České televizi. O sestavování rozpočtu teď jedná na ministerstvu financí. Informace má reportérka Adéla Burešová.
9: Prioritou budou pro Babiše v příštím roce hlavně investice do dopravní infrastruktury. Pokračovat chce ve výstavbě dálnic nebo obchvatů u některých měst a obcí. Investovat by měl stát taky do zdravotnických zařízení. Vzniknout by měly nové psychiatrické nemocnice nebo onkologická centra. Své představy o rozpočtu na příští rok premiérovi už předali jednotliví ministři, pokračuje Babiš.
5: Samozřejmě zvlášť investice a zvlášť jsem si vyžádal top 20 výdajů.
9: Česko má podle Babiše v příštím roce taky splnit alianční závazek vydávat 2% HDP na obranu. Nižšího schodku chce pak dosáhnout třeba díky příjmům z EET. Opozice vládě vytýká, že místo úspor hledá výjimky z rozpočtových pravidel. Varuje taky, že schodek se může blížit až ke 400 miliardám a zadlužení za 4 roky překročit i 1,5 bilionu korun. Z ministerstva financí Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Na nový orgán čeká v Česku skoro 750 lidí. Uvádějí to statistiky koordinační Nadačního střediska transplantací. Z jeho dat taky vyplývá, že nejčastěji potřebují lidi nové ledviny, játra a srdce.
10: 7 specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580 případech.
11: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka a vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
10: Vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Vyklický.
12: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině, a to je číslo, které je hrozně jako nízké. To dárcovství u nás je dobře organizované.
10: Dodává ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že dárců loni evidovali skoro 400. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
13: Víme, co se děje u vás.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Spojených států. V Bílém domě ho přijme Donald Trump. Je to jejich druhá schůzka během necelého měsíce. Hlavním důvodem Zelenského cesty je ale pohřeb republikánského senátora Lindseyho Grahama, výrazného podporovatele Ukrajiny. Právě na jeho počest má Senát hlasovat o nových sankcích proti Rusku.
14: Prioritou je podle Zelenského protiraketová obrana. Rusko podle Kyjeva navyšuje výrobu balistických střel a ukrajinská protivzdušná obrana na ně nestačí.

0: vyskytuje málo zrážok, už trvá takmer 8 měsíců.
1: Podél řeky jsou vidět odhalené břehy. Dunaj kvůli suchu také vyplavuje desítky let staré vraky, nevybuchlou munici i starší archeologické nálezy. Nízká hladina řeky ovlivňuje taky lodní dopravu. Vodohospodáři navíc nečekají zlepšení. Meteorologové na příští dny předpovídají mimořádně teplé a suché počasí. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Hladiny řek klesají i v Česku. Sucho hlásí už téměř polovina ze všech měřících stanic. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Mladá Boleslav má světový rekord. Věž z říceniny hradu Michalovice je nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodetická měření potvrdila její náklon 7,315 tisícin stupně. Radiožurnálu to řekl mladoboleslavský radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav. Město zvažuje zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Radní o tom budou jednat příští týden. A 90. narozeniny dnes slaví Milan Uhde. Významný dramatik a první předseda České poslanecké sněmovny se narodil 28. července 1936. Mimo jiné je autorem divadelní hry Balada pro banditu.
3: Já jsem nesměl jít na premiéru, protože já jsem měl ten zvyk, že si to tiše odříkávám z herci.
4: Vzpomíná Milan Uhde, který od 70. let patřil k zakázaným autorům.
3: Protože tam bude výjimečně nějaký chytrej fízl, který si řekne, co ten Uhde, že on v tom má nějaký prsty.
4: V utajení napsal i další divadelní hry. Většinu času tehdy trávil doma péčí o děti.
3: Komunisté se domnívali, že mě strašně uškodí.
4: V první den nově samostatné České republiky přednesl jako předseda poslanecké sněmovny tento známý projev.
5: Česká republiko, dobrý den.
4: V politice pak zůstal aktivní několik dalších let. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalovou reprezentaci Francie, která byla čtvrtá na nedávném mistrovství světa, povede nový trenér Zinedine Zidane. Jako hráč s národním týmem světový šampionát vyhrál, a to v roce 1998. Zidane tým přebírá po Didieru Deschampsovi a smlouvu má do roku 2030. Francouzská fotbalová federace o tom informovala na tiskové konferenci. A tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fontang.
7: 39-letý kouč ze Štrasburku v minulosti dovedl Caroline Garciavou až na čtvrté místo světového žebříčku a k triumfu na turnaji mistryň. Spolupracoval také se současnou světovou čtyřkou Felixem Ožerem Aliasimem. Teď povede Lehečku po Michalu Navrátilovi. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Velkého Meziříčí a ucpaný okruh v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 je zúžení, opravují vozovku a zdržíte se 20 minut. V Praze je ucpaná ulice k Barandovu směrem do centra. V klesání k Vltavě hromadná nehoda, 4 aut v levém pruhu. Postojíte 20 minut v koloně. A dost ucpaný je taky pražský okruh ve směru z Brna na Ústí nad Labem. Nesouvislá kolona místy v levém pruhu se táhne už z dálnice D1 od Průhonic přes Spojky a Černý most až do Kbelské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný, severozápadní až západní vítr. Tolik hlavní zprávy. Teď posloucháte polední publicistiku s Tomášem Pancířem.
10: Co podnikají v těchto hodinách čeští hasiči, kteří pomáhají hasit rozsáhlé požáry na jihozápadě Francie? Jak účinný může být soubor protikorupčních opatření, na kterém se shodla koalice na pražském magistrátu? A jakými díly především se do novodobých dějin české divadelní tvorby zapsal čerstvý devadesátník Milan Uhde? Hasiči v noci na dnešek zabránili dalšímu šíření lesního požáru v jihozápadní Francii. Prefektura departementu Gironde dnes ráno oznámila, že spálená plocha zůstává na 42 tisících hektarech. Podle meteorologů však teploty vystoupají až k 35 stupňům Celsia a ve středu by mohly dosáhnout až ke 40 stupňům, což by mohlo situaci zhoršit. V oblasti od minulého týdne schořila plocha čtyřikrát větší než Paříž a donutila nejméně 220 tisíc lidí opustit své domovy. Přestože se plameny nešíří, úřady stále varují, že doutnající vegetace může vlivem počasí opět vzplanout.

0: I dnes se na hašení podílí také čeští hasiči. Krátce před vysíláním jsme se spojili s jejich velitelem přímo ve Francii Václavem Novotným, kterého jsem se zeptal, kde aktuálně čeští hasiči působí.
1: My aktuálně působíme v oblasti, která je západně od města Bordeaux. V tuto chvíli tady je požár, který má plochu více než 40 tisíc hektarů, čili jedná se o opravdu mimořádně velký požár na evropské podmínky. A naše působiště je, jak jsem řekl, západní část Bordeaux, ale letiště máme ve městě Janzac, kde máme údržbu vrtulníku a odkud každé ráno startujeme na místo požáru.
0: Jak vypadá koordinace zásahu při takhle velkém požáru?
1: No, my se setkáme s koordinací pouze na úrovni toho leteckého hašení, čili každý ráno máme briefing, kde se dozvíme aktuální informace, aktuální nasazení, kde budeme brát vodu, kde budeme tankovat a potom v průběhu dne již běžíme podle těchto informací, nicméně i v průběhu dne v případě nějakého mimořádného šíření se můžou všechny tyto podmínky změnit, takže my musíme pružně reagovat na změnu situace. Ale my se s tím umíme poradit.
0: Kde berete vodu? Protože předpokládám, že i s tím tam může být problém.
1: Ano, tady to místo je pro nás výhodný v tom, že je tady velký zdroj sladké vody, jsou tady štěrkovny a přírodní jezera. My preferujeme sladkou vodu, protože údržba vrtulníku následně je mnohem snazší. Pokud bereme slanou vodu z moře, což jsme brali třeba včera, tak proplach motoru a veškerý omítí vrtulníků nám zabere po přistání ještě asi 3 hodiny, čili včera jsme končili o půl noci zhruba a to nám pak bere zase prostor pro odpočinek a jsou s tím potíže. Čili my preferujeme sladkou vodu, nicméně jsou situace, kdy musíme brát slanou.
0: Jak dlouhé ty vaše služby vlastně jsou?
1: To záleží na aktuálních podmínkách. Například včera jsme měli v 10 hodin ráno briefing. Po briefingu jsme odstartovali, začali jsme hasit zhruba kolem poledne a zhašením jsme skončili v 8 večer.
0: Vy už jste říkal, že ten požár je opravdu extrémně rozlehlý. Také i my jsme vysílali informace o tom, že se tam vytvářel takzvaný ohňový mrak, že vlastně ten požár sám si mění podnebí, když to takhle zjednoduším. Jak tohle komplikuje zásah?
1: No, samozřejmě zásah to komplikuje už jenom proto, že ta fronta požáru, to znamená délka požáru, délka toho, kde se požár šíří, je přes 100 kilometrů. Dá se tomu říct také obvod požáru. A to v současných podmínkách není v silách žádných hasičů celou tu frontu požáru hasit. Čili je to velmi náročný, proud stoupajícího vzduchu samozřejmě hraje svoji roli z požářiště. A naše vrtulníky hasí většinou z návětrné strany, to znamená, že my se snažíme být vždycky mimo kouř, který jde z požáru a přizpůsobujeme tomu tu taktiku. Jo, zase na jiných místech ta taktika je zvolena jiná, tam se hasí třeba po země.
0: Vy jste říkal, že ta koordinace, ty plány dostáváte na každý den zvlášť, to znamená, že se nedá odhadovat, co vás čeká v dalších dnech.
1: Ne, nedá, protože ta situace opravdu se mění velmi rychle. Velkou roli hraje směr větru, velkou roli hrají například srážky, ale my zase nepotřebujeme tolik času na to se připravit na to aktuální nasazení. Nám po tom briefingu vlastně stačí, když víme, kde budeme nabírat vodu, kde budeme tankovat a jakým způsobem budeme hasit. Ten způsob se zatím nezměnil, čili my hasíme takzvaně ve vláčku. Jsme součástí 3členné skupiny těžkých helikoptér, kde vlastně nabíráme vodu společně a následně na místo určení vypustíme 3 bambivaky objemu necelých 4000 litrů vody. Takže vlastně najednou hodíme na jedno místo zhruba 10 kubíků vody. Vede nás vrtulník místních hasičů, je to Eurocopter Super Puma. Druh je to stejný vrtulníku, je to těžký vrtulník, ale je to jiný typ.
0: Pro představu, kolik celkem ten velký požár hasí letadel a vrtulníků?
1: To se zase mění. Podle mých informací například včera hasili 3 těžké vrtulníky, hasili 2 letouny Canadair, hasilo zhruba 5 až 6 letadel typu Air Tractor najednou. Těch letadel tady je víc, ale střídají se. A potom hasí ještě velká letadla, která hasí pomocí vody, do které je přidáván retardér hoření.
0: Pokud je o váš český tým, probíhají jednání, že by třeba dorazily nějaké posily?
1: Podle mých informací v tuto chvíli hrozí v Evropě více požárů na více místech. Evropa má samozřejmě omezené kapacity a tak probíhají jednání na dislokaci různých modulů leteckého hašení na různých místech Evropy, ale tato jednání jsou na vyšší úrovni, než působíme my, takže úplně aktuální informace o tom nemám.
0: Vy samozřejmě máte zkušenosti z hašení takových, respektive menších požárů. V čem je tenhle ten mimořádný z vašeho pohledu?
1: Mimořádně z mého pohledu v tom, že tady na jednom místě je opravdu velká plocha hospodářských lesů, které jsou v těsné blízkosti vedle sebe a ten požár má hodně paliva. To znamená, že neustále šíření požáru je způsobeno také tím, že nejsou mezery mezi těmi lesy, mám-li to říct lidově. Jsou tam pouze silnice, dálnice, nicméně požár o takovém výkonu v podmínkách, které tady máme, to znamená velké sucho, teplo, vítr, se dokáže šířit i stovky metrů daleko od jednoho ohniska k druhému. Jo, přeletem různých žavých částí a tak dále.
0: Říká velitel mise českých hasičů ve Francii Václav Novotný. Díky moc za rozhovor, naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
0: Zástupci pražské koalice se shodli na plánu opatření, která mají prověřit fungování a zvýšit kontrolu a transparentnost odboru pozemních komunikací. Na tom minulý týden kvůli podezření z korupce zasahovala policie, ta následně obvinila 6 osob a 2 firmy. Pětibodový plán vedení města zahrnuje mimo jiné žádost ministerstvu dopravy, pod které odbor jako takzvaná přenesená působnost státní správy spadá, o poskytnutí výsledků provedených kontrol. Kromě toho chce vedení města zavést etický kodex pro vyšší úředníky. Ten má zahrnovat mimo jiné oznamovací povinnost v případě, že při zadávání zakázek hrozí střet zájmů. Naším hostem je první náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy Jaromír Beránek z Pirátské strany. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání do vysílání.
0: Máte stanovený termín, dokdy ta dohodnutá opatření budou realizovaná? Stihnete to všechno do říjnových voleb?
2: Já předpokládám, že to by neměl být problém, možná s výjimkou toho nastavení pravidel pro předcházení střetu zájmů na straně magistrátu. My samozřejmě už historicky nějaká pravidla máme, pokud by třeba konkrétní zaměstnanec vykonával vedle svého zaměstnání na magistrátu nějakou vedlejší podnikatelskou činnost, anebo jiné zaměstnání třeba na kratší úvazek, ale toto by měla být novinka.
0: Ředitel magistrátu hlavního města Prahy na včerejším jednání kontrolního výboru zastupitelstva mimo jiné řekl, že magistrát prověřuje, jak by se dali zejména s ohledem na hlídání možných střetů zájmu posílit kontroly v odborech přenesené státní působnosti. Doslova řekl, že se ukázalo, že to je taková šedá zóna. Piráti dlouhá léta stavěli své kampaně na boji s korupcí. Ve vedení hlavního města jste už skoro 8 let, 4 roky jste měli primátora. To jste si za těch 8 let nevšimli, že existuje taková to šedá zóna?
2: Je to komplexnější otázka a já jsem rád, že se dostala na přetřes a že máme možnosti řešit teď, protože ve skutečnosti se neukázalo, že by tam nějaké problémy byly. Vyplývá to z povahy věci, že ty odbory v přenesené působnosti, kde se jedná skutečně o výkon státní správy, podléhají kontrole těch svých gesčních nadřízených ministerstev. A my jsme neměli žádný důvod domnívat se, že tady by problém existoval. Skutečně až tento případ konkrétně odhalil tu pravdu v celé nahotě a znovu říkám, já jsem rád, že máme konečně možnost se na to v detailu podívat a věřím, že i ministerstvo dopravy nám v tomto směru poskytne potřebnou součinnost.
0: Na druhé straně, když teď navrhujete, nebo včera jste se dohodli, že bude etický kodex pro vyšší úředníky, nebo že by měla být větší kontrola při jmenování ředitelů jednotlivých odborů úřadů, opravdu jste s tím nemohli a neměli přijít dřív?
2: Opět je zapotřebí doplnit, že toto je v kompetenci vedení úřadu, nikoli v kompetenci politiků, nás, kteří standardně hlasujeme o těch samosprávných agendách. A i tento pětibodový
0: seznam je fakticky... Pardon, já se omlouvám, že do toho skáču, ale jestli se nepletu, tak šéfy odboru schvaluje rada, nebo ne?
2: Je to tak, že o návrhu z podání ředitele magistrátu následně hlasuje rada, ale pokud bychom toho ředitele chtěli odvolat, tak proto potřebujeme mít závažný důvod. To už nemůže rada učinit ve své vlastní působnosti.
0: Dobře, ale právě teď se bavíme o jmenování, to znamená, že tam ano. Politici členové tak. Rady rozhodují.
2: Tak, tady politici rozhodují, máte naprostou pravdu. I pan ředitel Krejča, dotčený v této konkrétní věci, byl jmenován radou na základě doporučení výběrové komise a potom následně na návrh pana ředitele magistrátu, který tehdy byl samozřejmě jiný než dnes.
0: K té původní otázce, opravdu za těch 8 let, kdy Piráti jsou ve vedení hlavního města Prahy, neměli jste s těmito věcmi přijít dřív?
2: My jsme navrhli celou řadu opatření v těch jiných agendách. Snížili jsme limity pro soutěžení zakázek a samozřejmě jsme zavedli v maximum městských organizacích protikorupční ISA. Ale pokud se ptáte na ten výkon té přenesené působnosti, já jsem od začátku velkým zastáncem toho principu, že my jako politici bychom neměli hovořit do těch agend, které nám nenáleží ovlivňovat. Samozřejmě dnes přicházíme s tím na základě toho koaličního rozhodnutí, že by měly být učiněny nějaké kroky, které posílí tu transparentnost a důvěru občanů, důvěru veřejnosti. Ale z naší strany to je výzva vedení magistrátu, aby v tomto směru postupovalo. A já jsem proto velmi rád, že pan ředitel Havel se k nám připojil a s tímto návrhem souhlasí.
0: To včerejší koaliční jednání se odehrává, nebo odehrálo samozřejmě v době, kdy už běží kampaň před říjnovými pražskými volbami. Ovlivnilo to jeho průběh?
2: Já si myslím, že to včerejší jednání bylo velmi klidné a konstruktivní a nemyslím si, že by z toho chtěl někdo těžit nějaké politické body, protože ono se skutečně jedná o velmi složitou kauzu, která se táhne přes několik volebních období a pokud by chtěl nějaký politický konkurent obvinovat, očerňovat druhé, že je to jejich vina, tak by měl vlastně sám máslo na hlavě, protože ať už by to bylo hnutí ANO, anebo předchozí koalice, každý do toho tím svým politickým působením měl možnost nějakým způsobem vstupovat, ale zase s respektem k tomu, že se jedná o tu přenesenou působnost, nikoli přímou působnost města.
0: První náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast dopravy z Pirátské strany Jaromír Beránek byl naším hostem. Díky za to, naslyšenou.
2: Díky, mějte se hezky, naslyšenou.
0: A příští minuty našich hlavních zpráv věnujeme dnešnímu životnímu jubileu jedné z nejvýznamnějších postav nejen české umělecké scény. 90. narozeniny slaví dramatik, spisovatel, scénárista, také bývalý politik Milan Uhde. Od počátku 70. let minulého století v období takzvané normalizace se ocitl na seznamu zakázaných autorů. Svá díla, včetně muzikálu Balada pro banditu, mohl uvádět jen pod jmény jiných umělců. Po listopadu 1989 působil mimo jiné jako ministr kultury, předseda České národní rady nebo předseda poslanecké sněmovny. Ve veřejném prostoru je stále aktivní. Letos například podpořil pořádání prvního sjezdu sudetoněmeckého krajenského sdružení v Česku, konkrétně v Brně, jeho jako významnou akci smíření. V téhle souvislosti v květnovém rozhovoru v rámci interview Českého rozhlasu Plus vzpomínal na jednu ze zásadních chvil svého života, kdy okolnosti divokého poválečného odsunu zasáhly vážně do vztahu mezi jeho matkou židovského původu a sestrou otce, jejíž manžel byl brněnský Němec.
3: To v té rodině bylo a ty dvě ženy spolu do roku 1955 po 10 let vůbec nemluvili. Ulížili si. Ale po 10 letech se sešli, vypovídali si vzájemně, tím prošli, objali se a dlouho usedavě plakali. Já jsem byl jako 19-letý kluk přímo přitom a je to jeden z mých ústředních zážitků a na ten si stále vzpomínám a to smíření po 10 letech bylo pro mě bytostnou potřebou, poněvadž jsem všechny složky toho smíření znal. A domnívám se, že po 80 letech je to otázka, která může a má být nastolena, chceme-li být vyznavači životního kladu a nikoli opakovatelé toho, co bylo v roce 45 a dříve spácháno.
0: I to říkal Milan Uhde v nedávném interview Plus. Já už teď ve vysílání vítám divadelního a literárního kritika Vladimíra Justa. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Je možné v několika větách přiblížit nebo nastínit, jaké místo má Milan Uhde v novodobých dějinách české dramatické tvorby?
4: No, to možné není, ale děkuju za otázku. Ale jako to není možné u Václava Havla? To jsou tak široké osobnosti a tolik her. Já budu mluvit jenom o některých a o některých jeho postojích, což vy jste začali a velmi se mi to líbí a chválím vás za to. Milan Uhde se nikdy nebál. Nikdy nebál vlastně postavit, dejme tomu, většinovému mínění. Dělal to za komunismu, dělal to předtím, dělal to svými hrami, svými eseji, dělal to svou filozofickou jakoby náturou a hlavně to je jeden z mála lidí, po té, co umřel Václav Havel, kdo zdůrazňuje etický rozměr politiky, kultury, divadla, filmu, všeho, zatímco u ostatních ten etický nebo mravní, jak říkal Patočka, rozměr je něco absolutně skoro jako nadávka, jo. Když kritik napíše, no je to takový moralizování, ale to vůbec není pravda, to bylo odjakživa od antiky, vždycky ten etický princip hrál roli a Ude to ví a ví to i ve svých krásných 90 letech.
0: Milan Uhde se jako dramatik zapsal do povědomí českého publika asi nejvíc muzikálem Balada pro banditu, ale kdybyste měl připomenout další díla, která by to byla, která zaslouží z vašeho pohledu pozornost?
4: No určitě hned to první, protože zase musím připomenout toho Václava Havla a celou vlastně skvělou českou avantgardní kulturu 60. let, jo, kterou já, který jsem ji prožíval jako aktivní, aplaudující a souznějící divák v publiku, podobně jako ostatní, který už jsou zřejmě jako kdesi nahoře nebo dole, tak jsem tomu tleskal. Samozřejmě, král Ubu. Helejte, to, že on, Milan Uhde, jako vytahoval tyhle ty věci, král Vávra, jako král Vávra, i teďka se to vykládá, no to je o tom, jak popravoval lidi, který holiče, který prostě ho holili a rozšířili. No, Uhde to dotah dál. Uhde psal hru, hned tu svoji první, jo, král Vávra. Uhde psal hru o tom, a to je celá druhá polovina té nádherné, skvělé hry, která není jenom o tom, jak je to hrozný, že prostě popravuje někdo kvůli tomu, že někdo vyzrazuje státní tajemství, že je teda jako ošklivý nebo že má vadu. Ale psal o tom, že lidi to vědí, dávno to vědí a je jim to šumafuk. A dva novináři nebo tři novináři, já vidím spoustu novinářů i dnešní doby, jo, to jsou takový ty pravdaři, nic proti nim, ale oni se domnívají, že když to odhalej, takže bude revoluce. A oni na něj všichni koukají, od intelektuálů až po lidi, dejme tomu pracující rukama víc. Ale tam skutečně těm lidem to bylo jedno. A to byl ten průšvih. To je ta tragikomedie toho krále Vávry. Takže pro mě je to zásadní hra. A je typický, že vlastně v jedné sezóně divadelní 63-64 jsme měli dvě takhle geniální satyry, které nebyly jenom o tom, že instalatéři šidějí a tamten šidí a tenhle krade a tamten je blbej ten politik. Ne, vůbec o tomhle nebyly. Ty byly o tom etickém principu právě. Jo? A to byla zahradní slavnost, to byla konec 63 a 64 přispěchal Milan Uhde s touhletou zdánlivě otřepanou historkou a tím, že připomněl Havlíčka Borovského, tím bych už teda možná skončil, protože máme málo času, tak to je ta genialita, jo, jeho, protože on dobře věděl, co Havlíček Borovský, jak šel taky proti většině. Většina aplaudovala velkému carovi a Moskvě a on tam jel dokonce nadšenej slavianofil a pak říkal, jeho rezumé bylo, že musíme být Evropani a že možná, a že teda jako odsnout se nesvobodě pod ruským carem.
0: Moc mě to mrzí, výdá. Pane Juste, ale musím vás přerušit, doufám, že bude příležitost pokračovat v tomhle vzpomínání, no, ale blíží se další zprávy.
4: Je větší téma, já se omlouvám.
0: Tak, to byl Vladimír Just, mluvili jsme o Milanu Uhdemu. Díky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
5: Teď je půl jedné. A zprávy má Marek Sedláček.
6: Policie neobviní poslance Filipa Turka za motoristy kvůli nenávistným výrokům na sociálních sítích. Vedoucí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta řekl i rozhlasu, že vyšetřovatelé případ odložili, protože uplynula promlčecí lhůta. Kriminalisti Turka prověřovali třeba pro podezření ze schvalování trestného činu. Stíhat nebudou ani Deník N, který loni na desítky rasistických nebo sexistických výroků upozornil. V tomto případě policie prověřování ukončila s tím, že se Deník nedopustil trestného činu. Rozhodnutí ještě není pravomocné, přezkoumá ho dozorový státní zástupce. Obce podél zmodernizovaného úseku dálnice D1 dál získávají náhradní výsadbu za pokácené stromy. Například ve Stránecké zhoři na Žďársku tak vysadili novou třešňovou alej. Další stovky stromů a keřů už rostou například taky u Skolkova. Generální tajemník OSN António Guterres je na návštěvě Kypru, jedna z prezidenty obou zemí, které se na ostrově nacházejí. Ostrov je od roku 1974 rozdělený na řeckou a tureckou část potom, co sever Kypru obsadila turecká armáda. Cílem návštěvy je otevřít cestu k mírovým jednáním s ministry zahraničí Řecka, Turecka a Spojeného království. Na ostrově zůstane Guterres až do zítřka. A přesně před 50 lety zahynulo při zemětřesení v čínském Tangshanu víc než 240 tisíc lidí. Dalších téměř 170 tisíc osob při něm utrpělo zranění. Podle počtu obětí se událost z roku 1976 stala vůbec největším zemětřesením ve 20. století. Sport. České reprezentantky prohrály na mistrovství světa ve field crossu v Tokiu všechny tři zápasy ve skupině a skončí nejlépe 13. Nepotvrdí tak 7. místo z minulého šampionátu z před 4 roky. Lacrosse se vrací do programu letních olympijských her. První kvalifikační fází bude listopadové mistrovství Evropy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 u Velkého Meziříčí a v Praze nehoda v Průmyslové ulici. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona u Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 je zúžení, opravují vozovku a postojíte asi 15 minut od mostu Vysočina. U Brna se ucpává dálnice D2 na příjezdu z Bratislavy. Nejdříve je tam nehoda na 3. kilometru a pak ještě omezení u stavby u D1. Zdržíte se dohromady okolo 20 minut. V Praze brzdí provoz nehoda v Průmyslové ulici. Ve směru z Hostivaře do Hloubětína se před spalovnou srazily dva kamiony a to tak nešťastně, že teď zablokovali zcela průjezd směr Hloubětín. Ucpává se tak nejen okolí křižovatky u Europarku, ale taky jižní spojka před sjezdem na Průmyslovou. Ucpaný je taky okruh, jednak ve směru z D1 na letiště. Kolona před sjezdem na Ořech je až na půl hodiny od sjezdu na Vestec. A kolona na okruhu i ve směru z Brna na Ústí nad Labem. Na jižní a Štěrboholské spojce, taky na Novopatské před Kbelskou popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. A teď už zase pokračuje dopolední, teda pardon, už odpolední, Radiožurnál s Jiřím Chumem.
8: Den se zlomil v půli, ano, 4 minuty po půl jedné, přejeme krásné odpoledne v úterý 28. července. Proč někdo vyzkouší 35 druhů kvasinek kvůli jedinému nápoji? Na západním Slovensku mají jednoduchou odpověď. Chtěli vyrobit medovinu, která obstojí i ve světové konkurenci. Nakonec se stala tou nejlepší. Jak si můžete poslechnout soutěžní reportáži za chvíli, budeme dnes hrát o výlet do Špindlerova mlýna anebo o voucher na zdravou výživu pro sportovce. Takže poslouchejte dobře a pozorně, a pokud s námi chcete hrát, už za chvíli můžete volat naše studio, ale až po reportáži. Dobré odpoledne.
5: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: Na první pohled je to velmi jednoduchý recept. Med, voda a kvasinky. Jenže právě na téhle jednoduchosti se podle výrobců pozná, kdo ji opravdu umí. Na západním Slovensku vzniká medovina, která uspěla i ve světové konkurenci.
1: Smolenice nedaleko Trnavy. Pár domů, kolem louky rozkvetlé, pole, vzadu je taky les. A právě na tomto docela obyčejném místě Pavol Kudláč a jeho dva kamarádi vyrábějí medovinu, která nejenže uspěla ve světové konkurenci. Ona ji dokonce překonala a můžeme tedy říct, že tady vzniká nejlepší medovina na světě.
2: Jedna je to tím, že máme výborné medy, lebo ta příroda je velmi bohatá na to květenstvo. A z toho, keď jsou vynikající medy, je vynikající medovina.
1: Malé Karpaty jsou známé hlavně vínem, jenomže i včelařina tady má dlouhou tradici. Pavol Kudláč se k tomuto řemeslu dostal už jako školák díky kroužku.
2: Hasičský kroužok, športový, taký, onaký, výtvarný. Ale ty včelářské kružky to nebylo zase všade, takže jsme tam jednoducho išli.
1: Jenže časem je přestal zajímat jenom med.
2: Už v celkom rannom veku, nazvem to tak, jsme si povedali, že a čo tá medovina? Ako to chutí? Voda, med, kvasinky, počkáme si, dozrejeme, alebo keď nepočkáme, nemusí ani tak dlho zrieť, hlavně, aby jsme koštovali.
1: Dnes jejich medovina sbírá ocenění po celém světě. A to, jak vzniká, mi Pavol Kudláč ukazuje přímo mezi obrovskými nerezovými tanky.
2: Tam ho změšáme s vodou, na 1 liter medoviny jde takmer 0,5 kg medu.
1: Pak následuje fermentace, což je podle Pavla velmi zásadní součást celého procesu, protože právě v tomto momentu se rozhoduje, jak to s medovinou vlastně dopadne.
2: Je to jedno, jaká kvasinka tam pracuje. My jsme vyzkoušeli 34 druhou, až ta 35. se nám podarila a s tou teraz vyrábáme.
1: Ročně Pavol Kudláč vyrobí asi 100 000 lahví medoviny. Recept na tu nejlepší, na tu oceňovanou si samozřejmě pečlivě střeží a neřekne ho ani vlastnímu bratrovi, který má včelařství ve vedlejší obci. Zároveň ale není důvod, aby si v rodině vyměňovali know-how, protože právě bratrova medovina získala titul nejlepší na světě před pár lety taky. Ze Smolenic Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Tak reportáž je za námi, pokud jste ji poslouchali pozorně, zvládnete odpovědět na 3 soutěžní otázky, které už jsou připravené. Jste připraveni i vy? My ano. 221 552 255. Volejte odpolední Radiožurnál. Hodně štěstí.

0: Vítej kde? 3:15 odpolední radiožurnál. Soutěž může začít, telefon je obsazen. Marie z Dolních Kralovic volá. To je u Benešova. Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak Marie, já vám teď řeknu, o co dnes budeme hrát, aby vám to mohlo být líto, pokud to nevíde, anebo naopak, abyste mohla být šťastná, pokud to vyjde. Za 3 správné odpovědi je to letní výlet do Špindlerova mlýna v Krkonoších, voucher na ubytování pro 2 osoby na jednu noc v rezortu Špindl ve dvoulůžkovém pokoji Superior, zahrnuje ubytování se snídaní, neomezený vstup do akvaparku po oba dny, solnou jeskyně a vstup do wellness centra a přidáme k tomu ještě vouchery na oba dva dny na jízdy lanovkami tam i zpět, které můžete využít jak v areálu svatý Petr Pláň, tak taky na Medvědíně. Co byste tomu říkala?
1: To by bylo zajímavé.
0: Za 2 správné odpovědi, pokud jednou klopítnete, voucher na 1000 korun od značky Umara. V Česku je to nová značka výživy pro sportovce, která je tradiční ve Skandinávii. Vybrat si pak můžete cokoliv, energetické gely, tyčinky, jontové či regenerační nápoje a další. A za 1 správnou odpověď cena útěchy od radiožurnálu jako překvapení. Reportáž jste slyšela?
1: Ano.
0: Tak, můžeme tedy začít?
1: Ano.
0: 5 vteřin na odpověď. Tady je první otázka. Jdeme na západní Slovensko za výrobcem skvělé medoviny a ptám se vás, jak se Pavol Kudláč ke včelařství dostal?
1: Chodil do kroužku ve škole.
0: Ano, školní včelařský kroužek. První správná odpověď. Otázka druhá, on o tom také v té reportáži mluvil. Kolik druhů kvasinek museli vyzkoušet, než našli ten správný druh?
1: On říkal 34 až ta 35.
0: Byla ta správná. Ano, přesně tak, tohle je taky správná odpověď. No a do třetice, kolik medu je potřeba přibližně na výrobu 1 litru medoviny?
1: Půl kila medu.
0: Téměř 0,5 kilogramu medu je třetí a zároveň správná odpověď a můžete do Krkonoš.
1: Super.
0: Tak skvěle, gratuluju. Udělejte se krásný výlet, samozřejmě termín je na vás. Ať se vám tam líbí. Pošlete nám pozdravy.
1: Děkuju moc krát.
0: Mějte se krásně.
1: Naschledanou.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Historicky první zápas v Šancelize pro fotbalový Artis Brno skončil porážkou 2-4 s Mladou Boleslaví. Výsledek ale úplně nevystihl dění na hřišti. Jak se zápas vyvíjel a kdo na hřišti nejvíc zaujal, už řekne v odpoledním radiožurnálu Lukáš Antoš ze sportovní redakce. Lukáši, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Artis ukázal, že mezi elitu nechce být jen do počtu. Dvakrát se dokázal vrátit do zápasu a hlavní postavou domácích byl útočník Kwadri Adediran. Nigériec dal oba góly Artisu a znovu potvrdil pověst střelce, kterou si přinesl z druhé ligy. Právě jeho výkon zaujal i našeho experta Pavla Horváta, který o něm mluvil i v ranním vysílání radiožurnálu Sport.
2: Adediran je prostě byl nejlepší hráč druhé ligy, nejlepší střelec druhé ligy. Ukázal to i včera. Samozřejmě ten hráč sám na to nestačí. On je takovej hodně egoistický. Já myslím, že trenéři s ním na tom budou pracovat, aby ještě víc spolupracoval, protože některé ty situace opravdu řeší hodně individuálně.
0: Jenže nakonec se ukázala větší zkušenost Mladé Boleslavy. Co nakonec rozhodlo?
1: Hosté trestali téměř každou chybu domácí obrany. Dvakrát skoroval Jiří Klíma, rozhodující branku přidal po změně stran David Kozel. Přesto fanoušci odměnili Arty s potleskem. Nováček byl odvážný a hrál aktivně a několikrát favorita pořádně zatlačil. O tom, co může Artis v první lize předvádět, mluvil opět Pavel Horvát.
2: Ten klub je novej, víme, že vznikl zlíšně, že prostě těch fanoušků tolik nebude, ale co jsem měl možnost já navnímat, nebo i po některých rozhovorech s lidma, chtějí s tím mládeže, kterou mají velmi početnou, aby se rekrutovali ty fanoušci, ten klub prostě vzniká, není to standardní, ale prostě to takhle je a já věřím tomu, že když budou se držet někde nahoře, ať už v první lize, že ty fanoušci si prostě tu cestu najdou.
0: Tak to byl tedy pětinásobný mistr České ligy a náš fotbalový expert Pavel Horvát. Co znamená účast v nejvyšší soutěži nejen pro Artis, ale pro celé Brno?
1: Když půjdeme do brněnské fotbalové historie, tak poprvé od sezóny 1961 až 62, tedy krátce předtím, než se brněnský fotbal sloučil po zbrojovku, se v lize sešel Spartak Brno, tedy dnešní zbrojovka s nováčkem té u Spartaku Brno, dnešním Králové pole. To bylo naposledy, co mělo v Brno v lize dva týmy. Letos zbrojovka s Artisem se utká 12. září na stadionu na Srbské.
0: Říká v odpoledním radiožurnálu Lukáš Antoš ze sportovní redakce. Lukáši, díky a nashledanou.
1: Příjemné odpoledne.
0: Za chvíli už další zprávy, v nich třeba o počasí. Do Česka se vrátí tropy, v pátek budou teploty dosahovat až 39 stupňů.

0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Není to tak dávno, co příběh Keporka Katymiho, který uvízl na severu Německa na Mělčině, plnil lokální i světová média. Co takové situace znamenají pro ochranu zvířat? Jak se zasahuje, když se divoké zvíře dostane mimo svůj přirozený prostor? A co nám to vlastně říká o stavu přírody dnes? Hostem radiožurnálu byl ochránce divočiny Milan Jeglík.
2: To nejlepší z hosta radiožurnálu
0: poslouchejte zítra po 9. hodině.
2: Radiožurnál
0: každý den s vámi
2: i o prázdninách.

0: Radiožurnál, teď je 13 hodin. A Marek Sedláček připravil zprávy.
1: Do Česka se před víkendem vrátí Tropy. Slovensko si připomene leteckou katastrofu na Zlatých Píscích. Hokejové reprezentantky se připravují na sezónu s novými trenéry. Omezení zpomaluje provoz na D1 u Velkého Meziříčí směrem do Brna a bude jasno až polojasno, teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Teploty v Česku budou tento týden znovu stoupat. Ve čtvrtek by měly na celém území přesáhnout 32 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji by mělo být podle meteorologů v pátek, kdy teploty budou dosahovat až 39 stupňů. Už zítra odpoledne čekají Tropy na jihu Moravy. Do odvolání tam proto platí výstraha před požáry, která se bude postupem týdne rozšiřovat do dalších částí Česka.
3: Máme omezený výkon některých agend, některé evidenční úkony musíme provádět v papírové podobě.
1: Hackři napadli městský úřad v Šumperku, jeho provoz je až do odvolání omezený. Podle tajemnice úřadu Heleny Miterkové pokus o útok zaznamenali už včera večer. Teď prověřují, jestli jim unikla data, říká Miterková.
3: Máme omezený výkon některých agend, některé evidenční úkony musíme provádět v papírové podobě. Platby jsme schopni přijímat pouze v hotovosti a nefunguje nám elektronická komunikace mimo úřad.
1: Přesně před 50 lety se u Bratislavy stala jedna z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Letadlo na pravidelné lince z Prahy se krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté Písky. Z 79 lidí na palubě přežili jen 3. Oběti neštěstí si za hodinu připomenou pietním aktem setkání přímo u místa havárie.
4: Vyšetřování ukázalo, že katastrofu z 28. července 1976 způsobila souhra lidských chyb. Po nesprávném navedení letadla dispečerem posádka nezvládla přistávací manévr a stroj se zřítil do jezera Zlaté Písky. Letní den tam tehdy trávili stovky rekreantů. Velká část cestujících zemřela na následky těžkých zranění po nárazu, další se utopili. Z trojice zachráněných dnes žije už pouze jeden cestující. Nehoda zůstává nejhorší leteckou katastrofou československých aerolinií na domácím území. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Restaurátoři obnovují velkou skleněnou kopuli v jedné z historických dominant Opavy. Do části střechy bývalého obchodního domu Breda musí postupně umístit 4200 luxfer. Rozsahem výměny je to unikátní operace.
5: Já teďka začišťuji luxfery zevnitř, kde vlastně kolegyně vkládá luxferu zvenku a tmelí.
6: Popisuje jedna z restaurátorek, jak skleněných tvárnic pomalu přibývá.
7: Je pár pasáží v Praze, kde jsou ty luxfery použité podobně, ale nikdy ne v takovémhle rozsahu.
6: Dodává Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Obnova kopule je spolu s výměnou oken a otevřením části přízemí začátkem celkové rekonstrukce památky, která byla kdysi největším obchodním domem v meziválečném Československu. Teď už Breda patří městu a radnice chystá nové využití budovy. Z Opavy Martin Knittl, Radiožurnál.
8: Sport. Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezonu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem Brianem Idalským. O náročné přípravě mluví pro Radiožurnál Sport útočnice Michaela Pejzlova.
9: Přece jenom je to první kemp, kde se potkáváme. Většina z nás nebyla na ledě teď 3 měsíce. Učíme se tady hodně novýmu systému, novým věcem, právě jakoby co sem přináší Brian. A ono toho volna moc není teda upřímně. Jo. To je prostě meetingy, hokej, posilovna, pak je člověk rád, že si možná na chvilku lehne a jede se znova.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D46 u Olšan a omezení na D1 u Velkého Meziříčí. Na D46 z Olomouce do Vyškova velmi opatrně za Olomoucí a před sjezdem na Olšany u Prostějova na 33. a půl kilometru leží v levém pruhu kovová tyč. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí je kvůli opravě vozovky na kilometru 147 uzavřený pravý pruh. Brzdí se na kilometru 142,5, je to na 25 minut. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Průhonice ze 6. kilometru hlásíte kolonu, nesouvisle pokračuje na jižní a Štěrboholskou spojku, kamiony pokračují až do Kbelské. Na samotné Brněnské na 1,5 kilometru navíc řeší nehodu. Na Pražském okruhu ve směru na letiště regulují provoz v tunelu tunelech kamiony stojí odvestce ze 3. kilometru. Osobními auty postojíte před tunely a popojíždí se kolem sjezdu na Barrandov. A v Praze v Průmyslové směrem do Hloubětína u Fashion Areny po nehodě už nic nepřekáží. Kolony od Kabla a z Kutnohorské se zkracují. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A dál posloucháte odpolední radiožurnál, teď už s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Hned ještě jedna informace odpoledního radiožurnálu. Kriminalisté nepožádají o vydání poslance Filipa Turka za motoristy k trestnímu stíhání kvůli nenávistným výrokům, které sdílely jeho profily na sociálních sítích. Policie současně neobviní vydavatelství deníku N ani autory článků, kteří na zmíněné komentáře upozorňují.

0: Podvodníci se v poslední době zaměřují na řidiče, posílají jim falešné upomínky za nezaplacené parkování od společnosti EasyPark. Varují předtím například radnice v Brně nebo v České Lípě, kde firma provozuje parkovací systémy. Upozorňuje na to ale i policie, i samotný EasyPark. Náš reportér Jiří Jelínek toho zjistil mnohem víc. Jiří, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak tedy tyhle podvody k nezaplaceným parkováním fungují?
1: Lidem na telefon přijde SMS, kde je strohým tónem napsáno, že v systému evidují neuhrazenou platbu za parkování. Ve zprávě se zdůrazňuje, že lidé musí zaplatit bez zbytečného odkladu, aby předešli dalším poplatkům nebo správnímu řízení. Následuje odkaz, kde mají vyplnit údaje o své platební kartě. V tuhle chvíli se zdá, že ta podvodná stránka už zablokovaná, to ale neznamená, že útočníci nepošlou jiný nový odkaz, který zatím není nahlášený ani zablokovaný. Jednatel firmy EasyPark Václav Soukup serveru novinky.cz řekl, že všechny platby si lidé mohou ověřit přímo v jejich aplikaci nebo na webu. Podle mluvčího policejního prezidia Jakuba Vinčálka podvodníci v těchto případech necílí na konkrétní uživatele dané služby. Rozešlou zprávy hromadně na čísla z databáze, kterou koupili někde na darknetu, nebo využívají třeba generátor náhodných telefonních čísel. No a zkrátka čekají, kdo se do téhleté pasti chytí.
0: A co je tedy cílem podvodníků? Jsou to bankovní údaje?
1: A také ty osobní. Třeba minulý týden se na policii obrátila žena ze Žandova, která obdržela právě SMSku o nezaplaceném parkování. Jak popsala policejní mluvčí Ivana Baláková, poškozená vyplnila jméno, příjmení, datum narození a také veškeré údaje k platební kartě, včetně třímístného CVV kódu. Žena následně potvrdila domnělou dlužnou částku 20 korun a zůstala v klidu. Teprve druhý den jí z účtu začaly mizet tisíce korun. Poškozená si toho všimla a účet zablokovala a díky tomu nepřišla o všecko. Odborníci se shodují, že lepší je na podobné zprávy nereagovat, případně si požadavek ověřit přímo u daného úřadu nebo třeba poskytovatele služby.
0: Policie tedy varuje před dalšími podvodníky, kteří lidem posílají falešné upomínky za nezaplacené parkování, tak se mějte na pozoru, a to nejen v Brně nebo v České Lípě. Můžeme na závěr poradit společně s reportérem Jiřím Jelínkem. Tak díky, Jiří, naslyšenou.
1: Krásný den.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: mám nejspíš kočku s errorem.
1: O tom, že má pokáč doma kočku, už tedy víte. A co se dozvíte v odpoledním radiožurnálu dál? Třeba osvěžíme základní pravidla silničního provozu. Silniční kontrola, to je situace, na kterou se řidiči zpravidla moc netěší, i když třeba víte, že jste neudělali nic špatně. Podrobnosti z letní autoškoly radiožurnálu vám ještě nabídneme.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: 13:19. Celé léto vám v tomhle čase nabízíme na radiožurnálu Letní autoškolu, kterou připravuje redakce Zelené vlny. Jsou to tipy, rady a připomínky základních pravidel silničního provozu. Dnes vám blíž popíšeme, jak vypadá taková silniční kontrola a jestli musíte vozit doklady.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: V letní autoškole už jsme se v jednom díle silničním kontrolám věnovali, ale dnes půjdeme trochu víc do detailu. V dnešním díle se dozvíte, co všechno se vám může při běžné silniční kontrole stát. Ale otázka zní, může vás policie zastavit kdykoliv? Veškeré odpovědi poskytl plukovník Jan Straka.
3: Policie podle zákona vykonává dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu právě tím, že kontroluje dodržování povinností účastníků. Přitom je oprávněna mimo jiné i zastavovat vozidla.
2: A když už se tak stane a policie řidiče zastaví, co všechno je potřeba předložit?
3: V dnešní době už není třeba mít u sebe spoustu dokladů, jak tomu bylo kdysi. Není nutné předkládat řidičský průkaz, nemusím mít osvědčení o registraci vozidla, nemusí mít u sebe povinné ručení zelenou kartu, protože máme přístup do evidencí. Jediné, co musím zatím mít u sebe, je potvrzení od doktora, lékařská prohlídka, a to v případech, kdy podle starší úpravy mi byl vydán zdravotní posudek v papírové podobě.
2: V dnešní době už navíc policie předchází tomu, abyste dlužili peníze za neuhrazené dřívější pokuty.
3: Až se ta pokuta dostane k vymáhání obecnému správci daně, tak může dojít k tomu, že při následné silniční kontrole můžete být vyzváni policistou k úhradě tohoto nedoplatku. To znamená, už se nestane to, že by někdo za dopravní přestupky dlužil tisíce nebo miliony.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

Americká reggae kapela Big Mountain je na hudební scéně už 40 let a dál koncertuje, teď jste na Radiožurnálu slyšeli její největší hit, i když to byla po hříchu předělávka písně Petra Frampna z roku 1975. Za 5 minut bude půl druhé, Radiožurnálu, další zprávy.

0: Radiožurnálu.
1: Alexandr Šupenič přepsal dějiny českého šermu. V Hongkongu se stal prvním Čechem, který vybojoval titul mistra světa. Co rozhodlo o tom životním výkonu? Jaké emoce prožíval po historickém vítězství? A jak se pro něj ziskem titulu mění sportovní život? Poslouchejte rozhovor s čerstvým mistrem světa Alexandrem Šupeničem na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve středu po 13. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbale nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
4: Adrénko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá ti platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
3: Fakt? A kdy zjistím víc?
4: No ale mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
5: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
6: Radiožurnál 13.30. Přehled zpráv a Marek Sedláček.
7: Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři kvůli tomu omezili proplouvání lodí přes plavební komory. V případě dalšího poklesu hladiny hrozí podle slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení vodní dopravy. V některých úsecích má Dunaj v Bratislavě až o 180 cm míň než je obvyklé. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v Česku výrazně přibylo případů porušování mezinárodních sankcí, řekl to pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek v podcastu Odkryto.cz. Doteď bylo obviněno 8 lidí a 3 firmy. Další jsou podle Štěpánka před soudem a jeden člověk už si vyslechl rozsudek. Případy se týkají třeba obchodování se zbožím, které je na první pohled určené pro civilisty, ale dá se použít i ve vojenství. Obyvatelé Volar na Prachaticku půjdou v říjnu k referendu o novém obchvatu města. Zastupitelé návrh na jeho uspořádání jednomyslně schválili. Opozici se projednání podařilo prosadit díky petici, kterou podepsalo 700 obyvatel města. Hlasovat lidi budou společně s komunálními volbami 9. a 10. října. A premiéru nové inscenace s názvem Hotel Fatik chystá na dnešní večer Jihočeské divadlo Continuo v Týně nad Vltavou. Mezinárodní divadelní soubor ji představil přesně na míru pro bývalou ubytovnu Blanice, která od 80. let minulého století sloužila pro dělníky stavějící jadernou elektrárnu Temelín. Na představení spolupracovali s mezinárodním týmem performerů a tanečníků místní seniori a taky lidi s postižením. Kromě dnešní premiéry je připraveno 12 repríz. Představení se pak už nikde jinde opakovat nebude.
2: Sport.
7: Automobilový závodník Dominik Stříteský opustil nemocnici v Katovicích, kde se zotavoval z víkendové nehody na polské rallye. Vedoucí jezdec republikového šampionátu to napsal na svém Instagramu, a to bez dalších informací ohledně návratu do závodů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Meziříčí a u Průhonic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 142 zůstává kolona kvůli dopravnímu omezení. Zdržíte se 25 minut. Popojíždí se i na průjezdu Meziříčím. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice stojí kamiony v pravém pruhu z 5. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Průhonice ze 6.5. kilometru stojí hlavně kamiony. Nesouvislá kolona pokračuje přes jižní a Štěrboholskou spojku až do omezení ve Kbelské. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Kolonu čekejte za sjezdem na Vestec, vše se rozjede za sjezdem na Barrandov. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova u Vystrkova a Velkého Rybníku pracují silničáři. Jezdí se kyvadlově, zpoždění 15 až 20 minut. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy za Štoky postojíte v koloně. I tam opravují silnici, obousměrné fronty jsou na zhruba čtvrt hodinu. V Praze v Karlovarské z centra se u odbočky do Ruzině srazila 3 auta. Je tam fronta od Hornbachu a z Legerovy ulice od Rumunské pokračuje nesouvislá kolona až na Hlávku v Most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno, až k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat bude slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. A dál posloucháte odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
6: Slyšeli jste už na radiožurnálu o tom, jak se herec Karel Zima a produkční Karel Vaněk potkali před 8 lety na sále plzeňského transplantačního centra. Karel Zima tam byl jako dárce ledviny, Karel Vaněk orgán potřeboval kvůli vrozenému onemocnění. No a taky tenhle druhý díl našeho reportážního seriálu Nový život najdete na webu radiožurnál.cz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
9: Oh, Father, tell.

Španělsko dál bojuje s rekordně rozsáhlými požáry. V porovnání s loňskem tam už schořelo 6x víc lesního porostu. 90 tisíc lidí je stále evakuovaných nebo v domácí izolaci. Kde je situace nejhorší, to přímo z místa popíše naše spolupracovnice Lubica Zlochová. Už za malou chvíli.

0: Už před chvílí jsme o tom na Radiožurnálu mluvili. Španělsko a Francii sužují masivní lesní požáry. Zkomplikují situaci na jihu Evropy ještě víc přicházející vedra a hrozí nebezpečí požárů i ve střední Evropě. V dnešních 20 minutách se zeptáme meteoroložky a klimatoložky z České televize Taťány Míkové. Tady na Radiožurnálu po 17. hodině.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
3: Než zasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: Možná to nevíte, ale dnes je světový den hepatitid. V Česku žije s nejčastější chronickou žloutenkou typu C podle odhadu lékařů až 60 tisíc lidí. Většina z nich ale o své nemoci netuší. Přestože postupně ničí játra, zpravidla se totiž nijak neprojevuje. V riziku jsou hlavně lidé užívající nitrožilně drogy a ti, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek.
1: Jsem vlastně měla jít na podzim na operaci žil. Týden předtím volal pan doktor, říkal mi, jste pozitivní.
2: Vypráví čtyřicátnice Hana. Na to, že má žloutenku C, se u ní přišlo díky krevním testům při předoperačním vyšetření.
1: Mám zhruba 3 takový jako podezření, no.
2: Není se pacientka jistá, kde k nákaze přišla. Už měsíc bere jednou denně přímo působící antivirotika.
3: Dobrý den.
4: Zdravíčko, dobrý den.
2: Zve svou pacientku do ordinace Soňa Fraňková z kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEMu.
3: Už po měsíci nemáte žádné viry, to je skvělá zpráva.
2: Čte z monitoru výsledky Hančiných krevních testů lékařka. Přelomová léčba přišla do praxe před 10 lety a znamenala obrovský pokrok. Její účinnost je totiž takřka 100%. Léčba trvá 3 měsíce a pacienti ji snášejí velmi dobře.
3: Tím, že vzniká v játrech zánět, se ta játra zánětlivě změněná hojí vazivem. Problém je ten, že neléčená hepatitida C v průběhu 20-30 let může vést k jaterní cirhóze.
2: Jak játra pacientky po měsíci léčby vypadají, si proto lékařka ještě ověřuje pomocí takzvané elastografie. Zjistí tak, jak moc jsou tuhá a tučná.
3: Dejte si pravou ruku dlaní pod hlavu.
5: Takže máte v ruce takovou sondu, která svítí.
3: Na monitoru potom vidíme, jak jsou ta játra tuhá. To vazivatění je naprosto minimální, stejně tak jako to stuční.
2: Podle údajů Státního zdravotního ústavu přibylo za prvních 6 měsíců letošního roku 950 případů žloutenky typu C. Loni jich ve stejném období bylo přes 700. Podle lékařky Soni Fraňkové je to tím, že praktici na tuto nemoc u rizikových pacientů častěji myslí.
3: Hepatitida C se přenáší zejména krví, v menší míře pohlavním stykem a při porodu z matky na dítě. Do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. V dnešní době dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
2: V riziku jsou i lidé, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek. Přestože se hepatitida C běžně označuje jako žloutenka, téměř žádný pacient při ní nezažloutne. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Tak tohle byla připomínka filmového hitu Flashdance z roku 1983. S vámi je i dál úterní odpolední radiožurnál a blíží se zprávy, ve kterých uslyšíte třeba informace z letní filmové školy v Uherském Hradišti. Dnes je 28. července, tak pohodový poslech.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
3: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
4: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
3: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
1: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: Nenechte si ujít v České televizi. Legendární seriál 70. let. Sandokan. Zakázaná láska.
6: Miluji tě.
5: Souboje na život a na smrt.
7: Stal jsem se pirátem, abych vyrval Anglii, co nám uchvátila.
5: A nostalgie dávných časů.
8: Musíme bojovat!
5: Kabir Bedi v seriálu Sandokan.
9: Na té lodi je malajský tygr.
5: Dva díly v úterý večer na ČT2 a již nyní všechny díly v e-vysílání.
0: Radiožurnál je 14 hodin. A na řadě jsou zprávy s Markem Sedláčkem.
10: Schodek státního rozpočtu na příští rok by měl být významně pod 400 miliardami, řekl premiér Babiš. Japonsko hlásí po zemětřesení na Kjúšu nejméně 50 zraněných. Novým trenérem francouzských fotbalistů je Zinedine Zidane. Kolona popojíždí na D1 u Velkého Meziříčí směrem do Brna a bude slunečno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Schodek státního rozpočtu bude příští rok podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO výrazně pod 400 miliardami korun. Řekl to České televizi a České tiskové kanceláři před schůzkou s ministryní financí a stranickou kolegyní Alenou Schillerovou. Babiš chce v příštím roce tlačit vládu k úsporám.
11: Každý ministr dostal za úkol předložit tabulku, kde je rozpočet 26, návrh ministerstva financí na 27 a jeho představa. S tím, že samozřejmě zvlášť investice a zvlášť jsem si vyžádal top 20 výdajů.
10: A jednání před pár okamžiky skončilo, výsledky přineseme v dalších zprávách. Japonský ostrov Kjúšu hlásí nejméně 50 zraněných po zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně. Úřady vyzvaly přes 150 tisíc lidí k přesunu do evakuačních center. Otřesy poškodily několik budov, způsobily výpadky elektřiny a rozsáhlé problémy v dopravě. Podle japonské televize NHK se na silnicích objevily velké trhliny. Letiště v nejvíce postižené prefektuře Kumamoto uzavřelo jednu vzletovou a přistávací dráhu. Místní jaderná elektrárna poškozená není. Japonská premiérka Sanae Takaichiová uvedla, že úřady rozsah škod stále vyhodnocují. Pachatel útoku na shromáždění queer komunity v Berlíně natočil dopředu video, ve kterém se k činu přiznal. Serveru Spiegel to potvrdila mluvčí spolkového státního zastupitelství. Sobotní útok nepřežila jedna žena a skoro 30 lidí utrpělo zranění.
12: Na videu je podle serveru Spiegel zahalený muž, zřejmě 21-letý Abdul Balut. Arabsky se v něm přiznává k útoku a též se hlásí k takzvanému Islámskému státu. Policisté našli video na mobilním telefonu v dodávce, kterou pachatel v sobotu najížděl do účastníků pochodu hrdosti v Berlíně. Pachatele o den později zastřelila policie v zahrádkářské kolonii na okraji německé metropole. Další pochod hrdosti bude už tuto sobotu v Hamburku. Očekává se na něm až 250 000 lidí a policie oznámila, že zvýší bezpečnostní opatření. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
10: Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes pokračuje doprovodný program Českého rozhlasu. Ve stanu ve Smetanových sadech čekají návštěvníky živé pořady, debaty i setkání s tvůrci. Dění na festivalu sleduje reportérka Michaela Kočendová.
6: ruce do kapes, nejíst, nepít, nekouřit, na nic nesahat a okamžitě zavolat policii. Takové rady o tom, jak se zachovat na místě činu, dostali posluchači před malou chvílí na debatě od autorky podcastu Místo činu a forenzní psychologie Kateřiny Rádhouské, která mluvila také o etice žánru true crime. Později na programu bude také debata o filmové hudbě, kterou následuje živé natáčení podcastu Strašidla a Večer buchty Live Radia Wave. Doprovodný program Českého rozhlasu na letní filmové škole bude pokračovat i zítra. I rozhlas nabídne pořad Operace Viking za studené války a Stanice plus vizitku s Janem Svěrákem. Z Uherského Hradiště Michaela Kočendová, Radiožurnál.
10: Sport. Francouzskou fotbalovou reprezentaci bude trénovat Zinedine Zidane. Držitel zlatého míče ve funkci nahradil Didiera Deschampse, který po čtvrtém místě na nedávném mistrovství světa u národního týmu skončil, a to po 14 letech.
13: Zinedine Zidane sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France.
14: Zidane povede Francouze minimálně do příštího světového šampionátu v roce 2030. Dosud trénoval jen Real Madrid. Ve dvou obdobích mezi lety 2016 až 18 a 2019 až 21 získal s klubem dva španělské tituly a tři triumfy v Lize mistrů. Co by hráč Zidane s národním týmem vyhrál mistrovství světa i Evropy. Kariéru skončil neslavně po prohraném finále světového šampionátu v roce 2006, které nedohrál poté, co hlavou udeřil do hrudi Itala Materazziho. Jeho předchůdce na lavičce Francie Deschamps vedl reprezentaci od roku 2012 a o 6 let později s ní slavil světový titul. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D2 před Brnem a kolona na D1 u Velkého Meziříčí. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna hlásíte před Brnem vážnou nehodu na 4.5 kilometru.
17: Podál zase někdo nedobrzdil do kolony, je tam, ještě tam nebyly žádné záchranné složky, pálí lidi, dodávka napálila do kamionu zezadu, zavřený stojí to.
16: Tvořte uličku pro záchranáře, poslední možný sjezd z dálnice je na 11. kilometru na Blučinu, do Brna se dostanete přes Rajhrad po dálnici D52. Dálnice D2 je teď neprůjezdná i směrem do Bratislavy na 4.5 kilometru. V pásu na Bratislavu teď přistál vrtulník, z Brna se dá jet přes Modřice po dálnici D52. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 141 zůstává kolona kvůli omezení, zdržíte se 25 minut. Pojíždí se i na průjezdu Meziříčím. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Průhonice od 6.5 kilometru čekejte kolonu, pomalu pojedete do Ucpané Spořilovské, ovšem kamiony se nesouvisle táhnou až do Kbelské kolem celé Prahy po spojkách. A na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, opatrně, kamiony se zastavují za Jesenicí na prvním kilometru, osobními auty projedete rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na horách 19. Tolik zprávy. A dál posloucháte odpolední Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Multižánrový festival Colors of Ostrava je už sice minulostí, ale nejen na Radiožurnálu se k němu dál vracíme. Reportér Jiří Štefl totiž v Ostravě pořídil spoustu exkluzivních rozhovorů s těmi největšími hudebními hvězdami, třeba i s Tedem Swimsem, který celý festival uzavíral. A mluvil o svém evropském turné, o terapii, ale třeba taky o tom, proč je rád, že úspěch přišel až ve chvíli, kdy na něj byl připravený. Video ukázku z rozhovoru s Tedem Swimsem najdete taky na facebookovém profilu Radiožurnálu.
1: Odpolední Radiožurnál
15: a Vojtěch Bidrman.

0: Evropská komise a členské státy Evropské unie už poskytly zhruba 20 letadel a vrtulníků na hašení ničivých požárů ve Španělsku a na jihu Francie, a to v rámci unijního mechanismu reakce na mimořádné události. Jih Evropy čelí už skoro týden devastujícím požárům, které vedly k obří evakuační operaci a přesunu 300 tisíc lidí v zasažených zemích. Reakci 27 sleduje naše zpravodajka Zdeňka Traktová. Vítej.
1: Dobrý den.
0: Stálá flotila Evropské unie zahrnuje 22 hasičských letadel a 4 vrtulníků. Stačí to v té současné situaci?
1: Ona, tato stálá flotila, která je rozmístěná v členských státech, tvoří jen jednu část toho unijního mechanismu reakce na mimořádné události. Kromě toho Brusel pomáhá organizovat i distribuci další hasičské techniky, kterou mohou zasaženým zemím vyslat na pomoc jednotlivé členské státy Evropské unie a také další země, které jsou do tohoto mechanismu zapojené, například západobalkánské státy, Norsko nebo Turecko. Takže celkové unijní kapacity jsou vyšší, jak dnes vysvětlovala mluvčí Evropské komise Anna Kaisa Itkonenová.
2: Žádná země si nemůže sama zajistit všechny zdroje potřebné k řešení všech možných přírodních či jiných katastrof a krizí. A právě zde se projevuje síla evropského systému, který sdružuje zdroje. A to i nad rámec 27 členských států. Do našeho krizového mechanismu civilní ochrany se zapojuje celkem 37 zemí.
0: Zdeňko, a jakou techniku už tedy státy Evropské unie zasaženým zemím poskytly? Můžeš být konkrétní?
1: Tak ve Francii a ve Španělsku už působí 20 letadel a vrtulníků z dalších členských států, včetně například jednoho vrtulníku Black Hawk z Česka, ten pomáhá hasit požáry ve Francii. Kromě toho také s monitorováním té situace pomáhá satelitní služba Evropské unie Copernicus. Evropská komise navíc plánuje tu stálou flotilu, o které jsem mluvila, do budoucna i posílit. Komise se vyjádřila v tom smyslu, že vzhledem ke změně klimatu těch sezon požárů bude stále přibývat a budou delší.
0: Španělsko a Francie tedy dál bojují s rozsáhlými požáry, které vyhnaly z domovů už přes 300 tisíc lidí. S hašením pomáhá i zbytek Evropské unie, jak jste teď slyšeli od naší zpravodajky při evropských institucích Zdeňky Traktové. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Když už jsem před chvílí mluvil o Colors of Ostrava, dovolte mi osobní postřeh. Koncert Tata Boys patřil na čtyřdenním festivalu k tomu nejlepšímu, a to přesto, že celou první polovinu opravdu hodně vydatně pršelo. Od Milana Cajse a Sáry Vondráškové teď ale k Jaroslavu Kollerovi, je tu naše dopravní zpravodajství.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je před Brnem na 4,5 kilometru neprůjezdná. Dodávka tam narazila ze zadu do kamionu. Řidiče teď vyprošťují. Poslední volný sjezd je na Židlochovice na 11. kilometru. Do Brna se dostanete přes Rajhrad po dálnici D52. Dálnice D2 byla na tomtéž místě neprůjezdná i směrem do Bratislavy. Tam stojí teď hasiči, ale podařilo se obnovit provoz alespoň odstavným pruhem. V kolonách udržujte uličku. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Už příští rok by lidé mohli létat z Evropy do Austrálie bez jediného mezipřistání. Znamená to ale strávit na palubě letadla přes 20 hodin v kuse. Je to budoucnost letecké dopravy nebo jen zkouška odolnosti pro cestující? Téma pro pilota a leteckého publicistu Jiřího Prušu, který je teď hostem v odpoledním vysílání Radiožurnálu. Dobrý den.
1: Jo, dobrý den.
0: Ten zmiňovaný a speciálně upravený Airbus A350 strávil ve vzduchu přes 24 hodin, dopoledne přistál ve Francii v Toulouse. Už před několika dny letadlo absolvovalo jednu zatěžkávací zkoušku, během které ve vzduchu strávilo přes 19 hodin. Australská společnost Qantas tak otestovala stroj pro ty chystané přímé linky do Evropy a taky do Spojených států. Jak vy osobně vnímáte tuhle novou možnost propojit Austrálii se zbytkem světa jednou linkou bez nutnosti mezi přistání?
1: Tak samozřejmě technologicky, technicky a tak dále, je to úžasná záležitost a v letectví velký krok, to určitě. Vy jste tam jenom zmínil ty cestující, tak samozřejmě pak je otázka, jak komu tohle to bude vyhovovat, protože to přináší nejenom teda to, že ten let je o něco kratší, ale taky určité problémy.
0: Ten konkrétní Airbus A350 tedy doletěl z Austrálie až do Francie bez mezipřistání. Je to pro tohle letadlo výkon na hraně jeho možností, anebo už jsme v letectví zkrátka tak daleko, že to brzy pro stroje bude běžná rutina?
1: Já si teda nemyslím, že to běžná rutina nějaký dohledný době může být. Jo? To letadlo vlastně vyvíjeli, už myslím, že Qantas si zadal výrobu těch 12 prvních strojů s těmito parametry někdy v roce 2022, takže na tom pracovali asi 3 roky, tak je to vlastně postavený na základě Airbusu 350 série 1000, což je vlastně ta nejvyšší. A už tohleto letadlo vlastně má velmi lehkou konstrukci, nejvýkonnější motory a tak dále. To letadlo samo už bylo vyvíjeno teda s tímhletím cílem a ten vývoj vůbec letadla, že vždycky je nějakých 5-8 let to trvá, takže asi nic lepšího hned tak se nepodaří. A to doladění do té ULD, jak tomu říkají Ultra Long Distance verze, tak taky trvalo vlastně 3 roky, proto teď byl ten včera a minulý týden vlastně ten zaletávací let, takže já osobně to nevidím, že by to zásadně nějak změnilo tu přepravu někde jinde, než na těchto ultradlouhých cestách, letech, teda spojujících Austrálii, Spojené státy, Evropu a tak dále.
0: Když zůstaneme u Airbusu A350, mluvíte o lehké konstrukci, o výkonnějších motorech. Něco dalšího, čím se liší od současných letadel?
1: No tak pokud budeme mluvit o této verzi, to ULD, tak tam jedna hlavní, teda ten hlavní rozdíl i od ostatních verzí toho Airbusu, tak je, že tam má doplňkovou nádrž na palivo na 20 000 litrů, což je odhadem nějakých 15 tun. Takže z tohohle pohledu právě bylo nutné taky vlastně snížit počet sedaček na tom letadle, takže nemůže převážet těch 410, což byla ta původní konfigurace. Teď to je, myslím, na 240, takže tam už vidíte velký úbytek vlastně té kapacity a zároveň nebude schopen převážet zboží, teda ta kargo přeprava tam z něho vypadla. To pak samozřejmě zase se odrazí na tom, že ty letenky budou muset být dražší, aby teda vlastně uhradili ztrátu teda příjmu tady z té snížené kapacity.
0: Dokážete odhadnout, o kolik dražší by mohly být?
1: Tak já jsem, jako když jsem nějak studoval celou tuhle věc, tak to vypadá, že 20 až 25% potom v závislosti na tom, v jaký letíte třídě, ale prostě odhadujou to, že to bude muset být, nebo že to bude dražší o 20 až 25%.
0: A jaké bude mít Airbus A350 nároky třeba na piloty, na posádku, když má letět přes 20 hodin v kuse?
1: Tak samozřejmě tam ty posádky mají vždycky časové limity, ty se pohybují někde mezi, já nevím, 9-11 hodinami, záleží to, že jo, na společnosti, na tom jejich regulátorovi a tak dále. Takže tady musí být posádka nejméně zdvojená, mají tam odpočinkové prostory, takže buď to se bude jednat o 2x2, nebo já osobně si myslím, že možná 3x2 jako piloty, který budou pilotovat, a k tomu máte teda ještě palubní personál, který taky musí být zdvojený.
0: O plánovaných nových leteckých spojeních Austrálie se zbytkem světa jsme na Radiožurnálu mluvili s pilotem a leteckým publicistou Jiřím Prušou. Moc vám děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
1: Taky děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: Charitativní píseň Michala Hrůzy z roku 2008 doznívá v odpoledním radiožurnálu a teď jsou připravené další zprávy. Dobré odpoledne, 14.30. Slovo předávám Marku Sedláčkovi.
1: Francouzské úřady předběžně zadrželi a obvinili 23-letého muže, kterého podezírají ze založení série požárů v departmánu Var na jihovýchodě země. Oheň tam od poloviny července zasáhl zhruba 4,5 tisíce hektarů plochy. Evakuovat se kvůli němu museli stovky obyvatel. Muže se podařilo dopadnout především díky vyhodnocení kamerových záznamů. Francouzské úřady zadrželi v červenci kvůli podezření ze žhářství přes 160 lidí. Česká policie v prvním pololetí zadržela 169 lidí, kteří se přes naše území snažili přejít do dalších zemí Evropské unie. To je o 117 víc než loni, jak ukazují policejní data. Většinou šlo o Rusy a nejčastěji směřovali do Německa. Využívali k tomu trasu z Chorvatska přes Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko. Vzrostl i počet lidí s nelegálním pobytem. I přesto má podle policie transitní migrace minimální dopad na bezpečnostní situaci. Ugandské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že země je oficiálně bez eboly. Skončilo totiž povinné 42-denní monitorovací období bez zaznamenání nových případů. Nemocí se v zemi od května nakazilo 20 lidí, zemřeli dva z nich. Ebola se do Ugandy dostala ze sousední Demokratické republiky Kongo, kde případy stále přibývají. Podle posledních zveřejněných údajů tam onemocnilo už 3200 lidí. Nákaza se rozšířila do 5 z 26 konžských provincií. A na hlavním nádraží v Trutnově ode dneška stojí do neděle legiovlak. Tvoří ho 14 historických vagónů představujících legionářský vlak z let 1918 až 20. Českoslovenští legionáři se jim přepravovali po transsibirské magistrále napříč Ruskem až do přístavu ve Vladivostoku, odkud se vraceli zpět do vlasti. Součástí legiovlaku jsou například ubytovací, filmový, zdravotní nebo krejčovský vůz. Vstup je zdarma. Sport. Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D2 u Modřic a omezení na D1 u Meziříčí. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je za sjezdem na Židlochovice uzavřená. Provoz zastavila vážná nehoda na 4,5 kilometru. Na místě stále zasahují záchranáři. Náhradní trasa z exitu 11 přes Blučinu a Rajhrad a po D52. Na D2 z Brna do Bratislavy od sjezdu na Modřice ze 3. kilometru se popojíždí. Na 4,5 kilometru se v místě zásahu u následků nehody jede jen jedním pruhem. Zdržení kolem 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za Velkým Meziříčím opravují vozovku. Kolonu hlásíte z kilometru 141, zdržení půl hodiny. Z dálnice nesjíždějte.
4: Všichni sjíždějí do Velkého Meziříčí, který je totálně, ale totálně zacpaný. Ať ty řidiči nesjíždí.
3: Na D1 z Brna do Prahy dejte pozor při sjezdu na Pražský okruh exitem 10. V dlouhé táhlé levotočivé zatáčce pracují silničáři a jsou vidět relativně pozdě. Chvílemi se náhle brzdí. A na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Průhonice ze 6,5 kilometru čekejte kolonu, už jsou to z většiny kamiony. Pokračují po spojkách až do Kbelské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. A dál posloucháte odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Čekají nás tropické dny a tak není od věci připomenout seriál radiožurnálu z minulého týdne, Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou, pískovna s průzračnou vodou nebo jezera a utajené horské strže. Naši reportéři vás vezmou na místa, kde si zaplavete v krásném přírodním prostředí. Tak se mrkněte na náš web radiožurnál.cz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Jako hráč vyhrál všechno důležité, mistrovství světa, Euro, Ligu mistrů a navíc získal i zlatý míč. Úspěchy už Zinedine Zidane slavil jako trenér, teď o ně ale poprvé zabojuje taky na reprezentační úrovni. Nového kouče francouzských fotbalistů vám představíme už za chvíli.

0: Francouzská fotbalová reprezentace má po 14 letech nového trenéra. Po čtvrtém místě na nedávno skončeném mistrovství světa podle očekávání nahradil Didiera Deschampa další bývalý úspěšný hráč, vítěz zlatého míče za rok 1998 Zinedine Zidane.
1: Tiskové středisko francouzské fotbalové federace v Paříži bylo zaplněné do posledního místa a ve chvíli, kdy si Zinedine Zidane potřásl pravicí s prezidentem federace Philippem Dialem, na něj mířili své objektivy desítky fotografů. Ještě předtím jeden z nejlepších záložníků historie podepsal smlouvu. Národní tým své země povede minimálně do příštího mistrovství světa v roce 2030.
2: Mám obrovskou radost. Jsem šťastný, že můžu trénovat francouzskou reprezentaci. Ani nenacházím správná slova, snažím se krotit emoce, ale mám jich spoustu, je to výjimečný okamžik. Jsem na tuto výzvu připravený.
1: Řekl na tiskové konferenci Zinedine Zidane, který coby hlavní kouč dosud vedl jen Real Madrid. Ve dvou obdobích mezi lety 2016 až 18 a 2019 až 21 získal se španělským velkoklubem dva mistrovské tituly a třikrát v řadě s ním ovládl slavnou Ligu mistrů. Smiles on the faces of Gareth Bale and Zinedine Zidane. This Real Madrid team
2: are unstoppable in the Champions League. Aujourd'hui pour moi c'est juste une continuité. Pro mě je to pokračování mé cesty a splněný sen. Za posledních 5 let, kdy jsem netrénoval, jsem měl řadu nabídek, ale všechny jsem odmítl. Po angažmá v Realu Madrid byla práce u francouzské reprezentace tím jediným, po čem jsem toužil.
1: Přiznal Zinedine Zidane, který má u francouzské reprezentace rozhodně na co navazovat. Za národní tým nastoupil do 108 zápasů, dal 31 gólů a ovládl s ním mistrovství světa i Evropy. I proto podle fotbalového experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta dává Zidanův příchod na lavičku Francouzů jednoznačný smysl.
3: Myslím si, že to je skvělý, kdo jiný než takovýhle šéf na hřišti a šéf prostě té generace, která byla velmi úspěšná ve Francii, by se měl ujmout kormidla nároďáků.
1: Úspěšnou hráčskou kariéru Zidane ukončil neslavně po prohraném finále světového šampionátu v roce 2006, které nedohrál poté, co v prodloužení hlavou udeřil do hrudi Itala Materazziho. Právě proti Italům na začátku října povede Francouze poprvé jako trenér na domácím stadionu, a to ve třetím kole elitní skupiny Ligy národů. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Byli jste už v kině na Odyseje režiséra Christophera Nolana. Tenhle kasovní trhák a dost možná nejnavštěvovanější film léta teď o víkendu nelegálně unikl na internet. Za několik hodin ho stihli díky příspěvku na sociální síti vidět až 2 miliony lidí. Jak může takový skandál ohrozit výdělky snímku, i o tom ještě na Radiožurnálu uslyšíte před 15. hodinou.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Je to film, který už skoro dva týdny plní kinosály po celém světě a je jedním z nejdiskutovanějších snímků tohoto roku. Řeč je o adaptaci slavné Odysseje režiséra Christophera Nolana. Tento týden ale unikla na sociální síť X nelegálně pořízená kopie Odysseje. Film zřejmě stihli nelegálně vidět víc než 2 miliony lidí, než provozovatelé příspěvky zablokovali. Jiří Kordík z naší zahraniční redakce k tomu zjistil víc. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se vlastně ta kopie filmu Odysseje dostala na internet?
1: No, právě tohle se teď snaží vyšetřit filmové studio Universal. Nejdřív to tedy bylo v sobotu, totiž anonymní účet na síti X zveřejnil příspěvek, který s popiskem, cituji: někdo na X zveřejnil celý film Odysseje, věřili byste tomu? A u toho bylo vložené video o délce 172 minut. Stovky lidí pak dost překvapeně reagovalo na to, že je možné skutečně zadarmo shlédnout celý ten tříhodinový snímek, a trvalo asi 2 hodiny, než síť kvůli porušení pravidel příspěvek smazala. V neděli pak další anonymní účet na pár hodin zveřejnil ještě jednu verzi filmu, tentokrát byla v nízké kvalitě, než ji znovu provozovatel sítě X odstranil. To se podle dostupných dat dostala až k 50 tisícům lidem.
0: Jak na to, Jiří, reagovali tvůrci Odysseje?
1: Tak producenti z Universalu v oficiální reakci uvedli, že síť odstranila všechny příspěvky až potom, co na to upozornili. Napsali, že porušení autorských práv berou vážně, že zvažují právní kroky. Je tedy v tomhle kontextu ale pozoruhodné, že ta kopie filmu unikla právě na sociální síť X. Ta celou kauzu tedy nekomentovala, její majitel, milionář Elon Musk, ale v minulých týdnech patřil mezi nejhlasitější kritiky filmu a režiséra taky, který podle něj dostatečně historicky není věrný, a nechal se slyšet, že lepší verzi by Musk udělal pomocí své umělé inteligence. Jenom dodejme, že jde o Nolanovu adaptaci tisíce let starého fiktivního příběhu a že nejde o žádnou historickou kroniku.
0: A může mít tahle kauza vliv na celosvětové výdělky filmu?
1: Tržbám tenhle exces asi neuškodí. Už teď je to adept na jeden z nejúspěšnějších filmů roku celosvětově. Po tom druhém víkendu v kinech vydělal zhruba 640 milionů dolarů, to je v přepočtu přes 13 miliard korun. Unik ale vyvolal nepřeberné množství vtipů o způsobu režisérovy práce, o tom, že on sám bude nadšený, že film lidi vidí takhle na internetu, přesto příspěvek na X-ku. Nolan je totiž vyhlášený tím, že se dává záležet na prezentaci těch filmů na velkých plátnech. Odysseje je navíc natočená prostřednictvím speciálních kamer na 70mm film, určená právě na ta obří plátna IMAX.
0: Téma redaktora Jiřího Kordíka z naší zahraniční redakce pro odpolední Radiožurnál. Díky za to.
1: Hezký den.

dalším díle letního speciálu Vinohradské 12 Kořist mluvíme o vymírajících luskounech. Jejich vzácné šupiny jsou na černém trhu horké zboží. Jak tomu zabránit? Pomůžou pašeráky dopadnout otisky prstů nebo genetická analýza? Rozhovor s Barborou Černou Bolfíkovou z České zemědělské univerzity najdete v každé podcastové aplikaci právě pod hlavičkou Vinohradské 12. 14:57 s vámi je i dál úterní odpolední radiožurnál. A teď taky kapela Mirai.

0: Radiožurnál, 15 hodin. Marek Sedláček připravil zprávy.
1: Na jihozápadě Francie pokračují evakuace kvůli požárům, s hašením dál pomáhají i Češi. Policie neobviní poslance Turka za příspěvky na sociálních sítích. Hokejisti Českých Budějovic, Karlových Varů a Mladé Boleslavy zahájili přípravu na ledě. Dálnice D2 je po vážné nehodě uzavřená na 4,5 kilometru směrem do Brna a bude jasno až polojasno, teploty do 30 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Kvůli obřímu požáru na jihozápadě Francie evakuují další 4 000 lidí. Celkem už úřady nařídily přesun víc než 220 000 obyvatel. Francii zasáhla další vlna veder. Teploty mají místy vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia, což by mohlo zkomplikovat hašení požárů.
3: Lesníci, hasiči i obyvatelé řežou stromy, aby vytvořili hradby a zabránili rozšíření požáru.
4: Má tady být znovu 40 stupňů. Když se otočí vítr, plameny se sem můžou vrátit. Snažíme se zachránit tohle místo, kde jsme vyrůstali, stejně jako naši prarodiče.
3: Popsal francouzskému rozhlasu obyvatel poloostrova Cap Ferret, který odmítl odjet do bezpečí. Úřady nařídili evakuace dalších 4 000 lidí z oblasti Lacanau, která je vyhledávaná surfaři a je tam hodně kempů. Obyvatelé, kteří utíkají před požárem, popisují, že z nebe padá velké množství popelu a není možné vycházet ven bez roušek a respirátorů. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Čeští hasiči dál pomáhají s hašením požáru poblíž Bordeaux. Podle velitele české mise kapitána Václava Novotného usnadňují hašení alespoň zdroje sladké vody v oblasti.
5: Protože údržba vrtulníků následně je mnohem snazší, pokud bereme slanou vodu z moře, což jsme brali třeba včera, tak proplach motoru a veškerý omítí vrtulníků nám zabere po přistání ještě asi 3 hodiny, čili včera jsme končili o půlnoci zhruba a to nám pak bere zase prostor pro odpočinek.
1: Policie neobviní poslance za motoristy Filipa Turka kvůli nenávistným výrokům na sociálních sítích. Vedoucí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta řekl i rozhlasu, že vyšetřovatelé případ odložili, protože uplynula promlčecí lhůta. Kriminalisti Turka prověřovali třeba pro podezření ze schvalování trestného činu. Turek v reakci napsal, že rozhodnutí případ odložit ho nepřekvapilo, protože se ničeho nedopustil. Policie nebude stíhat ani Deník N, který loni na desítky rasisty nebo sexistických výroků upozornil. Tento případ policie ukončila s tím, že se deník nedopustil trestného činu. Rozhodnutí není pravomocné, přezkoumá ho ještě dozorový státní zástupce. Mladá Boleslav má nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbu na světě, její věž z říceniny hradu Michalovice. Geodeti měřením potvrdili její náklon 7,315 stupně. Magistrát tak může usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Stálo by to zhruba 1 milion korun, říká mladoboleslavský radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
6: Debatu 100% otevřeme, myslím si, že ten závěr učiníme časem, asi budeme chtít vést i určitý dialog s veřejností a myslím si, že je i dobře, aby veřejnost trošičku dala najevo, jestli ta částka, která může dosáhnout až 1 milionu korun, je z jejich pohledu efektivně vynaložena.
7: Sport. Další kluby hokejové typ Sport Extraligy zahajují přípravu na ledě před novou sezónou. Mezi posledními to jsou České Budějovice, Karlovy Vary a taky Mladá Boleslav. Právě Středočeši už do přípravy zapojili všechny posily a připravují se pod novým realizačním týmem. K němu přišli jako asistenti bývalé extraligové hvězdy Jakub Klepiš a František Ptáček. Mluví o nich mladoboleslavský útočník Dominik Lakatoš.
8: Tak je to perfektní pro nás všechny, že takovýhle persony prostě a takovýhle hokejisty, jaký byli, tak že nám mají co dát a ten hokej jako samozřejmě strašně dobře vidějí a myslím si, že je to jedině dobře pro nás všechny, jak jako pro nás hráče, tak pro klub, že takovýhle lidi a takovýhle jména tady můžeme mít.
7: První přípravný zápas odehrají hokejisté Mladé Boleslavy příští týden ve čtvrtek na ledě Liberce. Nový ročník typ Sport Extraligy začne 15. září.
2: Zelená vlna známe lepší cestu.
9: Uzavřená D2 před Brnem a zdržení na D1 u Meziříčí. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice zasahují u následků nehody na 4,5 kilometru. Uvízlá auta v koloně teď vypouštějí, dálnice zůstává uzavřená. Dopravu odklánějí na exitu 11, náhradní trasa přes Blučinu, Rajhrad a po D52. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Měřín z kilometru 139 počítejte s kolonou kvůli dopravnímu omezení na kilometru 147. Zdržení 35 minut, z dálnice nesjíždějte. Na souběžné silnici i v Meziříčí stojí také kolony. Silnice 62 z Ústí nad Labem do Děčína je uzavřená za povrly po srážce dvou aut. Na místě jsou záchranáři, dá se jet po druhé straně Labe přes Malé Březno. A v Praze v Dobříšské ulici směrem na Barandovský most se za tunelem Mrázovka srazila dodávka a osobní auto. Blokují levý pruh, regulují kvůli tomu provoz v tunelech směrem na Barandovský most. Plní se kvůli tomu i Radlická nebo Vrchlického. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. A dál posloucháte odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: Teď v létě se mění hned několik zahraničních zpravodajů Českého rozhlasu. Ve zprávách jste ještě slyšeli z Francie Martina Baluchu, ale už za pár dnů ho vystřídá Marcel Faltis. Davida Jakše můžete znovu po několika letech slýchat jako našeho zpravodaje z Asie, konkrétně se zabydluje v Soulu. No a Štěpán Macháček už zůstane v uvozovkách jen naším spolupracovníkem na Blízkém východě. Regulérní zpravodajkou je tam totiž nově Jana Karasová. A za chvíli ji přivítáme taky v odpoledním vysílání radiožurnálu. Tak ať s vámi dál příjemně poslouchá.
2: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Trocha geografie v odpoledním radiožurnálu. Kaspické moře je s rozlohou skoro 380 tisíc kilometrů čtverečních největším jezerem na světě. Česko by se do něj vešlo skoro pětkrát. Na jeho pobřeží leží celkem pět států. Na severu je to taky Rusko a na jihu Írán. A právě pro tyto dvě země představuje Kaspické moře důležitou dopravní tepnu. Tu ale před několika dny narušil útok ukrajinských dronů. A Teherán teď Kyjevu vyhrožuje, že útok nezůstane bez odezvy. O tom, co zatáhlo Kaspické moře do současných konfliktů, budeme mluvit s naší, pořád ještě můžeme říkat, novou blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Jano, vítej ve vysílání.
1: Pěkné odpoledne.
0: Začněme tím, na co konkrétně mířil ten víkendový ukrajinský útok v Kaspickém moři.
1: Kyjev tvrdí, že v Kaspickém moři dronem zasáhl ruskou válečnou loď a také plavidlo, které převáželo vojenský materiál a bylo spojené s Íránem. Podle Tehránu ale byla zasažena iránská obchodní loď a útok zabil jednoho námořníka. Mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei prohlásil, že odpověď Tehránu na to, co Tehrán tedy označuje za nezodpovědné chování, bude nepředvídatelná. Írán podle bezpečnostních analytiků má k dispozici střely, které jsou schopné Ukrajinu zasáhnout. Kaspické moře a nejbližší ukrajinskou hranici dělí víc než 700 kilometrů, takže ten ukrajinský úder patří do stejné kategorie jako ty útoky v ruském vnitrozemí, například na ropnou infrastrukturu.
0: Ukrajina ke Kaspickému moři nemá přímý přístup, to jsme už víceméně řekli. K čemu tedy Kaspické moře využívají Rusko a Írán?
1: Tak podle západních rozvědek Irán posílal Moskvě útočné drony, ty známé šahidy, než Rusko podle iránských zkušeností začalo samo vyrábět. A některé zprávy také naznačují, že Moskva a Tehrán využívají Kaspické moře k pašování jak sankcionované ropy, zbraní a Moskva i dalšího zboží. Pro Irán je ale už nějakou dobu Kaspické moře taky alternativní cestou pro vývoz a dovoz zboží, která obchází tu americkou blokádu přístavu v zálivu. Data o lodní dopravě například už květnu ukazovala, že do iránského Kaspického přístavu mířily lodě například s obilím, kukuřicí nebo také slunečnicovým olejem nejen z Ruska, ale třeba i z Kazachstánu a Turkmenistánu.
0: A jak moc jsou teď propojené oba velké světové konflikty, tedy ruská válka na Ukrajině a americko-izraelská válka proti Iránu?
1: Tak oficiálně iránská vláda odmítá, že by se do války na Ukrajině jakýmkoliv způsobem zapojovala, ale Kyjev ukazuje na tu vojenskou a i materiální spolupráci s Ruskem. Například šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sibiha režim v Tehránu označuje za přímého spolupachatele ruské agrese proti Ukrajině. Zároveň ale i Sibiha propojení obou konfliktů popírá. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který mimochodem dnes míří za americkým prezidentem Donaldem Trumpem do Bílého domu, zároveň ale teď tvrdí, že Moskva poskytuje Tehránu zpravodajské informace o amerických základnách v zálivu, ale třeba i tady v Jordánsku. Írán na americké základny v regionu opakovaně v uplynulých týdnech útočil a v Jordánsku po jednom z úderů zemřeli tři američtí vojáci. Zároveň nicméně někteří analytici taky předpokládají, že i Ukrajina pro své přesné zásahy, včetně toho v Kaspickém moři, nejspíš využívá informace, které dostává od svých spojenců, a útoky by tak mohly Ukrajině pomoct získat větší přízeň právě od Trumpovy administrativy.
0: Ukrajinci o víkendu údajně zaútočili na dvě lodě v Kaspickém moři a Tehrán vyhrožuje tím, že úder potrestá. Do souvislostí nám teď tuhle zprávu uvedla naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Tak díky, Jano, naslyšenou.
1: Pěkný den a naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Teď v pátek vystoupí David Koller v rámci akce Hudba na Vinicích v obci Popice na Jižní Moravě, přímo uprostřed Vinice s výhledem na Pálavu, a hned v sobotu, tedy 1. srpna, na něj můžete vyrazit do slovenského Pezinku. I tuhle informaci vám přinesl odpolední radiožurnál, a to 2,5 minuty po 3:45. Klidné odpoledne.

0: Elektroenergetické datové centrum od 1. srpna rozšíří své funkce. Už to nebude jen o sdílení elektřiny, ale třeba taky o registraci příslušných odběrných a výrobních míst. Akcionáři ve společnosti jsou tři regionální distributoři: ČES Distribuce, EGD a Predistribuce a provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Ministerstvo průmyslu a obchodu si od změn slibuje větší stabilitu elektrických sítí v Česku. V úterním odpoledním biznisu to probereme do podrobností s redaktorem Vítem Andrlem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co tady bude nově elektroenergetické datové centrum, zkráceně EDC, zajišťovat?
1: Třeba díky zmíněné registraci bude mít EDC víc informací o nashromážděné elektřině v domácích bateriích. To například omezí opakovanou platbu za elektřinu, kterou si někdo do baterie uloží a následně znovu odebere. Další novou funkcí je takzvaný síťový semafor, říká generální ředitel EDC Pavel Šunda.
2: Kterým vlastně provozovatelé soustav dávají informaci o tom, zda ti, kteří poskytují akumulaci, ty, kteří připojují zdroje, jestli mohou toto udělat, jestli ta síť to ustojí v případě zelené značky, anebo jestli je tam prostě červená a není možné do té sítě nějakým způsobem buď dodávat nebo odebírat.
1: A s tím souvisí i to, že EDC umožní domácnostem nebo firmám zvýšit i snížit výrobu nebo spotřebu podle toho, kolik bude v síti elektřiny. Domácnosti nebo firmy, které budou chtít nové služby využít, se musí podobně jako u sdílení elektřiny registrovat. To sdílení je v Česku možné už 2 roky a aktuálně ho využívá 30 000 výrobních a 49 000 odběrných míst. Ty už mezi sebou nasdíleli 137 GWh elektřiny, tedy víc než je roční spotřeba Ústí nad Labem. Nejčastější je model, že se někdo na domácí fotovoltaice vyrobí elektřinu a pak si ji předá třeba na svou chatu.
0: Vítku, a co dalšího by mělo do budoucna elektroenergetické datové centrum zajišťovat?
1: V plánu je například do roku 2030 zavést takzvané dynamické tarify, kde by se elektřina účtovala po čtvrthodinových úsecích. A EDC by mělo taky zajišťovat centrální databázi pro elektroenergetiku. Cílem je, aby se česká elektrická síť postupně adaptovala na to, že v ní přibývá menších zdrojů, zejména domácích fotovoltaik, říká René Neděla z Ministerstva průmyslu a obchodu.
3: Budeme se snažit jakoby navazovat primárně na to, jaká je ta potřeba toho trhu, na řízení soustavy, na to, aby jsme jako měli dostatek informací. U každého rozvoje potřeba i vnímat, jaké jsou s tím spojené náklady.
1: S tím souvisí i rozhodnutí EDC zrušit veřejnou zakázku na nový informační systém, který měl nové služby zajistit. Tender byl vypsaný na 1,75 miliardy korun, podle EDC se ale mezi tím například změnila legislativa. EDC si tak rozvoj těchto služeb zajistí samo přes své akcionáře.
0: Uzavírá v dnešním odpoledním biznisu Vít Andrle z naší ekonomické redakce, tak díky.
1: Naslyšenou.

Spojené státy se loučí s republikánským senátorem Lindseym Grahamem, který patřil k největším obhájcům Ukrajiny. Pohřbu se zúčastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a setká se s prezidentem Trumpem. Přečtěte si víc na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz. A za 4 minuty další zprávy.

0: Radiožurnál vás zve do Pardubic. Zažijte jedinečnou atmosféru dostihů. Přijďte podpořit budoucí účastníky 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Užijte si nejen třetí kvalifikaci na legendární dostihy, ale i bohatý doprovodný program pro dámy. Ladies Day. V sobotu 1. srpna. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Dobré odpoledne vám přejeme i v 15 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu doplní Marek Sedláček.
2: Česká armáda počítá při plánování rozpočtu s výdaji nad 2% hrubého domácího produktu. Chce tak naplnit závazek vůči Severoatlantické alianci. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče je vyšší rozpočet potřeba i proto, že ne všechny plánované nákupy se podaří dokončit během jednoho roku. Mezi dlouhodobé priority Hlaváč zařadil nákup bojových vozidel CV-90, tanků Leopard 2A8 i systému protivzdušné obrany Spider. Ve francouzském Toulouse dnes po víc než 24 hodinách letu z australského Melbourne dosedl letoun Airbus A350. Bez mezi přistání urazil víc než 23 000 kilometrů. Stroj ve speciální verzi s přídavnou palivovou nádrží evropský výrobce Airbus testuje pro aerolinky Qantas. Australský dopravce má v plánu od roku 2027 zahájit pravidelné přímé lety mezi Sydney a britským Londýnem. Distribuční sítě v Česku čekají další miliardové investice. Energetické společnosti je zdůvodňují hlavně přibývajícími solárními elektrárnami a postupnou elektrifikací vytápění i dopravy. ČES letos na rozvoj sítí vyčlenil přes 19 miliard korun. Vyšší investice chystají taky EGD, PRE a ČEPS. Podle firem je modernizace nutná, aby síť zvládla rostoucí nároky odběratelů. A dnes je Světový den hepatitidy. Jeho cílem je zvýšit celosvětové povědomí o virových zánětech jater a zdůraznit nutnost prevence, včetně včasné diagnostiky a léčby. Datum bylo zvolené záměrně na 28. červenec na počest narození nositele Nobelovy ceny doktora Baruka Bloomberga, který v roce 1967 virus hepatitidy objevil.
3: Sport.
2: K hokejistům Litvínova se na roční hostování z Pardubic připojil útočník Tomáš Urban. 24-letý hokejista už za Vervu nastupoval krátce před 2 lety. Urban v minulé sezóně odehrál za Pardubice 10 extraligových utkání. Většinou působil v prvoligové rezervě Dynama. Celkově v nejvyšší soutěži odehrál za Pardubice, Litvínov a Plzeň 116 duelů. Vstřelil 6 branek a připsal si 11 přihrávek.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na silnici 11 u Hrabině a otevřená D2 před Brnem. Na silnici 11 z Opavy do Ostravy spozorněte za sjezdem na Hrabini. Na rychlostním úseku na kilometru 267,5 leží velký kus pneumatiky.
5: A je to přímo uprostřed toho pravého pruhu. A pak jsou další fragmenty jakoby té pneumatiky po pravé straně.
4: Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice na 4,5 kilometru vyšetřují nehodu. Už se podařilo obnovit provoz jedním pruhem. Opatrně dojíždějte, konec kolony je teď na 6,5 kilometru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí z kilometru 141 pojedete v koloně kvůli opravám dálnice. Kolona na kilometr 147 je na necelých 40 minut. Z dálnice nesjíždějte, průjezd Meziříčím je ucpaný. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Mikulovce na kilometru 194 srazil kamion a osobní auto. Jsou v pravém pruhu, tvoří se kolona zdržení přes 10 minut z kilometru 191. Silnice 62 z Děčína do Ústí je za Dobkovicemi po nehodě uzavřená, náhradní trasy přes Slavošov nebo Malé Březno. A v Praze v Dobříšské směrem na Barandovský most za tunelem Mrázovka stále řeší nehodu. Blokují levý pruh, regulují provoz v tunelech, kolony se tak prodlužují v Nové Povltavské, Plzeňské, Radlické směrem na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno nebo jasno, během dne přechodně oblačno a k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23, na horách 19. Foukat má slabý, postupně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy. A dál posloucháte odpolední radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Dnes odpoledne už jste od nás slyšeli, že novým trenérem francouzské fotbalové reprezentace bude Zinedine Zidane, ale před malou chvílí jsme zaregistrovali ještě jednu zprávu tohoto ražení. Italský národní tým povede znovu Roberto Mancini, který už fotbalovou Itálii trénoval v letech 2018 až 2023.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Přesně před 50 lety jen několik minut dělilo cestující pravidelné linky z Prahy do Bratislavy od přistání. Místo něj ale přišel pád do jezera Zlaté písky. Při katastrofě zemřelo 76 lidí a dodnes zůstává nejhorší nehodou československých aerolinií na domácím území. Výročí si dnes připomínají pozůstalí i veřejnost přímo u památníku, kde je taky naše zpravodajka Bára Vránová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Zlaté písky patří k nejoblíbenějším koupalištím v Bratislavě. Plné lidí byly i tehdy, před 50 lety, když se do jezera zřítilo letadlo. Můžeš nám prosím popsat, jak to tehdy vypadalo a dorazil dnes na pietu i někdo z tehdejších svědků?
1: Ano, kromě pozůstalých dorazili i lidé, kteří to neštěstí tehdy viděli na vlastní oči. Mezi nimi byl třeba i pan Jaromír z Karviné, který tady byl na Slovensku tehdy jako 18-letý na dovolené a z pláže vlastně pozoroval, jak přímo nad tím jezerem proletělo letadlo, zavadilo křídly od hladinu a popsal to tak, že se zapíchlo do toho, přímo do té vodní plochy. Vlastně ten den byl velmi podobný tomu dnešnímu. I teď můžete slyšet za mnou, že se tady lidé baví, že se oddávají vodním radovánkám. Ti lidé tehdy na té pláži okamžitě plavali na pomoc, přidali se i potápěči, kteří byli vlastně nedaleko na jakémsi výcviku. Zachránit se ale tehdy z těch 79 lidí na palubě podařilo jen 3. A z těch pozůstalých dnes už žije pouze jeden z těch přeživších a ten žije trvale ve Francii, takže ten se toho dnešního setkání nezúčastnil, ale byly zde rodiny těch, kteří tehdy zahynuli ze slovenských nebo československých cestujících.
0: Báro, a co pak ukázalo vyšetřování? Co bylo příčinou té tragédie?
1: Podle závěrů za katastrofou stála série lidských pochybení. Nebyla to technická závada, ale souhra lidských selhání. Všechno to začalo na řídící věži, kde dispečer chybně navedl letadlo k přistání. Posádka se pak místo opakování přiblížení snažila tu situaci, řekněme, dohnat jakýmsi prudkým sestupem, jenomže ve stresu následovala další chybná rozhodnutí, tak toto popisuje autor a expert na tento případ, spisovatel David Puchovský. Současně zároveň vynechal jeden z motorů na tomto letadle, což by ale nebyl podle tehdejších úřadů problém, protože letadla Ilyushin byla schopná létat i bez jednoho motoru. Bohužel palubní mechanik omylem vypnul i druhý motor na stejném křídle a při pokusu ho znovu nastartovat letadlo ztratilo rychlost, začalo se naklánět na stranu, až se nakonec tedy zřítilo do jezera.
0: Okolnosti nehody přitom dlouhá léta provázely všelijaké dohady. Proč tomu tak bylo?
1: Především proto, že komunistický režim o nehodě zveřejnil jen minimum informací a závěry vyšetřování zůstaly dlouhá léta neveřejné. To mi potvrdili i někteří z pozůstalých, že opravdu dlouho nevěděli, co stálo za tou nehodou. A to vlastně vytvořilo prostor pro různé spekulace, třeba že za pádem stála utajovaná technická závada nebo snad i sabotáž. Později zpřístupněné archivní materiály ale potvrdili původní závěr vyšetřovatelů, a tedy že hlavní příčinou té nehody byla souhra lidských chyb a špatných rozhodnutí.
0: S 28. červencem je tedy spojená největší letecká havárie československých aerolinií na našem území. Letadlo na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté písky. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. Teď jste k tomu na Radiožurnálu slyšeli naši bratislavskou zpravodajku Báru Vránovou. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Vždycky mám radost, když na Radiožurnálu mluvíme o šipkách, není to totiž až tak časté téma v našem vysílání, ale když jde o 19-letého Luka Littlera, stojí za to zpozornět. Anglický fenomén totiž znovu přepsal šipkařskou historii. Po triumfu na mistrovství světa ovládl i další major, turnaj World Match Play. A za chvíli k tomu ještě v odpoledním Radiožurnálu doplníme podrobnosti.

0: A teď tedy slibované šipky v odpoledním radiožurnálu 10 minut před 16. Luke Littler dál potvrzuje, že je největší hvězdou současného šipkařského světa. Po vítězství na mistrovství světa a na dalších turnajích ovládl i podnik kategorie Major World Match Play, který se hrál v Blackpoolu. Co takový úspěch pro mladého Angličana konkrétně znamená? Zeptáme se Lukáše Antoše z naší sportovní redakce. Vítám tě ve studiu.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak pojďme na všechny ty rekordy, které Luke Littler stanovil na turnaji World Match Play v Blackpoolu. Co všechno se mu povedlo?
1: Tento turnaj je hned po mistrovství světa nejprestižnější turnaj sezóny. Vyhrát oba tituly je tak snem každého šipkaře. Littler navíc ve finále přehrál bývalého mistra světa Gervina Price, a to drtivým výsledkem 18-9, a během turnaje znovu posouval historické statistiky. Překonal rekord v turnajovém průměru i v počtu maximálních náhozů 180. Fenomén z Warringtonu ale výrazně zvedl laťku, když se jeho statistika průměru na šipky vyšplhla na neuvěřitelných 111,04 bodů. No a takhle to vypadalo, když 19-letý Angličan ukončil finále. Přestože Littler sbírá jeden titul za druhým, sám říká, že pořád má prostor se zlepšovat.
2: Samozřejmě se pořád můžu zlepšovat a je jasné, že mám ještě rezervy, ale zároveň hraju nejlépe ve své kariéře a teď je hlavně důležité si tuhle úroveň udržet. Moje rodina i lidé, kteří mě dobře znají, vědí, jaký jsem a jak moc všechno prožívám.
1: Jen za poslední dva roky získal už 14 televizních titulů, stal se nejmladším mistrem světa historie a teď přidal i World Match Play. Tím zároveň zkompletoval 3 nejcennější trofeje profesionálních šipek.
0: On byl Luke Littler už ve svých 16 letech finalistou mistrovství světa a rok později už tenhle nejslavnější turnaj vyhrál. Pořád je mu teď teprve 19 let a celý svět se ptá, čím je tak výjimečný.
1: Je vedle obrovského talentu, hlavně tím, jak zvládá tlak. Na největších turnajích hraje s průměry přes 100 bodů, prakticky nechybuje a dvojnásob. Ale i v rozhodujících chvílích působí neuvěřitelně klidně. Přitom ještě loni byl pro většinu fanoušků novou tváří na okruhu. A třeba jako jeho soupeř Gervin Price o něm po finále s nadhledem mluvil, že doufá, že takových Littlerů nebude ve světě šipek víc.
3: Jeho zavírání vypadalo naprosto bez námahy a stejně lehce sbíral i body. Já se u toho naopak strašně nadřu. Doufám, že se jen tak neobjeví další hráč jako on, protože je opravdu neuvěřitelný.
0: Říká tedy Gervin Price. Luke Littler mimochodem spoléhá i na jednu tajnou zbraň na turnajích. Věděl bys, Lukáši, na co, pokud jde o gastronomii?
1: Netroufl bych si říct, ale nechám se podat od tebe.
0: Představ si, že on prý denně sní 10 kebabů. Tak tomu údajně dodává sílu, aby dobře hrál šipky. Neříkám, že je to návod pro naše posluchače, ale minimálně zajímavá perlička na konec tohohle vstupu.
1: Já jsem poslouchal s ním rozhovor a tam dokonce říkal, že právě relax je ta jeho největší zbraň, tak možná proto.
0: Lukáš Antoš, díky.
1: Mějte se hezky, naschledanou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Španělsko a Francii sužují masivní lesní požáry. Zkomplikují situaci na jihu Evropy přicházející vedra? Hrozí nebezpečí požárů i ve střední Evropě? Tomáš Pancíř se zeptá meteoroložky a klimatoložky z České televize Taťány Míkové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Je potřeba zjistit, co Cimerman dělal v tu noc, kdy došlo k vraždě.
2: Neodpovídala jeho preferenci, dle jeho psychologického profilu.
3: Vy jste toho uchyla viděla.
4: Mám tip. Na tu sledku někoho se ženem.
5: Co bych za to dal dělat na vraždě?
3: Co se na té zpáteční cestě stalo?
4: Pachatel musí mít místo, kde ty svoje oběti drží.
6: A je jednoznačně na naše síly.
7: Kriminální minisérie.
4: Já na tom budu dál dělat sama.
7: Docent. V neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Radiožurnál je 16 hodin. Máme pro vás zprávy.
9: Prezidenti USA a Ukrajiny se setkají v Bílém domě. Začala jednání o českém státním rozpočtu na příští rok. Italskou fotbalovou reprezentaci znovu povede trenér Mancini. Zdržení čekejte na D1 u Velkého Meziříčí směrem do Brna a bude slunečno, přechodně oblačno, teploty až 30 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dorazil do Spojených států. V Bílém domě ho přijme Donald Trump. Je to jejich druhá schůzka během necelého měsíce. Hlavním důvodem Zelenského cesty je ale pohřeb republikánského senátora Lindseyho Grahama, jednoho z nejvýraznějších podporovatelů Ukrajiny v americkém kongresu. Právě na jeho počest má senát hlasovat o nových sankcích proti Rusku.
11: Prioritou je podle Zelenského protiraketová obrana. Rusko podle Kyjeva navyšuje výrobu balistických střel a ukrajinská protivzdušná obrana na ně nestačí. Na stole je i nový návrh takzvaného příměří ve vzduchu, tedy zastavení vzájemných leteckých a raketových úderů. Detaily zatím zveřejněné nejsou, ale Američané mají pomoc tento návrh předložit Moskvě. Sankční zákon má v Senátu 60 spolupředkladatelů, tedy dost na prolomení obstrukce. Zelenský se s americkými senátory sejde večer v Kapitolu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy, řekl to po jednání s šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou z ANO. Ministry chce příští rok tlačit k provozním úsporám, zároveň ale očekává růst investic. Přesnou výši schodku Babiš nezmínil. Dění na ministerstvu sledovala celý den naše reportérka, podrobnosti přidá v odpoledním Radiožurnálu krátce po zprávách. Na nový orgán čeká v Česku skoro 750 lidí, uvádí to statistiky koordinačního střediska transplantací. Z jeho dat taky vyplývá, že nejčastěji lidi potřebují nové ledviny, játra a srdce.
12: 7 specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580 případech.
13: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka a vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
12: Vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Viklický.
14: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině a to je číslo, které je hodně jako nízké. To dárcovství u nás je dobře organizované.
12: Dodává ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že dárců loni evidovali skoro 400. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
9: A brněnští vědci vyrazí za úplným zatměním slunce. Nastane 12. srpna. Pozorovat ho budou ze Španělska a Islandu. Zatímco v Česku bude viditelné jen částečné zatmění. Budou pořizovat snímky sluneční koróny, které pomáhají vědcům při výzkumu slunce a slunečního větru. Víc vysvětluje vedoucí expedice z Fakulty strojního inženýrství VUT Miloslav Druckmiller.
15: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptýlené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu. To je ta jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění nebo velmi speciálních přístrojů.
16: Sport. Fotbalový trenér Roberto Mancini znovu povede italskou reprezentaci, informoval o tom tamní svaz. Nahradí dosavadního kouče Gennara Gattuza. Národní tým Mancini vedl už v letech 2018 až 2023. Před 5 lety s ním vyhrál mistrovství Evropy. Tenista Jiří Lhečka mění v průběhu sezóny trenéra. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP povede Francouz Frédéric Fotang.
17: Fotang po Wimbledonu ukončil 9letou spolupráci s Kanaďanem Ožerem Aliasimem, současnou světovou čtyřkou, které pomohlo k 9 titulům na okruhu ATP. V minulosti vedl také Francouzku Garciovou nebo Kanaďana s českými kořeny Vaška Pospíšila. Léčka dosud spolupracoval 8 let s Michalem Navrátilem. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
16: První zápas pod novým trenérem se hraje Lehečka zítra večer českého času v mexickém Los Cabos.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na D11 u Městce a zdržení na D1 u Meziříčí. Na D11 z Prahy do Jaroměře opatrně za sjezdem na Městec Králové na 59. kilometru hlásíte nehodu.
19: Osobní auto najelo do pneumatiky od nákladňáku. Pneumatika je ve sedním pásu. Krutí se tam, protože to není vidět a je to vidět až na poslední chvíli.
18: Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů zpozorněte před sjezdem na Tuchlovice a Lány. Na vozovce na 25. a 5. kilometru je rozházený nábytek. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Měřína z kilometru 137 počítejte s kolonou, pokračuje do omezení na kilometr 147. Fronta je na více než 40 minut, plná je i souběžná silnice i velké meziříčí. Na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice z 11. kilometru čekejte pomalejší provoz kamionů. Na 4. a 5. kilometru vyšetřují dřívější nehodu, tam krátce zpomalí i osobní auta. Na pražském okruhu zůstávají kolony v obou směrech před Ořechem, směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. A na silnici 68 z Třince na Slovensko se po pojíždí kolem Bystřice před Hrádkem provoz brzdí dopravní omezení, zdržíte se obou směrně 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Noc bude jasná až skoro jasná, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra už čekáme opět jasno a polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě Česka kolem 27, v 1000 metrech na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
20: Dobré odpoledne vám přejeme, 6,5 minuty po 16. hodině pokračuje vysílání Radiožurnálu. Příští rok se má z Česka podle premiéra Andreje Babiše stát rozpočtově odpovědná země. Řekl to po jednání o státním rozpočtu na rok 2027. Konkrétní podobu schodku sice neuvedl, pohybovat by se ale měl pod 400 miliardami korun. Další informace z jednání uslyšíte za chvilku v odpoledním Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
10: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Jak bude Česko hospodařit v příštím roce? O tom dnes zhruba 6 hodin jednal na ministerstvu financí premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se šéfkou rezortu a stranickou kolegyní Alenou Schillerovou. Společně nastínili obrysy státního rozpočtu na rok 2027, který má podle premiéra z Česka udělat rozpočtově odpovědnou zemi. Jednání na ministerstvu sledovala reportérka Adéla Burešová, která je teď už ve studiu Radiožurnálu. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Konkrétní podobu rozpočtu premiér Babiš po jednání neuvedl, už ráno ale mluvil o tom, že schodek by se měl pohybovat výrazně pod 400 miliardami korun. Ministryně financí Alena Schillerová k tomu dodala, že přesnější odhad deficitu bude možné udělat až po srpnové makroekonomické prognóze. Právě ona začne po vládních prázdninách, tedy v polovině srpna, vyjednávat s jednotlivými ministry o jejich představách.
2: Musíme si říct, co jsou naše priority, že jsou to jasně investice, že to zdravotnictví, to jsme si dnes všechno probírali. Potvrzuju to, co řekl pan premiér, že budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu.
1: Premiér chce ministry příští rok tlačit k provozním úsporám. Česko by mělo více investovat taky třeba do výstavby nových psychiatrických nemocnic nebo onkologických center. S více penězi by mohl hospodařit i Státní fond dopravní infrastruktury. Prioritou vlády jsou totiž taky dostavby dálnic nebo obchvatů jednotlivých měst. Nové příjmy má rozpočtu přinést i obnovená elektronická evidence tržeb. Ta by podle premiéra měla státní kase ročně přinést přes 14 miliard korun.
0: Opozice vládě vytýká, že místo úspor hledá výjimky z rozpočtových pravidel. Před jejich rozvolňováním dnes v otevřeném dopise varovala také 20 ekonomů. Jak na tu kritiku reagují vládní představitelé?
1: Tak ministryně Schillerová tu kritiku odmítla, připomněla, že se kabinet zavázal udržet po celé volební období strukturální schodek veřejných financí pod 3% HDP. Vláda podle ní rozpočtová pravidla respektuje a právě proto přistoupila k jejich úpravám zaměřeným převážně na investice. S kritikou nesouhlasí ani premiér Andrej Babiš.
3: Není možné z jedného roku na druhý snížit schodek na 150 miliard. Je to vyloučeno, není pravda, že bychom si dělali, co chceme. Jsme kontrolováni Evropskou komisí, která schvaluje ten strukturální deficit.
1: A ještě doplním ty první opoziční reakce na to dnešní jednání. Podle předsedy ODS Martina Kupky vláda pokračuje v zadlužování státu na úkor budoucnosti. Tvrdí, že po kabinetu zůstane účet, který budou splácet další generace. A třeba předseda Starostů Vít Rakušan pak řekl, že jsou místo dalších výdajů potřeba reformy a změna fungování státu.
0: Reportérka Adéla Burešová, díky a pěkný den.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Francie se připravuje na letošní čtvrtou vlnu veder. Problém je to zejména kvůli požárům na jihozápadě země. Ty se přes noc nerozšířily, hasiči s nimi ale stále bojují a na místě je i česká mise. Detaily i to, jak čeští hasiči pomáhají, rozebereme za chvilku po Xtreme. Posloucháte Radiožurnál a přejeme pěkné odpoledne.

0: Rozsáhlý lesní požár v jihozápadní Francii se přes noc podle hasičů nerozšířil. Do Francie v těchto dnech ale dorazí další vlna veder. Horka bude navíc doprovázet suchý vítr, což by mohlo podpořit šíření požárů. Detaily má ve studiu Radiožurnálu Marcel Faltis ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaká je teď situace na jihozápadě Francie?
1: Plameny sežehly zhruba 42 000 hektarů porostu. Od včerejška se tak spálená plocha výrazněji nerozšířila. Informovala o tom prefektura departmánu Gironde. Evakuovaných ale zůstává zhruba 220 000 lidí, kteří museli kvůli požárům odejít do bezpečí. Na Francii v následujících dnech navíc udeří už čtvrtá vlna veder. Zítra teploty v okolí Bordeaux dosáhnou téměř 40 stupňů Celsia. V kombinaci se suchým větrem a vyprahlou půdou se tak můžou požáry znovu rozšířit. Mluvčí hasičů departmánu Gironde Eric Pito agentuře Reuters řekl, že se hasiči snaží kromě hašení také vytvářet protipožární bariéry, aby se neměl požár kudy šířit.
2: Poloostrov Ferré je kritický bod. Aby se požár nerozšířil na tento poloostrov, kde je hodně domů a kempů, tak jsme museli vysekat pás v lese.
1: Právě na poloostrově Ferré, který je oblíbeným turistickým letoviskem, je situace podle agentury AFP zřejmě nejhorší. Kvůli nárůstu teplot se tam oheň znovu rozhořívá.
0: S hašením pomáhají přímo na místě i čeští hasiči. Kde konkrétně?
1: České vrtulníky Black Hawk pomáhají právě i na poloostrově Ferré. Velitel mise Václav Novotný Radiožurnálu řekl, že najednou schodí na jedno místo z vrtulníku 10 kubíků vody. Výhodou pro hasiče je, že je na místě velký zdroj sladké vody. Čištění vrtulníků po slané vodě totiž hasičům bere čas, který by mohli využít například k nezbytnému odpočinku.
3: Tady to místo je pro nás výhodný v tom, že je tady velký zdroj sladké vody, jsou tady štěrkovny a přírodní jezera. My preferujeme sladkou vodu, protože údržba vrtulníků následně je mnohem snazší, pokud bereme slanou vodu z moře, což jsme brali třeba včera, tak proplach motoru a veškerý omítí vrtulníků nám zabere po přistání ještě asi 3 hodiny.
1: Zahraniční pomoc koordinuje Evropská unie prostřednictvím mechanismu civilní ochrany. Ve Francii nasadila 7 letounů a 4 vrtulníky z Česka, Chorvatska, Německa, Portugalska, Slovenska, Švédska a Turecka.
0: Situaci na jihozápadě Francie, kde jsou rozsáhlé požáry, sledujeme na Radiožurnálu společně s Marcelem Faltisem ze zahraniční redakce. Díky za ty aktuality a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: 16 hodin 23,5 minutky k tomu a teď na Radiožurnálu zpěvačka Anna K.

0: 16 hodin a 30 minut. Richard Jandovský a zprávy.
1: Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku, aby se vyhýbali oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic. V nouzových případech se pak můžou v pracovní době obrátit na české velvyslanectví v Madridu nebo kdykoliv na nouzovou linku českého ministerstva zahraničí. Japonské úřady po silném zemětřesení pohřešují asi 20 až 30 lidí v poškozeném obchodním středisku ve městě Kašima v prefektuře Kumamoto. Informuje o tom japonská veřejnoprávní televize NHK. S odvoláním na policii uvádí, že po otřesech a explozi se zřítila část druhého patra. Záchranáři se teď snaží dostat k lidem uvězněným v troskách. Zemětřesení o předběžné síle 7,1 stupně zasáhlo ostrov Kjúšu. Nejvíc postižená je právě prefektura Kumamoto. 5 let po dokončení modernizace dálnice D1 pokračují kolem silnice náhradní výsadby stromů. Ředitelství silnic a dálnic je vysazuje jako náhradu za zeleň, kterou bylo nutné při stavbě pokácet. Například ve Stránecké Zhoři na Žďársku také vysadili novou třešňovou alej. Další stovky stromů a keřů už rostou například také u Skorkova. Americký zpěvák a producent Charlie Puth dnes poprvé vystoupí v Praze. Ve Fóru Karlín představí své 4. studiové album. Jeho tvorba kombinuje současný pop s hudbou 80. a 90. let. Zpěvák Charlie Puth na sebe poprvé výrazně upozornil covery slavných skladeb, které vydával na YouTube. Celosvětovou slávu mu pak přinesla píseň See You Again, kterou napsal k filmu Rychle a zběsile 7. Od té doby spolupracoval s Eltonem Johnem, Ozzy Osbornem nebo Justinem Bieberem. Sport. Čtvrtou letní posilou basketbalistů Slavie Praha NBK se stal americký křídelní hráč Travis Harper. Dosud hrál za tým univerzity Tennessee State, teď ho čeká první angažmá v Evropě. Harper je třetí americkou posilou Slavie před novou sezónou po rozhrávačích Seguovi a McCollumovi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Hvězdonic a kolona u Meziříčí. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor, za sjezdem na Chocerady na 32. kilometru hlásíte stojící vozidlo.
4: Stoupání postavená dodávka zasahuje do pruhu. Označená trojúhelníkem, ale zasahuje hodně nebezpečně a kamiony se mu vyhýbají na poslední chvíli.
3: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Měřín zůstává dlouhá kolona, začíná na kilometru 138,5, osobní auta zastavují o kus dál, provoz brzdí omezení za Meziříčím, zpoždění 40 minut, průjezd Meziříčím zůstává zcela ucpaný. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy na prvním kilometru hlásíte hromadnou nehodu.
5: Mezi Dobkovicema a Roztokama tam je nějaká bouračka.
6: Teď se srazilo několik osobních aut a kamion na prvním kilometru směrem do Prahy.
3: Tvoří se kolona, tvořte uličku, opatrně, v místě nehody brzdí i řidiči jedoucí směrem do Plzně. Začne se ucpávat i sjezd z Pražského okruhu. Silnice 62 z Děčína do Ústí nad Labem je za Dobkovicemi nadále uzavřená po dřívější nehodě.
5: Mezi Dobkovicema a Roztokama tam je nějaká bouračka, takže nás už u povodu vraceli zpátky.
3: Na hradní trasy přes Slavošov nebo Malé Březno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná, nejvyšší teploty 15 až 11, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme slunečno a je místy tropické teploty, bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34, na horách kolem 23, na Šumavě naměříte až 27 stupňů. To byly zprávy. Odpoledním radiožurnálem vás provází Štěpán Pokorný.
0: A to v 16.34, kdy pokračujeme v odpoledním vysílání radiožurnálu a zůstaňte s námi i dál. Teď pro vás máme Samasky se. Přejeme vám pěkný den.
2: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

A vy stále zůstáváte s Radiožurnálem. Přestože vztahy Polska a Ukrajiny stále procházejí krizí, pátrání po polských obětech volyňských masakrů a vyzvedávání jejich ostatků pokračuje. Archeologové se po 12 letech vrátili třeba do Voli Ostrověcké a Ostrůvku, kde v těchto dnech odkrývají dva masové hroby. No a my se proto za chvilku spojíme s naší zpravodajkou v Polsku, Kateřinou Havlíkovou.

0: Do Voli Ostrověcké, dnes už neexistující polské vsi na Volini, se po 12 letech vrátili archeologové. Pátrají po masových hrobech a exhumují z nich ostatky obětí masakru z 30. srpna roku 1943. Na místě byla taky zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková, se kterou už jsme teď ve spojení. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak rozsáhlé jsou ty průzkumné a exhumační práce na místě?
1: Práce začaly na jaře, a sice terénním průzkumem, kdy archeologové našli dva masové hroby a jeden hrob s jedním tělem. Na místo se vrátili v červenci a v těchto dnech pracují právě ve Vole Ostrověcké, kde odkrývají masový hrob v místech, kde dříve stálo hospodářství. Tam se nachází nejméně 38 těl. Jakmile ukončí tyto práce, tak se tým přesune, je to polsko-ukrajinský tým, tak ten se přesune potom k Mohyle v Ostrůvkách. Tam je masový hrob v místě, kde dřív stávala škola. Teď je tam slunečnicové pole. Nejsou to ale první průzkumné a exhumační práce ve Voli Ostrověcké a Ostrůvkách. Archeologové už tam pracovali v letech 1992, 2011 a 2015. Tehdy nalezli celkem 664 těl.
0: Čím to je, že se ve Voli Ostrověcké a Ostrůvkách daří archeologům ty oběti nacházet?
1: Tak v případě těchto dvou vsí se mají o co opřít. Oni vědí, kde hledat i koho. Tomu masakru totiž unikla až třetina tamních obyvatel, jak radiožurnálu popsal kněz Tomáš Třaska z informačního oddělení Institutu národní paměti.
2: Část obyvatel se zachránila. Dokázali se schovat, utéct nebo odsud včas odjeli, protože je někdo varoval. Varovali je třeba i jejich ukrajinští sousedé.
1: Na některých místech ale ta dokumentace tak dobrá není, takže není pravděpodobné, že se kdy podaří vyzvednout a pohřbít všechny oběti volyňských masakrů. Těch obětí jsou desítky tisíc, podle IPNu až 120 tisíc.
0: Jak se Polsko a Ukrajina stavějí k exhumačním pracím?
1: Ono od roku 2017 Ukrajina ty práce blokovala, mimo jiné proto, že Polsko odstranilo jeden z památníků ukrajinské povstalecké armády, tedy té armády, která se na těch masakrech na Volini podílela, ale od roku 2025 ty práce opět pokračují. Celkem Polský institut národní paměti nyní čeká na vyřízení 30 žádostí o průzkumné a exhumační práce, pokračuje duchovní Tomáš Třaska.
2: Je to součást budování polsko-ukrajinských vztahů a vztahy mají být budované na pravdě. I když je pravda pro jednu ze stran těžká. Nikdo dnešní Ukrajince neobvinuje, že za ty masakry můžou. My víme, kdo vraždil, jaká organizace se jich dopustila. To, že budeme oběti exhumovat a mluvit pravdu, povede k očištění vztahů. K tomu, že ty události budou stále méně spouštěčem sporů.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nedávno oznámil, že Ukrajina vydá ta povolení v širokém měřítku, což je trochu reakce na jeho dřívější krok. A sice on v květnu propůjčil jedné ze speciálních jednotek pojmenování po hrdinech UPA a tím Poláky rozčilil. Po celou tu dobu sporu ale průzkumné a exhumační práce na Volini pokračovaly a pokračují.
0: Ve vysílání radiožurnálu zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A za chvilku bude 4:45 a my pro vás máme mimořádnou zelenou vlnu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená D5 před Prahou a zdržení na D1 u Meziříčí. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou máme hlášenou hromadnou nehodu. Provoz se zastavil, uzavírku teď potvrdilo i Národní dopravní informační centrum. Vzniká kolona, v té tvořte uličku. Náhradní trasa z exitu 5 přes Rudnou a po souběžné silnici. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Měřín zůstává dlouhá kolona, začíná na kilometru 136, tam jsou to kamiony, osobní auta zastavují v okolí kilometru 141. A provoz brzdí omezení za Meziříčím, opravuje se vozovka zpoždění přes 40 minut, průjezd Meziříčím zůstává zcela ucpaný. V Praze je odpolední špička, v plném proudu počítejte s regulací provozu v tunelech v obou směrech, plná je Plzeňská z Kavalírky, Radlická z Valtrovky. A na Štěrboholské spojce směrem na Černý most je velmi silný provoz a kolona táhnoucí se po okruhu a Novopatskou až do Kbelské, tam je dopravní omezení. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Fields of Gold a zpěvák Sting na Radiožurnálu. Možná jste v posledních dvou letech viděli po českých basketbalových palubovkách pobíhat rozhodčí se zelenou píšťalkou. Nejde o žádnou výstřednost, ale o projekt České basketbalové federace a České asociace basketbalových rozhodčích. Ten funguje už 2 roky a víc už nám o něm řekne František Typovský ze sportovní redakce. Vítej, dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: O čem konkrétně projekt je?
1: Jeho cílem je hlavně udržet upískání co nejvíc začínajících rozhodčích. Zelená píšťalka je takovým ukazatelem, který má říct, že utkání řídí nováček. Je to taky prosba o respekt, jak vysvětluje koordinátor projektu a rozhodčí Michal Šolce.
2: Jsme začali přemýšlet nad tím, jak jim vlastně právě ty začátky usnadnit, aby je pískání bavilo, aby mu věnovali víc času a aby se v něm mohli zlepšovat a věnovat se mu dlouhodobě.
1: S projektem přišli rozhodčí ve spolupráci s federací před 2 lety, když zjistili, že 35% sudích neodřídí v první sezóně víc než 10 zápasů a pak s pískáním skončí.
0: Říkali jsme, že zelené píšťalky už můžeme vídat na palubovkách 2 roky. Kolik takových sudích jsme mohli potkat například v uplynulé sezóně?
1: V minulé sezóně se zapojilo přes 220 rozhodčích, kteří dohromady odřídili téměř 5000 utkání. Pokračuje Michal Šolce.
2: Pro nás je důležité, že vidíme čísla, že výrazně víc rozhodčích se tomu pískání věnuje. Odpískají 20, 40, 60 zápasů v té první sezóně.
1: A podle Šolceho si díky projektu chce taky mnohem víc mladých sudích zvýšit kvalifikaci.
0: František Typovský ze sportovní redakce, díky a pěkný den.
1: Hezký den.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vzácné šupiny vymírajících luskounů jsou na černém trhu horké zboží. Jak tomu zabránit? Řešíme v dalším díle speciální série Kořist.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Richard Jandovský.
2: Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Ukrajinci vyslali na Moskvu a moskevskou oblast téměř 400 nepilotovaných letounů. Hokejisté Vítkovice zahájili přípravu na ledě pod vedením francouzského trenéra Treje. Po hromadné nehodě je neprůjezdná dálnice D5 na příjezdu do Prahy. A zítra bude jasno až polojasno a teploty do 34 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem po zasaženými požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic. Pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čerge.
4: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
2: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu ohně za posledních několik dní spálily asi 77 000 hektarů půdy. Ostravský domov Mikasa chce v září skončit. Zařízení pečuje o dospělé s těžkým autismem a náročným chováním. Na provoz mu letos chybí 3,5 milionu korun. V pátek rodiče klientů domova dostanou výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, říká za organizaci Mikasa Kateřina Drábová.
5: Nemůžeme a nechceme snižovat podporu lidem s vysokou mírou potřebností. Vybírat si méně náročné klienty nebo omezovat kapacitu služby jen proto, že financování neodpovídá skutečné potřebě. Takový přístup by znamenal, že právě lidé s nejtěžšími formami znevýhodnění budou ze systému podpory postupně vytlačováni.
2: Domov Mikasa dostává dotace od Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Na problematickou situaci upozorňoval od začátku července. Hejtmanství dnes znovu potvrdilo, že o dalších dotacích bude rozhodovat v polovině září. Město Ostrava bude o další podpoře organizace jednat na dalších zasedáních zastupitelstva. Ukrajinské nepilotované letouny útočily na moskevskou oblast. Moskevský starosta Sergej Sobjanin uvedl, že Ukrajina jich vyslala přes 390, ale protivzdušná obrana podle něj většinu zničila.
6: Na amatérských záběrech z města Čechov u Moskvy je vidět, jak dron naráží do vysokopodlažního bytového domu a exploduje. Zprávy o obětech zatím nepřišly. V Koledinu jižně od Moskvy ukrajinské drony zasáhly velkosklad logistické společnosti 3PL, který začal hořet. Drony pravděpodobně mířily na sousední haly internetové prodejní společnosti Wildberries. Ruské úřady hlásily také útok na autobus v Šebekinu na hranici s Ukrajinou. Podle Moskvy bylo 19 lidí zraněno. Není jasné, kým byli cestující, protože rusko-civilní autobusy v pohraničí často používá k přepravě vojáků. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Sport. Extraligové hokejové týmy začínají s tréninky na ledě před novou sezónou. Pod dohledem nového hlavního trenéra Jorika Treje se začaly připravovat Vítkovice. Bývalý francouzský reprezentant hrál ve Vítkovicích jako útočník už v letech 2008 až 2010 a naposledy koučoval Servette Geneva a francouzský národní tým.
8: To je život a osud, někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější, hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost.
7: Vítkovice v přípravě změří síly s Olomoucí, Spartou, Vsetínem a Třincem. Extraligovou sezónu zahájí 16. září zápasem s Kladnem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 u Meziříčí a kolona na D5 u Rokycan. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Měřín na kilometru 137 počítejte s kolonou. Osobní auta se zastavují o kus dál. Provoz brzdí opravy za Meziříčím, je to na více než půl hodiny. Z dálnice nesjíždějte, velké Meziříčí zůstává zcela ucpané. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rokycany na 56. kilometru vyprošťovali osobní auto po nehodě. Na místě jsou hasiči a provoz zhruba 10 minut stála. Je tam teď kolona, brzdí se na 57. a půltém kilometru. Provoz se podařilo obnovit a fronta se začne postupně rozjíždět. A na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy na prvním kilometru řeší hromadnou nehodu. I tam už se podařilo obnovit provoz jedním pruhem. Jede se pomalu, zpoždění přes 20 minut teď z 5. kilometru. Opatrně v místě nehody zpomalují řidiči jedoucí směrem do Plzně a tvoří se kolona, která se tak spojila s kolonami na Pražském okruhu. Brzdí se tak už u Lochkova. Počítejte s dlouhým zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty, bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34, na horách kolem 23, na Šumavě to bude až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy. Začíná 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
1: Francii a Španělsko sužují velké lesní požáry. Zkomplikují situaci další vedra? Hrozí kvůli počasí silné požáry také v Česku? Jaké počasí nás čeká v dalších dnech a během srpna? A co může přinést jev označovaný jako Super El Niño? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je meteoroložka České televize, také klimatoložka Taťána Míková. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
10: Dobrý den, děkuju.
1: Ve Francii a ve Španělsku pokračuje hašení velkých lesních požárů. Úřady v obou zemích přitom varují před další vlnou veder, která by mohla situaci ještě zhoršit. Jak v tomto směru vypadají aktuální předpovědi?
10: Tak tenhle týden je v západní Evropě prostě rozpálený. To, na co my vlastně čekáme v závěru týdne, hlavně ve čtvrtek a v pátek tady ve střední Evropě, tak to už ve Francii a ve Španělsku mají. Takže tam ty teploty se blíží ke 40, na některých místech i přesahují 40 a vlastně to vypadá, že po většinu tohoto týdne tam tyhle teploty potrvají.
1: Jakou roli v šíření těch lesních požárů hraje právě vedro?
10: Tak rozhodně je to základní ukazatel. Já vím, že může samozřejmě dojít k nějakým spouštěcím mechanismům, ať už jsou to třeba v některých případech blesky. Někde dokonce tvrdili, že našli i žháře, ale obecně vzato to v uvozovkách palivo, to všechno, ta vysušená hmota, kterou máme v krajině, tak ta je extrémně hořlavá. A dokonce se ukazuje, že nejenom ve Francii, ale i u nás téhle hmoty máme v krajině strašně moc a ne všechno tam potřebujeme. Takže myslím si, že to vysychání to je velice zásadní, jak pro vznik, tak i potom pro to šíření, byť pro to šíření je ještě možná důležitější vítr. Podstatné je taky to, že když jsou horka a i v noci je opravdu vysoká teplota, tak už nedochází ani k tomu, co známe, nebo možná už znají jenom starší ročníky, nevím teď, čemu jsme říkali rosa. To se prostě v těch horkých nocích vlastně nestihne vytvořit, protože není z čeho, není už té vlhkosti ani ve vzduchu dost, aby mohla kondenzovat. To znamená, tohle suché počasí samozřejmě prostě požárům velice napomáhá.
1: Ten požár, který je v okolí francouzského Bordeaux, je opravdu mimořádný, vysíláme o tom pravidelně ve zprávách. Mě zaujaly zprávy o tom, že se tam vytvořil takzvaný ohnivý mrak, tedy odborně se to nazývá pyrokumulonimbus. O co jde? Jak to funguje?
10: Tak abych to posluchačům co nejlépe přiblížila, můžou si ho opravdu představit dost podobně jako bouřkový mrak. Ten základní mechanismus je velice podobný. Bouřkový mrak vzniká ve chvíli, kdy se prohřívá zemský povrch, od něj i vzduch, a ten prohřátý vzduch je mnohem lehčí než studený vzduch nahoře, takže když je lehčí, tak rychle běží vzhůru. No a právě při tom vzestupu dochází k jeho ochlazování a ke kondenzaci vodní páry. No a tady v těchto případech letech dochází k tomu vzestupu jenom nebo zejména z toho důvodu, že je prohřátý ten zemský povrch právě tím požárem. Jenomže u té bouřky skutečně dochází ke kondenzaci ve výšce, protože ten vzduch je samozřejmě obsahuje nějakou vlhkost, ale v místě, kde jsou ty požáry, tak ta vlhkost je relativně velice omezená, ale to neznamená, že tam ten vzduch nemůže rychle stoupat vzhůru. A vlastně to, co my si představujeme jako oblak, tak v tomhle případě tvoří daleko méně vody, ale

0: mi může docházet k velkému rozdílu napětí a tím pádem i k výbojům.
1: Což je další riziko.
0: Ty blesky, ano.
1: A to je další riziko pro šíření toho požáru.
0: Jistě.
1: To je logické. Co dalšího tenhle ten jev může způsobovat kromě blesků?
0: Tak já už další nápady nemám. Myslím si, že je to pro ty, kteří jsou tam, další jakási poklička, která jim asi znepříjemňuje život pro hašení toho požáru. Je to určitě taky nepříjemné, protože to snižuje ještě v tom kouři. To dál může snižovat dohlednost. Takže je to asi opravdu znepříjemnění toho pobytu tam, ale jinak už další nápady nemám. Ono je toho vlastně takhle dost.
1: Já jsem mířil k tomu, jestli tam nemůže vznikat silný vítr, který by to dál komplikoval. Mám pocit, že někde jsem četl, že v Americe reportovali při nějakém požáru i jakési tornádo nebo něco na způsob tornáda. To asi také nejde vyloučit.
0: K nárazům větru tam určitě docházet může, ale upřímně řečeno to počasí je větrné už samo o sobě, dokonce i bez těchhle mraků. Ano, možná i posluchači znají, někdy to ukazujeme i v České televizi, když dojde k těm požárům a může se vytvářet něco, čemu v Americe říkají firenádo, trošku to připomíná tornádo, ale on ten mechanismus vznikuje maličko jiný, spíš to připomíná takové ty čertíky, prašné víry, které jsou víc územně, než že by se spouštěly z toho oblaku nebo že by souvisely přímo s tím bouřkovým mrakem, a dochází k tomu právě, pokud dojde k nějakému krouživému pohybu, pokud něco donutí ten vzduch, v kterém hoří, se otáčet.
1: Když teď odhlédneme od fenoménu ohnivých mraků, v téhleté situaci, která je ve Francii, může ten požár ovlivnit počasí v širším okolí?
0: No tak pokud bychom brali tu horkost, tak samozřejmě je to další vysušování, což je pro tu krajinu hrozně nepříjemné. Další věc je, že ve vzduchu se nachází obrovská spousta prašných kouřových částic. To by teoreticky mohlo mít opačný efekt, to znamená, že ten sluneční svit se nedostává až k zemskému povrchu a už nedochází tedy u té země k tak velkému prohřívání. Ale tyhle efekty jdou tak trošičku proti sobě a myslet si, že jeden z nich zvítězí, to by asi nikdo předem nedokázal odhadnout.
1: V souvislosti s požáry se mluví o Francii, mluví se o Španělsku. Které další oblasti Evropy v té současné době jsou náchylné pro podobné lesní požáry?
0: Tak ono, už to známe i z některých jiných let, je to hlavně ta jižní Evropa, která je nejvysušenější, ale samozřejmě ani nám se takové situace nevyhýbají. Vidíme, že když je letos opravdu suché léto ve střední Evropě, tak na jižní Moravě máme to riziko vzniku a šíření požáru prakticky po celé léto. Aktuálně, pokud vím, tak i hoří v Itálii, tam registrují také nějaká ohniska, ale daří se jim s nimi bojovat trochu lépe než v té Francii a Španělsku. Samozřejmě může se to stát i v dalších státech na Balkáně, zejména asi Řecko, ale může to být i v horách v dalších balkánských zemích. No a samozřejmě i dál na východ, Malá Asie, tam to samozřejmě taky přichází v úvahu.
1: Meteoroložka České televize Taťána Míková zůstává hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Vedra se v příštích dnech očekávají také v Česku. Vy už jste se zmínila o tom, že i v Česku platí výstraha před požáry. Jak velké to riziko tedy aktuálně je, nebo pro ty nejbližší dny je, a v kterých částech republiky je největší?
0: Tak zatím je to riziko vzniku a šíření požáru, zejména v oblasti jižní Moravy, částečně už i západní Vysočiny. Právě dnes byla tedy rozšířena ta výstraha před rizikem požáru, ale není to konečná situace. Ještě zítra se rozšíří ty oblasti a my můžeme počítat s tím, že řekněme v pátek, kdy bude asi to vedro nejvystupňovanější, to může být relativně velká část České republiky, kde bude to varování před rizikem požáru platit. Budeme samozřejmě doufat, že třeba víkendové bouřky by mohly aspoň někde tu situaci zlepšit, ale už si asi posluchači uvědomili, že Bouřky letos byly, někde byly i velice výrazné. Přicházejí ale bouřky, které sice dokážou někde zatopit sklepy a způsobit rychlý vzestup potoků, ale o kousek dál, klidně jenom 10 kilometrů dál, zůstává sucho a vůbec ten mrak tam tudy neprojde. To znamená, že ty rozdíly v České republice jsou obrovské. No a upřímně řečeno, i když proteče tahle rychlá bouřka nějakou

0: oblastí, tak pokud je to jedna rychlá bouřka, tak sice může zatopit sklepy, ale ta voda tam nezůstane a ta voda velice rychle odteče, takže během 2-3 dnů, pokud je takové horko, jaké budeme mít zase v závěru týdne, tak se to všechno změní a i ve stejné oblasti, kde už třeba několik takových bouřek přišlo, může být sucho zase.
1: Říkáte, budeme mít takové horko, jaké přijde v těch příštích dnech. Kam očekáváte, že se dostanou maximální teploty?
0: Tak já bych čekala, že někde těch 40 stupňů Celsia v pátek změříme. Samozřejmě nechci být zlým prorokem, pokud bude jenom 39,9, tak to pořád bude odpovídat předpovědi, ale samozřejmě ani 1,40 není výjimka, protože když se to stane na 1-2 stanicích, tak to přesně odpovídá tomu, že vždycky má být pár stanic, které tomu rozpětí, které posluchači slyší v předpovědi počasí, nevyhovují ať už nahoru nebo dolů, protože ty 4 nebo někdy 5 stupňů rozpětí prostě ani pro tak malou republiku, jako je Česko, nestačí na to, aby pokryly ty odpolední rozdíly.
1: To maximum tedy bude v pátek, o víkendu už by mělo být o něco chladněji?
0: Tak podle dnešních předpokladů to vypadá ano, že pátek bude nejteplejším dnem v tomhle horkém období a o víkendu, respektive už v noci z pátku na sobotu přijdou první přehánky bouřky. Nejdřív budou asi v Čechách, takže i tam bude to ochlazení trochu výraznější. Tam už můžou být o víkendu teploty do 32-33 stupňů. Na Moravě zřejmě bude zůstávat ten teplejší vzduch ještě i o víkendu.
1: Minulý týden vydal Český hydrometeorologický ústav předpověď na srpen. Podle té předpovědi první polovina měsíce by měla být teplotně podprůměrná. Stále to tak vypadá i po tom týdnu?
0: No, tak pokud jde o ten srpen, on vlastně úplně začátek, tak přelomový týden by se možná neměl brát jako srpnový, ale vlastně ten začátek bude pořád ještě dost hřejivý. Ten příští týden by měl přinést teploty už trošičku nižší, ale pořád nad průměrem. Pořád budeme mít maxima, řekněme, 28, 29 v těch nejteplejších oblastech, možná znovu 30 stupňů Celsia. Takže nebude to chladnější týden, než je normál. A teprve, řekněme, tak po polovině srpna bychom měli mít ty teploty někde v srpnovém normálu.
1: Bychom měli mít, do jaké míry se dá už teď opravdu věrohodně předpovědět to, co bude za 3 týdny?
0: Tak záleží na tom, co považujeme za věrohodné. My vlastně nepředpovídáme tak úplně každodenní maxima a minima, ale vlastně celkově, jestli ten týden bude teplejší, než je průměr, hodně teplejší, než je průměr, nebo jenom průměrný, či případně podprůměrný. To znamená, vlastně my tam dáváme jenom určité kategorie. My neříkáme, že bude přesně, já nevím, 30 stupňů Celsia v tom a v tom dni, ale že příští týden se ta maxima ještě můžou dostávat na 25 až 30 a potom budou, řekněme, spíš kolem těch 25, 26 stupňů Celsia. A nemůžeme to brát úplně doslovně, že takové budou všechny dny v tom týdnu. Některý bude určitě teplejší, některý chladnější. A pokud nás potom zajímá ten opravdový vývoj v průběhu týdne nebo ze dne na den, tak se musíme vždycky dívat na tu předpověď, která je z předcházejících dnů.
1: Teď jsme mluvili o tom, jaký by měl být srpen, pokud jde o počasí v Česku. Jak to bude vypadat v dalších částech Evropy?
0: Tak zrovna asi se ptáte na tu západní Evropu, která každého teď zajímá nejvíc, tak ten současný týden tam bude opravdu horký. A bohužel, i když možná se vyskytne někde nějaká bouřka, tak pokud to bude tak jenom velice lokálně, v zásadě to bude srážkově i podprůměrný týden a podobně jako ten příští. V tom příštím by ty teploty měly být nepatrně nižší, ale pořád to budou teploty přes 30 stupňů Celsia, klidně 36, 38 stupňů Celsia. A teprve zase po té polovině srpna, kdy i u nás čekáme trochu schlazení, tak by i tam mohly mít teploty přece jenom nižší, ale když říkám nižší, tak nebudou podprůměrné. Pořád by měly vlastně až do konce srpna zůstat nad průměrem, jenom už to nebudou ta strašlivá vysušující vedra.
1: Meteoroložka České televize Taťána Míková zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Agentura Reuters včera přinesla zprávu, že podle předního klimatologa Africké rozvojové banky blížící se jev nazývaný jako Super El Niño pravděpodobně způsobí postiženým africkým zemím škody ve výši 10 až 20 miliard dolarů, to je v přepočtu mezi 200 a 420 miliardami korun. Předpověděl, že vyvolá masovou migraci nebo že může vyvolat masovou migraci z nejvíce zasažených oblastí. Klimatologové o tom, že letos bude jev El Niño zvláště silný, mluví už řadu týdnů. Je to už v tuto chvíli jisté?
0: Tak ty modely, které jsou pravděpodobnostní, tak říkají, že to je zhruba na 80%. V meteorologii vlastně nic, co se ještě nestalo, úplně 100% jisté není, ale 80% je opravdu hodně.
1: Připomeňme, co to El Niño je, jak se projevuje?
0: Tak El Niño je mimořádně teplá voda u jihoamerických břehů v Tichém oceánu. Ono v normálních podmínkách tam bývá spíš voda chladnější, než je ve zbytku Tichého oceánu. A tím pádem se tam daří rybám, oni mají radši chladnější vodu. Vlastně už v historii před stovkami let na to přišli, že ve chvíli, kdy se jim stane, že ta voda se ohřeje, takže odplujou všechny ryby, protože nemají tu teplou vodu rádi a tím pádem ti rybáři se vraceli bez úlovků nebo skoro nic neulovili. Takže tenhle jev pojmenovali opravdu už před stovkami let El Niño, protože nejčastěji se to projevovalo v období kolem Vánoc.
1: Tím se dostáváme k tomu, že to je samozřejmě dlouhodobý efekt. Vy jste tedy říkala, že pravděpodobnost, že bude letos silné El Niño je 80%. Pokud opravdu bude silné, jaké to bude mít dopady? Co se bude dít?
0: Tak ono samozřejmě primárně, už možná někteří posluchači zaregistrovali, že třeba před týdnem, před 10 dny byly opravdu zničující bouře v Chile. Měli tam bouře, které byly doprovázené se suvy půdy. Ony ty Andy jsou k tomu jakoby přizpůsobené, když si vezmeme, jaké je to pobřeží u Tichého oceánu. Ony jsou tam ty Andy opravdu hodně strmé, tam jsou velké svahy. A ve chvíli, kdy tam přijdou silné bouře, tak oni berou sebou všecko, co na těch svazích najdou. Takže ten terén tomu napomáhá a opravdu ty první projevy už se tam ukázaly. Další věc je, že El Niño je jev, který nezůstává jenom u toho, že působí přesně v téhle oblasti, kde to vlastně nejdřív pozorovali lidé, ale on se projevuje vlastně nad celým Tichým oceánem. I proto se mluví někdy o takzvaném ENSO jevu, to znamená El Niño Southern Oscillation, El Niño Jižní oscilace, což je vlastně celá taková vzdušná buňka, která naznačuje, že tam, kde je v Tichém oceánu voda nejteplejší, tak tam stoupá horký vzduch nahoru. No a na jeho místo se samozřejmě dostává ten vzduch z té západní části a tam dochází k sestupům vzduchu. Tím pádem se ale vytváří jasné, čisté počasí v oblasti té západní části Tichého oceánu a umíte si představit, že tím pádem třeba v Asii nebo v Austrálii tam vůbec nepřicházejí oblaky nebo téměř minimálně. Naopak tam se skutečně vysuší vzduch a přichází tam horké, suché počasí. No a možná si někteří vybaví, že při posledním El Niño opravdu hodně hořelo v oblasti Austrálie, tak to je to riziko, kterého se tam asi nejvíc obávají. V té jihozápadní Asii zase naopak toho, že nepřijdou monzunové deště, že místo nich budou mít sucho a tím pádem neúrodu.
1: A už jsme mluvili tedy o těch jihoamerických státech na úpatí And, kde tedy hrozí sesuvy půdy, to je otázka Peru, Chile, možná Argentiny, to znamená, to jsou tyhle dopady. Mluvíme o oblasti Pacifiku, samozřejmě Česko a Evropa od Pacifiku jsou celkem daleko. Může El Niño nebo Super El Niño mít dopad i na počasí u nás?
0: Tak v zásadě ten signál v Evropě není nijak výrazný, ale pokud klimatologové něco vypozorovali, tak v zimním období se při El Niño může stát, že ve střední a jižní Evropě přichází více srážek. To znamená, že ty zimní srážky jsou intenzivnější. Záleží ale potom samozřejmě na tom, jak se vyvíjí teplota. protože my bychom si samozřejmě asi představovali, že by bylo fajn, kdyby nám nasněžilo. Při některých epizodách El Niño jsme to taky ve střední Evropě zažili, že byla hezká zima. Ale souvisí to s tou teplotou. Pokud se vzduch neprochladí dost a pokud bude dál Atlantický oceán tak rozpálený, že nám sem bude posílat teplý vzduch, tak se může stát, že v nížinách neuvidíme sníh vůbec a i v horách, že bude jenom opravdu v těch nejvyšších polohách. No a pokud jde o jižní Evropu, tam bývá právě v těch případech El Niño také častěji zaznamenána ta dešťová epizoda, ale tam se to sněžení týká opravdu jenom nejvyšších poloh hor.
1: El Niño trvá obvykle jak dlouho? Pokud mluvíme o tom, že teď pravděpodobně začíná, tak jak dlouho bude?
0: No to je právě ono. Naštěstí už dnes meteorologické modely, nebo spíš bych měla říct, to jsou modely sezónní, takže jsou to modely, které už jsou na hranici klimatologie a dlouhodobých předpovědí, tak dokážou do určité míry modelovat, jak dlouho by mělo to El Niño trvat. Ale pravdou je, že je to jev, který není úplně regulérně pravidelný. My si u nás představujeme jaro, léto, podzim, zima a střídá se to každý rok, i když už ani to není vlastně v současné době úplně pravda. Ale tam se stává, že mezi těmi epizodami, kdy přijde El Niño, je někdy 4 roky, někdy 5, může to být až 7 let výjimečně. A vlastně můžeme říci, že ten jev taky netrvá stejně dlouho. Nastupuje sice často už někdy třeba na podzim, nebo se může stát jako letos už v létě, protože to je relativně rychlý nástup El Niño, co registrujeme teď. Ale největší jsou ty jeho projevy právě v tom zimním období obvykle. Právě proto taky v tom zimním období se nejvíc objevoval ten úbytek ryb pro ty rybáře tam u břehů Chile nebo Argentiny, nebo spíš možná, no, takhle. Teď jsem se trošičku zamotala sama do sebe, ale
1: pořád říkáte zajímavé věci a možná se vraťme k té otázce, když já myslím, že už jste na ní odpověděla, že se zkrátka nedá říci, jak dlouho El Niño bude ta současná epizoda trvat.
0: Mm-hmm. Takže vlastně ta nejteplejší voda v té východní části Tichého oceánu by zřejmě měla být někdy v období kolem Vánoc nebo ještě po Novém roce a pak by se ta situace měla začít pomalu uklidňovat. Zdá se podle těch modelů, které máme k dispozici, že by to mohlo být někdy v únoru, v březnu, kdy začne to El Niño slábnout. Každopádně problém je v tom, že atmosféra reaguje s určitým zpožděním, takže my to horko ještě budeme mít a vypadá to, že ten příští rok vlastně bude ještě rozpálenější, protože ona se ta voda nikdy neochladí mávnutím proutku. Ještě dlouho bude trvat, než Tichý oceán se dostane do toho úplně normálního stavu a než tím pádem i atmosféra přestane být taková rozehřátá.
1: Takže se dají čekat další rekordní teploty. Hmm. Ty extrémní projevy počasí se samozřejmě dávají do souvislosti se změnami klimatu, s klimatickou krizí. V případě El Niño ale máme z historie zmínky o tom, že silné El Niño bylo i před současnou klimatickou změnou. Hodně se připomíná situace z před 150 let. Tam tedy ta vazba na současnou změnu klimatu není?
0: No, rozhodně si nemyslíme, že by zásadním způsobem mělo být ovlivněné to El Niño, které uvádíme jako podobné na konci 20. století, to bylo v 80. letech, tuším 83. A předtím asi 100 let ještě měli právě další, které bylo velice podobné, to jsou ta dvě.
1: To byla 70. leta 19. století.
0: Tak, ne? Určitě. Tak tam musím říct, že to jsou epizody, které se sobě z hlediska hodnot relativně dost podobaly, ale samozřejmě pokrok změny klimatu v těch 80. letech byl úplně jinde než o 100 let předtím a dokonce musím říct, že i mezi těmi 80. lety a současností, to je 40 let, které představují obrovský nárůst teploty, který jsme zaznamenali. Takže musím říct, že I proto se klimatologové dost bojí, protože samozřejmě v tom El Niño určitý efekt má i to oteplování.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu klimatoložka, meteoroložka České televize Taťána Míková. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Budu se těšit, příjemný den.
1: Od mikrofonu se loučí a hezký poslech Českého rozhlasu přeje Tomáš Pancíř.
2: Hodin a 30 minut. Zprávy a Richard Jandovský.
3: Policie v prvním pololetí letošního roku zadržela 169 lidí, kteří přes Česko přecházeli do dalších zemí Evropské unie. To je o 117 víc než loni, ukazují data. Většinou šlo o Rusy a nejčastěji směřovali do Německa. Využívali k tomu trasu z Chorvatska přes Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko. Vzrostl i počet lidí s nelegálním pobytem. I přesto má podle policie transitní migrace minimální dopad na bezpečnostní situaci. Poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem bude příští týden v pátek v pražských Strašnicích. Oznámila to vdova Marie Knížáková. Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o tom vláda a rodina s tím souhlasila. Detaily zařizuje Ministerstvo kultury. Knížák zemřel v neděli ve věku 680 let. Mezinárodní organizace pro migraci varuje před zločineckými sítěmi, které rekrutují stovky tisíc lidí k práci online v podvodních centrech. Informuje o tom agentura AP s tím, že počty případů rostou. Gengy často lákají falešnými inzeráty, které slibují práci v zahraničí, a to většinou prostřednictvím sociálních sítí. Oběti ale uvězní a zabaví jim doklady. Násilným výhruškami a takzvaným dlouhodobým otroctvím je pak nutí k účasti na online podvodech. Skupiny nabírají lidi, kteří mluví velmi dobře anglicky a jsou vzdělaní. Na pardubickém zámku dnes večer začne 11. ročník divadelního festivalu Pernštejnlové. Až do soboty nabídne 10 divadelních představení, půlnoční show pod širým nebem, několik koncertů a pohádku pro děti. Hrát se bude na hlavním nádvoří v Šapito a v Rondelu na zámeckém parkánu. Ústředním tématem festivalu jsou stejně jako v předchozích letech láska a vztahy ve všech podobách. Sport. Moderní pětibojaři Matyáš Štegman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetovém závodě. Na šampionátu v Kaunasu vybojovali světové zlato jako první Češi v historii. Vorlíček získal v Litvě druhou medaili, v pondělí byl členem bronzového týmu. V individuálních soutěži skončil pátý.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 u Meziříčí a situace na D5 před Prahou. Na D1 z Prahy do Brna je neměnná situace kolem Velkého Meziříčí. Na kilometru 147 se kvůli opravám projíždí jen levým pruhem. Kamiony se zastavují za sjezdem na Měřín. Na kilometru 134 osobní auta až u sjezdu do Meziříčí. Zpoždění 35 minut, kamiony postojí déle. Kolona stojí i na průjezdu městem. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy na prvním kilometru vyšetřují hromadnou nehodu, teď už v odstavném pruhu. Čekejte už jen silnější provoz, kolona popojíždí až na okruhu před Ořechem. Zlepšila se tak i situace na výjezdu z Prahy po D5, už se projíždí rychleji. Silnice 32 z Kopidlna do Jičína je před Jičínem u Čejkovice po nehodě uzavřená. Náhradní trasa od našeho zpravodaje.
6: Náhradní trasa pro osobní auta vede přes Jičín Popovice, Vytíněvec, Nemičevec a zpátky na Jičíněvec.
5: V Praze je nadále velmi silný provoz. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se popojíždí od sjezdu na Krč až k tunelu Mrázovka. Na jižní spojce je fronta i z Lanového mostu, táhnoucí se přes okruh až do omezení ve Kbelské. Kamiony jedou pomaleji a Vilzonova popojíždí v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11. V údolích můžou klesnout až na 9 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34. Na horách kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů. To byly zprávy. S vámi je odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
2: 17.34, dobré odpoledne, na teď Miles Smith. Hezký poslech.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se dnes vrátil do oválné pracovny Bílého domu. Jak dopadlo jeho setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, tak to vám povíme za chvilku ve vysílání odpoledního radiožurnálu.

0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před chvílí ukončil jednání s Donaldem Trumpem v oválné pracovně Bílého domu. Sešli se tam poprvé od loňské únorové roztržky. Tehdy to jejich setkání skončilo veřejnou hádkou před kamerami. Kyjev si tentokrát od schůzky slibuje výrazně víc. No a my všechno přiblížíme s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou, která je teď ve studiu Radiožurnálu. Vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co o jejich jednání zatím víme?
1: Tak víme, že trvalo zhruba hodinu, už skončilo, teď už je v oválné pracovně izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Volodymyr Zelenský už zveřejnil i na svém sociálním účtu takovou svoji recenzi té schůzky, označil ji za velmi příjemnou, poděkoval Donaldu Trumpovi za všechno, co dělá podle jeho slov pro ochranu životů Ukrajinců a dosažení míru. Vyjádřil mu samozřejmě soustrast v souvislosti se smrtí republikánského senátora Lindseyho Grahama, jehož pohřeb je vlastně důvodem, proč do Spojených států přijel, a říká, že diskutovali o udělení licence na výrobu Patriotu a také o dalších nápadech, ale ty zatím nespecifikoval.
0: Proč je Kyjev nejvíc optimistický od Trumpova nástupu?
1: Zelenského poradci to podle deníku Financial Times připisují měsícům tiché práce na úrovni obou poradců obou těch stran. Klíčovou roli ale také hrají takové ty ukrajinské údery dálkovými drony na ruský energetický sektor. Podle Zelenského ty Trumpa opravdu zaujaly a bývalý americký velvyslanec pro Ukrajinu Kurt Volker to shrnul tak, že Trump vidí, že Putin prohrává a že to změnilo jeho postoj. A ostatně Zelenský sám říká, že Trump chce být tam, kde je vidět úspěch.
0: A co chce Zelenský ve Washingtonu konkrétně získat?
1: Podle serveru Politico má priority seřazené takhle. Na prvním místě jsou sankce proti Rusku, pak je dohoda o dronech, pak jsou dodávky systému Patriot a teprve nakonec jsou tam mírová jednání. O těch sankcích se ostatně bude hlasovat dnes v kongresu a Zelenský tam už po tom pohřbu míří.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se tedy dnes vrátil do oválné pracovny Bílého domu. My to budeme sledovat i dál na Radiožurnálu. Teď měla aktuality v našem studiu americká zpravodajka Jana Ciglerová. Díky.
1: Hezký den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedá.

Fotbalová šance liga má za sebou první kolo ročníku, které přineslo i debut nové komise rozhodčích. O tom, které situace vedení ligových sudích řešilo, uslyšíte za chvilku na Radiožurnálu.

0: Nový ročník domácí fotbalové šance ligy už přinesl i první kontroverze. Komise rozhodčích, kterou vede bývalý španělský arbitr Carlos Clos Gomez, pozměnila styl komunikace s fanoušky. Na místo komentáře ke čtyřem vybraným událostem daného kola zveřejňuje komunikaci mezi sudím a videorozhodčím při přezkoumávaných situacích. Téma pro Františka Typovského ze sportovní redakce. Vítej, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Které situace tedy nová komise rozhodčích zveřejnila a jak taková komunikace mezi sudími na hřišti a obrazovky zní?
1: Ty situace byly dvě. Jedna v utkání Plzeň Liberec, druhá v duelu Slavia Slovácko. Na západě Čech sudí Karel Rouček po zásahu videa odpískal penaltu po ruce Lukáše Masopusta v pokutovém území. V Edenu arbitr Ondřej Pechanec vyloučil hostujícího Pavla Jurošku za došlápnutí na kotník Jakuba Kolíska. V obou případech tedy rozhodčí změnili svůj původní verdikt a takhle se dorozumívali v Plzni.
2: Karle, doporučuji ti přezkum, za nás je to potenciální pokutovej kop za ruku.
3: Ne, jo, vidím to, jasně.
2: A ještě ti to pustím víc dálky, jo, ať máš přehled o celé té situaci.
3: Jo, jasný, on tam udělá ten pohyb tělem. Dobře, takže nařizuju pokutovej kop bez nutnosti uděleného osobního trestu, jo?
2: Ano, souhlasím.
0: Videorozečí kontroluje každý výrazný verdikt sudí, každý vstřelený gól. K té asi nejdiskutovanější situaci fotbalového víkendu se ale Gomezova komise nevyjádřila.
1: Nevyjádřila. Řeč je o faulu slavisty Kolíska na Jigglyhon Defeho z Uherského Hradiště a za tento zákrok viděl bek Pražanů žlutou kartu. Unikající jin Defe neměl balon u kopačky a nešlo o vyloženou šanci. Kolísek ale byl v pozici posledního bránícího hráče. Expert radiožurnálu Sport, pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát, měl jasno.
4: Kdo to hrál, dámy zapravdu, doufám, že vlastně když tě ten hráč přibrzdí a pak zastaví, tak vlastně ty se ani do té šance nemůžeš dostat, takže jako mě tohle to nevysvětlej, za mě tohle bohužel byla chybička, která za mě byla červená. No.
1: Diskuzi arbitrů komise nezveřejnila v tomto případě a nepřidala k situaci ani žádný komentář. Z toho lze usuzovat, že videorozhodčí verdikt sudího Pechance přímo na hrací ploše posvětil. Vedení ligových arbitrů řeší všechny důležité momenty víkendových zápasů. Rozhodčí mají každý týden absolvovat s komisí osobní hodnotící schůzku.
0: František Typovský ze sportovní redakce, díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: 17 hodin 50 a půl minutky a teď Tina Turner na Radiožurnálu.

0: Odpolední radiožurnál pokračuje, chystáme hlavní zprávy, po nich už začne v 18.10 večerní publicistika, samozřejmě tradiční náš pořad a dnes s Tomášem Pancířem, co máš připraveného, dobrý den.
1: Dobrý den, hasiči včetně těch českých pokračují v likvidaci obřího požáru na jihozápadě Francie. Jak říkal v naší polední publicistice šéf českého týmu, který působí na místě, problémem jsou rozsáhlé lesy, které poskytují dost paliva pro další šíření požáru a právě o skladbě lesů v postižené oblasti a o tom, jak přistupovat k obnově krajiny, budu mluvit s Romanem Berčákem, odborníkem na protipožární ochranu lesů z České zemědělské univerzity. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš dnes jednal s ministryní financí o podobě státního rozpočtu na příští rok. Jeho schodek nechtěl specifikovat, ale řekl, že bude významně pod hranicí 400 miliard. Zároveň řekl, že chce příští rok tlačit ministry k provozním úsporám. Víc dodáme s naším politickým komentátorem Petrem Hartmanem. A francouzská fotbalová reprezentace má nového trenéra, stal se jim legendární Zinedine Zidane. Ten přitom jako trenér zatím působil jen v jednom jediném klubu. Jak tu novou roli zvládne a jestli to byla jasná volba, to proberu s bývalým prvoligovým fotbalistou a současným redaktorem serveru Sport.cz Robertem Neumannem.
0: Tolik tedy témata večerní publicistiky, určitě si na ní počkejte. Tomáš Pancíř teď ve studiu, díky.
1: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ne, že se mi v té Vídni ztratíte. Žádnou ostudu.
2: Mě zajímalo, kde je ten fízl.
3: Čest práci. Zpátky nejedu.
4: Ty z toho nějak na mě kolej, že? To?
5: Tušíte vůbec, co se tady děje?
6: To, co se teď kolem nás děje, je pro nás skutečně důležité.
7: Filmová retrosérie Volha.
8: Nikdy jsme se neviděli, jasný? Teď se tady budou dít věci.
7: Ve čtvrtek večer na ČT 1 a v e-vysílání.
9: Radiožurnál je 18 hodin. Připravili jsme hlavní zprávy.
10: Rozsáhlý lesní požár na jeho západě Francie se nerozšířil. Na místě pomáhají i čeští hasiči.
11: Jsme součástí tříčlenné skupiny těžkých helikoptér. Najednou hodíme na jedno místo zhruba 10 kubíků vody.
10: Premiér Babiš z hnutí ANO jednal s ministrní financí Schillerovou o rozpočtu na příští rok.
12: Budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá.
10: Fotbalový trenér Mancini podruhé povede italskou reprezentaci. Dopravní omezení nadále brzdí provoz na D1 u Velkého Meziříčí směrem do Brna. A zítra bude jasno až polojasno a teploty do 34 stupňů. Začínají hlavní zprávy. Pěkný úterní večer vám přeje Richard Jendovský.
13: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: V Bílém domě ve Washingtonu před chvílí skončila schůzka prezidentů Spojených států a Ukrajiny Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského. Trvala asi hodinu. O čem jednali, doplní naše zpravodajka Jana Cíglerová.
14: Hodinové jednání označil Volodymyr Zelenský na sociální síti za příjemné. Poděkoval Donaldu Trumpovi za všechno, co dělá pro ochranu ukrajinských životů a dosažení míru. Oba lídři spolu mluvili především o licenci na výrobu protivzdušných systémů Patriot. Tu si oba prezidenti politicky odsouhlasili už na summitu NATO v Ankaře. Konkrétní podmínky ale zatím dojednané nejsou. Podle Zelenského mluvili i o zesílení diplomacie. Týmy obou stran teď mají ladit detaily další komunikace. Jana Cíglerová, Radiožurnál.
10: Požár na jeho západě Francie se v okolí Bordeaux během dneška nerozšířil. Horké počasí a suchý vítr ale můžou oheň znovu rozmíchat. Ve středu by měly teploty v oblasti dosáhnout téměř 40 stupňů Celsia.
15: Mluvčí hasičů departmánu Gironde Eric Pito agentuře Reuters řekl, že se hasiči snaží vytvořit protipožární bariéry vysekáním lesního porostu. Chtějí tak ochránit například poloostrov Ferré, oblíbené turistické letovisko, kde z hašení pomáhá i česká mise. Její velitel Václav Novotný Radiožurnálu řekl, že hasiči najednou schodí na jedno místo zhruba 10 kubíků vody.
11: Na místo určení vypustíme 3 bambivaky objemu necelých 4000 litrů vody.
15: S požáry bojuje i sousední Španělsko. Nejhorší je situace v okolí Madridu. V obou zemích úřady evakuovaly více než 300 tisíc lidí. Marcel Faltis, Radiožurnál.
10: Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Doporučení rezort rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli kvůli uzavírkám silnic dobře naplánovat cestu. Schodek veřejných financí by měl být v příštím roce pod 400 miliardami korun. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027 to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přesto bude podle Babiše Česko v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí.
16: Konkrétní podobu rozpočtu premiér Babiš neuvedl. Ministr chce ale příští rok tlačit k provozním úsporám. Česko by podle něj mělo taky více investovat.
17: Investice do těch nemocnic, dálnic a obchvatů a silnic musíme jako realizovat.
16: Opozice premiéra kvůli výši státního schodku kritizuje a varuje před rostoucím zadlužením země. Podle předsedy Starostů Víta Rakušana jsou ke stabilizaci veřejných financí potřeba reformy.
18: Prostě přestat rozdávat dárečky a logicky změnit strukturu daní.
16: Peníze by se podle premiéra Babiše měly státnímu rozpočtu vrátit třeba díky znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ta počítá s každoročním přínosem státní kase přes 14 miliard korun. Adéla Burešová, Radiožurnál.
10: Při nehodách na českých silnicích je včera zemřelo zatím nejvíc lidí za celý letošní rok. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Tragicky skončily mimo jiné nehody u Litomyšle na Světavsku, u Holovou s Najčínskou, kde se v obou případech srazilo osobní auto s nákladním. Jen od začátku července zemřelo na českých silnicích 33 lidí.
13: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
10: Japonský ostrov Kyushu zasáhlo zemětřesení o síle více než 7 stupňů. Podle agentury Kyodo nepřežil nejméně jeden člověk. Desítky lidí jsou zraněni poté, co se zřítily obytné nebo komerční budovy. Úřady varují, že v následujících hodinách mohou ještě přijít další otřesy.
2: Ve městě Kashima se zřítilo druhé patro obchodního domu. Nejsilnější otřesy pocítili lidé v prefektuře Kumamoto. Tam také záchranáři přijali nejvíc tísňových volání. V některých domech popraskaly rozvody vody a plynu a úřady uvádějí, že v celé prefektuře se na záchranných pracích podílí přes 3,5 tisíce lidí. Na ostrově Kyushu je poškozená také páteřní dálnice a zastavil se i rychlovlaky Shinkansen. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
10: Na Slovensku si připomněli 50. výročí jedné z nejhorších leteckých katastrof na území Československa. Letoun na pravidelné lince z Prahy v roce 1976 havaroval do jezera Zlaté písky u Bratislavy krátce před přistáním. Ze 79 lidí na palubě přežili pouze 3.
19: Piety se zúčastnil i Jaromír Somr, který jako 18-letý sledoval pád letadla přímo z pláže.
20: Takhle špičkou křídla škrtnul o hladinu, letadlo se přetočilo, ještě nad hladinou se trup rozlomil.
19: Za neštěstím tehdy stála série lidských chyb, vysvětluje novinář David Půchovský, který nehodu podrobně zmapoval.
21: V těch přepisech komunikace mezi posádkou a přibližovacím střediskem řízení je zřejmé, že jedni hovorili jiné číslo o výšce a druhý úplně těž jiné.
19: Půlstoletí stará katastrofa je druhou nejtragičtější v historii československých aerolinek a jejich vůbec nejhorší na domácí půdě. Ze Zlatých písků Bára Vránová, Radiožurnál.
10: Nejšikmější neúmyslně nakloněná stavba na světě je v Mladé Boleslavi. Jde o věž zříceniny hradu Michalovice. Geodeti potvrdili její náklon 7,315 stupňů. Vedení města teď může usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Magistrát ji nechal změřit dvakrát.
22: Jedním z geodetů, kteří náklon věže ověřovali, byl Petr Sbíral.
23: Byla uplatněna celá řada geodetických metod pro připojení do referenčních systémů, metoda měření GNSS. Sběr podrobných bodů byl získán metodou laserového skenování.
22: Světový rekord má aktuálně kostelní věž v německém Gauweinheimu. Teď o zápis do Guinnessovy knihy rekordů může usilovat i Mladá Boleslav. Vedení města o tom bude jednat příští týden, říká radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
24: Myslím si, že ten závěr učiníme časem, asi budeme chtít vést i určitý dialog s veřejností.
22: Za zápis do knihy rekordů by magistrát musel zaplatit až 1 milion korun. Richard Webs, Radiožurnál.
25: Sport. Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci, informoval o tom šéf tamního svazu Giovanni Malago. Pro Manciniho to bude druhé angažmá u národního týmu.
26: 61-letý kouč u italské reprezentace působil už v letech 2018 až 2023. Před 5 lety s ní vyhrál mistrovství Evropy. Po konci v národním týmu vedl Saudskou Arábii. Naposledy působil na lavičce katarského týmu Al-Sadd. Mancini u reprezentace nahradil Gennara Gattuso, který skončil po neúspěšné kvalifikaci na letošní mistrovství světa. František Typovský, Radiožurnál.
25: Francouzskou fotbalovou reprezentaci oficiálně převzal Zinedine Zidane. Národní tým by měl vést minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Po letošním fotbalovém šampionátu skončil dosavadní trenér Didier Deschamps, který byl u reprezentace od roku 2012 a na mistrovstvích světa si s ní získal zlato a stříbro. Letos Francouzi skončili čtvrtí.
27: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
28: Omezení na D1 u Meziříčí a nehoda na D6 u Jenče. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Meziříčí z kilometru 141 počítejte nadále s kolonou kvůli dopravnímu omezení na kilometru 147. Tam je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Zpoždění teď kleslo na 25 minut, sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D6 z Karlových Varů do Prahy opatrně za sjezdem na Jeneč. Na 5. kilometru zasahují u následků nehody, brzdí se do zastavení před krátkou kolonou. Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína dejte pozor za sjezdem na Příbor. Na 31. a 5. kilometru se převrátilo auto přes střechu. Na místo jedou hasiči, kolona se netvoří, ovšem čekejte omezený průjezd. A na silnici 19 z Tábora do Pelhřimova u Obrataně řeší nehodu osobního auta. Musí se jezdit kyvadlově, zdržíte se krátce v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
27: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. počasí.
10: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34 stupňů, na horách kolem 23, na Šumavě to bude až 27 stupňů. To byly hlavní zprávy. A pokračuje publicistika s Tomášem Pancířem.
1: Do jaké míry se na rozsahu požáru ve Francii a ve Španělsku podílejí zásahy do krajiny z posledních desetiletí a staletí? Kam směřují rozpočtové plány vlády, včetně výše schodku, který probíral na dnešní schůzce premiér Babiš s ministryní Schillerovou? A jak si povede fotbalová legenda Zinedine Zidane v nové roli trenéra francouzské reprezentace? Hasiči v noci na dnešek zabránili dalšímu šíření lesního požáru v jihozápadní Francii. Prefektura departementu Gironde dnes ráno oznámila, že

0: silnice, dálnice, nicméně požár o takovém výkonu v podmínkách, které tady máme, to znamená velké sucho, teplo, vítr, se dokáže šířit i stovky metrů daleko od jednoho ohniska k druhému. Jo, přeletem různých žavých částí a tak dále.
1: Doplním, že celý rozhovor s velitelem českých hasičů ve Francii najdete na našich webových stránkách i rozhlas.cz. Teď už je naším hostem Roman Berčák, odborník na protipožární ochranu lesů z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Nakolik z vašeho pohledu tomu šíření požáru v jihozápadní Francii přispívá skladba tamních lesů?
2: Tak konkrétně tady v téhle oblasti ta skladba lesů k tomu přispívá velice dobře. Jedná se o oblast, která, jak bylo zmíněno, je oblast monokulturního hospodářského lesa, tvořené takzvaným borovicí přímořskou, což je jedna z nejhořlavějších borovic vůbec, který máme na území Evropy. To znamená, ten monokulturní způsob hospodaření, který v této oblasti je typický společně právě s hořlavostí té borovice přímořské, je jeden z těch faktorů nebo z těch hlavních faktorů, proč se ten požár takhle významně šíří.
1: Francouzský list Le Monde připomněl, že velká část lesů na jihozápadě Francie byla vysazena uměle, že tam původně krajinu tvořila přímořská rašeliniště. Úřady v 19. století rozhodly velké části území zalesnit, ty stromy potom zpevnili písčitou půdu, díky rychlému růstu poskytovali množství dřeva potřebné pro přístavní město Bordeaux. Ukazuje se, že by se tento přístup při obnově území měl přehodnotit?
2: Určitě je to stejný příklad, jako když to vztáhneme na Českou republiku a kůrovcovou kalamitu. My jsme v České republice zjistili, že monokulturní smrkové hospodářství není vhodné pro právě boje s lýkožroutem smrkovým. To stejné teďka zjišťují i ve Francii, kdy právě monokulturní borové lesy v této oblasti ještě tvořeny právě tou borovicí přímořskou nejsou vhodné právě v ohledu s boji s lesními požáry. To znamená, určitě bude na místě přehodnotit ten stávající management hospodaření tady v této oblasti, což věřím, že se stane, protože není to první případ rozsáhlého požáru tady v této oblasti.
1: Co byste doporučil při obnově lesů a krajiny v těch místech, které jsou zničeny současným požárem?
2: Tak jak se doporučuje vlastně prakticky obnova všech, veškeré krajiny, lesní krajiny na území Evropy a to hospodařit s lesním prostředím nebo spravovat lesní prostředí blíže přírodě, takzvaný close to nature forest. To znamená, že využíváme více dřevin, ty porosty jsou většinou věkově rozrůzněné a celkově ta dřevinná skladba je uspůsobená tomu, že jsou ohni odolnější. Není to takhle, že by vůbec v těch porostech nehořelo, to samozřejmě v každém lesním porostu může hořet, ale jsou významně odolnější tyhle typy lesa, které mají smíšenou strukturu, kterou mají třeba rozvolněnější strukturu, je tam víc přirozeného zmlazení, to jsou přesně ty porosty, které považujeme v současnosti za ty více ohni odolné.
1: Měl by se brát větší ohled na to, aby byly větší proluky mezi zalesněnými pásmy?
2: Tady v tomhle případě toho monokulturního hospodaření je to jedna z věcí, kterou lze využít. Využívají například v Polsku, kdy právě taky mají velkou část území postaveno na borovém hospodářství, borovice lesní. Nicméně je třeba si říct, že v takovém rozsahu, když ten požár hoří na takové velikosti, vytváří takové ohromné množství tepla, tak nějaké rozdělení lesa, ať už je to 50-100 metrů, je prakticky nefunkční, protože, jak zmiňoval kolega hasič z Francie, ty požáry jsou schopny se šířit skokově pomocí žhavých částí, které odlétávají z toho požáru, které jsou vyzvedávány do obrovské výšky. A celková ta dynamika toho požáru prakticky v této fázi je taková, že ten požár nejde efektivně kontrolovat, ať už hasiči nebo nějakými protipožárními opatřeními.
1: Jak široké by musely být ty pásy bez stromů, aby opravdu se zabránilo šíření požáru?
2: Pokud se budeme bavit o korunovém požáru, který ale nehoří na tisících hektarech, bude to běžný korunový požár třeba na jednom tisíci hektarů, tak těch 50-100 metrů rozestup mezi těmi korunami stromů už je taková linie, která zvýší pravděpodobnost, že dokážeme ten požár zastavit.

0: stavit. Ale říkám, nikdy to není stoprocentní záležitost, to znamená, závisí i na dalších podmínkách, které jsou v souvislosti s tím hořením toho požáru. Ale mít nějakou proluku, mít nějaké takzvané protipožární pásy, rozdělené to území, tak je určitě výhodou a dává to nějakou naději, že se ten požár v určitém místě podaří zastavit.
1: Když vidíte ty záběry z postižených oblastí, máte pocit, že francouzské úřady v minulých letech věnovaly dost pozornosti protipožárním opatřením?
0: Myslím si, že ano, že tomu věnovali pozornost, nicméně řekl bych to takhle. Lidé, kteří se zabývají lesními požáry, hasiči, tak si tu problematiku velice dobře uvědomují. Nicméně další skupiny, ať už jsou to lesní hospodáři nebo správci krajiny, obecně zemědělství a tak dále, tak často si tu problematiku příliš neuvědomují a tu nebezpečnost. To znamená, myslím si, že určitě šlo udělat více, ale nemyslím si, že by nějakým způsobem Francie jako stát zanedbala protipožární prevenci nebo přípravu na tady tuhle událost. Nicméně prostě už je to událost, která je takového rozsahu a potkalo se tam spoustu věcí dohromady, které zapříčinili, že ten požár je prostě extrémně nebezpečný, extrémně špatně kontrolovatelný a rozhořil se do takhle nevídané velikosti.
1: Přírodní podmínky v Česku jsou samozřejmě v řadě směrů jiné než na francouzském pobřeží Atlantiku, ale plyne z aktuálních francouzských požárů nějaké poučení pro správce a majitele českých lesů a pro české úřady?
0: Určitě je to další takový vykřičník, varování, že to, co se děje v jižní Evropě, ve Francii, tak se může stát i u nás. Byli jsme svědky vlny veder, která na mnoha místech České republiky přesáhla teplota 40 stupňů, to znamená, nemůžeme se ve střední Evropě vymlouvat, že nemáme počasí, nemáme sucho na to, aby vznikl nějaký takový rozsáhlejší lesní požár. Pro nás je to vykřičník z pohledu lesního hospodářství, že máme nějaké hospodářství, které jsou postavené na borovici lesní, která není tak hořlavá jako borovice přímořská, ale stále je poněkud problematická. To znamená, to poučení tady je. Může se to stát i u nás, pravděpodobně ne v takovém rozsahu, ale určitě bychom té protipožární ochraně měli věnovat vyšší pozornost, tak jak v dnešní době celkem běžně pracujeme při plánování lesa s biotickými škodlivými činiteli jako vítr nebo s biotickými jako líkožrout smrkový nebo jiní škůdci lesa, tak musíme začít pracovat při tom plánování, při tom managementu lesa právě i s tou protipožární ochranou, což u nás úplně není tradiční, ale myslím si, že je nejvyšší čas, aby jsme to začali dělat, protože nám ten čas utíká a za 10 let se můžeme bavit o poměrně rozsáhlých požárech klidně i na území České republiky, pokud se ta situace takhle špatně bude vyvíjet dále.
1: Říká Roman Berčák, odborník na protipožární ochranu lesů z České zemědělské univerzity. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Mějte se pěkně, naschle.
1: Schodek českého státního rozpočtu v příštím roce by se měl držet výrazně pod úrovní 400 miliard korun, ujistil premiér Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, dnes dopoledne ještě před svou úvodní schůzkou s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO k rozpočtovým plánům na příští rok. Pojednání odhad deficitu premiér neupřesnil, uvedl, že chce o této otázce diskutovat i se šéfy dalších rezortů, podobně jako ministryně Schillerová.
2: Paní ministryně vlastně po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry, zatím šéf rozpočtu pan Thiel bude vyjednávat na svoji úrovni, takže já jako vám teď asi neřeknu nic konkrétního.
1: Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vláda pokračuje v zadlužování země a účet budou splácet další generace. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan upozornil, že bez potřebných reforem nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
3: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
1: A víc dodáme s naším vnitropolitickým komentátorem Petrem Hartmanem. Hezký podvečer.
4: Dobrý den.
1: Je možné na základě těch dnešních vyjádření premiéra nebo ministryně financí posoudit, co má Andrej Babiš na mysli, pokud počítá v příštím roce se schodkem významně pod 400 miliardami?
4: Jediné, co z toho lze vyvodit, je to, že tedy Andrej Babiš myslí vážně alespoň ten slib, že schodek veřejných rozpočtů nepřesáhne 3% hrubého domácího produktu, a z těch odhadů, jak by asi tedy měl být vysoký hrubý domácí produkt, a z dalších čísel vyřkl tedy tu cifru, že schodek by měl být pod hranicí 400 miliard korun. Jak konkrétně bude vysoký, to samozřejmě v tuto chvíli nevíme, ale i z těch vyjádření je zřejmé, že vláda nemá příliš chuť jít se schodkem níže než pro letošní rok, kde je 310 miliard, spíše se očekává, že ten schodek bude vyšší. A pak je samozřejmě ještě otázka další, a to je ta, že ten schodek, který bude na papíře, tak zda bude skutečně odpovídat tempu zadlužování státního rozpočtu veřejných financí, protože je velmi pravděpodobné, že vzhledem k tomu, že dojde k rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti, tak ty další záseky do veřejných financí mohou být činěny méně transparentně mimo státní rozpočet.
1: V průběhu odpoledne jsme slyšeli komentáře opozičních politiků, podle kterých vláda hodlá populisticky pokračovat v růstu rozpočtových schodků na úkor dalších generací. Je to fér od politiků, jejich strany byly ve vládě v minulých letech?
4: Tak v politice se nehraje na fér vyjádření, tam se hraje na to snažit se jednoduchými, zkratkovitými hesly a slovy získávat přízeň občanů, a jak ukazují průzkumy veřejného mínění, tak zrovna taktika, kterou volí současná opozice, není úplně účinná, protože se nedaří jí získávat další a další příznivce, aby se to projevovalo v průzkumech veřejného mínění. Když jsme u těch reform, tak pochopitelně minulá vláda také mohla přistoupit k celé řadě reform, které se týkají jak příjmové, tak výdajové stránky rozpočtu, a byť se snažila třeba, co se týče důchodové reformy, byť se snažila určitými úpravami v oblasti sociálního systému, sociálních dávek, tak přece jenom nedosáhla toho, aby i ona byla schopna sestavovat férově takové rozpočty, které by výrazně klesaly pod hranici 200 miliard korun a dostali se tedy na úroveň, na kterou jsme byli v uvozovkách zvyklí ještě před dobou covidovou, kdy právě ty deficity byly výrazně nižší, a po té době covidové už nás ani neznepokoje, kdy se pohybují nad 200 miliardovou hranici.
1: Teď tedy koaliční politici a ministři budou jednat o konkrétní podobě rozpočtu. Dají se očekávat nějaké větší konflikty v rámci koalice?
4: Dá se očekávat tradiční proces a uvidíme, nakolik ten proces se bude odehrávat před zraky veřejnosti, nakolik bude tedy transparentní, zda nedojde k podobným věcem jako v nedávné minulosti, že zkrátka se o rozpočtu jednávalo a pak de facto se objevila až ta výsledná podoba, kterou schválila vláda, která potom putovala do poslanecké sněmovny. Ale každoročně to bývá tak, že ministři nadsazují určité částky, snaží se pro svůj rezort získat co nejvíce
1: a potom, financí. A potom sledujeme to vyjednávání a dojde to k nějakému výsledku. Omlouvám se, že do toho skáču, ale potřebujeme stihnout ještě jedno téma. My samozřejmě další jednání o rozpočtu budeme sledovat a budeme komentovat i s Petrem Hartmanem. Díky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Francouzská fotbalová federace dnes představila nového trenéra národního týmu. Didiera Deschampa nahradí podle očekávání další legenda a další bývalý mistr světa z roku 1998 Zinedine Zidane. 54-letý rodák z Marseille má zůstat trenérem francouzského týmu minimálně 4 roky, tedy do mistrovství světa v roce 2030. Jeho předchůdce Didier Deschamps oznámil konec u reprezentace už v loni v lednu. Francouzský národní tým vedl od roku 2012 a třikrát po sobě s ním postoupil do semifinále světového šampionátu. Má na kontě první, druhé a čtvrté místo z mistrovství světa. A víc teď dodáme s bývalým českým prvoligovým fotbalistou, současným redaktorem serveru Sport.cz Robertem Neumannem. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Zinedine Zidane je samozřejmě legenda, jako hráč vyhrál s Francií mistrovství světa, s Realem Madrid ligu mistrů, získal zlatý míč pro nejlepšího hráče Evropy, ale jako trenér působil ve své kariéře vlastně jenom v jednom jediném klubu, v Realu Madrid. Zvládne roli trenéra francouzské reprezentace?
5: Já si myslím, že zvládne s přehledem, protože právě se vzpomínal, že Real Madrid sice jediné působiště, ale je to jeden z největších klubů na světě a tam to zvládnou perfektně. Vlastně během tří let získal 3x Ligu mistrů a to tam měl borce s velkým egem, jako byl Sergio Ramos, Luka Modrič, Toni Kroos, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. A on tady ty borce vlastně dokázal dát hromady, že nikdo se nepovyšoval na druhýho a ten mančaft tak za jeden pro vás a dokázali tady válcovat Evropu po 3 roky. Takže si myslím, že jestli je někdo, kdo může navázat na Didier Deschamps, tak je to právě Zinedine Zidane.
1: Z toho, co říkáte, očekáváte tedy, že dokáže pracovat i s hlavní hvězdou francouzského výběru, tedy s Kylianem Mbappem?
5: 100%, já si myslím, že právě tady pro ty kluky, jako Mbappé, tady ty hvězdy, že tady ta bývalá obrovská hvězda, to je jediná možnost, jak se podřídit tomu kolektivu, jo? Že on tam má takovouhle modlu, na kterou koukal jako kluk a teď ji tam má před sebou a určitě nebude dělat žádný vylomeniny, takže si myslím, že Mbappé si určitě nedovolí nic a ten mančaft bude šlapat.
1: Francie se pod novým trenérem představí za necelé 2 měsíce poprvé v Lize národů. Zajímavé je, že soupeřem ve skupině bude i Itálie, tedy tým, proti kterému skončil Zinedine Zidane hodně neslavně svou hráčskou kariéru. Připomenu, že ve finále světového šampionátu v roce 2008 se nechal vyprovokovat italským obráncem Materazzim, hlavou ho poslal k zemi, dostal červenou kartu. Oslabená Francie po tomto finále prohrála. Dokáže udržet Zinedine Zidane v roli trenéra nervy?
5: Já myslím, že určitě, že on to dokázal už v tom Reálu, to byly vypjatý bitvy a tam se nikdy nesnížil nějakým, že by tam vylít na někoho nějak přehnaně. Je to zajímavé, no, že budou hrát z Itálii vlastně, kdy kvůli Materazzi mu skončil vlastně kariéru. Já jsem na tom zápase byl, si pamatuju už jako redaktor na tom finále, tak si na to samozřejmě dobře pamatuju. Byl takový neslavný konec, ale myslím, že už je to tak dávno, že to nebude žádný problém pro Zinedina.
1: Každopádně to bude příležitost, aby se ten příběh po 20 letech hodně zopakoval a hodně připomněl. Dnes při tom představení nového francouzského trenéra zaznělo, že Zidane bude francouzský tým trénovat minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Opravdu byste si na to vsadil? Nejsou ta očekávání francouzských fanoušků po posledních 3 světových šampionátech tak velká, že by třeba hypoteticky neúspěch na mistrovství Evropy za 2 roky mohl znamenat dřívější konec Zinedina Zidana?
5: No tak jsou oprávněně přehnaná v uvozovkách jako ta očekávání, protože když se podíváte na ten kádr té francouzské reprezentace, tak to je jeden borec vedle druhého, takže oni nemůžou být jiný než ty nejvyšší ambice a tak to dál bude. Případný neúspěch na mistrovství Evropy, já myslím, že by musel být velký propadák, jo? Že kdyby to skřípalo a nefungovala chemie v týmu, tak tam by asi možná uvažovali, ale pokud nevyhrajou, ale budou třeba hrát čtvrtfinále, jak smolně vypadnou, tak si myslím, že ho nechají určitě na tom mistrovství světa.
1: Syn Zinedina Zidana také hraje fotbal, ale nikoliv za Francii, reprezentuje Alžírsko. Jak tohle berou a budou brát Francouzi ve chvíli, kdy se Zinedine Zidane stává trenérem reprezentace?
5: Já myslím, že to určitě nebude hrát nějakou roli, nebo že by mu to zazlívali, nebo že proč hrají za Alžírsko, když tvůj táta trénuje Francii, tak to myslím tam. Asi nějaký hlasy se ozvou, ale že by to byl nějaký silný hlas, a tak to asi ne.
1: Jméno Zinedina Zidana ve Francii je, předpokládám, silné a je velkou legendou.
5: No 100%, jako říkám, jako já jsem neviděl jsem nikoho jiného, kdo by to vlastně mohl trénovat, jaká větší persona teď pod Didierem Deschampsovi než Zizou, a samozřejmě se rozhodli správně a teďkon teda se ukáže, jak se s tou rolí žije, ale já věřím, že ta Francie pošlape dál a bude pořád hladová dál, protože ty kluci jsou zvyklí na úspěchy v těch svých týmech a teďkon skočili semifinále, tak příště budou chtít určitě ten šampionát vyhrát.
1: Říká bývalý český prvoligový fotbalista, současný redaktor serveru Sport.cz Robert Neumann. Díky za rozhovor, naslyšenou.
5: Naslyšenou, děkuji.
6: Hodin 18:30. Richard Jandovský má zprávy.
7: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy. Řekl to po jednání s šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou z ANO. Ministry chce příští rok tlačit k provozním úsporám, zároveň očekává růst investic. Přesnou výši schodku Babiš nezmínil, dopoledne ale řekl, že by to mělo být výrazně pod 400 miliardami korun. Tento týden by měl premiér o rozpočtu jednat taky s ministry obrany a vnitra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský na síti X schůzku označil za dobrou. Mluvili mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo o diplomacii. Schůzka byla bez přítomnosti médií. Oba státníci se ještě účastní pohřbu senátora Lindseyho Grahama. Ten patřil k Trumpovým spojencům a zároveň silně podporoval Ukrajinu. Speciálně upravený Airbus A350 dnes po víc než 24 hodinách letu z australského Melbourne přistál ve francouzském Toulouse. Airbus tak podle britského deníku The Guardian překonal 21 let starý rekord Boeingu v nejdelším komerčním letu bez mezipřistání. Letadlo urazilo více než 23 tisíc kilometrů. Australská společnost Qantas tak letoun otestovala prochystané přímé linky z Austrálie do Evropy. Ty by mohly začít letat už od příštího roku. Obyvatelé Voler na Prachaticku půjdou v říjnu k referendu. Rozhodovat budou o novém obchvatu města. Zastupitelé na včerejším jednání návrh na jeho uspořádání jednomyslně schválili. Opozici se projednání bodu podařilo prosadit díky petici. Podepsalo jej téměř 700 obyvatel města. Sport. Tenista Jakub Menčík večer odehraje první zápas od účasti na Wimbledonu. Na úvod turnaje ve Washingtonu změří síly s Američanem Svajdou, který se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace. V mexickém Los Cabos čeká ráno českého času zápas se prvního kola Dalibora Svrčinu. Utká se s Australem Boltonem.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 u Meziříčí a nehoda na D6 u Jenče. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ silničáři postupně odklízejí dopravní omezení. Ještě nějakou dobu to potrvá, kolona kamionů teď začíná na kilometru 138, osobními auty se zdržíte 30 minut. Sjíždět z dálnice se nevyplatí, v Meziříčí stojí kolona. Na D6 z Karlových Varů do Prahy pomalu za sjezdem na Jeneč. Na 5. kilometru nehoda, brzdí se, výraznější kolona tam není.
10: V sobě, teďka odjížděla sanitka, hasiči ještě blikají, jsou zavřený dva levý pruhy, projíždí se v jednom pruhu odstavným.
9: Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na začátku stoupacího pruhu na 8. kilometru máme hlášené porouchané vozidlo, vybočuje se. Na D8 na příjezdu do Prahy zpomalíte za sjezdem na Zdiby, za sjezdem na Březiněves, už v Cínovecké máme hlášenou nehodu, je tam krátká kolona. A v Praze na jižní spojce z Lanového mostu zůstává kolona, různě pomalu se jede přes Štěrboholskou spojku a okruh až do omezení ve Kbelské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty, bude jasno až polojasno s teplotami do 34 stupňů, na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů. To byly zprávy. S vámi je večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
11: Pěkný večer, 18.34, to je čas, kdy začíná večerní Radiožurnál a pokud řídíte, tak přejeme samozřejmě šťastnou cestu.
8: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes pokračoval doprovodný program Českého rozhlasu. Ve stanu ve Smetanových sadech byly pro návštěvníky připravené živé pořady, debaty i setkání s tvůrci.
1: Znovu olíznul tupý konec třísky, zvučně si odplivl a pokračoval.
2: Poslechem dramatizace trojí poklepání na zavržený kámen začal dnešní doprovodný program v rozhlasovém stanu na Filmovce.
1: Ovšem nepochází ze sudu ani ze stěžně.
2: Většina dřevěných skládacích židlí a sedacích baků se však zaplnila až na speciál Českého rozhlasu plus chyba systému. Ten se věnoval mužům a jejich rolím v dnešní společnosti. Na debatě mluvil také spisovatel a pedagog Vratislav Maňák.
3: Otázky mužství byly dlouhou dobu nepojmenovávané a ukazuje se, že to je problematický důsledek potom pro prožívání toho, jak dneska můžeme být chlapem. Proto je dobrý si ukazovat, že ta paleta je docela široká a že můžeme velice široce o téhle rodové identitě přemýšlet.
4: No i když jsem žena, tak mě to hodně zajímá, jak vlastně ty muži fungují a proč jsou pod tlakem.
5: Protože si prožívám nějakou svoji i osobní krizičku, tak jsem chtěl vědět, že se náhodou nedojde i na tohleto téma. A že bych třeba věděl, kam to posunout a jak se s tím lépe vypořádat.
2: Říkají Ludmila a Štěpán, kteří si debatu přišli poslechnout. Připravil si ji moderátor Petr Vizina, kterého setkávání s lidmi na festivalu těší.
6: Ty momenty, kdy ten rozhlas je vlastně najednou mezi lidmi, tak mi připadají nesmírně důležité. A podle mě tahle živá zkušenost je vlastně základ té rozhlasové práce.
2: Ve stanu dnes návštěvníci uslyší také debatu o etice žánru true crime, pořad Vltavy o filmové hudbě nebo živé natáčení podcastu Strašidla. Doprovodný program Českého rozhlasu na letní filmové škole bude pokračovat i zítra, například debatou i rozhlasu o operaci Viking za studené války nebo vizitkou plusu s režisérem Janem Svirákem. Z Uherského Hradiště Michaela Kočendová, Radiožurnál.

Posloucháte večerní vysílání radiožurnálu v 18 hodin a 42 minuty. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Setkání následně označil za dobré. S Trumpem podle svého vyjádření na síti X hovořil mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo o diplomacii. My to samozřejmě ještě budeme řešit i ve vysílání radiožurnálu a taky na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Co nás v tom vysílání čeká v nejbližších minutách, tak běžné letní tábory mívají zpravidla jedno společné téma, tenhle trochu netradiční. U Brna má společný jazyk Esperanto. V Kaprálově Mlýně teď bydlí desítky lidí z různých zemí, kteří oslavují tento umělý jazyk a zdokonalují v něm sebe i své děti. A my tam půjdeme za chvilku.

0: Nedaleko Brna je trochu netradiční letní tábor. Do Kaprálova mlýna přijela asi 60 lidí z různých koutů světa. Navzájem si rozumí díky tomu, že mluví esperantem. Na programu mají výlety, tvořící aktivity nebo společný zpěv.
1: O čem třeba teď? Teď
2: je to písnička o tom, že jeden, dva postupně víc a víc slonů se procházelo po pavučině a pořád ještě ta pavučina vydržela. A pak na konci jednou pavučina rupne a všichni spadnou a to skončí. Taká dětská. Zvolají vždycky jednoho dalšího.
1: Mi to hrozně připomíná Chodí pešek okolo.
3: Ano. Zatímco si děti z rodiči zpívají v esperantu, povídám si s Markem Blahušem z brněnského klubu esperantistů, nejstaršího a největšího v Česku. Blahušova rodina sem pozvala přátele z Polska, Itálie, Belgie nebo Uruguaje.
2: Aspoň na 10 dní v roce udělat z toho jinak minoritního esperanta ten hlavní jazyk, kterým tady všichni mluví a který se používá přirozeně v běžných každodenních situacích.
3: Esperantem mluví na světě až 2 miliony lidí. V Česku jsou 2 tisíce aktivních mluvčích. Část z nich se jazyk učí už od dětství. Mezi nimi je třeba i 10letý František.
1: Doma mluvíš s kým tím jazykem? S tatínkem?
4: S tatínkem, někdy s bratrem.
1: A baví tě ten jazyk?
4: Jo, baví.
3: Slova v esperantu bývají často složená z různých slov, různých jazyků. Některé výrazy jsou podobné i těm českým. Říká mi malý Vincent.
5: Úplně jednoduché je auto, to se řekne úplně stejně.
4: Jo.
1: Auto se řekne auto?
4: Na? Dům je domo.
1: Domo, aha.
3: A na setkání dorazili i skauti, například Helena z Německa.
2: Pro mě je to způsob, jak poznat mnoho dětí z různých zemí. Máme tady ty skauty, já to mám moc ráda, to společenství, jsem tady už po 6.
3: Setkání esperantistů pořádají jednotlivé rodiny, každý rok v jiné zemi ve střední Evropě. Letošní ročník je 47. Jakub Holler, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vzácné šupiny vymírajících luskounů jsou na černém trhu horké zboží. Jak tomu zabránit? Řešíme v dalším díle speciální série Kořist.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy má Richard Jandovský.
3: Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Izraelská armáda zintenzivnila útoky v pásmu Gazy. Podle lékařů bez hranice zasáhly i nemocnici. Hokejové reprezentantky se připravují na sezónu s novými trenéry. Nehodu vyšetřují na dálnici D6 na 5. kilometru směrem do Prahy. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
5: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
3: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Teploty v Česku budou tento týden znovu stoupat. Ve čtvrtek by měly na celém území přesáhnout 32 stupňů Celsia. Vůbec nejtepleji by mělo být podle meteorologů v pátek, kdy teploty budou dosahovat 39 stupňů. Už zítra odpoledne čekají tropy na jihu Moravy. Do odvolání tam platí výstraha před požáry, která se bude postupem týdne rozšiřovat do dalších částí Česka. Izrael v posledních dnech zintenzivnil útoky v pásmu Gazy. Podle tamních úřadů je nepřežilo přes 20 lidí. Jeden z útoků zasáhl taky nemocnici v centrální části pásma. Potvrzuje to organizace Lékaři bez hranic.
6: Humanitární organizace vyzvala k ochraně zdravotnických zařízení s tím, že útoky ohrožují pacienty i zdravotníky. Týmy Lékařů bez hranic v pásmu Gazy po izraelských útocích za poslední měsíc ošetřili téměř 50 lidí, včetně 15 dětí. Děje se to navzdory klidu zbraní, který loni v říjnu uzavřel Izrael s militantním hnutím Hamás. Ten podle koordinátorky Randy Masoudové z Lékařů bez hranic ale platí pouze na papíře.
7: Svědectví našich lékařů týmů mluví o tom, že nejde o příměří a situace se mu ani nepodobá.
6: Úřady v Gaze uvádějí, že izraelská armáda během klidu zbraní zabila přes 1200 lidí. Izrael z porušování příměří naopak obvinuje Hamas. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Chebu začala modernizace křižovatek, za kterou město zaplatí zhruba 70 milionů korun. Týká se to celkem 18 míst. Po dokončení úprav bude provoz plynulejší a bezpečnější. Novinky čekají také samotné chodce. Hotovo má být do 3 let, říká z odboru informatiky z městského úřadu v Chebu Martin Trnka.
8: Křižovatky budou vybaveny novými videodetekčními smyčkami, které vlastně umožňují řízení provozu, které budou moci být napojeny i na městskou policii, tak aby zobrazovaly provoz na křižovatkách. Dále se křižovatky vybavily novými přepínači pro chodce, které jsou dneska řešený bezdotykově, plus jsou tam nové detektory i pro nevidomé občany.
4: Sport.
9: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem, Američanem Brianem Idalským. O náročné přípravě mluvila ve vysílání radiožurnálu Sport útočnice Michála Pejzlová.
10: Přece jenom je to první kemp, kde se potkáváme. Většina z nás nebyla na ledě teď 3 měsíce. Učíme se tady hodně novému systému, novým věcem, právě jakoby co sem přináší Brian a ono toho volna moc není teda upřímně, jo. To je prostě meetingy, hokej, posilovna, pak je člověk rád, že si možná na chvilku lehne a jede se znova.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 u Měřína a překážka na D5 u Stodu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Měřín na kilometru 138 zastavují kamiony v pravém pruhu. Na kilometru 147 silničáři odklízejí dopravní omezení. Osobními auty se zdržíte 20 minut, sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D5 z Rozvadova do Prahy za sjezdem na Stod opatrně v dopravním omezení. Na kilometru 110 hlásíte stojící vozidlo, blokuje pravý pruh, kolona se netvoří.
12: Stojí v pravém pruhu a hodně jakoby krajnici, ale může to tam někdo přehlédnout.
11: Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru řeší nehodu, na místě jsou hasiči, jede se odstavným pruhem, je to bez kolony. Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína opatrně za sjezdem na Příbor, na 31. a 5. kilometru se převrátilo auto přes střechu, uzavřený je pravý pruh, v místě se zpomaluje, výraznější kolona se netvoří. A na východní části Pražského okruhu směrem na Černý most popojíždí fronta od dálnice D11. Kamiony se táhnou přes Novopatrnou do Kbelské ulice. Osobní auta jedou rychleji, ve Kbelské pokračuje dopravní omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34. Na horách kolem 23. Na Šumavě to bude až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
2: Dobrý večer, v 19 hodin 6 minut, je to docela příjemný letní večer, ani horko, ani zima, tak možná jste situaci využili k tomu zavolat svému známému, kamarádovi, kamarádce, no a proberete u večeře to, co jste třeba kvůli práci v posledních týdnech nestihli. Jak se vám líbí při té cestě na pohodový večer poslouchat radiožurnál? My doufáme, že líbí. Nejen vám přejeme pěkný zbytek dne a hezký poslech.
4: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Venkovní divadelní scény můžou navštívit diváci v průběhu celého léta. Divadla a organizátoři akcí potvrzují oblíbenost programu Pod širým nebem. Návštěvnost se podle nich v posledních letech ustálila. V některých případech letošní ročník minulé sezóny předčí. Muzeum Kampa si například pochvaluje dlouho vyprodaný muzikál Klan Baťa. Studio 2 hlásí až 100% návštěvnost nové komedie Patrika Hartla Blbka.
1: Marek Adamčík, Jakub Kohák nebo Dana Batulková jsou tvářemi komedie Omylů. O představení je na letních shakespearovských slavnostech enormní zájem.
2: Největší úspěch má komedie Omylů, letošní premiéra, která už svoji pražskou část má za sebou, teď jede zájezdy Brno, Ostravu.
3: Vrací se do Prahy na konci srpna a začátku září a tyto termíny už jsou v tento okamžik prakticky vyprodány.
1: Říká umělecký ředitel festivalu Libor Gross. Desítky tisíc lidí navštívili také představení Studia 2, které vystupuje na čtyřech místech. V Praze v Holešovicích

0: 29 představení se odehrálo na Biskupském dvoře v Brně. Celkem je navštívilo přes 17 000 lidí. Vyšší návštěvnost souvisí i s počasím, které letos pořadatelům vyhovuje, vysvětluje Kateřina Komárková, ředitelka divadla Bolka Polívky.
1: Chápeme, že ten způsob letošního léta není úplně ideální pro zemědělce a příroda sténá, nicméně pro nás je to po tom loňském částečně propršeném ročníku vítaná změna. Zatím jsme nemuseli kvůli dešti nebo větru, bouřce rušit žádné představení.
0: Většinu letních scén je možné navštívit až do září. Tereza Cedidlová a Filip Svoboda, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Nový život, tak se jmenuje seriál radiožurnálu, ve kterém se věnujeme lidem po transplantaci orgánu. V dnešním dílu budeme mluvit s příjemcem i dárcem ledviny, kteří se přímo znají. No tak za chvilku si o tom poslechněte víc, teď November 2.

0: Nejčastějším transplantovaným orgánem jsou v Česku ledviny. Lékaři jich jen loni nahradili 580. Většina z nich pocházela od zemřelých dárců. Ve 40 případech se ale jednu ze svých dvou ledvin rozhodl darovat žijící člověk. Přesně tak to bylo i v roce 2018, kdy herec Karel Zima daroval ledvinu svému známému Karlu Vaňkovi. O tom, jak se oba s odstupem času mají, je další díl seriálu radiožurnálu Nový život.
1: Karle Zimo a Karle Vaňku, já jsem s vámi mluvila před skoro 8 lety. To jste byli oba po operaci.
2: To jsme byli ještě mladíci. Musím tady říct, že zákrok se povedl, to jsem do dneška velice rád.
1: Takhle mluvil po operaci příjemce Karel Vaněk.
2: Mně se tady říct skvěle, určitě jako mám mnohem víc jako energie.
1: A takhle mluvil Karel Zima, tedy dárce.
3: Dobře se cítím, všechno je v pohodě. Mně vyšly všechny výsledky v pořádku, ostatně i tady v nemocnici teď. Takže od teďka už mě čeká akorát jedna kontrola roční vždycky a cítím se dobře.
1: Ty operace proběhly v září 2018. Jak se máte dnes?
2: Si víc užívám to zdraví a každý den vlastně toho života, protože je to pro mě vlastně vzácná věc ten každý ten den. No. Neberu to jako šmahem, jako někteří. Takže určitě dobře.
1: Jak se má zdravotně Karel Zima?
3: Zdravotně se mám fajn.
1: Můžete popsat, odkud kam máte vy jako dárce jizvu?
3: To vám klidně ukážu takhle. Začíná nějaký 10 cm nad slepým střevem. No a táhne se šikmo prostě přes ten bok někam, kam až nevidím, k zádům. No. Tak bylo to asi 30 stehů nebo kolik. Samotná jizva může mít tak 30-40 cm, není malá.
1: Vy máte dodržovat po tom, co jste daroval ledvinu, pitný režim, pak je tam omezení léku na bolest, dál se máte vyvarovat sportům, kde hrozí úrazy, jízda na koni, závodění v autech.
3: Jo, tak to pořád trvá. Samozřejmě jste nemenovala velmi důležitý věci, a to je alkohol, kouření a takové věci, to je jasný.
1: A Karle Vaňku, vy jako příjemce tu jizvu máte jinde?
2: Ta ledvina se do toho těla vkládá jako přes břicho, to znamená předem. Někteří lidi si myslí, že je to zadem, ale to předem.
1: A teď ten aktuální stav je takový, že Karel Zima, dárce, má jednu ledvinu a vy jako příjemce máte tři ledviny.
2: Ano, je to tak, no. To tělo vlastně bylo doplněné o tu jednu zdravou ledvinu, která to tělo stabilizovala.
3: No je to nefér, já myslím, že bys měl jednu mi dát zase.
2: Je to nefér.
3: Aby jako to bylo vyrovnaný.
1: Vy jste si tu ledvinu, tu darovanou, pojmenovali. Je to Jitka?
2: Určitě to tak platí pořád a nedošlo k žádnému přejmenování do tady toho okamžiku. Pořád Jitka.
3: Žádný umělecký jméno nechtěla.
1: A ta ledvina Jitka, ta je sledovaná. Vy chodíte každé 3 měsíce k lékaři. Berete léky?
2: Léky ty imunné sebrá jsou každý den vlastně. Ráno jich jim asi 5 a večer asi 3. Když nejte léky, tak zahájíte ten proces toho odstraňování. Jako.
3: Vypuzení toho orgánu.
2: Vypuzení toho orgánu, no, vlastně. No.
1: Znáte někoho, koho jste inspirovali? Já vím, že Karel Zima se osobně s někým setkal, který o tom uvažoval. To dopadlo?
3: Jo, to dopadlo. A dopadlo to dobře. Byl to velmi sympatický, podobně starý člověk jako já, který dával ten orgán svý kamarádce. No a už tenkrát jsme se dozvěděli o pár lidech, který jsme třeba neviděli osobně, jako s kterýma se neznáme, ale to bylo nedlouho po operaci, 2 měsíce po operaci, si myslím.
1: Dá se popsat, jak moc děkujete svému dárci?
3: Já u toho nechci bejt asi.
2: Já to řeknu jako úplně v té největší jako lidské stránky. Člověk, já nevím, přesně honí v různý, já nevím, jestli auto a prostě věci a jo, ale potom vlastně zjistíte, jak je vlastně třeba super se jenom vyčurat. Fakt zase se vzpomenu na toho Karla, jako je to díky němu, že prostě tam vůbec můžete zajít.
3: Já tě nemít, hele.
2: Mám zařídil i takovouhle banální jako věc, no.
1: Říká Karel Zima a Karel Vaněk. Podrobně píšeme o transplantacích na webu iRozhlas.cz. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Hodin a 30 minut. Zprávy má Richard Jandovský.
6: Při nehodách na českých silnicích včera zemřelo zatím nejvíc lidí za celý letošní rok. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Tragicky skončily mimo jiné nehody u Litomyšle na Svitavsku a u Holovou na Jičínsku, kde se v obou případech srazilo osobní auto s nákladním. Dosud nejtragičtější byl v tomto roce poslední školní den, kdy nehody nepřežilo 5 lidí. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v Česku výrazně přibylo případů porušování mezinárodních sankcí, řekl to pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek v podcastu Odkryto.cz. Doteď bylo obviněno 8 lidí a 3 firmy. 2 další jsou podle Štěpánka před soudem a jeden člověk už si vyslechl rozsudek. Případy se týkají třeba obchodování se zbožím, které je na první pohled určené pro civilisty, ale dá se použít i ve vojenství. Francouzské úřady předběžně zadržely a obvinili 23-letého muže, kterého podezírají ze založení série požáru v departmánu Var na jeho východě země. Oheň tam od poloviny července zasáhl zhruba 4,5 tisíce hektarů plochy. Evakuovat se kvůli němu museli stovky obyvatel. Muže se podařilo dopadnout především díky vyhodnocení kamerových záznamů. Francouzské úřady zadržely v červenci kvůli podezření ze žhářství přes 160 lidí. 5 let po dokončení modernizace dálnice D1 pokračují kolem silnice náhradní výsadby stromů. Ředitelství silnic a dálnic je vysazuje jako náhradu za zeleň, kterou bylo nutné při stavbě pokácet. Například ve Stránecké zhoři na Žďársku pak vysadili novou třešňovou alej. Další stovky stromů a keřů už rostou například také u Skorkova.
7: Sport.
6: Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles začne jen 3 dny po skončení Grand Slamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý Grand Slam v Londýně se bude v roce 2028 hrát od 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 dní místo dosavadních 9. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u Meziříčí a překážka na D5 u Stodu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 147 odstranili poslední zbytek dopravního omezení z levého pruhu před zhruba minutou. Už se jede 2 pruhy, brzdí se teď na kilometru 141, kolona se začne postupně rozjíždět. Na D5 z Rozvadova do Plzně za sjezdem na Stod stojí v omezení porouchané auto s vlekem. Na kilometru 110 blokuje pravý pruh, kolona nevzniká. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru vyšetřují nehodu. Jede se jen odstavným pruhem, tam krátce zpomalíte. Na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Příbor je na 31. a 5. kilometru uzavřený pravý pruh. Auto se tam převrátilo přes střechu, téměř se nezdržíte. A v Praze na Novopatské zůstává kolona směrem na D8 kvůli opravám ve Kbelské. Jsou to zvětšiny kamiony, zastavují už na konci východní části okruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34. Na horách kolem 23. Na Šumavě naměříte až 27 stupňů. To byly zprávy. Slovo si opět bere Štěpán Pokorný, který vás provází večerním radiožurnálem.
5: 19.34, pokračujeme po krátkých zprávách a pouštíme zpěvačku Lady Gagu.
8: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
8: I o

Odvoz nebezpečných kadmiových kalů z Vykantic na Šumpersku nabírá další zpoždění. Původně se měla obec letité ekologické zátěže zbavit loni, teď je konkrétní termín v nedohlednu. Místní mají strach, jestli hala, ve které je rizikový odpad uložený, vydrží další zimu. No a i tomu se budeme věnovat podrobně za chvilku ve večerním radiožurnálu. Teď ještě The Road to Hell od Chris Arie.

0: V nedohlednu je zatím termín odvozu nebezpečných kadmiových kalů z obce Vykantice na Šumpersku. Víc než 1000 tun nebezpečných chemikálí je desítky let uložených v plechové hale v katastru obce. Státem vybraná firma je má zlikvidovat v Ústeckém kraji. Tamní úředníci ale rozhodli, že se vše musí ještě posoudit v procesu zvaném Velká EIA. Vedení Vykantic má proto obavu z dalších průtahů a z toho, jestli hala plná chemikálií vydrží v lese na kraji obce další zimu.
1: Já už jsem měl za to, že to je poslední hodina té haly, že ta hala spadne.
2: Nezávislý starosta Vykantic Libor Sedlaříků plechové haly plné kadmiových kalů vzpomíná na poslední zimu, kdy se do zasněžené haly opíral silný vítr.
1: To nebyly jenom zvuky plechu, to byly zvuky konstrukční. Skutečně to vrzalo, skřípalo.
2: Starosta se teď bojí dalšího odkladu odvozu chemikálií. Zmizet měli podle původně daných termínů loni, nyní ovšem krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl, že se vše ještě posoudí v rámci procesu zvaného Velká EIA, říká mluvčí kraje Jan Nový.
3: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.
2: Starosta Vykantic má za to, že zpracování tzv. Velké EIA zabere 1 až 2 roky.
1: A to tady bude další 2 roky stát. Uvědomme si, že tam je 1000 tun kadmiových kalů, které když se dostanou do toku, tak to otrávíme až do Černého moře. Na co tady čekáme? Až to spadne?
2: Kdy bude Velká EIA uzavřena, nelze podle mluvčího Jana Nového odhadnout. Sanaci kalů zastřešuje státní podnik Diamo a má na ní smlouvu se společností AHV Ekologický servis. Podle ní mají být chemikálie zlikvidované do konce tohoto roku. Pokračuje mluvčí podniku Diamo Tomáš Indrej.
4: Naším cílem je dokončit projekt v termínu stanoveném smlouvou. Zda to bude možné, ale závisí především na výsledku probíhajícího povolovacího procesu.
2: Kadmiové kaly jsou ve Vykanticích uložené přes 40 let. Z Vykantic Michal Poláček, Radiožurnál.

0: Pět let po modernizaci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem zbývá ještě v jedné vesnici na Vysočině vysadit stromy. Obce dostávají jako náhradu za ty, které bylo potřeba při stavbě pokácet. Ve Stránecké zhoři vysadili Třešňovou alej a my tam půjdeme ještě před 20.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: V obcích kolem dálnice D1 mezi Prahou a Brnem rostou tisíce mladých stromků z takzvané náhradní výsadby. Ředitelství silnic a dálnic je vysadilo při modernizaci dálnice, která skončila před 5 lety. Ve Stránecké Zhoři na Žďársku si místo pokácených stromů řekli o třešně a vysadili z nich alej.
1: Právě ta alej byla i podnět od místních občanů, právě že tady ty stromy chybí, takže si myslím, že tím jsme to dohnali.
2: Popisuje nezávislý starosta Stránecké Zhoře Josef Kadela.
1: Máme tady alej pouze ze třešní, to bylo taky na přání místních a je tam směsice druhů, si přesně nepamatuju, který, ale měli by prostě kvést v průběhu celého léta a vlastně i plodit, takže by tam mělo být co utrhnout po celou sezonu letní.
2: Ivan Hleba má tady nádrž s vodou a...
3: Zalíváme stromečky, aby neposochly.
2: To je na dešťovku?
3: To máme ze studni. Už dlouho nepršilo, tak co máme na dešťovku, tak je prázdno. Tak, jedeme dál. Až to poroste, tak... Budeme mít z toho radost. Hlasil zase vedra.
2: Podmínky kácení, ale i náhradní výsadby vždy povoloval krajský úřad nebo agentura ochrany přírody a krajiny. Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Orgány ochrany přírody zpravidla vyžadují původní české druhy, jako je buk lesní, dub zimní, borovice lesní nebo lípa srčitá. Aktuálně soutěžíme poslední náhradní výsadbu v lokalitě obce Skorkov na Vysočině.
2: Skorkov má už teď z náhradní výsadby 700 hlavně borovic a 300 keřů. Navíc rostou na kopci zeminy odtěžené při modernizaci dálnice D1. Daniel Zach, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Alexandr Šupenič přepsal dějiny českého šermu. V Hongkongu se stal prvním Čechem, který vybojoval titul mistra světa. Co rozhodlo o tom životním výkonu? Jaké emoce prožíval po historickém vítězství? A jak se pro něj ziskem titulu mění sportovní život? Poslouchejte rozhovor s čerstvým mistrem světa Alexandrem Šupeničem na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve středu po 13. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Richardem Jandovským.
1: Senát zítra zřejmě schválí zvýšení rodičovského příspěvku. Plénu to doporučil výbor pro sociální politiku. Německá policie našla video, ve kterém se pachatel útoku na pochod z hrdosti v Berlíně hlásí k takzvanému Islámskému státu. Francouzskou fotbalovou reprezentaci převzal nový trenér Zidane. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho výbor pro sociální politiku. Plenum o navýšení rozhodne zítra. Část senátorů se při projednávání nejspíš pokusí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokud by se to nepodařilo, schválil sociální výbor výzvu, aby valorizaci připravila vláda. Proč, vysvětluje senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí.
3: Věřím tomu, že ta podpora je hlavně stabilní, už je jako dlouhodobá, ale je velmi nekonzistentní v tom, že to je politické rozhodnutí, o kolik a kdy se jakoby zvýší.
1: Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku už minulý týden. Čeští hasiči dál pomáhají poblíž francouzského Bordeaux s hašením požáru. Podle velitele české mise kapitána Václava Novotného teď hoří v oblasti asi 40 tisíc hektarů území. Celkem už úřady kvůli požárům nařídili přesun více než 220 tisíc obyvatel. Podle Novotného usnadňují hašení alespoň zdroje sladké vody v oblasti.
4: Protože údržba vrtulníků následně je mnohem snazší, pokud bereme slanou vodu z moře, což jsme brali třeba včera, tak proplach motoru a veškerý omítí vrtulníků nám zabere po přistání ještě asi 3 hodiny, čili včera jsme končili o půlnoci zhruba a to nám pak bere zase prostor pro odpočinek.
1: Pachatel útoku na shromáždění queer komunity v Berlíně natočil dopředu video, ve kterém se k činu přiznal. Serveru Spiegel to potvrdila mluvčí spolkového státního zastupitelství. Sobotní útok nepřežila jedna žena a skoro 30 lidí utrpělo zranění.
5: Na videu je podle serveru Spiegel zahalený muž, zřejmě 21-letý Abdul Balut. Arabsky se v něm přiznává k útoku a též se hlásí k takzvanému Islámskému státu. Policisté našli video na mobilním telefonu v dodávce, kterou pachatel v sobotu najížděl do účastníků pochodu hrdosti v Berlíně. Pachatele o den později zastřelila policie v zahrádkářské kolonii na okraji německé metropole. Další pochod hrdosti bude už tuto sobotu v Hamburku. Očekává se na něm až 250 000 lidí a policie oznámila, že zvýší bezpečnostní opatření. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Hekři napadli městský úřad v Šumperku. Jeho provoz je až do odvolání omezený. Podle tajemnice úřadu Heleny Miterkové pokus o útok zaznamenali už včera večer. Případný únik dat prověřují, říká Miterková.
6: Máme omezený výkon některých agend, některé evidenční úkony musíme provádět v papírové podobě. Platby jsme schopni přijímat pouze v hotovosti a nefunguje nám elektronická komunikace mimo úřad.
7: Sport. Bývalý úspěšný fotbalista Zinedine Zidane je novým trenérem francouzské reprezentace. Někdejší mistr světa i Evropy nahradil ve funkci Didiera Deschampse, který po uplynulém mistrovství světa u reprezentace po 14 letech skončil. Zidane dosud trénoval pouze Real Madrid, se kterým vyhrál 2x španělskou ligu a 3x ligu mistrů. Od roku 2021 byl bez angažmá.
8: Pro mě je to pokračování mé cesty a splněný sen. Za posledních 5 let, kdy jsem netrénoval, jsem měl řadu nabídek, ale všechny jsem odmítl. Po angažmá v Realu Madrid byla práce u francouzské reprezentace tím jediným, po čem jsem toužil.
7: Nového trenéra má i reprezentace Itálie. Po druhé se národního týmu ujal Roberto Mancini, který Italy trénoval už mezi lety 2018 a 2023.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky na D1 v Praze a na D11 před Hradcem Králové. Na D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno se vyhněte překážce za nájezdem od Čestlic. Na 9. kilometru leží v pravém pruhu Hadice. Na D11 z Prahy do Hradce Králové pozor za odbočkou na Přelouč. Na kilometru 79,5 zastavilo osobní auto, podle řidičů částečně zasahuje do jízdního pruhu.
10: Trouhelník má těsně za sebou a posádka sedí vevnitř auta, ať je někdo nepřehlídne.
9: Na D1 z Brna na Vyškov další odstavené vozidlo. Dodávka na kilometru 220 zabírá odstavný pruh, kolem se pohybuje řidič ve vestě. Na východní části Pražského okruhu směrem na Mladou Boleslav pozor u nájezdu od Černého mostu. Na 59. kilometru dvě osobní auta v odstavném pruhu, posádka za svodidly. A v Praze ještě počítejte se silnějším provozem v Novopatské ulici směrem k D8. Je to kvůli opravám ve Kbelské ulici. A v koloně jsou hlavně kamiony, zastavují za odbočkou na Satalice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34. Na horách kolem 23. Na Šumavě pak naměříte až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, slovo si bere Zuzana Burešová.
0: Dobrý večer, zprávy za námi a před námi další témata, další písničky. Mluvit budeme o žloutence typu C, které se taky říká tichý zabiják. A pak si poslechneme české zemědělce, výrobce mléka, stěžují si, že jejich práci a úsilí jim nepokryjí ani náklady. Nejdřív tu ale s námi bude skupina Linkin Park. Přeji vám všem dobrý večer.
2: Večerní Radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Dnes je světový den hepatitid. V Česku s nejčastější chronickou žloutenkou typu C žije podle odhadů lékařů až 60 tisíc lidí. Většina z nich o své nemoci ale vůbec netuší, přestože postupně ničí játra, zpravidla se nijak neprojevuje. V riziku jsou hlavně lidé užívající nitrožilně drogy a taky ti, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek.
1: Jsem vlastně měla jít na podzim na operaci žil. Týden předtím volal pan doktor a říkal mi, jste pozitivní.
2: Vypráví čtyřicátnice Hana. Na to, že má žloutenku C, se u ní přišlo díky krevním testům při předoperačním vyšetření.
1: Mám zhruba 3 takový jako podezření, no.
2: Není se pacientka jistá, kde k nákaze přišla. Při testech se z krve nejprve zjišťují protilátky, říká přednosta pracoviště laboratorních metod pražského IKEMu Ilja Stříž.
3: Podají informace, že ten člověk buď prodělal tu infekci, anebo ji stále má, ale neřeknou nám nic o té aktivitě.
2: Pokud je vzorek pozitivní, putuje ještě do laboratoře lékařské genetiky. Tady se vyhodnocuje metodou PCR, říká Jana Ždichová.
4: Vzorky plazmy se vkládají do tohoto automatického analyzátoru. Je určovaná koncentrace viru ve vzorku pacienta.
2: Výsledky má lékař do 2 hodin od odběru krve. Před dnešní kontrolou si na krev zašla také Hanka. Už měsíc bere jednou denně přímo působící antivirotika.
5: Dobrý den.
6: Zdravíčko, dobrý den.
2: Zve svou pacientku do ordinace Soňa Fraňková z kliniky hepatogastroenterologie.
5: Prostě a jednoduše už po měsíci nemáte žádné viry, to je skvělá zpráva.
2: Čte z monitoru výsledky Hančiných krevních testů lékařka. Přelomová léčba přišla do praxe před 10 lety a znamenala obrovský pokrok. Její účinnost je totiž takřka 100%. Léčba trvá 3 měsíce a pacienti ji snášejí velmi dobře. Pro hepatitidu typu C je typické, že na sebe zpravidla nějak neupozorní. Postupně ale vážně poškozuje játra.
5: Tím, že vzniká v játrech zánět, se ta játra zánětlivě změněná hojí vazivem. Problém je ten, že neléčená hepatitida C v průběhu 20-30 let může vést k jaterní cirhóze.
2: Jak játra pacientky po měsíci léčby vypadají, si proto

0: se přenáší zejména krví, v menší míře pohlavním stykem a přenosem při porodu z matky na dítě. Ta krev je naprosto stěžejní. V dřívějších dobách do roku 1992, kdy neexistovalo testování dárců krve, kdy jsme ten virus vlastně neznali, většina pacientů se nakazila krevní transfuzí. To jsou ti, kteří jsou dneska 60, 70 a dostali právě tu infikovanou krev. V dnešní době tím dominantním způsobem přenosu je sdílení injekčního instrumentária při aplikaci drog.
1: V riziku jsou i lidé, kteří podstoupili tetování nebo piercing za nesterilních podmínek. I když se v poslední době více testuje, zároveň stále platí, že většina pacientů o své nemoci neví.
0: Mějte se moc hezky, ať se vám daří, uvidíme se za 2 měsíce na konci.
1: Loučí se svou pacientkou hepatoložka Soňa Fraňková.
2: Já vám moc krát děkuju za všechno a jsem za to rád, že jste to zjistilo, protože kdyby to nezjistilo, tak nevím, jak bych asi dopadla možná.
1: Přestože se hepatitida C běžně označuje jako žloutenka, téměř žádný pacient při ní nezažloutne. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Radiožurnál.

Vzácné šupiny vymírajících luskounů jsou na černém trhu žádané zboží. Jak tomu ale zabránit a co pomůže dopadnout pašeráky? Tak právě o tom bude mluvit v dalším díle letního speciálu Kořist Barbora Černá-Bolfíková z České zemědělské univerzity. Ptát se bude Matěj Skalický krátce po 8:30 a proto dál poslouchejte večerní radiožurnál. Oh,

0: Výrobci mléka dělají těžkou práci od brzkého rána až do večera a když se pak podívají na účty, zjistí, že za mléko dostanou tak málo, že jim to nepokryje ani náklady. Podle Českomoravského svazu mlékárenského je totiž ve světě mléka nadbytek a poptávka je proto tak relativně malá. Problémy s tím mají třeba i na Vysočině.
1: Proti loňskému roku, když porovnám cenu za litr mléka před rokem, tak je o 3 koruny nižší, jo.
2: S Josefem Divišem jsme v areálu mléčné farmy Selecta v Pacově.
1: A tak když my produkujeme nějakých 500 000 litrů měsíčně, tak si každý dopočítá, jak kolik peněz jako přicházíme. Jo.
2: Nedostáváte se už pod náklady?
1: No tak to samozřejmě, že jo. Ty náklady jsou někde 11,50 a my máme cenu za 10,27.
2: Počkejte, mě to nějak nedává smysl. Já jsem včera kupoval plnotučné mléko v akci za 8 korun.
1: Podle mě je to prostě naprostá dehonestace prostě té práce chovatelů.
2: A co tady vlastně stojí za extrémně nízkými výkupními, ale vlastně i prodejními cenami mléka? Já jsem se na to zeptal Jiřího Kopáčka, předsedy Českomoravského svazu mlékárenského.
3: V současné době celý svět je ve vysokém převisu nabídky nad poptávkou. Ten objem mléka celosvětově se zvýšil.
4: Jo, vyrábíme všechno z vlastního mléka, z vlastního chovu. Máme všechno v bioprodukci. Já v podstatě ani nevím, jak se cena mléka vyvíjí během roku, dvou, tří. Nevím.
2: Nízké výkupní ceny mléka ale paradoxně nedopadají na některé malé ekologicky hospodařící farmáře. Na rodinném statku v Pošné na Pelhřimovsku, kde si právě povídám s Alešem Mokrým, veškeré mléko nejen zpracovávají například na jogurty nebo sýry, ale také sami prodávají.
4: Prodáváme tady, z 30% jezdíme po trhách a zavážíme 2-3 obchůdky.
2: Tady na Vysočině vyprodukovali podle Českého statistického úřadu loni farmáři skoro 680 milionů litrů mléka. To je nejvíc v republice. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: už preče.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: Dostali se do situace, kdy jim šlo o život.
3: Pamatuju si, že jsem prostě non-stop ležel v té posteli.
4: A ty si vybavíš, kolik si daroval bráchovi mililitrů kostní dřeně?
5: 734.
1: Díky transplantaci kostní dřeně, jater, ledvin nebo srdce žijí dál.
6: Já mám ráda panenky.
4: Máš ráda panenky?
6: Jo.
4: Teď hladíš mámu, máma připravuje léky.
7: To je sirup, to jsou imunosupresiva.
2: Jak je událost proměnila?
1: A co by vzkázali svému dárci?
4: Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 21. Každou kontrolu, co jdu hned ráno, tak zapálím svíčku.
1: Nový život.
2: Seriál Radiožurnálu o fenoménu transplantací s příjemci i s dárci.
1: Denně po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 8:30. Zprávy připravil Richard Jandovský.
1: Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku, aby se vyhýbali oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic. V nouzových případech se pak můžou v pracovní době obrátit na české velvyslanectví v Madridu nebo kdykoliv na nouzovou linku českého ministerstva zahraničí. Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři kvůli tomu omezili proplouvání lodí přes plavební komory. V případě dalšího poklesu hladiny hrozí podle Slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení vodní dopravy. V některých úsecích má Dunaj v Bratislavě až o 180 cm míní než obvykle. Generální tajemník OSN Antonio Guterres je na návštěvě Kypru. Jedná z prezidenty obou zemí, které se na ostrově nacházejí. Ostrov je od roku 1974 rozdělený na řeckou a tureckou část poté, co sever Kypru obsadila turecká armáda. Cílem návštěvy je otevřít cestu k mírovým jednáním s ministry zahraničí Řecka, Turecka a Spojeného království. Na ostrově zůstane Guterres až do zítřka. Na hlavním nádraží v Trutnově stojí ode dneška do neděle legiovlak. Tvoří ho 14 historických vagonů, představujících legionářský vlak z let 1918 až 1920. Českoslovenští legionáři se jim přepravovali po transsibirské magistrále napříč Ruskem až do přístavu Vladivostok, odkud se vraceli zpět do vlasti. Součástí legiovlaku je například ubytovací, filmový, zdravotnický nebo krejčovský vůz. Vstup je zdarma. Sport. Norský běžec Jakob Ingebrigtsen bude na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu startovat v závodě na 5000 metrů. Dvojnásobný olympijský vítěz se v únoru podrobil operaci achilovy šlachy a od té doby nezávodil. O účasti na 5-kilometrové trati na evropském šampionátu Ingebrigtsen informoval na sociální síti Instagram.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 za Kuberovicemi i na pražském okruhu u Černého mostu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se vyhněte překážce za nájezdem od Kuberovic. Na 73. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Na D1 z Brna na Vyškov pozor na odstavené dodávky. Na kilometru 220 blokují odstavný pruh. Dopravní značení zasahuje do pravého pruhu, kolem se pohybuje řidič. Na východní části pražského okruhu směrem na Mladou Boleslav podobná situace u nájezdu od Černého mostu. Na 59. kilometru stojí dvě osobní auta v odstavném pruhu a na místo právě dorazila policie. A na Liberecku buďte ve střehu na silnici 13 do Děčína. Za Bílým kostelem nad Nisou v místě rozšíření na dva pruhy se na vozovce pohybuje srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty, bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34, na horách kolem 23 a na Šumavě naměříte až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy. A teď vám nabízíme aktuální díl podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Oškubat, prodat. Vzácné šupiny vymírajících luskounů jsou na černém trhu horké zboží. Jak tomu zabránit? Pomohou pašeráky dopadnout otisky prstů nebo genetická analýza? Ptám se v dalším díle letního speciálu Kořist Barbory Černé-Bolfíkové z České zemědělské univerzity. Dnes je úterý 28. července. Dobrý den, díky, že jste přišla k nám do studia Vinohradské 12.
5: Dobrý den.
4: Já začnu příběhem. Je to pár měsíců, co singapurští strážci přírody zadrželi nákladňák, ve kterém bylo 30 pytlů se šupinami luskounů, dohromady 830 kilo šupin. Ty pytle byly obrovské, jsou z toho fotografie. Pašeráci je maskovali za rybí šupiny. A tohle to rozhodně není ten první případ, kdy dojde k nějakému záchytu těchto pašeráckých skupin. Jak často to zkoušejí?
5: Zkoušejí to poměrně často vlastně. Zdá se to hodně, je to přes 2000 zvířat. Ale není to vlastně vůbec ta největší zásilka. Ty některé zásilky mají i přes 20-30 tun, takže těch případů je spousta, ale co my vidíme, tak v současné době už vlastně nezachycujeme ty největší, že ten trh se trošku změnil a vlastně častěji vidíme menší zásilky a vlastně hodně se to změnilo třeba během covidu, kdy ty velké lodě stály během covidu, takže se musela najít jiná cesta, jak to distribuovat mezi ty koncové uživatele, takže v současné době spíše vidíme ty menší zásilky, takže co se týká současnosti, tak je to vlastně jedna z těch hodně velkých, ale obecně, co víme u luskounu od nějakého roku 2016, tak to ještě daleko více přesáhlo.
4: A pardon, vy jste říkala 2000 zvířat, těch 800 kilo šupin bylo z 2000 luskounů.
5: Je to přibližný odhad, množství. Je to spíš takový minimalistický odhad, protože my víme, jaký to je druh, podle toho si nějak dopočteme, kolik tak mohli vážit jeho šupiny, od toho se odhadne počet zvířat, ale samozřejmě těch zvířat tam může být mnohem více.
4: Já se musím na to zeptat, protože mě to zajímá, ale bojím se vaší odpovědi, jak to vypadá to sundávání těch šupin z toho zvířete.
5: Je to úplně různé, třeba z Afriky se hodně vozí už rovno jenom šupiny, protože tím, že to cestuje dlouho na lodích, tak to jsou rovno vlastně zpracované vysušené šupiny, ale vozí se třeba i zmražené celé těla, ty častěji najdeme právě v Asii.
4: Deník South China Morning Post psal o tomhletom případu a připomíná, že anatomicky ty šupiny jsou velmi podobné lidskému nechtu, že to je vlastně keratin. Tak proč je o ně takový zájem?
5: Je to keratin, je to vlastně, ano, morfologicky jsou nejpodobnější primátím nechtům, ale současně je to stejné jako chlupy nebo rohovina, tyhle všechny.
4: No, tak ničemu přece ne, lidskému tělu.
5: To je otázka, no, to my vlastně jako nevíme, protože se vlastně nedá úplně eticky navrhnout experiment, který by to zjišťoval. Je to složité, protože vlastně my nemůžeme říct, jestli to funguje nebo nefunguje, protože zároveň třeba používáme i ovčí vlnu jako hnojiva, protože ten keratin je prostě protein, je tam spousta minerálních látek, takže teoreticky nějakým způsobem to může katalyzovat nějaké biochemické reakce. Na druhou stranu tahle otázka není podstatná, protože i kdyby to fungovalo, i kdyby jsme prokázali, že to nějakou funkci má, vůbec nic to nemění na tom, že to používání je prostě nadměrné a neudržitelné.
4: Tak a lépe, když by si ti, kteří kupují ty šupiny, kousali třeba vlastní nechty, že jo? Ptám se na to z toho důvodu, že mě zajímá, kde je o to největší zájem. Protože ta zásilka, která jela přes Singapur v tom nákladňáku, směřovala z Indonésie do Kambodži. To znamená, bavíme se o jakých státech, které primárně odebírají ty šupiny z luskounu nebo tu kůži. Je to jihovýchodní Asie?
5: Je to tak, je to celá východní Asie. Nejčastějším koncovým uživatelem je Čína, ale velkou roli tam hraje i Vietnam, většinou ta Kambodža, Malajzie, Indonésie jsou takový jako překladiště, vlastně nějací prostředníci, kde ty zásilky přijíždějí, odtamtud se distribuují dál, takže ta síť je velká, je hodně variabilní, v čase se to hodně mění, vždycky, když se vlastně něco zachytí, tak okamžitě ty cesty se začnou měnit, ale většina těch zásilek je koncovým uživatelem, jak jsem říkala, ta Čína.
4: Takže Číňané a Číňanky věří, že keratin obsažený v těch šupinách má nějaké zázračné magické schopnosti, které jim zlepší života, z toho důvodu to prostě nakupují?
5: Nejenom ti Číňané, všude, kde se luskouni vyskytují, tak tam nějaké pověry, nějaká tradice a kultura existuje.
4: Že to vyléčí všechny nemoci?
5: Je to úplně různé. Jo, může to fungovat na různé nemoci, zároveň je to nějaký magický předmět, který dodával sílu, může vás ochránit před něčím, je to i delikatesa, to maso se popisuje jako, že je velmi chutné.
4: Takže oni se i jedí luskouni?
5: Je to tak, luskouni se hodně i jedí, nejenom v Asii, ale třeba hodně i v Africe, kde jsou součástí vlastně těch bušmítových trhů.
4: To mě taky zajímá, protože mnoho z těch případů, o kterých my se tady bavíme s těmi šupinami, ty se týkají teda jihovýchodní Asie, které jsem zaznamenal i v médiích. Nicméně mě zaujalo, že se do Asie dovážejí luskouni i z Afriky, z Nigérie například.
5: Je to tak.
4: To znamená, to je další silná obchodní trasa, nejenom, že v Asii jsou luskouni, tak z Asie do Asie se převážejí, ale i z Afriky do Asie.
5: Je to tak, protože my máme skupinu luskounů afrických a asijských a ty asijské už jsou na pokraji vyhubení. Třeba teďka nedávno se objevily dva druhy, úplně nové druhy luskounů, které jsme neznali. A nikdo je vlastně jako pro tu vědu nikdy živé neviděl. My je známe jenom z těch zásilek. Vůbec nevíme, jestli ještě existují v přírodě. A ty čtyři druhy, které už známe teda delší dobu, tak jsou kriticky ohrožené. Když to v té Africe vlastně je to takový přímý přenos toho, co se může stát, pokud to dostoupí tam, kde dneska je Asie.
4: To znamená, fázi luskouni došli, proto začali odebírat luskouny z Afriky, když se zeptám takhle napřímo.
5: Dalo by se to tak v podstatě říct.
4: V Africe je ještě o to větší problém, že teda tam kromě těch šupin ještě se zajímají o to maso jako takové.
5: To využití je hodně jako tradiční v každé té kultuře. Každá kultura ho používá toho luskouna jinak vyrábějí si třeba z nich i šperky a podobně. A vlastně každý národ nebo různé kmeny můžou mít jinou kulturu, jinou tradici. Mm. Historicky prostě ti loskouni se používají úplně všude k různým účelům. Takže v té Africe tradičně se taky lovili, ale bylo to jako v minulosti, to bylo poměrně dost udržitelné, protože to prostě bylo jedno ze zvířat, které se takhle používalo. Ale tím, že ta poptávka přišla i z té Asie, tak se začaly hodně vyvážet.
4: Luskoun budí tu pozornost, ať už pro kohokoliv, zejména tím, že má ty šupiny, že jo, o kterých my jsme tady začali mluvit, které z něj dělají výjimečné zvíře, protože žádné jiné nevypadá jako obživlá šiška z borovice. K čemu ty šupiny jsou? To je brnění, ne? To je obrana proti predátorům.
5: Není to obrana, lidem to teda úplně nefunguje,
4: ale...
5: Není to vůbec třeba dobré k termoizolaci nebo k tomu, aby měli méně parazitů, je to čistě vlastně obraná záležitost.
4: Kolik těch šupin má jeden luskoun?
5: Je to různé, protože máme různé druhy luskounů a jsou jako od úplně malinkatých, které mají 3 kg, až po velikánské luskouny, kteří mají více jak 30 kg. Mm-hmm. A ten počet těch šupin taky je od nějakých 500 do 1000.
4: Takže když přijde tygr nebo já nevím, levhart nebo hyena, ti běžní predátoři luskouna, tak se jim hůř loví, nebo se
5: je to skvělá obrana. Není to úplně 100% obrana. Třeba medojedi to dokážou jako velmi dobře prostě překonat, ale luskouny nacházíme v trusu různých predátorů, třeba i hadů, vlastně krajty dokážou lovit luskouna, hyeny, krokodýlové, takže není to úplně 100% obrana, ale je to jako velmi velký pomocník, jsou jako velmi tvrdé, jak jsem říkal, že jsou mineralizované, tak se to těžko prokousne.
4: Já jsem se dočetl, že snad tvoří pětinu váhy luskouna, že jsou i těžké docela.
5: Může to být, je to od nějakých 10-30% té váhy luskouna, můžou tvořit ty šupiny.
4: A kromě šupin má ještě ten hrozně dlouhý jazyk, to je další pozoruhodná věc u luskounu, to mě vždycky hrozně zajímalo, protože oni jedí mravence nebo...
5: Mravence a termity.
4: Termity, takže potřebují ten jazyk protáhnout tím labyrintem, těm chodbiček.
5: Přesně tak, je to stejné jako mravenečníka nebo hrabáče, vlastně všechny ty mravencožravé zvířata jsou v tomhle jako poměrně podobné. Takže mají dlouhatánské jazyky, velké slinné žlázy, které jim potom umožňují, aby se tam ti termiti nalepili.
4: Genetici taky zjistili, že oni mají poměrně blízko k pravenečníkům, že?
5: K šelmám.
4: K šelmám?
5: Je to tak.
4: Ježiš, jak vlastně to? Oni mají ty velké drápy, tak možná kvůli tomu.
5: Ten mezičlánek už nám jako vymizel, takže oni si moc podobní nejsou. Přeti luskouni jsou strašně specializovaní, vlastně jak se živí těmi mravenci, plus ještě se vyvinuli ty šupiny, takže se od těch šelem úplně oddělili, už jsou to dlouhé miliony let, kdy se oddělili, ale ano, dříve, než jsme používali molekulární data, tak se právě dávali dohromady s mravenečníky a mravencožravými zvířaty, ale dneska už víme, že jsou nejbližšími příbuznými šelem.
4: Tak jinak, tak vědci v minulosti zjistili, že mají blízko k mravenečníkům a pak genetici je opravili, to jsou taky vědci samozřejmě, ale s novými metodami, a že mají blízko k šelmám. To je teda pozoruhodné, že to je šelma bez zubů.
5: V podstatě jo.
4: Protože tráví potravu kamínkami, které má v žaludku.
5: Je to velký predátor, stejně prostě jako další hmyzožravci, ještě krce, jsou taky velcí predátoři.
4: Jak dlouho už chodí luskoun po planetě Zemi? Vy jste říkala, že tady je kolik? 4 druhy kriticky ohrožených plus ty 2 nové.
5: To je 6 asijských.
4: No.
5: A v současné chvíli rozeznáváme 4 africké, ale ti afričtí jsou mnohem méně studováni. Takže uvidíme, čeho se tam ještě dočkáme.
4: A pardon, k té původní otázce, jak dlouho chodí luskoun po planetě Zemi? Já nevím, kdy se našly nejstarší fosíly
5: jsou někde z Evropy, z Německa, jsou 50 milionů let staré. A ti současní, ti žijící luskouni, tak se začali vyvíjet před nějakými 30 miliony lety přibližně.
4: Luskoun žije hodně v noci. Právě v noci ho chytají lidé?
5: Spousta těch druhů je nočních, ale je otázka, jestli by chtěli být noční.
4: Protože, co to znamená?
5: To znamená, že v místech, kde nejsou lidi, kde není ten velký tlak ze strany lidí, tak je vidíme na fotopastech i přes den. Takže je to dost časté u zvířat, třeba i vlci by možná dali přednost denní aktivitě, ale právě aby se vyhýbali lidem, tak začnou vlastně aktivovat více v noci.
4: Hmm. Vy jste mluvila o tom, že v rukách pašeráků skončí tisíce luskounů naraz, pak jsou odesílány v některých těch zásilkách prostě různě po světě, ať už je to Asie nebo Afrika. Dá se říct, o kolik luskounů tímto způsobem přijdeme každý rok? Je to vyčíslitelné? Monitoruje to někdo?
5: Je snaha to monitorovat, ale samozřejmě asi zase zachytíme minimum těch zásilek. Odhaduje se třeba nějakých jako 500 000, že vlastně za tu dobu od roku 2016 bylo pašovaných, ale je to fakt minimalistický odhad, spíš je to mnohem více.
4: Zároveň, když mluvíme o kriticky ohrožených druzích, co to znamená? Kolik jako luskounů ve volné přírodě ještě?
5: To bychom hrozně chtěli vědět.
4: Ale já bych to taky chtěl hrozně vědět. Jak se říká, jsou to stovky tisíc?
5: Ono to vypadá, že třeba ty africké druhy, třeba hluskon bělobřichý, asi musí žít ve vysokých populačních hustotách, protože vlastně z těch genetických dat se zdá, že jsou extrémně variabilní. I ten genom toho hluskouna oproti ostatním savcům je naprosto nadprůměrně geneticky variabilní, což je velká zvláštnost. A je to možná tím, že jí opravdu jako žijou ve velkých populačních hustotách, takže v tuhle chvíli jich třeba ještě může být hodně, ale ta populace může skolabovat velmi rychle, když se dostane pod nějakou kritickou hodnotu.
4: Když mluvíte o té genetické analýze, tak se jí podržme teď chvíli, protože vy jste se podílela v minulosti na studii, kterou publikoval i prestižní časopis Science, o trasování původu pašovaných hluskounů právě pomocí genetické analýzy. Jak to funguje?
5: Funguje to tak, že my musíme mít z přírody srovnávací vzorky, takže my vlastně si získáme vzorky z celého areálu výskytu toho druhu a určíme nějaké nejdůležitější znaky, které ten hluskoun v tom daném místě má, a pak právě když máme ty zásilky, tak na základě toho my se snažíme namodelovat, že to srovnáváme s těmi, které známe, odkud jsou, a modelujeme takhle v prostoru, odkud by tak mohly být, a ta přesnost je poměrně velká, takže je to skvělá metoda, která nám velmi pomáhá jakoby zjišťovat, jak ten trh funguje, kde jsou třeba hotspoty toho lovu, a je to strašně důležité.
4: To je taková forenzní vyšetřovací analýza teda. Vy takhle dokážete dojít po stopách až k původnímu lovci, ne? Skoro.
5: Skoro k původnímu lovci, ale možná spíš k tomu, kde se hodně lovilo. Ale zrovna tam jsme použili analýzy, které jsou jako velmi náročné, které v těch nejchudších státech nelze použít, protože jsou jako metodicky i finančně velmi náročné, takže teďka je třeba snaha vyvíjet metody. To je další práce, kterou jsme opublikovali, které jsou jednodušší, kde se dají vzít určité přístroje přímo do terénu a zjišťovat i v těchto zemích, odkud ta daná zásilka je, že vlastně jste přímo na místě a můžete jako rovnou odebírat vzorky, zpracovávat je kdekoliv v Africe, v Asii a rovnou přijít na to. A je to mnohem rychlejší, protože třeba ta práce, kterou jsme dělali v tom Science, tak my jsme ji publikovali v roce 2024, ale zpracovávali jsme data, které byly do roku 2018, takže my tak spíš honíme toho ducha minulosti a víme, co se dělo tehdy, ale dneska už to všechno může být úplně jinak.
4: Bavíme se o šupinách, to znamená, vy ty šupiny ale musíte někde získat, ne, abyste mohli geneticky analyzovat, jak se k ním dostáváte. To jsou šupiny z těch zabavených zásilek, takže jste domluveni s úřady, úřady vám je poskytnou a vy to pak strčíte pod mikroskop.
5: Je to přesně tak, je tam spousta spolupracujících institucí a organizací. Tohle už si vlastně nikdo neudělá sám, takže tam jako velká síť kolegů, kteří právě dali dohromady všechny ty vzorky. My, protože pracujeme hlavně v Republice Kongo, tak odtamtud nikdo žádné další data neměl, takže naší hlavní úlohou bylo získávat informace v této oblasti.
4: A šlo to. V Kongu byly nápomocné úřady k tomu.
5: Kongu jsme měli skvělou studentku, moji kolegyni Markétu Světskou, která byla hrozně dobrodružná a během své diplomky se prostě rozhodla, že se sebere a pojede zkoumat hluskouny do Konga.
4: A obejde pašeráky tam.
5: A obcházela vlastně místní trhy a dělala s nima rozhovory, kdo je ten lovec, jak to funguje, všechny tyhle jako sociální kontext vlastně toho trhu, a tím, že ji příliš nezajímala genetika, tak vzorky dala nám a my jsme je potom zpracovávali.
4: Když to na těch trzích je, to znamená, že to je legální v těch zemích? Že tam prodej hluskounů není ničím omezený?
5: Ten prodej samozřejmě je omezený. Legální to není, ale všechny ty zvířata jsou. Najdete tam primáty, kteří jsou také ohroženi, jsou zakázaní, ale tohle byly vlastně malé trhy okolí Národního parku. A všechny ty zvířata byly místní. To byla taky vlastně jako jedna z velkých otázek, jak ten trh jako funguje, jestli je někam vozí, jestli je ten obchod jako velký, ale ty genetické data ukázaly, že všechna ta zvířata jsou místní, takže takhle já si třeba představuji nějaký udržitelný trh, kde vlastně ta zvířata se uloví v nějaké oblasti a spotřebovávají se tam místními lidmi. Otázka je vlastně, jak masivní to je, jestli to teda udržitelné je nebo není.
4: Já jsem viděl reportáž na BBC, která informovala před lety o tom, že jsou vědci, kteří snímají ze zabavených šupin i otisky prstů. To může fungovat, tahle sherlockovská metoda?
5: Může to fungovat, protože vlastně, když šaháte na ty šupiny, tak vaše otisky tam zůstanou. Pak je ale otázka, jestli dokážete stotožnit někoho s tím otiskem prstů, takže vy už musíte mít konkrétního člověka, kterého podezříváte, a vlastně ho jenom stotožníte s tím, že na toho hluskouna šahal.
4: Dobrá, tak když vypátráme, pokud máme databanku podezřelých a vypátráme podezřelého a on dostane možná nějaký trest, možná taky ne, já nevím, nakolik je to vymahatelné v těch rozvojových zemích.
5: To každá země je různá. Byly nějaké případy, kdy třeba dostali až 8 let.
4: Až 8 let, tak to je ale zase něco, co by mohlo ty ostatní odstrašit od toho, aby to přestali dělat nebo aby to nedělali. Nicméně se to stále děje. Co dělat pro to, aby se to nedělo? Protože já vím, že v některých státech, na Sumatře, v Laosu jsou záchranné stanice, napašovaná zvířata, že tu jsou záchranné programy, že se z pašeráku, a bylo to tak i v díle o mořských želvách, jsme se o tom bavili, že se z pašeráku a lovců často stávají pak ochranáři, což je samozřejmě šlechetné od těch lidí, že se takhle poučí. Co víc ale dělat pro to, aby se z kriticky ohrožených druhů nestaly nakonec zvířata, která vymřou?
5: My jsme se třeba na začátku hnedka vyjadřovali hodně o té Číně, že tam vlastně díky nim ty zvířata hodně vymírají. Na druhou stranu Čína teďka začala zavádět jako velmi přísné omezení. Samozřejmě není to úplně ještě dotažené do konce. Součástí některých těch léčiv ještě pořád oficiálně mohou být luskouní šupiny, ale už je to jako velmi omezené oproti tomu, co bylo. A myslím si, že když se podíváme třeba na dobrý příklad z Číny, tak je to panda, kdy z kriticky ohroženého zvířete se jim podařilo vlastně udělat ten velmi pozitivní příběh. Takže já si myslím, jestli to někdo dokáže, tak jsou to určitě Číňani. A věřím tomu, jestli budou vymáhat ty zákony a budou to dodržovat a vlastně ty tresty budou vysoké, tak je to jeden ze způsobů. Na druhou stranu, jak jsem říkala, ti luskouni je takový velmi tradiční věc, velmi zakořeněná ve všech těch kulturách, takže to nesnadno vymítíte z těch lidí. Hlavně ten obchod se dneska přesunul do nějakého e-commerce a podobně, že už to není jenom, že si to jdete koupit někam na trh.
4: Ale
5: obchoduje se s tím hodně na internetu. Takže důležité je vzdělávání. Vzdělávání malých dětí hlavně, protože se tady bavíme i o spoustě lidí, kteří třeba ani neumí číst a psát a pro ně je to jako jiný způsob obživy vlastně jít někam ulovit luskouna. Takže za mě třeba já hodně propaguju vlastně to vzdělávání, protože mi to připadá jako smysluplné, když o nich budeme vědět a budeme si toho všímat, tak vyroste jako nová generace lidí, kteří už třeba nebudou mít tyhle potřeby.
4: Když jste zmiňovala tu Čínu a ty lékařské předpisy, to je ta zpráva, která oblétla média, už je to nějakou dobu, že Číňané ty luskouní ingredience, když to řeknu takhle, vymazali z těch oficiálních receptů, že už je nepředepisují lékaři, oni je totiž, chápu správně, předepisovali dokonce přímo
5: na léčení. Byly to zcela oficiální věci.
4: Věcí.
5: Ano, úplně ty případy, kdy to byly čistě ty luskouní šupiny, tak už tam nejsou, ale zároveň jsou ještě někde jako schované v některých jako patentech, že pořád se někam jako přidávají. Není to ještě jako, je to fakt hodně omezené, ale není to
4: že
5: úplně
4: 100%. Že se to třeba drtí ty šupiny na prášek, dává se to různě do mastí a takhle, jo.
5: Já se v tom úplně nevyznám, takže to nedokážu říct, ale jako četla jsem o tom docela hodně, že vlastně se to snaží omezovat, což mi připadá super.
4: Co by se stalo, kdyby se tyhle ty snahy třeba v Číně nepodařily nakonec a luskouni by vymizeli? Co by to znamenalo třeba pro planetární ekosystém?
5: Já znovu zdůrazním to, jak strašně málo toho o luskounech víme. Opravdu jsou to jako totálně podstudovaná zvířata, nejenom, že nevíme, kolik jich je, my vlastně nevíme spoustu dalších věcí o nich, o jejich ekologii. Takže víme teda, že žerou mravence, že žerou termity. Zdá se ale, že jsou vybíraví, že třeba preferují jenom jeden nebo dva druhy těch mravenců. Mm-hmm. Takže je otázka vlastně, jaké další ekosystémové služby oni poskytují. Hrabou nory, ty mohou využívat další zvířata. Takže když by ti luskouni chyběli v tom ekosystému, dává to prostor přemroženým termitům, mravencům. Zároveň vlastně nikdo nebude vytvářet ty nory, takže to bude chybět v tom ekosystému.
4: No a když o ně přijdeme, tak je ani nebudeme moc konečně studovat, že jo? Takže se o nich tolik už nedozvíme. To je ta další věc.
5: Je to tak?
4: Tak jo. Tak moc díky, že jsme se o nich mohli bavit.
5: Tak já taky děkuju.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Dneska byla ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu Barbora Černá-Bolfíková z České zemědělské univerzity. Ptal jsem se jí na velmi vzácné luskouny, tedy proč pašeráky zajímají a jak tomu zabránit. Tohle už byl druhý díl našeho letního speciálu Kořist o pytlácích a pašerácích. Dělá na něm spolu se mnou Terka Velebilová, Stella Chvojková, Krištof Cejp, Damiana Smetanová, Johan Fos a Hanka Řeháková, tedy velká část týmu Vinohradské 12. Moc jim za to děkuju a díky i vám za poslech. Další příběh uslyšíte ve středu, nezapomeňte si nás pustit. Naslyšenou zítra. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.
6: eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je s vámi v 9 hodin večer. A také Richard Jandovský se zprávami.
1: Elektroenergetické datové centrum ruší zakázku za téměř 2 miliardy korun na nový informační systém. Japonský ostrov Kyushu zasáhlo silné zemětřesení. Tenisty Menšíka a Lehečku čekají první zápasy po Wimbledonu. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Elektroenergetické datové centrum zrušilo veřejnou zakázku na nový informační systém za skoro 2 miliardy korun. Důvodem jsou změny v legislativě nebo financování. Uvedl to Pavel Šunda, ředitel centra Krátké, které v Česku řídí systém pro sdílení elektřiny. Původní zadání podle něj přestalo odpovídat současným potřebám.
3: Bohužel v průběhu toho výběrového řízení, které bylo zadáváno před více než 2 roky, došlo k zásadním změnám. Jednak v rámci legislativy, druhak v rámci toho reálného použití těch systémů, kdy dostáváme od trhu spoustu změnových požadavků a vlastně to použití, tak jak to ty koncoví uživatelé uchopili, je jiné, než jak si designéři před těmi 3 roky mysleli.
1: Zrušení soutěže ale podle Šundy neovlivní plánované rozšíření služeb. Centrum zajistí v rámci vlastního vývoje. Uplynulé pondělí se stalo nejtragičtějším dnem na českých silnicích za celý letošní rok. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 6 lidí. Policie eviduje taky 5 těžce zraněných. Smrtelné nehody se staly například u Litomyšle na Svitavsku a u Holovou na Jičínsku. Od začátku července zemřelo na silnicích 33 lidí. Za celý loňský první prázdninový měsíc bylo takových případů 35. Pokračuje vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
4: Dlouhodobě těmi příčinami smrtelných nehod je nejčastěji nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení, takže nějaké rozptýlení v tom autě, ať už je to telefon, navigace a podobně. A přibývá také těch přejetí do protisměru, což byla i jedna z těch pondělních smrtelných nehod.
1: Neřol dodal, že za přejetím do protisměru může být únava nebo mikrospánek. Řidiči by proto měli před jízdou zhodnotit svůj stav a v případě potřeby si udělat přestávku. Japonský ostrov Kyushu zasáhlo zemětřesení o síle více než 7 stupňů. Podle agentury Kyodo nepřežil nejméně 1 člověk. Desítky lidí utrpěly různě těžká zranění, hlavně potom, co se na několika místech zřítily obytné nebo komerční budovy. Úřady varují, že v následujících hodinách mohou ještě přijít další otřesy.
5: Ve městě Kashima se zřítilo 2. patro obchodního domu. Nejsilnější otřesy pocítili lidé v prefektuře Kumamoto. Tam také záchranáři přijali nejvíc tísňových volání. V některých domech popraskaly rozvody vody a plynu a úřady uvádějí, že v celé prefektuře se na záchranných pracích podílí přes 3,5 tisíce lidí. Na ostrově Kyushu je poškozená také páteřní dálnice a zastavil se i rychlovlaky Shinkansen. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
6: Sport. Tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fontang.
7: Fontang po Wimbledonu ukončil 9letou spolupráci s Kanaďanem Ožerem Aliasimem, současnou světovou 4, které pomohlo k 9 titulům na okruhu ATP. V minulosti vedl také Francouzku Garciovou nebo Kanaďana s českými kořeny Vaška Pospíšila. Lehečka dosud spolupracoval 8 let s Michalem Navrátilem. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
6: První zápas pod novým trenérem se hraje Lehečka zítra večer českého času v mexickém Los Cabos. Na stejném turnaji čeká v dnešním programu duel 1. kola Dalibora Svrčinu. Utká se s Australanem Waltonem. Jakub Menšík večer na úvod turnaje ve Washingtonu změří síly s Američanem Svajdou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D5 za Loděnicí a na D6 za Řevničovem. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte překážku za Loděnicí. Na 8. kilometru je uzavřený pravý pruh, stojí v něm nepojízdné vozidlo a kolem něj se pohybuje řidič, tak opatrně. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor za Řevničovem. Na 34. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu předmět. Na D1 z Vyškova do Brna pozor na překážky před Rousínovem. Na kilometru 220 zabírají odstavný pruh nepojízdné dodávky. Dopravní značení částečně zasahuje do pravého pruhu. A na Přerovsku hlásíte nehodu na silnici 441 z Podštátu do Oder. V křižovatce na Partultovice a Spálov havarovala 2 osobní auta. A překážejí provozu a na vozovce se pohybují lidé.
9: Je to nepřehledný, tam jsou chlapi, kteří to nějak jako řídí, ale je to přímo v křižovatce. Dost nebezpečný úsek, kde se jezdí dost rychle.
8: A na místo už jede policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty, bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34, na horách kolem 23, na Šumavě to bude až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál, pokračuje taky Zuzana Burešová.
0: Dobrý večer a přidám ještě jednu aktuální zprávu. Španělské ministerstvo vnitra oznámilo, že odvolává evakuace některých obcí, které úřady nařídily kvůli rozsáhlému požáru v madridském regionu a okolí. Ten už se přestal šířit díky obrovskému nasazení hasičů a vojáků. Na dalších místech ale nadále hoří asi 8 velkých lesních požárů. Experty proto znepokojuje nová vlna veder, která by měla začít ve středu.
2: Večerní radiožurnál
10: a Zuzana Burešová.

0: Nebezpečné kovy a další látky jako pozůstatky průmyslové výroby po celém Česku ohrožují podzemní vody, půdu a samozřejmě krajinu. Daří se je ale postupně odstraňovat. Takovým případem je i areál bývalé Tesly v Králíkách na Orlicko-Ústecku. Sídlí v něm už jiná firma a s likvidací nebezpečných látek chce začít ještě letos.
1: U Kalového jezírka jsem s Pavlem Musilem, jednatelem společnosti, která se zabývá povrchovou úpravou kovů, a vy jste tady to jezírko dostali jako takové dědictví po Tesle, která tady dřív fungovala.
2: Podkladem pro projekt sanace se stala analýza rizik, kterou jsme si nechali zpracovat od odborné firmy. Na dně se nachází asi 1,5 metru kalového sedimentu, který obsahuje těžký kovy, asi nejnebezpečnější je vysoký obsah rtuti. Ten rybník fungoval jako odkaliště z odpadních vod.
1: A my jsme se teď ještě přemístili k velké skládce zářivek a žárovek. Kolik toho je?
2: Asi 600 tun. Tady se počítá s otěžením té skládky a ještě zemina do 3 metrů pod tou skládkou. Z důvodu, že byla zničena kontaminace rtutí až do hloubky ke 3 metrům.
1: Počet starých průmyslových skládek nebezpečných odpadů se postupně daří snižovat po celém Česku. Majitelé pozemků na to můžou čerpat dotace z evropských peněz z operačního programu Životní prostředí, vypsaného pro období let 2021 až 2027, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
3: V aktuálním programovém období proběhl průzkum na zhruba 40 skládkách. Asi u 10 z nich už začala nebo je připravená sanace. Kromě Králík jsou to například také skládky v Mníšku pod Brdy, Frýdštejně nebo Rynholci.
1: Sanace Kalového jezírka i skládky zářivek bude dohromady stát asi 80 milionů korun. Z toho 85% pokryje dotace z evropských peněz a zhruba 10 milionů korun přispěje Pardubický kraj. Z Králík Barbora Soukupová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdnu.

Moderní pětibojaři Matyáš Tekman a Dan Vorlíček vyhráli na juniorském mistrovství světa v litevském Kaunasu štafetový závod. Zlato vybojoval jako první Češi na této akci v historii. Další sportovní aktuality přidáme ve večerním radiožurnálu už za malou chvíli.

0: Sliby se mají plnit a proto už má fotbalista Marku Kurela na paži vytetovanou tvář reprezentačního trenéra Luise de la Fuenteho. Splnil tak slib podmíněný tím, že Španělsko vyhraje mistrovství světa, což se taky stalo. To fotbalové reprezentace Francie a Itálie mají zase nové trenéry. Francouze povede Zinedine Zidane, někdejší mistr světa i Evropy, který jako trenér dovedl Real Madrid ke dvěma španělským titulům a třem triumfům v Lize mistrů. A kdo bude novým koučem Itálie, to už poví Krištof Kousal ze sportovní redakce. Vítejte.
1: Hezký večer. Sport. Italskou fotbalovou reprezentaci povede znovu trenér Roberto Mancini, informoval o tom šéf tamního svazu Giovanni Malago. Pro Manciniho to bude druhé angažmá u národního týmu.
2: 61-letý kouč u italské reprezentace působil už v letech 2018 až 2023. Před 5 lety s ní vyhrál mistrovství Evropy. Po konci v národním týmu vedl Saudskou Arábii. Naposledy působil na lavičce katarského týmu Al Sadd. Mancini u reprezentace nahradil Gennara Gattuza, který skončil po neúspěšné kvalifikace na letošní mistrovství světa. František Typovský, Radiožurnál.
1: Kluby hokejové Typ Sport Extraligy začínají před novou sezónou s přípravou na ledě. Mladá Boleslav se připravuje s částečně novým realizačním týmem, do kterého přišly bývalé extraligové hvězdy a nyní asistenti Jakub Klepiš a František Ptáček. Pokračuje útočník Mladé Boleslavy Dominik Lakatoš.
3: Tak je to perfektní pro nás všechny, že takovýhle persony prostě a takovýhle hokejisty, jaký byli, takže nám mají co dát a ten hokej jako samozřejmě strašně dobře vidějí a myslím si, že je to jedině dobře pro nás všechny, jak jako pro nás hráče, tak pro klub, že takovýhle lidi a takovýhle jména tady můžeme mít.
1: S vítkovickými hokejisty už se připravuje i posila Střince David Čenčala. Ten minulou sezónu osobně nehodnotí jako povedenou, proto po rozmluvě se sportovním ředitelem Janem Peterkem zvolil změnu. Trenéři Vítkovic, Strej a Trnka měli o Davida Čenčalu zájem.
4: Po sezóně jsme měli sezení s panem Peterkem a nějak tam padlo, tady ta možnost a dal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou a potom mi volali trenéři vlastně z Vítkovic a volal mi Jorik, volal mi Pavel Trnka a začal mi to dávat docela smysl, tak jsem na to kývnul.
1: K hokejistům Litvínova se na roční hostování z Pardubic připojil útočník Tomáš Urban. 24-letý hokejista už za Vervu nastupoval krátce před dvěma lety. V minulé sezóně Urban odehrál za Pardubice 10 extraligových utkání, většinou působil v prvoligové rezervě Dynama. Celkově v nejvyšší soutěži odehrál za Pardubice, Litvínov a Plzeň 116 duelů, vstřelil 6 branek a přidal 11 asistencí. Čtvrtou letní posilou basketbalistů nově sformované Slavie Praha NBK se stal americký křídelní hráč Travis Harper. Dosud nastupoval za tým Univerzity Tennessee State, teď ho čeká první angažmá v Evropě. Harper je třetí americkou posilou Slavie před novou sezónou po rozehrávačích Seguovi a McCollumovi. Tenisový turnaj na olympijských hrách v Los Angeles začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát do 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dnů a odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Není to tak dávno, co příběh Keporka Katymiho, který uvízl na severu Německa na Mělčině, plnil lokální i světová média. Co takové situace znamenají pro ochranu zvířat? Jak se zasahuje, když se divoké zvíře dostane mimo svůj přirozený prostor? A co nám to vlastně říká o stavu přírody dnes? Hostem radiožurnálu byl ochránce divočiny Milan Jeglík.
2: To nejlepší z hosta radiožurnálu
0: poslouchejte zítra po 9. hodině.
2: Radiožurnál
0: každý den s vámi
2: i o prázdninách.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. A poslechněte si taky zprávy s Richardem Jandovským.
1: Česko bude v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027 to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Schodek by měl být podle něj do 400 miliard korun. Konkrétní podobu rozpočtu ale premiér neuvedl. Jednotlivé rezorty chce příští rok tlačit k provozním úsporám. Zároveň by podle něj mělo Česko víc investovat. Opozice premiéra kvůli výši státního schodku kritizuje a varuje před rostoucím zadlužením země. Česko čeká další vlna veder. Může se tím výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požáru na nejvyšší úrovni. Teploty tak nad 30 stupňů mají trvat 1 až 2 týdny. Některé ruské regiony začaly uvolňovat omezení pro prodej pohonných hmot. Tamní úřady je zavedly kvůli ukrajinským útokům na rafinerie, které způsobily nedostatek paliva prakticky v celé zemi. Podle agentury AFP se to týká například Moskvy nebo Petrohradu. Ukrajina se už 5. rokem brání rozsáhlé vojenské agresi ze strany Ruska. V posledních měsících zintenzivněla odvetné útoky na ruskou logistickou a vojenskou infrastrukturu nebo ropná zařízení. Dnes je Světový den hepatitidy. Jeho cílem je zvýšit celosvětové povědomí o virových zánětech jater a zdůraznit nutnost prevence, včasné diagnostiky a léčby. Datum bylo zvolené záměrně na 28. července na počest narození nositele Nobelovy ceny doktora Baruka Blumberga, který v roce 1967 virus hepatitidy objevil. Sport. Fotbalová Slavia podepsala smlouvu s egyptským mládežnickým reprezentantem Ibrahimem Nagavým. 17-letý pravý křídelník začne angažmá u českého mistra v druholigovém B týmu. Dosud hrál v egyptské lize. Pražané oznámili, že s nimi uzavřel kontrakt do 30. června 2030.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D5 u Rokyca na omezení na pražském okruhu u Barrandova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně buďte opatrní okolo Rokycan. Kolem 61. kilometru máme hlášeného cyklistu na dálnici. Na D5C ale pozory ve směru z Plzně do Prahy. Za Loděnicí na 8. kilometru stojí nepojízdné vozidlo. Už by mělo být označené silničáři, stojí v odstavném pruhu. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením u nájezdu od Barrandova. Na 16. kilometru pracují silničáři na vozovce, zatím jen v odstavném pruhu, obnovují tam vodorovné značení. A na Táborsku zasahují záchranáři na silnici 135 z Bechyně do Soběslavy a v Sudoměřicích u Bechyně se v křižovatce na Malšice střetla 2 osobní auta, průjezd je teď proto omezený. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34, na horách kolem 23, na Šumavě naměříte až 27 stupňů Celsia. Dobré zprávy. Společnost vám dělá večerní Radiožurnál, u mikrofonu je Zuzana Burešová.
0: Dobrý večer, máme pro vás něco, co vás potěší a taky se určitě zasmějete. Po 22. hodině odvysíláme reprízu rozhovoru se členy legendárního divadla Sklep, kteří budou vzpomínat na natáčení filmu Kopytem sem, kopytem tam. Ten měl obnovenou premiéru na letošním Karlovarském filmovém festivalu a právě tam v našem mobilním studiu diváky bavili David Vávra, Tomáš Hanák, Tereza Kučerová, Milan Steindler a Jaroslav Brabec. Věřím, že po 22. hodině pobaví i vás.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

70. letech psal tajně hry a doma se staral o děti. Na nový rok 1993 už jako předseda poslanecké sněmovny vítal nově vzniklou Českou republiku. Bývalý politik a dramatik Milan Uhde právě dnes slaví 90. narozeniny. Rádi vám o tom za chvíli povíme u nás ve vysílání večerního radiožurnálu.

0: Dramatik a bývalý politik Milan Uhře právě dnes slaví devadesátiny. V 70. letech patřil v komunistickém Československu k zakázaným autorům. Divadelní hry proto psal pod cizím jménem, třeba i slavný muzikál Balada pro banditu. Po sametové revoluci v roce 1989 vstoupil do politiky. Byl ministrem kultury i prvním předsedou České poslanecké sněmovny.
1: Já jsem nesměl jít na premiéru, protože já jsem měl ten zvyk, že si to tiše odříkávám z herci.
2: Vzpomíná Milan Uhde, který od 70. let patřil k zakázaným autorům. Jeho nejslavnějšímu muzikálu proto tehdy propůjčil jméno režisér Zdeněk Pospíšil.
1: Já jsem věděl, že budu zakázaný, ale nevěděl jsem, jak si zakázaný autor počíná. Já jsem v 60. letech patřil mezi rozmazlené debitanty.
2: V první den nově samostatné České republiky přednesl jako předseda poslanecké sněmovny tento známý projev. V politice pak zůstal aktivní několik dalších let.
3: Česká republiko, dobrý den.
1: Jsem byl dvakrát šťastný. Jednou, když jsem do té politiky vstoupil a snil, co já tam jako ministr kultury všechno dokážu. A když jsem po 8 letech pochopil, že mám jít domů.
2: Společenské dění komentuje dodnes. Letos na jaře například v Brně podpořil sjezd sudeckých Němců, proti kterému část lidí i politiků protestovala.
4: Zlo, které se prohnalo střední Evropou, není dědičné.
1: Domnívám se, že když je ten strach dán pudem sebezáchovy, že nemá být důvodem k potrestání.
2: Roli dramatika stále neopustil. Svoji novou hru Obhájce tradičně tvořil se skladatelem Milošem Štědroněm.
5: S Milanem samozřejmě se spolupracuje báječně. Teď on tím svým biblickým prorockým hlasem řekne: Miloši, je to zdařilé, ale mohlo by to být ještě také jinak? Já jsem mu napsal písničku.
6: Díky za vše, Milane, díky za vše.
2: Dnešní narozeniny Milan Uhde stráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.

A co říkáte, téhle zprávě pražský magistrát za první pololetí letošního roku už má ve své kanceláři ztrát a nálezů evidovaných 3060 předmětů, z nichž se majitelům vrátilo 322. Lidé nejčastěji zapomínají tašky, peněženky, klíče nebo mobilní telefony. Najdou se ale i méně obvyklé nálezy, třeba paddleboard, šicí stroj, fritéza, hasicí přístroj, zubní otisk, psací stroj, mačeta nebo dokonce prsní implantát. Jestli jste opravdu něco takového ztratili, navštivte kancelář ztrát a nálezů magistrátu v ulici Karolíny Světlé v Praze.

0: Restaurátoři teď obnovují velkou skleněnou kopuli ve historické dominantě Opavy na střeše bývalého obchodního domu Breda. Je to unikátní operace skleněných tvárnic, takzvaných luxfér, je totiž několik tisíc a váží až 5 tun.
1: Tak husté a spletité lešení se opravdu hned tak někde nevidí. Musíme se proplést až k restaurátorkám.
2: Já teďka začišťuju luxféry zevnitř, kolegyně vkládá luxféru zvenku a tmelí.
1: Takže souhra musí být.
2: Musí být souhra, ano.
1: Jak dlouho trvá jedna luxféra?
2: Jedna luxféra, tak 10 minut.
1: Původní historickou kopuli poničil požár před více než 20 lety a musí se vyměnit všechno. Je to dokonale precizní skládačka, říká restaurátor Tomáš Oršový.
3: Celkový počet vlastně těch luxfér je 4200.
1: Už jste to někdy dělali? Protože to je dost neobvyklá práce.
3: My vlastně nemáme možnost ani čerpat z nějaké takové podobné realizace, ale určitě to zvládneme.
1: A potvrzuje to i Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Luxféry se musí vkládat rovnoměrně kvůli zátěži.
4: Je pár pasáží v Praze, kde jsou ty luxféry použité podobně, ale nikdy ne v takovémhle rozsahu. Ten ruční práce opravdu hodně.
1: Stoletý někdejší obchodní dům Breda byl ve své době nejhonosnějším a největším v zemi. Opuštěnou a schátralou dominantu odkoupilo město od insolvenčního správce a snaží se jí vrátit život. Po výměně oken, zprovoznění části přízemí je na řadě kopule a podle primátora Opavy Tomáše Navrátila z hnutí ANO vznikla i pracovní studie.
5: To znamená ze vším tím, co jsme tam chtěli dostat. Včetně kavárny na střeše, zázemí loutkového divadla a některé patra budeme obsazovat také soukromým sektorem.
1: Celková rekonstrukce by měla začít v roce 2028. Z Opavy Martin Knedl, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy připravil Richard Jandovský.
2: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude podle Schillerové do 400 miliard korun. Slovensko si dnes připomíná výročí jedné z nejhorších leteckých katastrof pádu letadla do jezera Zlaté písky. Bývalý kapitán českých volejbalistů Adam Zajíček se vrátil k reprezentaci a zítra bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Jednání o státním rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministerstvy začne v polovině srpna. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Předpokládá, že ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné zrealizovat. S navýšením rozpočtu počítá Schillerová například u dopravní infrastruktury, zdravotnictví nebo investic. Zároveň potvrdila, že schodek státního rozpočtu bude do 400 miliard korun. Přesnější odhad deficitu půjde ale podle Schillerové udělat až po zpracování srpnové makroekonomiky. Prognozy.
3: Budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
2: Například 14 miliard korun ročně mají podle Schillerové přinést výnosy obnovené EET. Ostravský domov Mikasa chce v září skončit. Zařízení pečuje o dospělé s těžkým autismem a náročným chováním. Na provoz mu letos chybí 3,5 milionu korun. V pátek rodiče klientů domova dostanou výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, říká za organizaci Mikasa Kateřina Drábová.
4: Nemůžeme a nechceme snižovat podporu lidem s vysokou mírou potřebností. Vybírat si méně náročné klienty nebo omezovat kapacitu služby jen proto, že financování neodpovídá skutečné potřebě. Takový přístup by znamenal, že právě lidé s nejtěžšími formami znevýhodnění budou ze systému podpory postupně vytlačováni.
2: Domov Mikasa dostává dotace od Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Na problematickou situaci upozorňoval od začátku července. Hejtmanství dnes znovu potvrdilo, že o dalších dotacích bude rozhodovat v polovině září. Město Ostrava bude o další podpoře organizace jednat na dalších zasedání zastupitelstva. Přesně před 50 lety se u Bratislavy stala jedna z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Letadlo na pravidelné lince z Prahy se krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté písky. Ze 79 lidí na palubě přežili jen 3.
5: Vyšetřování ukázalo, že katastrofu z 28. července 1976 způsobila souhra lidských chyb. Po nesprávném navedení letadla dispečerem posádka nezvládla přistávací manévr a stroj se zřítil do jezera Zlaté písky. Letní den tam tehdy trávili stovky rekreantů. Velká část cestujících zemřela na následky těžkých zranění po nárazu, další se utopili. Z trojice zachráněných dnes žije už pouze jeden cestující. Z Bratislavy Bára Vránová, Radio Žurnál.
2: Sport. Volejbalový blokař Adam Zajíček se vrátil do české reprezentace, se kterou se začal připravovat na mistrovství Evropy. 33-letý hráč loni dovedl jako kapitán tým na mistrovství světa ke 4. místu a pak oznámil konec reprezentační kariéry. Po 10 měsících se ale k národnímu týmu vrátil. Vítkovičtí hokejisté zahájili přípravu na ledě pod dohledem hlavního trenéra Jorika Treje. Ten hrál ve Vítkovicích jako útočník v letech 2008 až 2010. Jako trenér vedl taky Servet Ženeva a francouzskou reprezentaci.
6: To je život a osud. Někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější. Hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost.
7: Head coach for next season is a big honor and big responsibility.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D5 za Loděnicí a nehoda v Brně Židenicích. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za loděnicí. Na 10. kilometru stojí v zatáčce porouchané vozidlo. A blokuje odstavný pruh, je označené kolem, jedoucí vozidla ale v místě vybočují. V Brně zasahují záchranáři na silnici 42 z Židenic do Husovic. U židenických kasáren u křižovatky s Podsednickou osobní auto srazilo chodce, průjezd je teď omezený. Na nehodu pozor v Kunovicích u Uherského Hradiště. Na silnici 55 do Veselí nad Moravou v Pekařské ulici havaroval řidič koloběžky. I tam musela přijet záchranka, projíždějte opatrně. A zpomalte i na silnici 468 z Třince do Českého Těšína. U Třineckých železáren se zranil cyklista, záchranáři na místě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnešní noc bude jasná až skoro jasná a nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, v údolích můžou klesnout až na 9 stupňů. Zítra pak čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno s teplotami 29 až 34, na horách kolem 23, na Šumavě namíříte až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy. A začíná repríza dopoledního hosta.
9: Dobrý den, znovu vás zdravíme ze Sadové kolonády v Karlových Varech na Mezinárodním filmovém festivalu. Dobrý den taky našim hostům, které bych tímto poprosil, jestli by se laskavě nemohli vymanit ze sevření faninek a fanoušků a nepřišli sem za účelem, kvůli kterému jsou zváni. Říká David Vávra, pojďte, máte jít sem. Přichází David Vávra, Milan Steindler, pan režisér Brabec, kameraman tohoto filmu, Tereza Kučerová a Tomáš Hanák.
10: Oni mě sem natáhli, takže já jsem tady nedobrovolně, ale rád.
9: Pojďte nedobrovolně, ale rád, tak to je ta nejlepší vstupenka pro to, abyste tady byl. Moment.
11: Tam to ukáž. Tam to ukáž.
10: Já se hned otočím.
9: Otočte se k lidem, ano, to jste ještě neviděli.
12: Tak jo.
9: Pan kameraman Brabec nám to tedy ukázal. Všichni to viděli.
11: Počkej, ještě se mám se šoupnout.
9: Ano, ano, Tereza Kučerová se šoupne, sedá.
10: Ne, máme krásně. Já mám dokonce nejlepší místo.
9: Ano, myslíš, na to že jsme vás nezvali, tak jste...
13: Můžeme.
10: Já se vetřu.
9: Přátelé, začíná další z rozhovorů radiožurnálu, který nepotřebuje moderátora. Pánové, máte slovo.
13: Já jsem chtěl...
12: Prosím vás, nechci skočit do řeči.
10: Já jsem chtěl,
12: ano.
10: No, ne, to je jako, když je tam Babiš.
12: Co?
10: Když je tam Babiš.
12: To, zapomeň. Největší trest
13: Babiše,
12: je...
13: No tak to řek.
12: Největší trest je zapomnění, tak dost, jo.
10: No, tak právě.
12: No.
13: Já jsem jenom chtěl říct, že vůbec nechápu, proč měl Tomáš Hanák větší potlesk než já. To je snad nějaký hrdina dívčích snů, nebo co?
14: On to, Milan, nechce chápat prostě. Víš, Milane,
12: mluví Tomáš Hanák.
14: Mají mě radši, no a pojďme dál.
10: No po tom filmu uvidíte, kdo bude mít větší teda, jo.
11: Tak se to, Milane, naučíš chápat.
13: Ale nemám rád ty dvojsmyslné vtipy, ale když je dobrý, proč ho nepoužít?
9: Jako třeba ten s tím velbloudem, že?
13: Ano.
12: Ten já neznám.
10: Řekni s velbloudem.
9: David ho říká, ne?
10: Davide, řekni s velbloudem.
9: Že jedno, jestli ten velbloud má jeden hrb nebo dva?
12: To je jako moudrost takzvaná gregarie našeho přítele Františka Váši a zní takto. Je jedno, jestli je velbloud jedno nebo dvouhrbý, ale jaký je to člověk?
15: Host radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, vysíláme ze Sadové kolonády v Karlových Varech.
1: Tomáš Hanák.
2: Od Velblouda k jelenovi. Přijde takhle jelen na bungee jumping, kouká takhle na to a pak říká, prej tady skáčete na laně.
3: Tak schválně, takže, kdo, ruku nahoru, všem. Kdo to pochopil, ruku nahoru, kdo to pochopil.
0: Všichni, celá sadová kolonáda, no, to znamená a stovky a stovky, stovky divaček a diváků, kteří si přišli poslechnout, která se tady v Karlových Varech v roce 1988 natáčel snímek Věry Chytilové, kopitem sem, kopitem tam.
4: Ne... 87 začal.
0: 87 začal, promiňte, děkuji za korekci Davidu Vávrovi.
3: Natáčel jsem ho já, oni jenom hráli.
0: Ano, natáčel ho pan kameraman Brabec, oni jenom hráli. Režírovala Věra Chytilová. Terezu Kučerová, co maminka říkala o tom filmu doma?
5: Já si to teda... takhle, vím, že tam byly předtáčky, ta zima, ty běžky, nebudu prozrazovat, ale poprvé, myslím, že se máma, když se vrátila a poprvé řekla, tak to bylo docela dobrý, jako, že to bylo fajn. Ale
3: a já mám něco jiného. Už,
5: jo, máš
3: já mám něco jiného. Maminka říkala, že dělat filmy...
0: Její maminka.
3: No, její maminka.
2: Ona byla maminka
3: Věra Chytilová. Ne, naše maminka.

0: Pořád jsme to točili znova a znova a ona říkala, napřed vidíš, potom reaguješ. A z toho jsem si vzal příklad pro moji další režijní práci.
1: A proč máš brejle, Milane?
0: Abych tě lépe viděla, ty.
2: Můžu ještě k tady té scéně něco říct, protože já jsem u toho byla tam za dveřma, měla jsem je otevírat a šlo o to, že tady ty dva měli hrát opilí.
3: Ano.
2: A to jim vůbec nešlo.
3: Ano, to jim nešlo, takže to bylo po 37. A aspoň, Milane, vidíš, proč nejsi tak oblíbený jako no. Tady jsi kolega, protože já jsem si tě splet.
0: No, to je mě si každý plete, jo.
4: Když no, ale viděli s Tomášem Hanákem.
0: Tak říkali, když viděli Bartošku, tak říkali, hele, Bartoška. A když viděli mě, tak říkali, hele, to je ten herec.
5: Já jsem byl za Krampola jednou už.
1: Jak? No, já jsem častokrát za Tomáše Hanáka a naopak. A umím docela zručně jeho podpis. Takže už jsem rozdal mnoho Hanáků, zatímco Tomáš častokrát podepisuje šumné stopy a ano. Šumná města.
5: Pane Vávro, my máme tak moc rádi ty vaše pořady o architektuře, tak jim říkám, no dělám, co můžu, je to taková moje láska, vím kulové v kostce, ale proč ne?
0: Tak jako mě říkali, můžete se nám podepsat, a já jsem říkal, no jasně, je, to není problém. A oni říkali, děkujeme, pane Pavlíček.
5: Jinak moderátorem tohoto pořadu je Jan Pokorný.

0: Posloucháte Radiožurnál, vysíláme ze Sadové kolonády v Karlových Varech a jako médium veřejné služby se samozřejmě snažíme vytvořit co nejlepší podmínky pro naše hosty, takže jsme tady vytvořili i dětský koutek. Dobrý den, milé děti.
1: Ano, to jsou naše děti.
0: To jsou děti vás všech? Téměř.
2: A protože tady nemám já, tak je tady ještě volno.
1: A Geronto koutek ještě pro nás.
3: Ale trošku se víc skrčte, oni ty za váma asi nevidějí. Musíte se lehnout.
1: Vysílat dál,
2: můžu já mít technickou poznámku k těm podpisům? Přerušila mě nějaká francouzka. Tak,
0: jako to byla zaz.
2: No, to mi jedno. To je už a na konci abecedy, já jsem mnohem víc přední. Takže já vím, jak je to s těma podpisama. Tomášův podpis jsou 4 Milanovi a 6 Davidův.
1: Aha.
4: Jo,
2: tak se, takhle se to vyměňuje.
1: Přepočet.
2: To je přepočet. Jo.
1: Jsem rád, že jsem se umístil docela slušně.
2: U mě je to ještě horší, protože se mě, jako já se musím podepisovat Jaroslav, protože jinak jsem FA, jo. Takže já to mám ještě komplikovanější. Tím Frantu zdravím a mám ho rád.
0: Tak říká kameraman Jaroslav Brabec, abychom se zase identifikovali po hlase pro vás, kteří nás nesledujete živě tady na Sadové kolonádě nebo pomocí moderních technologií, jako je například internet. Tamhle nad vámi, pane kameramane, je kamera, vidíte ji? Můžete si ji sundat, dát si jít na rameno?
1: Seznamte se, pane kameramane,
0: nešajte na to.
1: To je kamera. Zamávejte a řekněte, pozdravujte doma mámu.
2: A ta je nepohyblivá, jo?
0: To je statická, téměř
2: ta,
0: až,
2: ano.
0: Já
2: bych ji udělal třeba tak, jakože...
3: Dělej na křivo ji udělej.
5: Jardo, na té jsme se tě vzali jako navíc, tak mluvíš furt teda. Už si sedí a chvilku mlč, kameramani většinou mlče, jo? Ty se projevují obrazem a nikoli slovem.
2: To jsem chtěl slyšet, no.
5: No, dobrý.
0: Jak se na první dobrou změnili Karlovy Vary od roku 87, kdy se tady natáčelo, Davide?
5: Tak první dobrá...
0: Může být i špatná.
5: Já nevím. Já jsem šel tady asi 100 metrů, tak jako to toho těžko hodnotit.
0: Aha, Milane?
1: Je tady hrozně lidí.
0: Terezo?
3: Velmi se změnili všechno. A hlavně teda teď doufám, že tady není tolik Rusů.
5: Správná poznámka, to podepisuji.
1: A já jsem jednou měl štěstí, shodou okolností jsem byl, to bylo koncem normalizace, v Karlových Varech mezi svátky, mezi Vánocemi a Silvestrem. A to bylo všechno zavřeno, všechny lázeňské domy a tady nebyla ani noha. A člověk procházel sám a bylo to opravdu výjimečné. A potom nastalo to období, kdy naši východní přátelé z Ruska to začali tady obsazovat. A vím, že jsme na rádiu Limonádový Joe s Jirkou Macháčkem, který byl v roli starosty Karlových Varů, dělali rozhovor a já jsem mu říkal, co říkáte na tu situaci, kdy stále více movitých občanů z Ruské federace tady zakupuje. A on odpověděl, já myslím, že ten problém není nějak výrazný.
0: Tak vítáme tady na dálku i Jiřího Macháčka, také jednu z občasných opor divadla Sklep. Jak dlouho tam byl vlastně? Já jsem vás nechal.
5: Já nevím, 10 let?
1: No.
5: On s náma teda
3: to
5: nejdřív...
3: To asi ne. Takže odešel 2000, ne?
5: On s náma nejdřív musel hrát 10 let fotbal, aby se dostal před do Sklepa, se člověk může přiženit, přivdat, nebo s náma hrát fotbal, no. To je...
2: Ano.
0: Aha.
3: To není pravda.
0: A Terezo, vy jste ale nehrála fotbal?
3: Ne, já jsem nehrála fotbal.
2: Ani já jsem hrál fotbal a zlomil jsem si
1: ruku. Je čas začít, Terezo. Je nejvyšší čas začít hrát fotbal.
0: Ale Tereza se tam ani nepřiženila vlastně. V podstatě.
3: Ne, my jsme se tam vsunuli z baletní jednotky Křeč a já už ani nevím, jak se to stalo nějakým vystoupením, postupným vystupováním.
0: Jaká to byla symbioza baletní jednotka Křeč a divadlo Sklep svého času?
3: No tak to nebyla jenom Křeč a Sklep, to byla celá pražská pětka a tak se to nějak...
5: Tak se zeptáme diváku, jestli znají ty další soubory. Tak kdo tam byl ještě?
1: Tak víme Křeč, Sklep...
3: Cože?
5: Výborně. A to bylo co? Jaký druh umění? Pan Tomima, výborně, ano. A ještě, je tam jeden takový zvláštní trumf. Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, kolotoč. Výtvarné divadlo Kolotoč.
2: Ty to děláš, to se ho nauč doma a pak ho předváděj.
3: Du, du, du, du.
5: Že půjdeš za tu kameru.
0: A to byl řetízkový kolotoč.
1: A to jsme cvičili včera asi 2 hodiny, jo. On to tady du.
3: Kolotoče.
2: No, jo, jo. A musíš to opakovat.
5: No, to byl jiný kolotoč.
3: Jo, aha, to je pravda.
2: No, ale když ho předvádíš, tak ho musíš opakovat.
1: Ale ono to tak jako postupně prorůstalo prostě. Mm. To se nedá říct, ono už dřív to tak jako prorůstalo, až to prorostlo a sklep je teď vlastně nejaktivnější z toho celého souručenství.
4: Reklamu, udělej PR.
0: Napovídá Tomáš Hanák Milanu Steindlerovi.
1: Já vůbec neslyším ho. Já si pod touhle jeho poznámkou udělám ale výraznou
0: máte,
1: červenou vlnovku.
0: Milane, máte udělat PR, říkal pan Hanák.
1: PR, ano. Já PR, já dělám PR, já dělám, co můžu. Abych použil jeho slova, Tomáše, teď já proto dělám všechno. Já večer chodím spát a ráno vstávám.

0: Radiožurnál je 10:30. Poslechněte si zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Česká armáda počítá při plánování rozpočtu s výdaji nad 2% hrubého domácího produktu. Chce tak naplnit závazek vůči Severoatlantické alianci. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče je vyšší rozpočet potřeba i proto, že ne všechny plánované nákupy se podaří dokončit během jednoho roku. Mezi dlouhodobé priority Hlaváče zařadil nákup bojových vozidel CV-90, tanků Leopard 2A8 i systémů protivzdušné obrany Spider. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Zelenský na síti X schůzku označil za dobrou. Mluvili mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo o diplomacii. Schůzka byla bez přítomnosti médií. Oba státníci se ještě zúčastní pohřbu senátora Lindseyho Grahama. Ten patřil k Trumpovým spojencům a zároveň silně podporoval Ukrajinu. Policie odložila případ rasistických a nenávistných příspěvků na sociálních sítích poslance za motoristy Filipa Turka. I rozhlasu to řekl vedoucí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta. Dodal, že vyšetřovatelé případ odložili kvůli uplynutí promlčecí doby. Turek v reakci napsal, že rozhodnutí případ odložit ho nepřekvapilo, protože se ničeho nedopustil. Policie nebude stíhat ani deník N, který loni na poslancovi výroky upozornil. A poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem bude příští týden v pátek v pražských Strašnicích. Oznámila to vdova Marie Knížáková. Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Rozhodla o to vláda a rodina s tím souhlasila. Detaily zařizuje Ministerstvo kultury. Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let.
2: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík odehraje první zápas od Wimbledonu. Na úvod turnaje ve Washingtonu změří síly s Američanem Svajdou, který se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace. V mexickém Los Cabos potom čeká ráno českého času zápas prvního kola Dalibora Svrčinu, který se utká s Australanem Woltonem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D2 před Brnem a na silnici z Kladna do Buštěhradu. Na dálnici D2 pozor na nehodu na příjezdu do Brna od Bratislavy. Na půltém kilometru osobní auto zapadlo do výkopu. Budou ho vyprošťovat, je to ale průjezdné po dálnici bez většího zdržení. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna pozor na odstavený kamion. U sjezdu na Vyškov západ na kilometru 226 budou řešit defekt na pneumatice. Některá vozidla v místě vybočují z pruhu. Na silnici 61 z Kladna do Buštěhradu máme hlášenou nehodu u odbočky k průmyslové zóně Dřín. Stala se na kruhovém objezdu, průjezd může být omezený. A v Brně překáží nehoda na silnici 42 z Židenic do Husovic. Ve Svatoplukově ulici u židenických kasáren osobní auto srazilo chodce. Na místě jsou záchranáři, počítejte s omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na horách kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy. A teď pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
4: Posloucháte Radiožurnál ze Sadové kolonády na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech na jeho 60. ročníku. Jehož ozdobou bude digitálně zrestaurovaná verze snímku Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. O tom jsme si původně chtěli s našimi hosty povídat. Tady
5: já tady technická poznámka. Zdravím Jaroslava Boučka, produkční.
4: Jaroslav.
6: Pan producent Jaroslav
7: Bouček. Klonklaj Bouček.
8: Ahoj.
4: Tady je pro vás, pane Boučku, připravené křeslo, aniž bychom tušili, že přijdete.
7: Já jsem tady taky nečekal, neboj.
6: No, tak to producent také mého filmu Vrať se do hrobu.
4: Takže abiturientský večírek se nám utěšeně rozrůstá. I o Jaroslava Boučka, dobrý den.
9: Dobrý den, hezký den ve Varech.
5: Řekni nějaký vtip, to se musí. Dělej.
9: Jak mě Věra škrtila po tom natáčení?
5: Můžeš.
4: Někoho tloukla do zad, to už jsme slyšeli, a vás škrtila.
9: Škrtila, říkala, Jardo, ty jsi mě zničil film. Tak to bylo nějak, Davide, ty jste
8: to natáčeli. No ne, ta historka byla takto, asi, jestli to můžu říct, jako... Věra s náma chtěla natočit psychologický film. A já byl o ním pokusným králíkem a týden jsem chodil v noci natáčet a přes den jsem chodil do práce. A Věra umístila kameru asi 10 cm od mého obličeje.
5: Já jsem ji umístil.
8: Nebo on, ano, Jarda ji správně. Jarda na pokyn Věry ji umístil.
5: Ne, na moji invenci.
8: Nebo na tvoji invenci.
10: Jenom pro posluchače sdělím, že do debaty do se vměšuje nepozvaný kameraman Jaroslav Brabec.
5: Úplně na začátku.
8: A ano, to tím to začalo.
10: Pokračuje David Vávra.
8: A stále běžel ten film a Věra říkala, nevěřím, přidej, špatně a tak. A zjistila, že ten psychologický film s námi nenatočí. Takže se to změnilo v to, že s náma začala točit ty, protože mimo kameru to bylo zábavnější.
5: To tak, bylo psychologický.
8: No ano, na nás. A začala vlastně to, co říkáme kolem ty hlášky, jak tady jste zazněli, jako z divadla Sklep. A pak už to bylo tak, že ráno přišla a ptala se, tak co tam dneska dáme? A já říkám, no Tomáš tady, jak dneska bude flambovat, tak ty policajti, co ho přijdou,
5: to zatknou. Neříkej!
8: Ne, já to musím říct.
9: Vtipnou scénku no, právě.
5: Ježiš, zase bude za vtipnýho.
8: Nech toho, to je jedno. To je, já jsem realista teď, jo.
10: Do debaty už se poněkolikrát. Říkám jí Věro. Nepozvaný kameramán. Dobře,
8: tak já nevím, jestli mám prostor teď. Teda.
5: Ne, nemáš.
8: Už jsem ho měl dost dlouho.
10: Prostor má stále David Vávra.
8: Ticho, já budu pokračovat.
11: Prozradím to,
8: ale. Ale jo, prozradím to. Já jsem jí říkal, Věro, co kdyby ten policajt, jak uvidí toho Tomáše, jak tam flambuje, že se mu rozsvítilo, ať mu takhle začne hořet čepice. A ona, co to je za blbost, jako. A já tak jsem odešel, hrálo se a ona po hodině přišla a ptala se, jak to bylo s tím ohněm a s tím policajtem. A říkala, no ne, ten policajt, jako, že se mu jako rozjasnilo, takže mu ji zahoří ta čepice. A ona, jak do pocem? Tomu policajtovi bude hořet čepice. A Jarda říká, ne, ale Věro, neblázni, to není nějaký herec. To je tady pochůzka, z kterých jsem přišel a nemá rezervní čepice, tomu nemůže hořet čepice. A ona mu říká, jachdo, ty mi vědomě kurvíš film. Jo?
10: Slyšeli jsme doslovný citát režisérky Věry Kytilové.
9: Ta byla ještě vtipná, ta historka skončila tak, že nehořela čepice, ale říkala, Jardo, bude hořet jenom rukáv, jako nebo něco, že jo, jsem říkal, dobrý. Ale když hořela v 5 ráno celá francouzská restaurace, že jo, a jako já jsem teda řekl po 16 hodinách šílený šichty, že dost teda, tak pak mě teprve škrtila, ty jsi mě, Jardo, zničil film, jako takže, ale tak to bylo taková docela vtipná. Naštěstí teda ředitel Pupu, golfista, protože já jsem tady nejstarší golfista už ve Varech, takže byl můj kamarád, takže mi to stálo ten koberec nové, jenom 15 000, dneska by stálo tak asi 1,5 milionu, takže to byla ještě taková dobrá doba na ty finance docela.
8: Ale já chci jenom do toho, pardon, že se teda nechci skočíte do řeči.
10: Než mi skočíš posloucháte do řeči, show Davida Vávry.
8: Že tedy těch 15 000 byla daleko větší teda částka, než my jsme dostali jako hlavní herce na ten film. To si nestěžuju, to jenom říkám realitu.
6: Ale to já jsem chtěl říct, než vidím Jardu Boučka, tak si vybavím samozřejmě ten moment, jak jsem bojoval svůj vnitřní boj, jestli teda zůstat věrný Vorlovi a hrát v tom Kouři hlavní roli, nebo vyslyšet vábení tady Věry Kytilové. A ten vnitřní boj jsem vedl v jedné restauraci na sídlišti Pankrác 2, ohavná, ale zaplať pánbu za to, pivo tam bylo. A pak se objevil Jarda Bouček, nevím, jak mě tam našel a doufám, že je to tak. A takhle mi přistála na tom ulepeném stole smlouva. A tam byla částka 12 000 korun za celý film. A to bylo tolik, že jsem ojíněný podepsal a díky tomu zde můžu sedět jako představitel hlavní role. Ale ta částka je neuvěřitelná.
12: Já jsem ještě chtěl říct k té francouzské restauraci. Jo.
10: Ujímá slova.
12: Oni nám tam, my jsme tam měli pít ferneta a oni tam lili nějakou kolu do těch skleniček a my jsme asi, když to jelo po pátý, tak jsme říkali, helejte, my už to nevím, ať nám dají normální panáky. A paní Věra začala zase křičet, ona si nechtěla nic nechat zničit, jo, tak říkala, přineste mi ferneta!
6: já si nenechám zničit film a herce nějakejma, tedy mi asi rozumíte, že?
10: Rozumíme naprosto. Milanu Steindlerovi, Tereze Kučerové, Tomáši Hanákovi, panu Brabcovi, Davidu Vávrovi, Jaroslavu Boučkovi.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I

0: Sestava se nám trochu zredukovala, opustili nás Jaroslav Bouček a pan kameraman Brabec. Zamířili do hotelu Termál, kde právě v 10 hodin bude...
1: V 11,
0: děkuji Tomáši Hanákovi za další opravu. V 11 hodin tam bude slavnostně uvedena premiéra tohoto zrestaurovaného snímku, který se začal natáčet i tady v Karlových Varech v roce 1978. Máte...
2: 87
3: teda, to dobře. Je den. Jo. 87 v zimě, jako.
4: Jo, zimě, jo, to ano. Je možný,
1: jo. Během chvilky dojde k výměně moderátora a tak vydržte už si chvilku.
0: Díky těmto chtěným přeřekům se nám debata utěšeně rozbíhá. Ale úplně jiným směrem, než moderátor chtěl.
5: Ale je to... silným důkazem svobody veřejnoprávních médií.
1: Ano.
0: A o tom... Takže i trocha politického aktivismu zazněla ve vysílání, které je věnováno primární snímku Kopitem sem, kopitem tam. Ale nevadí. Ten film nechtěli zakázat tenkrát.
3: Tak ho zakázali. Že? Rok ležel v trezoru s pražskou pětkou. Ano, premiéra měla být 88.
4: Prosím tě.
0: Zdá se, že letopočty nejsou nejsilnější stránkou, jenom
4: Vy
0: moderátora.
4: To šlo hnedka ven.
3: Ale ne, nešlo to ven.
4: Aha, tak já nevím.
0: Kdo jiný by to měl
4: vědět? Někdy v březnu 89 jsme byli tady ve Varech na premiéře, mám pocit.
3: V Praze.
4: První byla ve Varech, tady v březnu, protože jsme se vrátili celý zmrzlí do Prahy.
5: Možná bych protože v Karlových Varech byla větší veselou historkou.
3: Z natáčení.
0: Ne, tak jako dobrat se toho, kdy a kde byla premiéra, není vůbec od věci.
1: Samozřejmě, hlavně po 38 letech je to úplně zásadní. Ale...
3: ono došlo k restaurování filmu, ale méně k restaurování nás.
1: Ano, a našich pamětí.
4: My
1: ano,
4: se musíme zrestaurovat sami.
0: Protože ty restaurace už nejsou, co bývaly.
1: Zakouřené čtyřky.
5: Já jsem se v restauracích restauroval velmi dlouho, takže jsem naložen a dnes dokonce dobře naložen.
1: No, takže ať už to bylo kdykoliv, ta premiéra.
0: Hlavně, že to bylo.
1: Jo, hlavně, že to bylo.
5: Shodneme se na tom, že jednou byla premiéra.
1: Kapituloval a vlastně to šlo, nejdřív v mém případě přišli Bony a klid, což byl film na svou dobu velmi odvážný, pak jsme točili Pražskou pětku, kde třeba postava tam Kulturträgera Milana Steinlera, který se zlije u zvadlých rudých karafiátů a pak přišlo samozřejmě Kopito, takže to opravdu bylo krok za krokem, kdy jsme zjišťovali, co všechno vlastně už může projít. Jo, opravdu to byl konec těch 80. let, jo, který jakoby předznamenal to, co přišlo potom v 90. letech Radio Limonádovýho a další věci kolem sklepa.
4: Můžu k tomu něco říct, co říká David Vávra?
1: Ne.
4: O tomhle roce?
1: Ne.
4: V roce 89.
0: To říkal Tomáš Hanák.
4: No ale Tomáš, já na něj navazuju.
0: Aha.
4: A jenom chci říct, Davide, že ty jsi krásně o tom roku řekl, že to byl těhotný rok. Mhm.
0: Pojďte mu zatleskat, protože to je opravdu
4: rozumíte tomu.
0: Přirozený, ano. Spontánní, nevynucený potlesk pro těhotný rok.
3: Těhotný svobodou, jako.
4: No, kdy samozřejmě.
3: Kdy už se mohlo všechno. To jsme si zakřičeli i smrt komunismu a nezatkli nás, no.
0: No tak paráda, díky tomu jste tady, protože 38 let byste dostali na tvrdo tenkrát, bez zesporu.
3: No, v 50. letech sekiru asi.

0: Posloucháte Radiožurnál ze Sadové kolonády na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech na jeho 60. ročníku. Jehož ozdobou bude digitálně zrestaurovaná verze snímku Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam. O tom jsme si původně chtěli s našimi hosty povídat. Tady je zákeřná otázka, jiné nemám. Co by ten snímek podle vás mohl říct dnešnímu divákovi, když už se vracíme do historie a toho kontextu dobového? Mezi hosty se rozhostilo moudré mlčení, mozkové závěry.
1: Někteří usnuli.
2: Já myslím, že to uvidíme dneska. Potom,
1: no, kdo si troufne?
0: Pan režisér Steindler?
3: Co k tomu řeknu?
0: No.
3: No, já si myslím, že mladá generace si může vzít příklad z toho, že jejich otcové a dědečkové žili minimálně stejně nevázaně jako mnozí dnes, ale stejně z této nevázanosti plyne jisté nebezpečí, tak jako tehdy i dnes.
4: Ježišmarja. Milane, když už Milan jednou je, tak má říkat to, co má.
3: Já za to nemůžu, že jsem moudrý.
0: Milane, neměl jste to připravené do termálu? Nevystřílel jste?
3: Já jsem si to zkoušel právě.
2: To má připravený pořád.
0: Ale tak funguje to, no, podle reakce. Podle
3: to
0: reakce taková
3: publika. Moje floskule, prostě, jako abych ukázal trošku, že jsem chytrej.
0: Má ještě někdo připravenou nějakou floskuli pro tu slavnostní premiéru, do které od této chvíli zbývá 21 minut?
4: No, já bych k tomu jenom řekl, že bychom měli vzpomenout Pavla Škapíka, který to vlastně napsal scénáristu a který mu se v noci zdálo, že Věra ten film přijala a druhý den ho poslal. Takže je tam vlastně něco takového zvláštně zázračného a magického a nebejt toho snu, tak tady dneska nesedíme.
3: A pak, že já jsem tak, nějaký splněný jako moudrý.
4: No.
1: Jestli má co dát, to je ještě současné generaci nebo žijícím.
4: Já bych řekl Tomáši vzít.
1: Jo, dát a vzít. Ale já nevím, ono je to třeba, já to sleduju samozřejmě u jiných filmů, na které se dívám, jsou to třeba poválečné, výjimečné filmy a v reakcích na to vidím v recenzích třeba jako Ježišmarja, a co na tomhle bylo objevného. Jo, kdy to jsme viděli už tolikrát, ano, od té doby už jste to viděli tolikrát, protože lecos bylo třeba rozmělněno, nebo nevemou ty lidi v úvahu ten kontext té doby, že to opravdu je film z roku 88 a co jsme si nejen mohli dovolit teda, a jak Věra Chytilová vlastně tam implantovala prostřednictvím šmíráků ze sklepa věci, opravdu závažný ten konec, kdy teda mimochodem tady na kolonádě dítě se zraní maličko a je to, dítě to jen trochu krve.
4: Přece nebudeš brečet, jo, kvůli kapce krve.
1: Jo, a to je opravdu dobrý. Ten konec je extrémně silný a ten je silný samozřejmě doteďka, ale k tomu se sluší říct, že v dnešní době už by neprošel Věře způsob, jak to dítě přinutila, aby se rozplakalo. Jo? Protože maminko, to nemůžete to dítě přinutit, aby, kdybyste jí třeba tu ručičku takhle stiskla a trochu jí udělala bolest, já potřebuji, aby to dítě brátělo.
4: Během celého natáčení se žádnému zvířeti ani člověku nic zlého nestalo.
1: Jo, to je v titulka.
2: Já jenom tady chci říct,
1: nezemřelo žádné dítě.
2: Že my jsme měli šťastný dětství a všechno je úplně v pořádku. A tady tyhle vyprávěnky a historky z natáčení, Bůh ví, jestli jsou pravda.
1: Ty myslíš, že je to snůška polopravd a lží?
4: Já bych je jenom vyvolal teď Milana, on dlouho nemluvil, aby...
1: To je dobře.
4: Mluví David, teda vyvolává Milana, aby se vám bylo jasno. A Milane, ty jsi měl jednu scénku, že jsi nedokázal zavřít šuplík. Vzpomínáš si na to?
3: No ano, to si velmi dobře vzpomínám,
2: nebo otevřít,
3: samozřejmě.
2: Ne? Otevřít spíš.
4: Bylo
3: otevřít,
4: to
3: otevřít šuplík.
2: Otevřít.
4: Ano.
3: No, ona mi paní Věra říkala, hele, sem přijdeš takhle, jo, a tadyhle odevřeš ten šuplík. Ono to jde trochu těžko, ale musíš se snažit. Já jsem šel a v záběru, a rval jsem ten šuplík, to nešlo, tak jsem se o ten stůl opřel nohou, a urval jsem celou přední desku toho psacího stolu, zřítil jsem se a pak se zjistilo, že paní Věra ten šuplík nechala zatlouct a byla zvědavá, jak budu reagovat, a odměnila mě režijním pokynem, jak to hraješ, debile. A já jsem říkal, ale dělám, co můžu. A ona říkala, vypad si mi ze záběru.
0: Má někdo něco lepšího na závěr?
1: Ne.
0: Ne?
1: Není tomu tak.
0: Já oceňuju vaši fenomenální místy, tedy fenomenální paměť, že si vzpomínáte na to všechno, co jste zažili.
1: Zapomeňme na to, co
0: ne, na to se nedá zapomenout. Ten film se stal takzvaně nezapomenutelným, včetně té populární scénky, která začíná jednou slabikou. Ho!
5: Dny bijou na věži, vždyť na tom hovno záleží a chlapci pijou. Pijou, chlas, chlas, na držku je mast, pojď do mě, ať je po mně, pij mír, posílíš mír. Hej, srdci svou lásku zaklopou.
2: Ček.
0: Tereza Kučerová, Milan Steindler, David Vávra, Tomáš Hanák.
1: Děkujeme,
0: mějte se hezky.
6: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravila Monika Chmilová.
1: Senát zítra zřejmě schválí zvýšení rodičovského příspěvku. Plénu to doporučil výbor pro sociální politiku. Od příštího roku by lidé mohli létat z Evropy do Austrálie přímým letem. Airbus otestoval dosud nejdelší let bez mezipřistání. Novým trenérem francouzských fotbalistů je Zinedine Zidane. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho výbor pro sociální politiku. Plénum o navýšení rozhodne zítra. Část senátorů se při projednávání nejspíš pokusí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokud by se to nepodařilo, schválil sociální výbor výzvu, aby valorizaci připravila vláda. Proč? To vysvětlila senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí.
3: Věřím tomu, že ta podpora je hlavně stabilní, už je jako dlouhodobá, ale je velmi nekonzistentní v tom, že to je politické rozhodnutí, o kolik a kdy se jakoby zvýší.
1: Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku už minulý týden. Speciálně upravený Airbus A350 dnes po více než 24 hodinách letu z australského Melbourne přistál ve francouzském Toulouse. Airbus tak podle britského deníku The Guardian překonal 21 let starý rekord Boeingu v nejdelším komerčním letu bez mezipřistání. Letadlo urazilo více než 23 tisíce kilometrů. Australská společnost Qantas tak letoun otestovala prochystané přímé linky z Austrálie do Evropy. Ty by mohly začít létat už od příštího roku. Podle pilota a leteckého publicisty Jiřího Pruši se cestovní doba sice zkrátí, přinese to ale i určité problémy.
4: Posádky mají vždycky časové limity, tady musí být posádka nejméně zdvojená, mají tam odpočinkové prostory, takže buď to se bude jednat o 2x2, nebo já osobně si myslím, že možná 3x2 piloty, který budou pilotovat, a k tomu máte teda ještě palubní personál, který taky musí být zdvojený.
1: Brněnští vědci vyrazí za úplným zatměním slunce. Nastane 12. srpna. Pozorovat ho budou ze Španělska a Islandu, zatímco v Česku bude viditelné jen částečné zatmění. Budou pořizovat snímky sluneční korony, které pomáhají vědcům při výzkumu slunce a slunečního větru. Víc vysvětluje vedoucí expedice z Fakulty strojního inženýrství VUT Miloslav Druckmiller.
5: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptýlené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu. To je tam jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění nebo velmi speciálních přístrojů.
1: Sport. Francouzskou fotbalovou reprezentaci bude trénovat Zinedine Zidane. Držitel zlatého míče ve funkci nahradil Didiera Deschampa, který po čtyřletém místě na nedávném mistrovství světa u národního týmu skončil, a to po 14 letech.
6: Zinedine Zidane sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France.
7: Zidane povede Francouze minimálně do příštího světového šampionátu v roce 2030. Dosud trénoval jen Real Madrid. Ve dvou obdobích mezi lety 2016 až 18 a 2019 až 21 získal s klubem 2 španělské tituly a 3 triumfy v Lize mistrů. Co by hráč Zidane s národním týmem vyhrál mistrovství světa i Evropy. Kariéru skončil neslavně po prohraném finále světového šampionátu v roce 2006, které nedohrál poté, co hlavou udeřil do hrudi Itala Materazziho. Jeho předchůdce na lavičce Francie Deschamps vedl reprezentaci od roku 2012 a o 6 let později s ní slavil světový titul. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Vyškova a nehoda na D2 před Brnem. Na dálnici D2 projíždíte opatrně omezením před Brnem ve směru z Bratislavy. Na půltém kilometru vyprošťují osobní auto z výkopu, kolona se tam netvoří. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna opatrně u sjezdu na Vyškov západ. Na kilometru 226 stojí kamion s defektem pneumatiky. Místo je označené šipkou, některá vozidla vybočují. Na D1 z Prahy do Brna čekejte podobnou překážku za odbočkou na chodce Rady. Na 31. kilometru stojí porouchané auto, blokuje pruh pro pomalá vozidla, navíc je to v mírné zatáčce. A na D10 z Mladé Boleslavy do Turnova stojí za Mnichovým Hradištěm na 61. kilometru, další nepojízdné vozidlo je tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer. Hostem 20 minut radiožurnálu dnes byla klimatoložka a meteoroložka Taťána Míková. A co například řekla? Třeba to, že vysušená hmota v krajině je extrémně hořlavá a je proto zásadní pro vznik požáru. V pátek podle ní může platit výstraha pro velkou část Česka. Celý rozhovor nabídneme jako vždy hned pod konci půlnočních zpráv. Poslouchejte dál večerní radiožurnál.
2: Večerní radiožurnál
9: a Zuzana Burešová.

0: Taky máte rádi procházky, které zakončíte návštěvou kavárny nebo cukrárny? Mluvím o tom zcela záměrně před další reportáží večerního radiožurnálu. Dělníci v Brně totiž po roce opět pracují na náplavce u řeky Svratky. Přestavují loni dokončenou hlavní prosklenou budovu, ve které magistrát lidem sliboval právě kavárnu. Jenže ji nechal skolaudovat jako technické zázemí. Poptávku po jídla a pití tak na náplavce zatím zajišťují tři menší podniky v kojích na kolonádě.
1: Kávu si na nábřeží Svratky vychutnává Dana. Občerstvení tady lidem nabízejí kavárníci v kojích na nově vybudované kolonádě. Uvnitř hlavní dvoupatrové prosklené budovy si lidé zatím jídlo ani pití nedají.
2: Což je škoda samozřejmě, protože tady chodí spousta lidí a myslím si, že fakt je škoda, že tady teď jsou otevřený jakoby jenom takový malý kavárničky.
1: Tento týden otevírá poslední ze tří malých kaváren. Ta hlavní pro několik desítek lidí je teď obsazená dělníky. Magistrát dům nechal skolaudovat jako technické zázemí pro vodohospodáře. Přestože politici od začátku projektu mluvili o tom, že uvnitř bude kavárna.
2: No, mi to přijde jako hodně směšný. Kvůli takové blbosti vlastně, jo, tak se musí vlastně zase spousta toho udělat, no.
1: Poté, co magistrát stavbu na náplavce dokončil, převedl budovu na městskou část Brno-Střed, aby tam kavárnu zřídila. Stejně jako kavárny v kojích na kolonádě, popisuje starosta městské části Vojtěch Mencl z ODS.
3: Úpravy jsou poměrně zásadní, protože teď jsou to čistá patra bez nějakých příček a bez nějakého dělení. A co je asi na tom nejsložitější, tak je potřeba udělat kompletní vzduchotechniku a vytápění tady toho objektu.
1: V budově je potřeba dodělat kuchyni, toalety a taky vnitřní schody, které patro z ulice propojí s úrovní náplavky blíž u hladiny řeky. Tento týden začali dělníci pracovat na probourání stropu, který před víc než rokem dokončili.
3: Chceme tedy propojit vlastně ty dvě patra vnitřním schodištěm, tak aby během i zimního období to fungovalo vnitřkem a nemuselo se chodit tedy venkem.
1: Dohromady Brno-Střed za úpravy zaplatí asi 8 milionů korun. Kavárnu chce otevřít letos v září. Z Brna Šimon Franz, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: protisměru. Pokud vyjíždíte z Olomouce po D55 směr Přerov, buďte opatrní, zpomalte, zůstaňte raději v pravém pruhu, máte mít auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byla mimořádná zelená vlna a teď vám nabídneme pravidelnou rubriku Letní autoškola radiožurnálu, kterou připravuje právě redakce Zelené vlny. Tentokrát si povíme, jak probíhá silniční kontrola a jaké doklady musíme mít u sebe.
3: Letní autoškola radiožurnálu.
4: V letní autoškole už jsme se v jednom díle silničním kontrolám věnovali, ale dnes půjdeme trochu víc do detailu. V dnešním díle se dozvíte, co všechno se vám může při běžné silniční kontrole stát. Ale otázka zní, může vás policie zastavit kdykoliv? Veškeré odpovědi poskytl plukovník Jan Straka.
5: Policie podle zákona vykonává dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu právě tím, že kontroluje dodržování povinností účastníků. Přitom je oprávněna mimo jiné i zastavovat vozidla.
4: A když už se tak stane a policie řidiče zastaví, co všechno je potřeba předložit?
5: V dnešní době už není třeba mít u sebe spoustu dokladů, jak tomu bylo kdysi. Není nutné předkládat řidičský průkaz, nemusím mít osvědčení o registraci vozidla, nemusí mít u sebe povinné ručení zelenou kartu, protože máme přístup do evidencí. Jediné, co musím zatím mít u sebe, je potvrzení od doktora, lékařská prohlídka, a to v případech, kdy podle starší úpravy mi byl vydán zdravotní posudek v papírové podobě.
4: V dnešní době už navíc policie předchází tomu, abyste dlužili peníze za neuhrazené dřívější pokuty.
5: Až se ta pokuta dostane k vymáhání obecnému správci daně, tak může dojít k tomu, že při následné silniční kontrole můžete být vyzváni policistou k úhradě tohoto nedoplatku. To znamená, už se nestane to, že by někdo za dopravní přestupky dlužil tisíce nebo miliony.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Pokud máte dotaz i vy, pošlete nám ho na e-mail zelenavlna@rozhlas.cz
1: nebo zavolejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: A ještě jednu zastávku jsme si naplánovali, než začnou další zprávy Radiožurnálu. Na letní filmové škole v Uherském Hradišti dnes pokračoval doprovodný program Českého rozhlasu. Ve stanu ve Smetanových sadech byly pro návštěvníky připraveny živé pořady, debaty i setkání s tvůrci.
1: Znovu olíznul tupý konec třísky, zvučně si odplivl a pokračoval.
2: Poslechem dramatizace trojí poklepání na zavržený kámen začal dnešní doprovodný program v rozhlasovém stanu na Filmovce.
1: Ovšem nepochází ze sudu ani ze stěžně.
2: Většina dřevěných skládacích židlí a sedacích baků se však zaplnila až na speciál Českého rozhlasu plus chyba systému. Ten se věnoval mužům a jejich rolím v dnešní společnosti. Na debatě mluvil také spisovatel a pedagog Vratislav Maňák.
3: Otázky mužství byly dlouhou dobu nepojmenovávané a ukazuje se, že to je problematický důsledek potom pro prožívání toho, jak dneska můžeme být chlapem. Proto je dobrý si ukazovat, že ta paleta je docela široká a že můžeme velice široce o téhle rodové identitě přemýšlet.
4: No i když jsem žena, tak mě to hodně zajímá, jak vlastně ty muži fungují a proč jsou pod tlakem.
5: Protože si prožívám nějakou svoji i osobní krizičku, tak jsem chtěl vědět, se náhodou nedojde i na tohleto téma. A že bych třeba věděl, kam to posunout a jak se s tím lépe vypořádat.
2: Říkají Ludmila a Štěpán, kteří si debatu přišli poslechnout. Připravil si ji moderátor Petr Vizina, kterého setkávání s lidmi na festivalu těší.
6: Ty momenty, kdy ten rozhlas je vlastně najednou mezi lidmi, tak mi připadá nesmírně důležité. A podle mě tahle živá zkušenost je vlastně základ té rozhlasové práce.
2: Doprovodný program Českého rozhlasu na letní filmové škole bude pokračovat i zítra, například debatou i rozhlasu o operaci Viking za studené války nebo vizitkou plusu s režisérem Janem Svirákem. Z Uherského Hradiště Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je s vámi v 11:30. A taky Monika Chmilová se zprávami.
1: Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. V případě nouze mohou Češi kontaktovat nouzovou linku ministerstva zahraničí nebo české velvyslanectví v Madridu. Evropská unie zařadila na sankční seznam ruského podnikatele Felixe Jevtušenkova. Vyhověla tak návrhu vlády Andreje Babiše z hnutí ANO. Zjistil to zpravodajský web iRozhlas. Jde o první případ, kdy se o zařazení na protiruský sankční seznam zasloužil Babišův kabinet. Jevtušenkovova firma dodává zbraně i zbraňové systémy ruské armádě, která už pátým rokem vede válku proti Ukrajině. Policie v prvním pololetí letošního roku zadržela 169 lidí, kteří přes Česko přecházeli do dalších zemí Evropské unie. To je o 117 víc než loni, ukazují to její data. Většinou šlo o Rusy, nejčastěji směřovali do Německa, využívali k tomu trasu z Chorvatska přes Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko. Vzrostl i počet lidí s nelegálním pobytem, i přesto má podle policie tranzitní migrace minimální dopad na bezpečnostní situaci. A muzea Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany v Praze se musí do půl roku vystěhovat. Jejich budovy čeká rekonstrukce. Pražští radní už schválili ukončení bezplatné výpůjčky obou objektů, které patří městu, a Národní muzeum v nich provozuje své expozice. O budoucí podobě muzeí ale magistrát s Národním muzeem teprve jedná a smlouvy zatím podepsané nejsou. Konkrétní plány chce muzeum představit po prázdninách.
2: Sport.
1: Automobilový závodník Dominik Stříteský opustil nemocnici v Katovicích, kde se zotavoval z víkendové nehody na polské rally. Vedoucí jezdec republikového šampionátu to napsal na svém Instagramu, a to bez dalších informací ohledně návratu do závodů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici u Frýdku Místku a překážka na D35 před Mohelnicí. Na dálnici D48 pozor na nehodu u Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. V nájezdu od centra na exitu 52 havarovalo osobní auto, čekejte omezený průjezd a zpomalte. Na dálnici D35 Solomouce na Hradec Králové pozor na překážku před Mohelnicí. Na kilometru 238 zastavilo nákladní auto, má poruchu a zasahuje částečně do pravého pruhu, takže se vybočuje. Dálnice D55 Olomouce na Přerov je opět bezpečně průjezdná, policie tam prověřovala hlášení o vozidle jedoucím v protisměru, nebezpečí už podle ní nehrozí. A na silnici 17 s Chrudimi směrem do Vysokého Mýta hlásíte velmi pomalý provoz za ostrovem, vezou nadměrný náklad směrem od dálnice D35. Řidiči doporučují se místu vyhnout po silnici 35.
4: Takže když to někdo odpočí na Holice a vyjede tam na kruháči už vlastně před Vysokým Mýtem, tak nás všechny předjede.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme slunečno a místy i tropické teploty. Bude převážně jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na horách kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Tak tedy dobrý večer vám, kteří nechcete nebo nemůžete spát, a pak dobrou noc vám, kteří si radiožurnál zase naladíte ráno. Už teď vám popřeji klidný poslech.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

A zase vás potěšíme. Teď vám ve večerním radiožurnálu nabídneme skupinu Aerosmith a její ikonickou baladu. Název asi doplníte sami.

0: Dream On sní dál a za chvíli tu s námi bude Ozzy Osbourne a bude zpívat písničku Dreamer, tedy snílek. Takže sněte a samozřejmě dál poslouchejte večerní radiožurnál, třeba zrovna tuhle reportáž. Když se věžička kostela svatého Šimona a Judy v Týnci nad Sázavou před časem začala naklánět, našli v ní stavbaři při podrobném průzkumu časovou schránku. A dnes je zástupci církve a města otevřeli. Byly v ní například Dobové noviny.
1: Pan farář Bedřich Vymětalík tady přináší kulatou měděnou schránku zapečetěnou. Církevní technik Roman Luc teď třese se schránkou.
2: Kdyby tam byly mince, aby jsme to věděli. Takhle to vypadá, že jsou tam nějaké listiny jenom.
1: V první fázi přichází na řadu pilka.
2: Pan faráři, je to vaše.
1: Pan farář tedy jde vyndavat uschovaný poklad.
3: Jo, já nemám brýle tam.
1: Takže máme tady noviny z roku 1975, z 22. listopadu, Lidová demokracie. Pak tady vidíme další, Sobotní práce a Katolické noviny. Máme tady přidaný i nějaký dopis, nějaký vzkaz.
4: Věž i Sanktuska byly
5: renovovány
4: v roce 1975. Práce prováděny bez lešení, nákladem 150 tisíc korun českých. Mistři klempíři z Prahy.
1: No a když se podíváme do těch novin, co se zrovna tedy v listopadu 75 psalo.
6: Dohoda o československo-sovětském obchodu. Poselství Leonida Brežněva. Podívejte.
1: A tady vidíme dokonce rozhlas. Tak se můžeme podívat, co se v roce 75 vysílalo. Takže neděle 23. listopadu Praha 9.05. Hrajeme za dobrou práci. 10.30 Ruský les. 11.00 koncert přátelství.
3: Tak výborně, no.
1: S opravou věžičky kostela a uložením nové časové schránky se počítá v příštím roce. Z Týnce nad Sázavou Věra Hájíková, Radiožurnál.

Abyste věděli, co vás ve vysílání Radiožurnálu čeká, povím vám, na jaké hosty se můžete těšit. Zítra do studia přijde ochránce divočiny Milan Jeglík, ve čtvrtek wimbledonská vítězka Linda Nosková a v pátek František Kinský, který je průvodcem série České televize Modrá krev o šlechtických rodech v Česku. Na všechny hosty se můžete těšit dopoledne po 9:00. A teď už se můžete těšit na Ozzy Osbourna a jeho písničku Dreamer. Hezký poslech.

0: Proč někdo vyzkouší 35 druhů kvasinek kvůli jedinému nápoji? Na západním Slovensku mají jednoduchou odpověď. Chtěli vyrobit medovinu, která obstojí i ve světové konkurenci. Nakonec se stala tou nejlepší. A tak si o tom poslechněte v dnešní poslední reportáži před půlnočními zprávami.
1: Smolenice nedaleko Trnavy. Pár domů, kolem louky rozkvetlé, pole, vzadu je taky les. A právě na tomto docela obyčejném místě Pavol Kudláč a jeho dva kamarádi vyrábějí medovinu, která nejenže uspěla ve světové konkurenci, ona ji dokonce překonala a můžeme tedy říct, že tady vzniká nejlepší medovina na světě.
2: Jednak je to tím, že máme výborné medy, lebo ta příroda je velmi bohatá na to květenstvo a z toho, keď jsou vynikající medy, je vynikající medovina.
1: Malé Karpaty jsou známé hlavně vínem, jenomže i včelařina tady má dlouhou tradici. Pavol Kudláč se k tomuto řemeslu dostal už jako školák díky kroužku.
2: Hasičský kroužok, športový, taky onaký, výtvarný, ale ty včelařský kroužky to nebylo zase všade, takže jsme tam jednoducho išli.
1: Jenže časem je přestal zajímat jenom med.
2: Už v celkom rannom veku, nazvem to tak, jsme si povedali, že a čo tá medovina? Ako to chutí? Voda, med, kvasinky, počkáme si, dozrejeme, alebo keď nepočkáme, nemusí ani tak dlho zrieť, hlavne, aby sme koštovali.
1: Dnes jejich medovina sbírá ocenění po celém světě. A to, jak vzniká, mi Pavol Kudláč ukazuje přímo mezi obrovskými nerezovými tanky.
2: Tam ho zmiešame s vodou na 1 liter medoviny, jde takmer pol kila medu.
1: Pak následuje fermentace, což je podle Pavla velmi zásadní součást celého procesu, protože právě v tomto momentu se rozhoduje, jak to s medovinou vlastně dopadne.
2: Je to jedno, jaká kvasinka tam pracuje. My jsme vyzkoušeli 34 druhou, až ta 35. se nám podarila a s tou teraz vyrábáme.
1: Ročně Pavol Kudláč vyrobí asi 100 000 lahví medoviny. Recept na tu nejlepší, na tu oceňovanou si samozřejmě pečlivě střeží a neřekne ho ani vlastnímu bratrovi, který má včelařství ve vedlejší obci. Zároveň ale není důvod, aby si v rodině vyměňovali know-how, protože právě bratrova medovina získala titul nejlepší na světě před pár lety taky. Ze Smolenic Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. Čas na hlavní zprávy.
1: Protiraketové střely Patriot byly hlavním tématem návštěvy Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Jihozápad Francie má před sebou rozhodující hodiny. Horko a sucho může zhoršit rozsáhlé požáry nedaleko Bordeaux. Fotbalový trenér Mancini podruhé povede italskou reprezentaci. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů. Je středa 29. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Bílém domě sešel s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem jednání byla licence na výrobu protiraketových střel pro systémy Patriot. Ukrajina je potřebuje k obraně před eskalujícími útoky ruských balistických raket. Zelenský poděkoval Trumpovi za podporu Ukrajiny a vyjádřil soustrast s úmrtím senátora Lindseyho Grahama, který patřil k Trumpovým nejbližším spojencům.
3: Zelenský se po jednání s Trumpem zúčastnil Grahamova pohřbu. Zhruba hodinové jednání v Bílém domě obě strany označily za dobré a konstruktivní. Setkání za zavřenými dveřmi však skončilo bez konkrétního oznámení americké vojenské pomoci Ukrajině. Do Kyjeva v následujících týdnech zamíří američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Pro oba to bude poprvé. Před odjezdem do vlasti Zelenský ještě míří do kongresu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě se mají vyšplhat ke 40 stupňům. Plameny dál ohrožují město Bordeaux. Spálily už přes 40 000 hektarů a na 200 domů.
4: Zůstáváme obezřetní. Má být velmi horko, příroda je stále suší. Je tu riziko, že se vítr otočí a bude foukat směrem k Bordeaux.
5: Popsal starosta Bordeaux Tomáš Kazena. Požár se zastavil na předměstí, ale stále není pod kontrolou. Dnešek bude podle hasičů i meteorologů krizový kvůli horku a větru. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 000 obyvatel. Někteří se ale i přes varování vracejí. Starostka obce Barb Blondy Sarazánová v televizi BFM zdůraznila, že tito lidé riskují život, protože hasiči nebudou mít čas je zachraňovat. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Vlna veder čeká také Česko. To může výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědi trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Schodek veřejných financí by měl být v příštím roce pod 400 miliardami korun. Po jednání o státním rozpočtu na rok 2027 to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přesto bude podle Babiše Česko v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí.
6: Konkrétní podobu rozpočtu premiér Babiš neuvedl. Ministr chce ale příští rok tlačit k provozním úsporám. Česko by podle něj mělo taky více investovat.
7: Investice do těch nemocnic, dálnic a obchvatů a silnic musíme jako realizovat.
6: Opozice premiéra kvůli výši státního schodku kritizuje a varuje před rostoucím zadlužením země. Podle předsedy starostů Víta Rakušana jsou ke stabilizaci veřejných financí potřeba reformy.
8: Prostě přestat rozdávat dárečky a logicky změnit strukturu daní.
6: Peníze by se podle premiéra Babiše měly státnímu rozpočtu vrátit třeba díky znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ta počítá s každoročním přínosem státní kase přes 14 miliard korun. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Na nový orgán čeká v Česku skoro 750 lidí. Uvádí to statistiky koordinačního střediska transplantací. Z jeho dat také vyplývá, že nejčastěji potřebují lidé nové ledviny, játra a srdce.
9: 7 specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580 případech.
10: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka a vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
9: Vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Vyklický.
11: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině a to je číslo, které je hrozně jako nízké. To dárcovství u nás je dobře organizované.
9: Dodává ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že dárců loni evidovali skoro 400. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Hladina Dunaje v Bratislavě je nejnižší za posledních 30 let. Slovenští vodohospodáři začali šetřit vodou při proplouvání lodí plavebními komorami na vodním díle Gabčíkovo. Pokud bude voda dál klesat, hrozí podle Slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení lodní dopravy.
12: Za nízkou hladinu může podle meteorologů sucho, popsal pro TA3 klimatolog Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavol Faško.
13: To období, kdy se u nás vyskytuje málo zrážok, už trvá takmer 8 měsíců.
12: Podél řeky jsou vidět odhalené břehy. Dunaj kvůli suchu také vyplavuje desítky let staré vraky, nevybuchlou munici i starší archeologické nálezy. Nízká hladina řeky ovlivňuje taky lodní dopravu. Vodohospodáři navíc nečekají zlepšení. Meteorologové na příští dny předpovídají mimořádně teplé a suché počasí. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Hladina řek klesá i v Česku. Sucho hlásí už téměř polovina ze všech měřících stanic. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Nejšikmější neúmyslně nakloněná stavba na světě je v Mladé Boleslavi. Jde o věž zříceniny hradu Michalovice. Geodeti potvrdili její náklon 7,315 tisícin stupně. Vedení města teď může usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Magistrát věž nechal změřit dvakrát.
14: Jedním z geodetů, kteří náklon věže ověřovali, byl Petr Sbíral.
15: Byla uplatněna celá řada geodetických metod pro připojení do referenčních systémů, metoda měření GNSS. Sběr podrobných bodů byl získán metodou laserového skenování.
14: Světový rekord má aktuálně kostelní věž v německém Gauweinheimu. Teď o zápis do Guinnessovy knihy rekordů může usilovat i Mladá Boleslav. Vedení města o tom bude jednat příští týden, říká radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
16: Myslím si, že ten závěr učiníme časem, asi budeme chtít vést i určitý dialog s veřejností.
14: Za zápis do knihy rekordů by magistrát musel zaplatit až 1 milion korun. Richard Webs, Radiožurnál.
1: Zpěvačka Diana Ross vystoupí dnes poprvé v Česku. Její koncert v plzeňském amfiteátru Lochotín je jedním ze tří, které letos v Evropě odehraje. Hey,
17: 82letá zpěvačka Diana Ross se už v 60. letech stala ikonou legendárního vydavatelství Motown. Právě pod ním vydala s kapelou The Supremes i písničky jako You Can't Hurt Love. Později se vydala na solovou dráhu a s nově naaranžovanou verzí písně Ain't No Mountain High Enough se dostala na vrchol americké hitparády. Diana Ross měla také výrazný podíl na objevení skupiny Jackson 5, ve které začínal také pozdější král popu Michael Jackson. A jako solová zpěvačka pak u posluchačů zabodovala také hity jako Upside Down nebo I'm Coming Out. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Sport. Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. Informoval o tom šéf tamního svazu Giovanni Malago. Pro Manciniho to bude druhé angažmá u národního týmu.
18: 61letý kouč u italské reprezentace působil už v letech 2018 až 2023. Před 5 lety s ní vyhrál mistrovství Evropy. Po konci v národním týmu vedl Saudskou Arábii. Naposledy působil na lavičce katarského týmu Al-Sadd. Mancini u reprezentace nahradil Gennara Gattuso, který skončil po neúspěšné kvalifikaci na letošní mistrovství světa. František Typovský, Radiožurnál.
1: A francouzskou fotbalovou reprezentaci oficiálně převzal Zinedine Zidane. Národní tým by měl vést minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Po letošním šampionátu skončil dosavadní trenér Didier Deschamps, který byl u reprezentace od roku 2012 a na mistrovství světa s ní získal zlato a stříbro. Letos Francouzi skončili čtvrtí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážka na dálnici před Mohelnicí a nehoda na D48 u Frýdku Místku. Na dálnici D35 čekejte překážku před Mohelnicí ve směru z Olomouce. Na kilometru 238 odstavené nákladní auto zasahuje částečně do pravého pruhu. V místě se vybočuje doleva. Na dálnici D48 vyšetřují nehodu na výjezdu z Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. V nájezdu na dálnici na exitu 52 havarovalo osobní auto. Počítejte s překážkou na vozovce. A na nehodu pozor u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku. Na kilometru 299 do Chousníkova Hradiště na výjezdu do Zboží auto srazilo zvěř. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách nejčastěji kolem 23. Tolik hlavní zprávy. Na řadě repríza 20 minut radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
20: Francii a Španělsko sužují velké lesní požáry. Zkomplikují situaci další vedra? Hrozí kvůli počasí silné požáry také v Česku? Jaké počasí nás čeká v dalších dnech a během srpna? A co může přinést jev označovaný jako Super El Niño? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je meteoroložka České televize, také klimatoložka Taťána Míková. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
21: Dobrý den, děkuju.
20: Ve Francii a ve Španělsku pokračuje hašení velkých lesních požárů. Úřady v obou zemích přitom varují před další vlnou veder, která by mohla situaci ještě zhoršit. Jak v tomto směru vypadají aktuální předpovědi?
21: Tak tenhle týden je v západní Evropě prostě rozpálený. To, na co my vlastně čekáme v závěru týdne, hlavně ve čtvrtek a v pátek tady ve střední Evropě, tak to už ve Francii a ve Španělsku mají. Takže tam ty teploty se blíží ke 40, na některých místech i přesahují 40 a vlastně to vypadá, že po většinu tohoto týdne tam tyhle teploty potrvají.
20: Jakou roli v šíření těch lesních požárů hraje právě vedro?
21: Tak rozhodně je to základní ukazatel. Já vím, že může samozřejmě dojít k nějakým spouštěcím mechanismům, ať už jsou to třeba v některých případech blesky. Někde dokonce tvrdili, že našli i žháře, ale obecně vzato to v uvozovkách palivo, to všechno, ta vysušená hmota, kterou máme v krajině, tak ta je extrémně hořlavá. A dokonce se ukazuje, že nejenom ve Francii, ale i u nás téhle hmoty máme v krajině strašně moc a ne všechno tam potřebujeme. Takže myslím si, že to vysychání, to je velice zásadní, jak pro vznik, tak i potom pro to šíření, byť pro to šíření je ještě možná důležitější vítr. Podstatné je taky to, že když jsou horka a i v noci je opravdu vysoká teplota, tak už nedochází ani k tomu, co známe, nebo možná už znají jenom starší ročníky, nevím teď, čemu jsme říkali rosa. To se prostě v těch horkých nocích vlastně nestihne vytvořit, protože není z čeho, není už té vlhkosti ani ve vzduchu dost, aby mohla kondenzovat. To znamená, tohle suché počasí samozřejmě prostě požárům velice napomáhá.
20: Ten požár, který je v okolí francouzského Bordeaux, je opravdu mimořádný, vysíláme o tom pravidelně ve zprávách. Mě zaujaly zprávy o tom, že se tam vytvořil takzvaný ohnivý mrak, tedy odborně se to nazývá pyrocumulonimbus. O co jde? Jak to funguje?
21: Tak abych to posluchačům co nejlépe přiblížila, můžou si ho opravdu představit dost podobně jako bouřkový mrak. Ten základní mechanismus je velice podobný. Bouřkový mrak vzniká ve chvíli, kdy se prohřívá zemský povrch, od něj i vzduch, a ten prohřátý vzduch je mnohem lehčí než studený vzduch nahoře, takže když je lehčí, tak rychle běží vzhůru. No a právě při tom vzestupu dochází k jeho ochlazování a ke kondenzaci vodní páry. No a tady v těchto případech dochází k tomu vzestupu jenom nebo zejména z toho důvodu, že je prohřátý ten zemský povrch právě tím požárem. Jenomže u té bouřky skutečně dochází ke kondenzaci ve výšce, protože ten vzduch je samozřejmě obsahuje nějakou vlhkost, ale v místě, kde jsou ty požáry, tak ta vlhkost je relativně velice omezená, ale to neznamená, že tam ten vzduch nemůže rychle stoupat vzhůru. A vlastně to, co my si představujeme jako oblak, tak v tomhle případě tvoří daleko méně vody, ale víc toho kouře a prachových částic z toho požáru. No a jsou to vlastně oblaky, které vypadají velice podobně jako ty naše bouřkové mraky, jenom jsou daleko černější a jak jsme si řekli, obsahují samozřejmě daleko horší prachové a nebezpečné částice kouřové.
20: Mnozí svědci z Francie mluví o fenoménu, který rozebírají samozřejmě i zahraniční média, že na místě těch silných požárů ve Francii se objevují blesky. Vy říkáte, že to, co jsme teď popisovali, nejsou běžné bouřkové mraky, ale předpokládám, že ty blesky vycházejí právě z těchto ohnivých mraků.
21: Určitě. Je to jakási hmota, mezi kterou v těch vyšších vrstvách a nižších vrstvách, případně mezi vrstvami toho mraku a zemí, může docházet k velkému rozdílu napětí a tím pádem i k výbojům.
20: Což samozřejmě je další riziko.
21: Ty blesky, ano.
20: A to je tak. Další riziko pro šíření toho požáru.
21: Jistě.
20: To je logické. Co dalšího tenhle ten jev může způsobovat kromě blesků?
21: Tak já už další nápady nemám. Myslím si, že je to pro ty, kteří jsou tam, další jakási poklička, která jim asi znepříjemňuje život. Pro hašení toho požáru je to určitě taky nepříjemné, protože to snižuje ještě v tom kouři, to dál může snižovat dohlednost, takže je to asi opravdu znepříjemnění toho pobytu tam.

0: jsou víc u země, než že by se spouštěly z toho oblaku nebo že by souvisely přímo s tím bouřkovým mrakem, a dochází k tomu právě, pokud dojde k nějakému krouživému pohybu, pokud něco donutí ten vzduch, v kterém hoří, se otáčet.
1: Když teď odhledneme od fenoménu ohnivých mraků, v téhleté situaci, která je ve Francii, může ten požár ovlivnit počasí v širším okolí?
0: No tak pokud bychom brali tu horkost, tak samozřejmě je to další vysušování, což je pro tu krajinu hrozně nepříjemné. Další věc je, že ve vzduchu se nachází obrovská spousta prašných kouřových částic. To by teoreticky mohlo mít opačný efekt, to znamená, že ten sluneční svit se nedostává až k zemskému povrchu a už nedochází tedy u té země k tak velkému prohřívání. Ale tyhle efekty jdou tak trošičku proti sobě a myslet si, že jeden z nich zvítězí, to by asi nikdo předem nedokázal odhadnout.
1: V souvislosti s požáry se mluví o Francii, mluví se o Španělsku. Které další oblasti Evropy v té současné době jsou náchylné pro podobné lesní požáry?
0: Tak ono, už to známe i z některých jiných let, je to hlavně ta jižní Evropa, která je nejvysušenější, ale samozřejmě ani nám se takové situace nevyhýbají. Vidíme, že když je letos opravdu suché léto ve střední Evropě, tak na jižní Moravě máme to riziko vzniku a šíření požáru prakticky po celé léto. Aktuálně, pokud vím, taky hoří v Itálii, tam registrují také nějaká ohniska, ale daří se jim s nimi bojovat trochu lépe než v té Francii a Španělsku. Samozřejmě může se to stát i v dalších státech na Balkáně, zejména asi Řecko, ale může to být i v horách v dalších balkánských zemích. No a samozřejmě i dál na východ, Malá Asie, tam to samozřejmě taky přichází v úvahu.
1: Meteoroložka České televize Taťána Míková zůstává hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Vedra se v příštích dnech očekávají také v Česku. Vy už jste se zmínila o tom, že i v Česku platí výstraha před požáry. Jak velké to riziko tedy aktuálně je nebo pro ty nejbližší dny je a v kterých částech republiky je největší?
0: Tak zatím je to riziko vzniku a šíření požáru zejména v oblasti jižní Moravy, částečně už i západní Vysočiny. Právě dnes byla tedy rozšířena ta výstraha před rizikem požáru, ale není to konečná situace. Ještě zítra se rozšíří ty oblasti a my můžeme počítat s tím, že řekněme v pátek, kdy bude asi to vedro nejvystupňovanější, to může být relativně velká část České republiky, kde bude to varování před rizikem požáru platit. Budeme samozřejmě doufat, že třeba víkendové bouřky by mohly aspoň někde tu situaci zlepšit, ale už si asi posluchači uvědomili, že bouřky letos byly, někde byly i velice výrazné. Přicházejí ale bouřky, které sice dokážou někde zatopit sklepy a způsobit rychlý vzestup potoků, ale o kousek dál, klidně jenom 10 kilometrů dál, zůstává sucho a vůbec ten mrak tam tudy neprojde. To znamená, že ty rozdíly v České republice jsou obrovské. No a upřímně řečeno, i když proteče tahle rychlá bouřka nějakou oblastí, tak pokud je to jedna rychlá bouřka, tak sice může zatopit sklepy, ale ta voda tam nezůstává. Stane a ta voda velice rychle odteče, takže během 2-3 dnů, pokud je takové horko, jaké budeme mít zase v závěru týdne, tak se to všechno změní a i ve stejné oblasti, kde už třeba několik takových bouřek přišlo, může být sucho zase.
1: Říkáte, budeme mít takové horko, jaké přijde v těch příštích dnech. Kam očekáváte, že se dostanou maximální teploty?
0: Tak já bych čekala, že někde těch 40 stupňů Celsia v pátek změříme. Samozřejmě nechci být zlým prorokem, pokud bude jenom 39,9, tak to pořád bude odpovídat předpovědi, ale samozřejmě ani 1,40 není výjimka, protože když se to stane na jedné, dvou stanicích, tak to přesně odpovídá tomu, že vždycky má být pár stanic, které tomu rozpětí, které posluchači slyší v předpovědi počasí, nevyhovují ať už nahoru nebo dolů, protože ty 4 nebo někdy 5 stupňů rozpětí prostě ani pro tak malou republiku, jako je Česko, nestačí na to, aby pokryly ty odpolední rozdíly.
1: To maximum tedy bude v pátek, o víkendu už by mělo být o něco chladněji?
0: Tak podle dnešních předpokladů to vypadá ano, že pátek bude nejteplejším dnem v tomhle horkém období a o víkendu respektive už v noci z pátku na sobotu přijdou první přehánky bouřky. Nejdřív budou asi v Čechách, takže i tam bude to ochlazení.

0: trochu výraznější, tam už můžou být o víkendu teploty do 32, 33 stupňů. Na Moravě zřejmě bude zůstávat ten teplejší vzduch ještě i o víkendu.
1: Minulý týden vydal Český hydrometeorologický ústav předpověď na srpen. Podle té předpovědi první polovina měsíce by měla být teplotně podprůměrná. Stále to tak vypadá i po tom týdnu?
0: No, tak pokud jde o ten srpen, on vlastně úplně začátek, tak přelomový týden by se možná neměl brát jako srpnový, ale vlastně ten začátek bude pořád ještě dost hřejivý. Ten příští týden by měl přinést teploty už trošičku nižší, ale pořád nad průměrem. Pořád budeme mít maxima, řekněme, 28, 29 v těch nejteplejších oblastech, možná znovu 30 stupňů Celsia. Takže nebude to chladnější týden, než je normál. A teprve, řekněme, tak po polovině srpna bychom měli mít ty teploty někde v srpnovém normálu.
1: Bychom měli mít, do jaké míry se dá už teď opravdu věrohodně předpovědět to, co bude za tři týdny?
0: Tak záleží na tom, co považujeme za věrohodné. My vlastně nepředpovídáme tak úplně každodenní maxima a minima, ale vlastně celkově, jestli ten týden bude teplejší, než je průměr, hodně teplejší, než je průměr, nebo jenom průměrný, či případně podprůměrný. To znamená, vlastně my tam dáváme jenom určité kategorie. My neříkáme, že bude přesně, já nevím, 30 stupňů Celsia v tom dni, ale že příští týden se ta maxima ještě můžou dostávat na 25 až 30 a potom budou, řekněme, spíš kolem těch 25, 26 stupňů Celsia. A nemůžeme to brát úplně doslovně, že takové budou všechny dny v tom týdnu. Některý bude určitě teplejší, některý chladnější. A pokud nás potom zajímá ten opravdový vývoj v průběhu týdne nebo ze dne na den, tak se musíme vždycky dívat na tu předpověď, která je z předcházejících dnů.
1: Teď jsme mluvili o tom, jaký by měl být srpen, pokud jde o počasí v Česku. Jak to bude vypadat v dalších částech Evropy?
0: Tak zrovna asi se ptáte na tu západní Evropu, která každého teď zajímá nejvíc, tak ten současný týden tam bude opravdu horký. A bohužel, i když možná se vyskytne někde nějaká bouřka, tak pokud to bude tak jenom velice lokálně, v zásadě to bude srážkově i podprůměrný týden a podobně jako ten příští. V tom příštím by ty teploty měly být nepatrně nižší, ale pořád to budou teploty přes 30 stupňů Celsia, klidně 36, 38 stupňů Celsia. A teprve zase po té polovině srpna, kdy i u nás čekáme trochu schlazení, tak by i tam mohly mít teploty přece jenom nižší, ale když říkám nižší, tak nebudou podprůměrné. Pořád by měly vlastně až do konce srpna zůstat nad průměrem, jenom už to nebudou ta strašlivá vysušující vedra.
1: Meteoroložka České televize Taťána Míková zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Agentura Reuters včera přinesla zprávu, že podle předního klimatologa Africké rozvojové banky blížící se jev nazývaný jako Super El Niño pravděpodobně způsobí postiženým africkým zemím škody ve výši 10 až 20 miliard dolarů, to je v přepočtu mezi 200 a 420 miliardami korun. Předpověděl, že vyvolá masovou migraci nebo že může vyvolat masovou migraci z nejvíce zasažených oblastí. Klimatologové o tom, že letos bude jev El Niño zvláště silný, mluví už řadu týdnů. Je to už v tuto chvíli jisté?
0: Tak ty modely, které jsou pravděpodobnostní, tak říkají, že to je zhruba na 80%. V meteorologii vlastně nic, co se ještě nestalo, úplně 100% jisté není, ale 80% je opravdu hodně.
1: Připomeňme, co to El Niño je, jak se projevuje?
0: Tak El Niño je mimořádně teplá voda u jihoamerických břehů v Tichém oceánu. Ono v normálních podmínkách tam bývá spíš voda chladnější, než je ve zbytku Tichého oceánu. A tím pádem se tam daří rybám, oni mají radši chladnější vodu. Vlastně už v historii před stovkami let na to přišli, že ve chvíli, kdy se jim stane, že ta voda se ohřeje, takže odplujou všechny ryby, protože nemají tu teplou vodu rádi a tím pádem ti rybáři se vraceli bez úlovků nebo skoro nic neulovili. Takže tenhle jev pojmenovali opravdu už před stovkami let El Niño, protože nejčastěji se to projevovalo v období kolem Vánoc.
1: Tím se dostáváme k tomu, že to je samozřejmě dlouhodobý efekt. Vy jste tedy říkala, že pravděpodobnost, že bude letos silné El Niño, je 80%. Pokud opravdu bude silné, jaké to bude mít dopady? Co se bude dít?
0: Tak ono samozřejmě primárně, už možná někteří posluchači zaregistrovali, že třeba před týdnem, před 10 dny byly opravdu zničující bouře v Chile. Měli tam bouře, které byly doprovázené se suvy půdy. Ony ty Andy jsou k tomu jakoby přizpůsobené, když si vezmeme, jaké je to pobřeží u Tichého oceánu. Ony jsou tam ty Andy opravdu hodně strmé, tam jsou velké svahy. A ve chvíli, kdy tam přijdou silné bouře, tak ony berou sebou všecko, co na těch svazích najdou. Takže ten terén tomu napomáhá a opravdu ty první projevy už se tam ukázaly. Další věc je, že El Niño je jev, který nezůstává jenom u toho, že působí přesně v téhle oblasti, kde to vlastně nejdřív pozorovali lidé, ale on se projevuje vlastně nad celým Tichým oceánem. I proto se mluví někdy o takzvaném ENSO jevu, to znamená El Niño Southern Oscillation, El Niño Jižní oscilace, což je vlastně celá taková vzdušná buňka, která naznačuje, že tam, kde je v Tichém oceánu voda nejteplejší, tak tam stoupá horký vzduch nahoru. No a na jeho místo se samozřejmě dostává ten vzduch z té západní části a tam dochází k sestupům vzduchu. Tím pádem se ale vytváří jasné, čisté počasí v oblasti té západní části Tichého oceánu a umíte si představit, že tím pádem třeba v Asii nebo v Austrálii tam vůbec nepřicházejí oblaky nebo téměř minimálně. Naopak tam se skutečně vysuší vzduch a přichází tam horké, suché počasí. No a možná si někteří vybaví, že při posledním El Niño opravdu hodně hořelo v oblasti Austrálie. Tak to je to riziko, kterého se tam asi nejvíc obávají. V té jihozápadní Asii zase naopak toho, že nepřijdou monzunové deště, že místo nich budou mít sucho a tím pádem neúrodu.
1: A už jsme mluvili tedy o těch jihoamerických státech na úpatí Ant, kde tedy hrozí sesuvy půdy, to je otázka Peru, Chile, možná Argentiny, to znamená, to jsou tyhle dopady. Mluvíme o oblasti Pacifiku, samozřejmě Česko a Evropa od Pacifiku jsou celkem daleko. Může El Niño nebo Super El Niño mít dopad i na počasí u nás?
0: Tak v zásadě ten signál v Evropě není nijak výrazný, ale pokud klimatologové něco vypozorovali, tak v zimním období se při El Niño může stát, že ve střední a jižní Evropě přichází více srážek. To znamená, že ty zimní srážky jsou intenzivnější. Záleží ale potom samozřejmě na tom, jak se vyvíjí teplota. Protože my bychom si samozřejmě asi představovali, že by bylo fajn, kdyby nám nasněžilo. Při některých epizodách El Niño jsme to taky ve střední Evropě zažili, že byla hezká zima. Ale souvisí to s tou teplotou. Pokud se vzduch neprochladí dost a pokud bude dál Atlantický oceán tak rozpálený, že nám sem bude posílat teplý vzduch, tak se může stát, že v nížinách neuvidíme sníh vůbec a i v horách, že bude jenom opravdu v těch nejvyšších polohách. No a pokud jde o jižní Evropu, tam bývá právě v těch případech El Niño také častěji zaznamenána ta dešťová epizoda, ale tam se to sněžení týká opravdu jenom nejvyšších poloh hor.
1: El Niño trvá obvykle jak dlouho? Pokud mluvíme o tom, že teď pravděpodobně začíná, tak jak dlouho bude?
0: No to je právě ono. Naštěstí už dnes meteorologické modely, nebo spíš bych měla říct, to jsou modely sezónní, takže jsou to modely, které už jsou na hranici klimatologie a dlouhodobých předpovědí, tak dokážou do určité míry modelovat, jak dlouho by mělo to El Niño trvat. Ale pravdou je, že je to jev, který není úplně regulérně pravidelný. My si u nás představujeme jaro, léto, podzim, zima a střídá se to každý rok, i když už ani to není vlastně v současné době úplně pravda. Ale tam se stává, že mezi těmi epizodami, kdy přijde El Niño, je někdy 4 roky, někdy 5, může to být až 7 let výjimečně. A vlastně můžeme říci, že ten jev taky netrvá stejně dlouho. nastupuje sice často už někdy třeba na podzim, nebo se může stát jako letos už v létě, protože to je relativně rychlý nástup El Niño, co registrujeme teď. Ale největší jsou ty jeho projevy právě v tom zimním období obvykle. Právě proto taky v tom zimním období se nejvíc objevoval ten úbytek ryb pro ty rybáře tam u břehu Chile nebo Argentiny, nebo spíš možná, no, takhle. Teď jsem se trošičku zamotala sama do sebe, ale...
1: Pořád říkáte zajímavé věci a možná se vraťme k té otázce, když já myslím, že už jste na ní odpověděla, že se zkrátka nedá říci, jak dlouho El Niño bude ta současná epizoda trvat.
0: Mm-hmm. Takže vlastně ta nejteplejší voda v té východní části Tichého oceánu by zřejmě měla být někdy v období kolem Vánoc nebo ještě po Novém roce a pak by se ta situace měla začít pomalu uklidňovat. Zdá se podle těch modelů, které máme k dispozici, že by to mohlo být někdy v únoru, v březnu, kdy začne to El Niño slábnout. Každopádně problém je v tom, že atmosféra reaguje s určitým zpožděním, takže my to horko ještě budeme mít a vypadá to, že ten příští rok vlastně bude ještě rozpálenější, protože ona se ta voda nikdy neochladí mávnutím proutku. Ještě dlouho bude trvat, než Tichý oceán se dostane do toho úplně normálního stavu a než tím pádem i atmosféra přestane být taková rozehřátá.
1: Takže se dají čekat další rekordní teploty. Hmm. Ty extrémní projevy počasí se samozřejmě dávají do souvislosti se změnami klimatu, s klimatickou krizí. V případě El Niño ale máme z historie zmínky o tom, že silné El Niño bylo i před současnou klimatickou změnou. Hodně se připomíná situace z před 150 let. Tam tedy ta vazba na současnou změnu klimatu není?
0: No, rozhodně si nemyslíme, že by zásadním způsobem mělo být ovlivněné to El Niño, které uvádíme jako podobné na konci 20. století, to bylo v 80. letech, tuším 83. A předtím asi 100 let ještě měli právě další, které bylo velice podobné, to jsou ta dvě...
1: To byla 70. leta 19. století.
0: Tak, určitě. Tak tam musím říct, že to jsou epizody, které se sobě z hlediska hodnot relativně dost podobaly, ale samozřejmě pokrok změny klimatu v těch 80. letech byl úplně jinde než o 100 let předtím a dokonce musím říct, že i mezi těmi 80. lety a současností, to je 40 let, které představují obrovský nárůst teploty, který jsme zaznamenali. Takže musím říct, že i proto se klimatologové dost bojí, protože samozřejmě v tom El Niño určitý efekt má i to oteplování.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu klimatoložka, meteoroložka České televize Taťána Míková. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Budu se těšit, příjemný den.
1: Od mikrofonu se loučí a hezký poslech Českého rozhlasu přeje Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová připravila krátké zprávy.
4: Silné zemětřesení v Japonsku nepřežili nejméně 2 lidé, uvádí to agentura Kyodo. Ostrov Kyushu včera zasáhly otřesy o předběžné síle 7,1 stupně. Nejvíc postižená je prefektura Kumamoto. Ve městě Kashima se podle televize NHK po otřesech a následné explozi zřítilo druhé patro obchodního domu. Nezvěstných je asi 20 až 30 lidí. Záchranné operace dál pokračují. Uganda je oficiálně bez eboly, oznámilo to tamní ministerstvo zdravotnictví. V zemi skončilo povinné 42-denní monitorovací období bez zaznamenávání nových případů. Nákaza se do Ugandy dostala ze sousední Konžské demokratické republiky. Tam ale případy dál přibývají. Podle posledních zveřejněných údajů tam onemocnělo už 3200 lidí. Krvácivá horečka se rozšířila do 5 ze 26 provincií. Pondělí bylo letos zatím nejtragičtějším dnem na českých silnicích. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Smrtelné nehody se staly například u Litomyšle na Svitavsku nebo u Holovous na Jičínsku. V obou případech se srazilo osobní auto s nákladním. Od začátku července zemřelo na silnicích 33 lidí. Za celý loňský první prázdninový měsíc bylo takových případů 35. A distribuční sítě v Česku čekají další miliardové investice. Energetické společnosti je zdůvodňují hlavně přibývajícími solárními elektrárnami a postupnou elektrifikací vytápění i dopravy. ČES letos na rozvoj sítí vyčlenil téměř 19 miliard korun. Vyšší investice chystají také EGD, PRE a ČEPS. Podle firem je modernizace nutná, aby síť zvládla rostoucí nároky odběratelů. Sport. K hokejistům Litvínova se na roční hostování z Pardubic připojil útočník Tomáš Urban. 24-letý hokejista už za Vervu nastupoval krátce před 2 lety. Urban v minulé sezóně odehrál za Pardubice 10 extraligových utkání. Většinou působil v prvoligové rezervě Dynama. Celkově v nejvyšší soutěži odehrál za Pardubice, Litvínov a Plzeň 116 duelů. Vstřelil 6 branek a připsal si 11 přihrávek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na dálnici před Mohelnicí i na D11 za městcem Králové. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice čekejte překážku za sjezdem na Luštice a Moravičany. Na kilometru 238 stojí nákladní auto, zasahuje částečně do pravého pruhu. V místě se vybočuje doleva. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové podobná překážka za odbočkou na Městec. Na 58. kilometru zastavilo vozidlo kvůli poruše. Na dálnici D48 na výjezdu z Frýdku Místku ve směru na Český Těšín havarovalo osobní auto. Následky havárie překážejí v nájezdu na dálnici. Na exitu 52 počítejte s překážkou na vozovce. A na Trutnovsku vyšetřují nehodu u dvora Králové nad Labem. Na silnici 299 do Choustníkova Hradiště na výjezdu do obce Zboží auto srazilo zvěř. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Je to přesně tak, 8 minut po půl jedné začíná noční vysílání radiožurnálu s datem 29. července. Pokud se chystáte ulehnout, tak si můžete ke spánku bez obav otevřít okna a ochladit domácnost, jelikož dnes nás ještě tropická noc nečeká a teploty spadnou k ránu pod 20 stupňů Celsia. To je po horkém dni určitě dobrá zpráva. A jaká další zpráva nás čeká na úvod nočního vysílání? Odvoz nebezpečných kadmiových kalů z Vikantic na Šumpersku nabírá další zpoždění. Původně se měla obec letité ekologické zátěže zbavit loni. Teď je konkrétní termín v nedohlednu. Lidé mají strach, jestli hala, ve které je rizikový odpad uložený, vydrží ještě další zimu. Reportáž nabídneme za pár minut.
2: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Ondřej Ruml zazněl v nočním radiožurnálu. A v nedohlednu je zatím termín odvozu nebezpečných kadmiových kalů z obce Vikantice na Šumpersku. Víc než 1000 tun chemikálií je desítky let uložených v plechové hale v katastru obce. Státem vybraná firma je má zlikvidovat v Ústeckém kraji. Tamní úředníci ale rozhodli, že se vše musí ještě posoudit v procesu zvaném Velká EIA. Vedení Vikantic má proto obavu z dalších průtahů a z toho, jestli hala plná chemikálií vydrží v lese na okraji obce další zimu.
1: Já už jsem měl za to, že to je poslední hodina té haly, že ta hala spadne.
2: Nezávislý starosta Vikantic Libor Sedlaříků plechové haly plné kadmiových kalů vzpomíná na poslední zimu, kdy se do zasněžené haly opíral silný vítr.
1: To nebyly jenom zvuky plechu, to byly zvuky konstrukční. Skutečně to vrzalo, skřípalo.
2: Starosta se teď bojí dalšího odkladu odvozu chemikálií. Zmizet měli podle původně daných termínů loni, nyní ovšem krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl, že se vše ještě posoudí v rámci procesu zvaného Velká EIA, říká mluvčí kraje Jan Nový.
3: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.
2: Starosta Vikantic má za to, že zpracování tzv. Velké EIA zabere 1 až 2 roky.
1: A to tady bude další 2 roky stát. Uvědomme si, že tam je 1000 tun kadmiových kalů, které když se dostanou do toku, tak to otrávíme až do Černého moře. Na co tady čekáme? Až to spadne?
2: Kdy bude Velká EIA uzavřena, nelze podle mluvčího Jana Nového odhadnout. Sanaci kalů zastřešuje státní podnik Diamo a má na ní smlouvu se společností AHV Ekologický servis. Podle ní mají být chemikálie zlikvidované do konce tohoto roku, pokračuje mluvčí podniku Diamo Tomáš Indrej.
4: Naším cílem je dokončit projekt v termínu stanoveném smlouvou, zda to bude možné, ale závisí především na výsledku probíhajícího povolovacího procesu.
2: Kadmiové kaly jsou ve Vikanticích uložené přes 40 let. Z Vikantic Michal Poláček, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmelová.
3: Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Některé ruské regiony začaly podle agentury AFP uvolňovat omezení pro prodej pohonných hmot. Italskou fotbalovou reprezentaci znovu povede trenér Mancini a dnes bude jasno až polojasno s teplotami až do 34 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic, pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
4: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 422.
3: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Některé ruské regiony začaly uvolňovat omezení pro prodej pohonných hmot. Tamní úřady je zavedly kvůli ukrajinským útokům na rafinérie, které způsobily nedostatek paliva prakticky v celé zemi. Podle agentury AFP se to týká například Moskvy nebo Petrohradu. Izrael v posledních dnech zintenzivnil útoky v pásmu Gazy. Podle tamních úřadů je nepřežilo přes 20 lidí. Jeden z útoků zasáhl taky nemocnici v centrální části pásma. Potvrzuje to organizace Lékaři bez hranic.
5: Humanitární organizace vyzvala k ochraně zdravotnických zařízení s tím, že útoky ohrožují pacienty i zdravotníky. Týmy Lékařů bez hranic v pásmu Gazy po izraelských útocích za poslední měsíc ošetřili téměř 50 lidí, včetně 15 dětí. Děje se to navzdory klidu zbraní, který loni v říjnu uzavřel Izrael s militantním hnutím Hamás. Ten podle koordinátorky Randy Masoudové z Lékařů bez hranic ale platí pouze na papíře.
6: Svědectví našich lékařských týmů mluví o tom, že nejde o příměří a situace se mu ani nepodobá.
5: Úřady v Gaze uvádějí, že izraelská armáda během klidu zbraní zabila přes 1200 lidí. Izrael z porušování příměří naopak obvinuje Hamás. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: V Chebu začala modernizace křižovatek, týká se celkem 18 míst. Po dokončení úprav bude provoz plynulejší a bezpečnější. Novinky čekají taky samotné chodce. Hotovo má být do 3 let, říká z odboru informatiky z městského úřadu v Chebu Martin Trnka.
7: Křižovatky budou vybaveny novými videodetekčními smyčkami, které vlastně umožňují řízení provozu, které budou moci být napojeny i na městskou policii, tak aby zobrazovaly provoz na křižovatkách. Dále se křižovatky vybavily novými přepínači pro chodce, které jsou dneska řešeny bezdotykově, plus jsou tam nové detektory i pro nevidomé občany.
3: Za modernizaci křižovatek město zaplatí zhruba 70 milionů korun.
1: Sport.
3: Fotbalový trenér Roberto Mancini znovu povede italskou reprezentaci. Informoval o tom tamní svaz. Nahradí dosavadního kouče Gennara Gattusa. Národní tým Mancini vedl už v letech 2018 až 2023. Před 5 lety s ním vyhrál mistrovství Evropy. A tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny trenéra. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP povede Francouz Frédéric Fotang.
8: Fotang po Wimbledonu ukončil 9letou spolupráci s Kanaďanem Ožerem Aliasimem, současnou světovou čtyřkou, které pomohlo k 9 titulům na okruhu ATP. V minulosti vedl také Francouzku Garciovou nebo Kanaďana s českými kořeny Vaška Pospíšila. Léčka dosud spolupracoval 8 let s Michalem Navrátilem. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
3: První zápas pod novým trenérem se hraje Léčka večer v mexickém Los Cabos. Čeká ho Wong z Hongkongu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D5 u Ostrova u Stříbra a překážka na D35 před Mohelnicí. Na D5 z Rozvadova do Plzně pozor na nehodu za odbočkou na Stot. Na kilometru 107 havarovalo osobní auto. V místě se zpomaluje, s opatrností ale projedete plynule. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice zvyšte pozornost za sjezdem na Loštice a Moravičany. A na kilometru 238 stojí nákladní auto. Zasahuje částečně do pravého pruhu a vybočuje se doleva. A na nehodu pozor u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku. Na kilometru na silnici 299 do Choustníkova Hradiště se na začátku zboží střetlo osobní auto se zvěří a projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme slunečno a místy i tropické teploty. Bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
9: Pokračuje noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 1 hodině a Francii čeká další vlna veder. Teploty se dnes mají vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. To může zhoršit rozsáhlé požáry nedaleko Bordeaux. S ohněm tam bojují i čeští hasiči a my jsme natočili rozhovor s šéfem jejich mise Václavem Novotným. Za chvíli tak uslyšíte třeba, jak to na místě vypadá, kde berou hasiči vodu, jak je zásah koordinovaný a v čem je aktuální požár vlastně specifický.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Rozsáhlý lesní požár nedaleko francouzského města Bordeaux se zastavil na předměstí, stále ale není pod kontrolou. Podle hasičů bude dnešní den krizový kvůli horku a větru. Teploty by dnes mohly dosáhnout až ke 40 stupňům. V oblasti od minulého týdne shořela plocha 4x větší než Paříž a donutila nejméně 220 tisíc lidí opustit své domovy. Na 200 domů už plameny spálily. Na hašení požáru se ve Francii podílí také čeští hasiči. My jsme se spojili přímo s jejich velitelem Václavem Novotným. Moderátor Tomáš Pancíř se ho na úvod zeptal, kde aktuálně čeští hasiči vlastně působí.
1: My aktuálně působíme v oblasti, která je západně od města Bordeaux. V tuto chvíli tady je požár, který má plochu více než 40 tisíc hektarů, čili jedná se o opravdu mimořádně velký požár na evropské podmínky. A naše působiště je, jak jsem řekl, západní část Bordeaux, ale letiště máme ve městě Janzac, kde máme údržbu vrtulníku a odkud každé ráno startujeme na místo požáru.
2: Jak vypadá koordinace zásahu při takhle velkém požáru?
1: No, my se setkáme s koordinací pouze na úrovni toho leteckého hašení, čili každý ráno máme briefing, kde se dozvíme aktuální informace, aktuální nasazení, kde budeme brát vodu, kde budeme tankovat a potom v průběhu dne již běžíme podle těchto informací, nicméně i v průběhu dne v případě nějakého mimořádného šíření se můžou všechny tyto podmínky změnit, takže my musíme pružně reagovat na změnu situace. Ale my se s tím umíme poradit.
2: Kde berete vodu? Protože předpokládám, že i s tím tam může být problém.
1: Ano, tady to místo je pro nás výhodné v tom, že je tady velký zdroj sladké vody, jsou tady štěrkovny a přírodní jezera. My preferujeme sladkou vodu, protože údržba vrtulníků následně je mnohem snazší. Pokud bereme slanou vodu z moře, což jsme brali třeba včera, tak proplach motoru a veškerý omítí vrtulníků nám zabere po přistání ještě asi 3 hodiny, čili včera jsme končili o půlnoci zhruba a to nám pak bere zase prostor pro odpočinek a jsou s tím potíže. Čili my preferujeme sladkou vodu, nicméně jsou situace, kdy musíme brát slanou.
2: Jak dlouhé ty vaše služby vlastně jsou?
1: To záleží na aktuálních podmínkách. Například včera jsme měli v 10 hodin ráno briefing. Po briefingu jsme odstartovali, začali jsme hasit zhruba kolem poledne a zašením jsme skončili v 8 večer.
2: Vy už jste říkal, že ten požár je opravdu extrémně rozlehlý. Také i my jsme vysílali informace o tom, že se tam vytvářel takzvaný ohňový mrak, že vlastně ten požár sám si mění podnebí, když to takhle zjednoduším. Jak tohle komplikuje zásah?
1: No samozřejmě zásah to komplikuje už jenom proto, že ta fronta požáru, to znamená délka požáru, délka toho, kde se požár šíří, je přes 100 kilometrů. Dá se tomu říct také obvod požáru. A to v současných podmínkách není v silách žádných hasičů celou tu frontu požáru hasit. Čili je to velmi náročný, proud stoupajícího vzduchu samozřejmě hraje svoji roli z požářiště. A naše vrtulníky hasí většinou z návětrné strany, to znamená, že my se snažíme být vždycky mimo kouř, který jde z požáru a přizpůsobujeme tomu tu taktiku. Jo, zase na jiných místech ta taktika

0: pustíme 3 bambivaky objemu necelých 4000 litrů vody. Takže vlastně najednou hodíme na jedno místo zhruba 10 kubíků vody. Vede nás vrtulník místních hasičů, je to Eurocopter Super Puma. Druh je to stejný vrtulníku, je to těžký vrtulník, ale je to jiný typ.
1: Pro představu, kolik celkem ten velký požár hasí letadel a vrtulníků?
0: To se zase mění. Podle mých informací například včera hasili 3 těžké vrtulníky, hasili 2 letouny Canadair, hasilo zhruba 5 až 6 letadel typu Air Tractor najednou. Těch letadel tady je víc, ale střídají se. A potom hasí ještě velká letadla, která hasí pomocí vody, do které je přidáván retardér hoření.
1: Pokud je o váš český tým, probíhají jednání, že by třeba dorazily nějaké posily?
0: Podle mých informací v tuto chvíli hrozí v Evropě více požárů na více místech. Evropa má samozřejmě omezené kapacity a tak probíhají jednání na dislokaci různých modulů leteckého hašení na různých místech Evropy, ale tato jednání jsou na vyšší úrovni, než působíme my, takže úplně aktuální informace o tom nemám.
1: Vy samozřejmě máte zkušenosti z hašení takových, respektive menších požárů. V čem je tenhle ten mimořádný z vašeho pohledu?
0: Mimořádný je z mého pohledu v tom, že tady na jednom místě je opravdu velká plocha hospodářských lesů, které jsou v těsné blízkosti vedle sebe. A ten požár má hodně paliva. To znamená, že neustále šíření požáru je způsobeno také tím, že nejsou mezery mezi těmi lesy, mám-li to říct lidově. Jsou tam pouze silnice, dálnice, nicméně požár o takovém výkonu v podmínkách, které tady máme, to znamená velké sucho, teplo, vítr, se dokáže šířit i stovky metrů daleko od jednoho ohniska k druhému. Jo, přeletem různých žavých částí a tak dále.
1: Říká velitel mise českých hasičů ve Francii Václav Novotný. Díky moc za rozhovor. Naslyšenou.
0: Taky děkuji. Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou včera doporučil Senátu schválit jeho výbor pro sociální politiku. Plénum o navýšení rozhodne dnes. Evropská unie zařadila na sankční seznam ruského podnikatele Felixe Jevtušenkova. Vyhověla tak návrhu vlády Andreje Babiše z hnutí ANO. Zjistil to zpravodajský web i rozhlas. Jde o první případ, kdy se o zařazení na protiruský sankční seznam zasloužil Babišův kabinet. Jevtušenkovova firma dodává zbraně i zbraňové systémy ruské armádě, která už pátým rokem vede válku proti Ukrajině. Sankce pro něj znamenají, že nemůže cestovat do členských států Evropské unie a má zablokované finance nebo nemovitosti na jejich území. A Mezinárodní organizace pro migraci varuje před zločineckými sítěmi, které rekrutují stovky tisíc lidí k práci v online podvodných centrech. Informovala o tom agentura AP s tím, že počty případů rostou. Gengy často lákají falešnými inzeráty, které slibují práci v zahraničí, a to většinou prostřednictvím sociálních sítí. Oběti ale uvězní a zabaví jim doklady. Násilím, výhrůžkami a takzvaným dluhovým otroctvím je pak nutí k účasti na online podvodech. Skupiny nabírají lidi, kteří mluví velmi dobře anglicky a jsou vzdělaní. Sport. Čtvrtou letní posilou basketbalistů Slavie Praha NBK se stal americký křídelní hráč Travis Harper. Dosud hrál za tým Univerzity Tennessee State. Teď ho čeká první angažmá v Evropě. Harper je třetí americkou posilou Slavie před novou sezónou po rozehrávačích Seguovi a McCollumovi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D5 za sjezdem na Stot a omezení na D2 u Hustopečí. Na nehodu pozor na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně. Za odbočkou na Stot na kilometru 107 havarovalo osobní auto. Místem s opatrností projedete, kolona se netvoří. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy je dnes v noci omezený provoz v okolí sjezdu na Hustopeče. Na 25. kilometru silničáři opravují vozovku, pravý pruh je uzavřený a vzhledem ke slabému provozu se jede plynule. A u Olomouce se teď pracuje na novém dálničním úseku dálnice D55 do Přerova. V okolí křížení s dálnicí D35 celničáři připravují dopravní značení pro chystané omezení a v každém směru je volný pouze jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme slunečno a místy i tropické teploty. Bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Ano, s vámi je noční radiožurnál, máme 3 minuty po půl druhé ve středu 29. července a teď si pustíme Blink 182 s písní All the Small Things.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Jako hráč vyhrál všechno důležité. Mistrovství světa, Euro, Ligu mistrů a navíc získal i zlatý míč. Úspěchy už Zinedine Zidane slavil i jako trenér. Teď o ně ale poprvé zabojuje také na reprezentační úrovni. Nového kouče francouzských fotbalistů uslyšíte za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Francouzská fotbalová reprezentace má po 14 letech nového trenéra. Po čtvrtém místě na nedávno skončeném mistrovství světa podle očekávání nahradil Didiera Deschampse další bývalý úspěšný hráč, vítěz zlatého míče za rok 1998, tedy Zinedine Zidane.
1: Tiskové středisko francouzské fotbalové federace v Paříži bylo zaplněné do posledního místa a ve chvíli, kdy si Zinedine Zidane potřásl pravicí s prezidentem federace Philippem Dialem, na něj mířily své objektivy desítky fotografů. Ještě předtím jeden z nejlepších záložníků historie podepsal smlouvu. Národní tým své země povede minimálně do příštího mistrovství světa v roce 2030.
2: Mám obrovskou radost. Jsem šťastný, že můžu trénovat francouzskou reprezentaci. Ani nenacházím správná slova, snažím se krotit emoce, ale mám jich spoustu, je to výjimečný okamžik. Jsem na tuto výzvu připravený.
1: Řekl na tiskové konferenci Zinedine Zidane, který co by hlavní kouč dosud vedl jen Real Madrid. Ve dvou obdobích mezi lety 2016 až 18 a 2019 až 21 získal se španělským velkoklubem dva mistrovské tituly a třikrát v řadě s ním ovládl slavnou Ligu mistrů.
2: Pro mě je to pokračování mé cesty a splněný sen. Za posledních 5 let, kdy jsem netrénoval, jsem měl řadu nabídek, ale všechny jsem odmítl. Po angažmá v Realu Madrid byla práce u francouzské reprezentace tím jediným, po čem jsem toužil.
1: Přiznal Zinedine Zidane, který má u francouzské reprezentace rozhodně na co navazovat. Za národní tým nastoupil do 108 zápasů, dal 31 gólů a ovládl s ním mistrovství světa i Evropy. I proto podle fotbalového experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta dává Zidanův příchod na lavičku Francouzů jednoznačný smysl.
3: Myslím si, že to je skvělý, kdo jiný než takovýhle šéf na hřišti a šéf prostě té generace, která byla velmi úspěšná ve Francii, by se měl ujmout kormidla nároďáků.
1: Úspěšnou hráčskou kariéru Zidane ukončil neslavně po prohraném finále světového šampionátu v roce 2006, které nedohrál poté, co v prodloužení hlavou udeřil do hrudi Itala Materazziho. Právě proti Italům na začátku října povede Francouze poprvé jako trenér na domácím stadionu, a to ve třetím kole elitní skupiny Ligy národů. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Premiér Babiš jednal s ministryní financí o schodku státního rozpočtu. Projednat ho chce i s dalšími ministry. Polský ústavní soud neuznal podobu registrace stejnopohlavních párů. Hokejisté Vítkovice zahájili přípravu na ledě pod vedením francouzského trenéra Treje. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy. Řekl to po úterním jednání se šéfkou resortu financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Ministry chce příští rok tlačit k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic. Přesnou výši schodku Babiš nezmínil. Řekl ale, že by to mělo být významně pod 400 miliardami korun. Tento týden by měl premiér o rozpočtu jednat taky s ministry obrany a vnitra. V jednáních bude podle něj pokračovat i Alena Schillerová.
3: Paní ministrině vlastně po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry, zatím šéf rozpočtu pan Thiel bude vyjednávat na svoji úrovni, takže já jako vám teďka asi neřeknu nic konkrétního.
1: Podle Schillerové bude možné udělat přesnější odhad deficitu až po zpracování makroekonomické prognózy za srpen. Polský ústavní soud rozhodl, že podoba úřední registrace stejnopohlavních párů je protiústavní. Oznámil to předseda instituce Bogdan Švěnčkovsky. O tom, že polské matriky musí registrovat stejnopohlavní sňatky uzavřené v jiných zemích Evropské unie, rozhodl Soudní dvůr Evropské